budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

A někdo říkal, nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně.

Já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť když lilo, s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

0: mám vanu plnou fialek. Mám vanu plnou fialek. Mám vanu plnou fialový fialek.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Hezký letní den přeje Patrik Rozehnal. Začaly prázdniny a my budeme zase cestovat za dobrým jídlem. Do východních Čech za Tvarohem, na chalupu k babičce, aspoň ve vzpomínkách, s herečkou Jitkou Ješkovou, a do jižních Čech se rozjedeme za cukrářem Josefem Maršálkem, abychom ho nechali dělat jeden z vítězných receptů druhého pochoutkového roku na sladko. No a budeme i soutěžit o naši novou kuchařku Sladké Česko, poradíme, jak pít pivo v tomto vedru, aby vás u toho ve zlém nenachytal odborník na etiketu, a spousta dalších věcí nás čeká. Ať je léto, čas dobrého jídla a slavte s námi naše výročí.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: My jsme dorazili tentokrát za Josefem Maršálkem, jsme u něj doma, už se upravuje, chytá se za hlavu, nevím, jestli radostí nebo obavami, co budeme dělat v pochůdkovém narozeninovém roce.
1: Radostí, velkou radostí.
0: Tentokrát budeme dělat recept z roku 2022. Ocitl se na třetím místě, dělala ho tehdy Alena Doskočilová, šlo o likérové řezy. Máš ty rád likéry?
1: Nejenom, že je mám rád, já je miluju, a kromě toho, že je miluju, tak je také vyrábím. Takže se na to těším a vůbec si myslím, že takové ty české klasické řezy na plech, to je naše specialita, jich existuje rovných milion druhů, takže jsem rád, že dneska můžu zkusit připravit něco úplně nového.
0: Když jsme přišli s tím, že vy jako osobnosti pochoutkového roku byste letos v tom 10. výročí mohli dělat recepty vítězné z předchozích let, aby posluchači měli srovnání, jak to dělají oni doma, jak by to dělali profíci. A vybrali jsme osobnosti, jako je Jarda Sapík, Roman Paulus, Naďa Konvalinková, Ivan Vodochodský, Vojta Vrtyška, tebe. Co jsi o tom řekl, když jsme po tobě chtěli takovou práci?
1: Pro mě je to čest. No, já nejsem bohužel v pozici, že bych mohl dny trávit tím, že bych pekl recepty jiných lidí, ale jdu do toho s tím, že si to absolutně užiju. A ty si říkal, že klidně bychom tam jako mohli něco změnit a připravit to jako po našem, jako profesionálové. Ale já jsem se právě naopak rozhodl to připravit úplně stejně, 100% tak, jak to připraví nebo připravují majitelé, autoři těch receptů.
0: Čem podle tebe tkví kouzlo toho pochůdkového roku nebo těch domácích receptů?
1: Já si strašně vážím toho, že tohle to funguje, že to existuje pochoutkový rok. Velmi si vážím toho a oceňuju to, že jezdíš po vlastech českých, po malých výskách, po rodinách a sbíráš tyhle ty rodinné klenoty, protože ono se to jeví možná jako malicherná práce, možná se to jeví pro někoho jako absolutně zbytečná věc. Ale pokud se přesně tohleto sbíratelství, tady tenhle ten herbář receptů nebude dělat, tak se stane klidně, že za 2, za 3 generace o těch receptech nikdo nebude mít ponětí, že existovaly. Podobně jako když si dneska člověk otevře Retigovou, tak tam najde spoustu receptů, které se prostě dneska nedělají a nemusí to být rozhodně slavíči a zíčky. Budou to recepty z běžných ingrediencí, které se prostě dělávaly v průměrné rodině, ale potom, jak čas plynul, uteklo 100 let. To je 5 generací a některé kombinace, některé třeba ingredience na nějakou staročeskou odrůdu zeleniny, zkrátka dobře se dneska nedělá, je to velká škoda, protože jídlo je bez diskuze naším kulturním bohatstvím. Je to část kultury, nedílná, stejně tak jako autoři vážné hudby, malíři, nebo třeba filmoví tvůrci, takže tak jako se do dneška v televizi můžeš podívat na loutkové filmy třeba Jiřího Trnky, které jsou 60-70 let staré, nebo film pro pamětníky ze 30. let, tak já si myslím, že i ta kulinařina, gastronomie, cukrařina, pekařina jsou klíčové pro tu kulturu.
0: Mimochodem, máš ty oblíbenou jídelní scénu?
1: No já jich mám několik, já to úplně tady na sebe prásknu. Slinta, miluju scény z pohádky Byl jen jeden král. Miluju tu scénu ze Sladký hostiny, jak tam jsou ty obrovský dorty a jak se tam princové cpou těma trubičkama se šlehačkou. Tenkrát, když jsem to sledoval jako dítě, tak ten kuchař, tak já mu strašně záviděl. A určitě mě to inspirovalo i k tými profesi.
0: Inspirací bude recept Aleny Doskočilové pro tebe, pro dnešek, a začneme s ním za malou chvíli. Likérové řezy, piškot, krém, šlehačka, ovoce.
1: Těším se na to, protože já jsem na řezech na plech vyrostl. Moje babičky řezy na plech dělaly velmi často a byly výborné v pečení a pořád naštěstí ještě jsou. Tak se těším, že vyzkouším něco úplně nového.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Josefem Maršálkem.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Vrháme se na další soutěžní recept, znovu soutěžní, kdysi výherní, ale na Doskočilová z Drnovic vytvořila likérové řezy, piškot a pak na takový krém hezky to nazdobila. Tentokrát to bude dělat Pepa Maršálek u sebe doma.
2: Přátelé, tak jak jsem to od paní Aleny Doskočilové dostal, tak to jedna ku jedné budu reprodukovat tady u nás v jihočeské kuchyni, takže ve vším respektu.
1: Z čeho to budeme dělat?
2: Takže na začátku si připravíme piškot a na něj budeme potřebovat 6 vajec, 6 lžic cukru, 6 lžic polohrubé mouky, 3 lžíce vlažné vody, na krém pak 500 gramů mléka, 6 lžic cukru, 3 vanilkové pudinky s pravou vanilkou, 200 gramů nebo mililitrů vaječňáku a 250 gramů másla. A potom na dokončení 500 gramů smetany ke šlehání, 800 gramů broskví z kompotu, 3 lžíce meloňkového džemu a 1 lžíce cukru. Na ozdobení můžete, přátelé, použít blinky Matelie.
1: Takže to bude úplně stejné, jenom to možná jinak nazdobíš, nebo profesionální.
0: Pochoutkový rok.
2: Začneme tím, abychom si tu práci lépe zorganizovali, že si nejdříve připravíme krém, on nám bude chladnout a mezi tím si připravíme korpus. Krém se dělá tak, že do hrnce dáváme mléko, cukr a vanilkový puding s vanilkou, pozor.
1: To dáš rovnou do toho mléka, nepředmícháš to?
2: Tady tohleto je jednodušší příprava, já nechci nikomu vylepšovat receptury, ale vždycky říkám, že když vaříte krém, puding, základní cukrářský třeba, do 1 litru tekutiny, tak je vždycky výhodnější pro vás tam dát všechny ingredience najednou. Sice o minutku nebo o dvě díle mícháte, ale máte jistotu, že třeba ten škrob, ten pudinkový prášek nezůstane v nějaké misce vedle. My ho potřebujeme v tom hrnci. Já tam přidám i ten vaječňáček. Uvaříme to za stálého míchání, přivedeme k varu, vaříme minutu, aby se škrob provařil, necháme vychladnout. A zatímco bude krém chladnout, my si připravíme piškot, moje milá drobotino. Jdeme na ten piškot, jak jsme si slíbili, a ten se skládá ze 6 vajec, takový bohatý piškot.
1: Jsou nádherně žlutý.
2: To domácí, od Peťovy babičky. Letos snáší hodně, nevím, jak se to stalo, ale prostě snáší, tak to oslavujeme tím, že děláme tady recepty pro rozhlas. Tak, já si předehřeju troubu, protože teď ta příprava bude docela krátká a rychlá, takže potřebuje nějakých 190 stupňů Celsia. 190 stupňů Celsia, protože pečeme roládový plát, takže rychle a krátce.
1: Ty máš novou troubu, ne?
2: Jde do ní vidět.
3: No.
2: No, konečně to někdo ocení. Konečně někdo ocení to, že jde vidět do trouby. Já si toho vážím hodně. Trvalo to jenom 7 let, přátelé, ale už vidím do trouby. Takže jsem tak jako klidnější, jo? Do té doby jsem byl vyzenovaný a teď jsem vyzenovanější. Budeme šlehat pevný sníh z bílku a za stálého šlehání postupně přidáme těch 6 lžic cukru krupice, jo? My tady dáváme teď 3 lžíce vody do té hmoty. Pěkně do té vyšlehané sněhové hmoty nadýchané. Klidně jsme mohli dát bílky, vodu a cukr na začátku dohromady a vyšlehat najednou. Takže teď já tam dám ještě k té vodě žloutky a krátce došlehám. To je taková minutka. Teď do té našlehané pěny dáváme 6 lžic polohrubé mouky a tu jsem si, přátelé, pořídil jenom kvůli vám. Protože já s polohrubou moukou moc nepracuju, to je takové přesně domácí pečení. Polohrubá mouka rovná se pro mě domácí pečení.
1: Prosím tě, jakou mouku použiješ, jenom hladkou a hrubou?
2: Jenom hladkou a hrubou, protože nikde ve světě žádná jiná prakticky není. Ta polohrubá, to je taková česká specifická záležitost. Tak, rychle a krátce vymíchám metličkou pěkně, aby nám ta hmota zbytečně nezřídla. A teď to natřeme na plech, vyložený pečícím papírem. Mám tady nachystaný plech, zhruba 20x30 cm. A klidečku s rozvahou to rozetřeme.
1: Uhladíme. A teď už to vložíme do té předehřáté trouby na 190 stupňů. Ne jak dlouho?
2: Takových nějakých 10 minut, 8 až 10 minut, do zlatova. Není třeba to tam nechávat příliš dlouho, protože v té hmotě není moc tuku, jenom ten tuk z těch žloutků a čím dále to tam necháte, tak tím více bude vysušená. Ale když teď to tady připravuju, jo, tak přesně babička Josefka dělala roládu takhle a taky to dělala z polohrubé mouky. No, tak takový jenom sentiment tady na mě pad. Tak, pečte teď! Připravíme broskvičky.
1: Zavařené broskve, tebou zavařené?
2: Jsou z naší zahrady, ročník 2025, byl to úrodný rok. Tak pěkně, broskve dáme do cedníku, necháme je dobře odkapat.
1: Pokročíme v receptu dál, máme vychladlý puding.
2: Máme nachystaný vychladlý puding, já z něho takhle opatrně, jsou nám to folie. Krém pudinkový si takhle přendáme do kotlíku.
1: To je, když tam padá silikon.
2: Tak a Patrik je dneska samá chvála, samý kompliment. Tak a teď to dáme do mixeru. Metlu přidáme a šleháme jednu minutu pěkně do hladka. A až po té minutě přidáme na malé kousky nakrájené máslo o stejné teplotě. S vaječným likérem a dlaně. Ten nejvíc zložitý pro to, aby se ten krém nestrazil. Nastává kompletace.
1: Máme vychladlý korpus, pořád je na plechu a s pečícím papírem.
2: A nejčko ho z toho plechu opatrně sundáme. Obrátíme na jiný pečící papír z hůru nohama a ten původní papír lehce sundáme.
1: To, co bylo na spod, je teď na vrchu. A teď jak přijdou vrstvy, co tam přijde na ten piškot?
2: Nejdříve prokapeme vaječným likérem. Myslím, že tak třeba půl decky, jo? Půl deci vaječňáku. Teď si vezmeme meruňkový džem. Tak, máme tam džem.
1: A rozetřeme to.
2: A teď jdeme na ten krém.
1: Prostě to vyndáme z mísy a rozetřeme to.
2: Cukrářským nožem, neboli paletou. Teď tam dáme ty broskve. Pěkně vyrovnáme. Takhle jednu vedle druhé, hezky. A rozhodně zatlačíme do toho krému.
1: My jsme udělali takové opravdu mini měsíčky a jeden za druhým teď dáváme takový hřebínek, vytváříme. Poslední věc dekorační.
2: Řezy se nám chladí. Podle paní Doskočilové by měly být v lednici přes noc. Tak takový komfort nemáme. Takže jsme pěkně zapli šokéreček na 5 na 10 minut a teď si vyšláme šlahačku. A k ní máme přidat lžíci cukru.
1: Teď ty vrstvy těch broskví překryjeme tedy polovinou té šlahačky.
2: Ano, a já si dovolím tam dát větší polovinu.
1: A tu druhou půlku dáme do cukrářského sáčku a hezky to nazdobíme. A pak i nakrájíme.
2: Přátelé, tohoto jsou vynikající řezy, takové ty klasické české na plech, na takové malé nedělní víkendové pečení. Na tom nemůžete nikdy nic zkazit. Tak dobrou chuť. Já s dovolením polknu.
1: Ty si to tak protáčíš, ten talíř v ruce a prohlížíš si to. Líbí se ti to?
2: Líbí se mi to. A já tady tyhle ty věci jako moc často nedělám, abych takhle na veřejnosti pekl cizí recepty. Ale je to zážitek a rozhodně mi to připomnělo takové to dětství, dospívání v babičině kuchyni, no, nebo v kuchyni tety Viktorky, která byla výjimečná cukrářka.
1: Co by si tedy skázal paní Aleně Doskočilové na Moravu, která s tímhle receptem kdysi zvítězila, byla na třetím místě?
2: No, moje milá Moravo, Aleno, krásně pečete, viděl jsem i vaše jiné řezy, jste šikovná, talentovaná, myslím, že vás vaše okolí miluje a takhle je to správně, protože jídlo zbližuje.
1: Takové bylo dnešní pečení s Josefem Maršálkem a my budeme samozřejmě pokračovat dál. Další recept zase další týden, je tohle sladký rok, kdy jsme dělali jeden za druhým sladkým receptem. A s Pepou se samozřejmě neslyšíme naposledy, tak už teď se na něj těšíme a vám přeju hezký poslech dalšího pochoutkového roku a nezapomeňte, že recept, i ten původní, i ten od Pepy, najdete už teď na stránkách pochoutkovýrok.cz vedle sebe, ať máte pro srovnání. No a sledujte nás, protože tohle je narozeninový pochoutkový rok a na konci roku budete všichni hledat recept desetiletí.
2: Naschledanou a děkuji vám moc.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Josefem Maršálkem.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: 10. pochoutkový rok. Už tolik let se potkáváme u rozhlasových přijímačů, pečeme, vaříme a vychutnáváme si dobré jídlo. K tomu patří určitě i tvaroh, který je velmi zdravý. Jeho zázračné účinky známe hlavně všichni z pohádky Lotrando a Zubejda. Takový chleba namazaný dobrým tvarohem a posypaný teď třeba i čerstvou pažitkou prostě nemá chybu, podle mě. Tak co se vydat třeba na rodinnou farmu v Luži, kde tato dobrota plná vápníku vzniká? Sympatická farmářka Vanda Křepelková provedla celým procesem výroby redaktorku pochoutkového roku Jitku Slezákovou.
2: Máte rádi tvaroh? Na sladko anebo na slano?
3: Určitě mám radši na sladko tvaroh.
4: No já tvaroh úplně zbožňuju. Zvlášť, když se do něj přidá třeba skořice, tak je to potom opravdu lahůdka. A klidně i na slano, třeba s česnekem nebo takhle.
2: Tak to bylo pár tvarohových typů z kuchyně. Zajímalo mě, jak se tvaroh vyrábí. A tak jsem zajela do rodinné farmy v Luži na Chrudimsku. Vanda Křepelková mě zavedla k pasteru na mléko. Tam to všechno začíná.
5: Mléko dáme pasterovat.
2: Tady máte na to přístroj.
5: Speciální hrnec, paster. Takže ten nám mléko ohřeje na 72 stupňů. Při této teplotě necháme zhruba 20 sekund a pak schladíme na 28 u tvarohu. A potom do toho přidáváme mezofilní kulturu, vlastně na to prokysání i na tu chuť trošičku. Jsou různé druhy.
2: To nasypete do toho vychladlého mléka.
5: Do toho mléka, tím se to zaočkuje, říká se tomu zaočkování mléka. Pak se přidává do pasterovaného mléka chlorid vápenatý kvůli té výtěžnosti, že je větší výtěžnost, a necháme zhruba půl hodiny odpočívat a potom přidáme kapku syřidla.
2: Kultury, chlorid vápenatý a syřidlo. To jsou nezbytné suroviny, bez kterých se výroba tvarohu neobejde. A co z toho do druhého dne vznikne? S Vandou Křepelkovou z rodinné farmy v Luži jsme nahlédli do hrnce. Na vrchu byla tekutá syrovátka, dole bílá hmota. A teď co s tím?
5: Já se dojdu pro většinu.
2: Aha.
5: A budeme nabírat a dávat do toho cedníku, bude nám to odkapávat, syrovátka z toho odkapává, která je jako vedlejší produkt a je strašně, strašně zdravá.
2: Takže nic nepřijde na zmar, už nám syrovátka stéká do kýble a ten tvaroh je takový vláčný, pěkně vidět, že je tučný.
5: Syrovátka se dá používat, i chodí ke mně lidi třeba pro malé děti, co mají ekzémy, tak v tom koupou i mimo.

0: A nebo ještě, a to právě s tvarohu z obchodu nejde, uklihlý tvaroh.
1: A to je hodně zdravé, jsem slyšela, to už je takové naslano, něco mezi tvarohem a sýrem, dá se říct.
0: A nechá se to v teple, prostě někde na lince, ale je to hrozně pak cítit.
1: Ano.
0: Hlavně chlapi, že jo, to mají rádi.
1: Tak.
2: Jestli se chcete podívat na fotky, které jsme pořídili během výroby tvarohu na rodinné farmě v Luži, stačí si najít naše stránky www.pochoutkovirok.cz. A za malou chvíli už si popovídáme o dobrém jídle, možná i o prázdninách, s herečkou Jitkou Ješkovou.
3: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla.

0: Stále posloucháte Pochoutky a my jsme si dali rande v prostředí kuchyňském s Naďou Konvalinkovou a také s její kolegyní a herečkou
1: Jitkou Ježkovou.
2: Dobrý den.
0: Jitko, kdybyste měla zapátrat v paměti, co tak v mládí vám dělalo radost za jídlo? Kdo vám třeba dělala radost a čím?
2: Babička ze Kříž, tatínková maminka. Když jsme přijeli vždycky na chalupu, tak první, co jsem udělala, že jsem vyběhla k ní do chalupy, otevřela jsem troubu a vždycky tam něco bylo.
0: Takže ráda pečené věci.
2: No to taky. Myslím, že se nikdy nenaučím takový dobrý kynutý těsto, jako dělala babička. I když jsem jí o to žádala několikrát, byla jsem u toho, převažovala jsem, protože ona to dělala od voka, co tam jako chtěla nasypat, ale ona mi pak řekla, ale Jitušku, víš co, stejně nevíš, jaká zrovna bude ta mouka. Říkám, jak jaká? No tak máme hladkou, kolorovou, hrubou, ne? Já víš, ona je ještě každá jiná. No a má pravdu, asi se tím člověk musí propéct, no.
0: Propekla

0: jste se?
1: Už se lepším. Tak třeba za těch 20 let, až budu babička, už budu taky dobrá.
0: Tak jak vám někdo bude běhat a otvírat troubu, co tam je a řvát hurá.
1: Doufám, bylo by to hezký.
0: Co školka a školní jídelny? Našla jste si tam něco, co vám chutnalo?
1: Jo, tak na školku, co jsem jedla ve školce, to už si vůbec nepamatuju. Školní jídelnu jsem nijak nezbožňovala. Mně to přišlo teda jako úplně úchylný, nejen, že jsme fakt měli služby a nutili jsme svý spolužáky, aby dojídali. Vraceli jsme je od toho okýnka. Ale ještě si třeba pamatuju, že jsme dostávali pomeranč, jako že jsme dostali půlku pomeranče.
2: Jo, ano, to si taky pamatuju.
0: Takže jsme nebýval pomeranč.
1: Kousávali, teď jsme od toho byli celý opatlaný. Věřím, že už je to lepší.
0: Taky jste ho obraceli jakoby protisměru, aby se ten půlkruh toho pomeranče obrátil, aby se ta dužina vykousala.
1: Ale to nejde hned ze začátku, že jo? Prostě se tím musíte nějak prokousat.
0: Když dabujete třeba jídelní scény, je to obtížné třeba nedostat chuť, nebo jak se to dělá?
1: No tak to bych musela dabovat filmy typu
2: Žranice.
1: Nebo Láska na kari, nebo tak. Ne. Je, tak tohle to jste mě zarazil. Občas musíte předvést, že máte
2: něco v puse.
1: Že máte prostě
2: většinou
1: plnou pusu.
2: Já si teda cucám palec nebo malíček, takže to nahrazuje.
3: Já už to dělám prostě jenom tak, jako, že si to tak jako představím.
2: A Jitka udělala předpus. Je to výborně. Já to měl příště zkušen taky takhle.
1: Ale ono to není zas tak častý, je to zvláštně, že zas tak častý. I ti herci, co točejí to původní dílo, jako, tak si dávají pozor, aby tolik s tou plnou pusou nemluvili. Ono to taky není moc estetický.
0: Mluví se hůř po jídle?
1: Ne.
0: Ne? Mně jo? Člověk víc maská.
1: Mně se po jídle všechno hůř. Jako. Protože nikdy si nedokážu dát jenom trošku. Proto nejím moc často, protože vím, že toho vždycky s ním hrozně moc. A pak jsem taková těžká a pomalá.
0: Tak dáme si další muziku v pochoutkách, rozloučím se s Naďou Konvalinkovou a Jitkou Iškovou. Moc děkuju a dobrou chuť, ať už si uvaříte sami nebo si něco dáte.
1: Děkuju, mějte se hezky, nashledanou.
2: Všem posluchačům rovněž dobrou chuť.
4: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Narozeninový pochoutkový rok, ten 10. ročník pokračuje teď radou z etikety, která už se u nás docela dobře zabydlela. Radí vždycky odborník na bonton Ladislav Špaček. Tentokrát, když už je to léto a horko, by mohl poradit, jak pít třeba takové pivo.
1: V restauraci se pivo pije trochu jinak než v pivnici a nebo v běžné hospodě. V běžné hospodě si s pitím piva nemusíme dělat žádné velké starosti, tam se pivo pije ze silnostěných sklenic, aby jaksi se neoteplovalo, aby si uchovalo co nejdéle příslušný chlad. A na tátcích a jsou tam ty pivařské rituály, jak si pivaři připíjejí a tak dál. Nicméně jsme-li v restauraci a nebo doma, tak obvykle servírujeme pivo v tenkostěných sklenicích. Počítá se s tím, že ta sklenice je menšího obsahu a proto to pivo se vypije rychleji, než stačí steplat. A tím pivem si vždycky připijíme. Pivo je podobně kultovní nápoj, alespoň pivaři to tak drží a my jakožto pivařský národ tak na to stále jako trpíme. Takže vždycky bychom si měli tu pivní sklenici podzvednout, ostatně stejně jako sklenici s vínem a symbolicky dát najevo, že se hodláme napít.
0: Je povolený nějaký maximální počet loků, nebo můžeme si otřít pěnu z úst rukou, třeba jsme-li v hospodě?
1: Pokud zjistíme, nebo vlastně i když to nezjistíme, raději to děláme preventivně, že nám na horním rtu ulpěla pěna, ono to je půvabné, já si vzpomínám na postřižiny, kde Magda Vašáriová vychutnávala ten půl litr piva a tu nádhernou pěnu, co měla pod nosem, tady šlechtila. Nicméně v restauraci je to nemístné a proto máme ubrousek, kterým si otřeme rty. V pivnici, v hospodě, si myslím, že to chlapi dělají běžně rukama. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Jestli vám je i v tomhle čase docela vedro, co se schladit některými chladivými recepty sladkými z naší nové kuchařky Sladké Česko. Najdete tam třeba i recept na zmrzlinu, vychlazené dezerty, řezy a podobně. Je to ta největší sladká kuchařka, kterou jsme kdy dali dohromady. Obsahuje všechny recepty, ty sladké, které se kdy objevily v našem vysílání. A je to kuchařka, která obsahuje recepty, které ještě nikdy nikde nevyšly. Pořiďte si je přes stránky pochoutkovýrok.cz. Objednejte si je přes telefon, tedy ve všední dny a v pracovní době. To objednávkové číslo je 724 819 319. Knížku Sladké Česko, která obsahuje 170 skvělých domácích českých receptů ověřených v rodinách po celé naší zemi, vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A právě on nabízí objednání i přes telefon, tedy číslo 724 819 319. A taky nám věnoval 3 kuchařky do naší soutěže. Minule jsem se vás ptal, čím Roman Paulus ozdobil miletínské modlitbičky. Byly to mandle. A věděli to? A kuchařku vyhrávají Stanislava Nosková z Mrtyníku, Ladislav Hlinák ze Senožat a Jiří Hruška z Českých Budějovic. Ať vám udělá radost a vyzkoušejte hned, co dorazí, nějaké recepty a pak nám klidně dejte vědět. Další 3 kuchařky mám připravené do dalšího kola soutěže. Tentokrát se ptám, jakou troubu měl dnes nově Josef Maršálek. Buď to byla trouba s průhledným okénkem, anebo s mluvící signalizací. Jakou troubu měl nově Josef Maršálek? Jestli si myslíte, že měla průhledné okénko, pište soutěžní SMS-ku ve tvaru pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení a adresa a pošlete nám to na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že Josef Maršálek měl nově troubu s mluvící signalizací, budete posílat SMS-ku pochoutky mezera B a zatím vaše jméno, příjmení a adresa na stejné číslo 90 011 04. Soutěž končí o půlnoci z úterý na středu a výsledky se dozvíte v příštím vydání pochoutkového roku. Samozřejmě, že otázku i pravidla najdete, jak už bývá zvykem, na webu pochoutkovýrok.cz. Tak se podívejte, je tam spousta inspirace. A fanděte nám i těm, kteří se zpátky dostávají do hry. Protože v tom letošním 10. jubilejním roce soutěží recepty z předchozích let a na konci roku budete spolu s porotou vy, posluchači, stanovovat recept desetiletí. Příště nám tak další sladký recept připomene třeba cukrář Vojtěch Vrtěška. Už teď se na to těší Patrik Rozehnal. Do té doby se mějte krásně, letně a chutně.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Krásný večer, případně den či noc do všech koutů naší země, milí posluchači. Dnes budeme pátrat po utajených pokladech regionů na Moravě. A zajímavé je, že se spolu vydáme po stopách tance, navíc čistě mužského tance. Onen tanec skočného charakteru se jmenuje verbuňk a v roce 2005 se postaral o další zápis naší země na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Je to zvláštní, protože verbuňk je tancem silně improvizovaným, který nemá přesná choreografická pravidla. Zásadní je fyzická kondice tanečníka a jeho cit pro rytmus, jeho schopnost krásně zpívat a tančit zároveň a především zanechat hluboký umělecký dojem. Pak se verbuňk stává tancem mistrů, při němž ženy jihnou a muži ho obdivují.

0: Už víme, že verbuňk je tancem jihovýchodní Moravy a tam má takovou tradici, že si první verbířské krůčky zkoušejí malí chlapci od nejútlejšího dětství. Verbířským figurám se říká cifry a každý tanečník z každého moravského regionu je za sebe řadí trochu jinak. Kde se ale verbuňk původně vzal a proč vlastně vznikl? Naše pátrání po něm zahájíme ve Strážnici, protože na tamním zámku sídlí Národní ústav lidové kultury, který pečuje o naše poklady na seznamu UNESCO, a nejen o ně. A je zajímavé, že mužský tanec tam má v gesci žena, etnografka Jarmila Teturová.
1: Vy jste, paní Jarmilo, ta, která nám vnese trošku jasno do těch všech historických konotací. Existují nějaké relevantní písemné zmínky o tom, jak ten tanec vypadal? Máme nějaké první písemné zmínky?
2: Etnomuzikologové dokládají tento tanec z poloviny 18. století a z této doby už máme písemné zmínky o tom, že se tento tanec tančil. A doloženou píseň zapsanou k tomuto tanci máme až z roku 1819.
1: Tak pojďme k těm úplně nejzazším kořenům. Jde totiž o to, abychom si vysvětlili, co ten tanec byl vlastně zač. Byl víc iniciační nebo skutečně souvisel s těmi odvody na vojnu, anebo to je až pozdní reinterpretace. Co je vlastně základ prapůvodní?
2: Ten základ skutečně vidíme v těch tancích u toho odvodu na vojnu. Je to dané tím, že vlastně do roku 1781 bylo na našem území běžnou praxí to, že se během odvodu chlapců na vojnu najímali tanečníci. A to byli profesionální tanečníci a ti tančili tady tento tanec. A měli vlastně tím tancem nalákat ty potenciální vojáky na vojnu.
1: A měli je nalákat na co? Že se tam bude stále tančit a bude tam veselo?
2: Tak ono to bylo spojené i s konzumací alkoholu, bylo to spojené i s finanční odměnou, takže to byl jeden z takovýchto momentů, co měl ty kluky nalákat.

0: Zkusme teď, paní Jermilo, popsat, proč je vlastně ten tanec zapsán na seznamu UNESCO. Každý tanečník tančí jinak. Jsou tam určité série kroků, kterým se říká cifry, ale jak je možné, že tanec, který není popsatelný v jedné lineární šíři, se na ten seznam dostal? Je to právě díky té míře té improvizace, nebo díky čemu to vlastně je?
1: Já myslím, že jste to pojmenovala úplně přesně, že to tak je. Ono sice v tom tanci můžeme vysledovat společné znaky. Každý ten tanečník začíná zpěvem, potom následuje pomalá taneční část, pak se vlastně do toho dostává čím dál víc, až končí tou rychlou částí. Takže to jsou ty společné znaky. Ale tím, jak se vlastně vyvíjí ten tanec, jak se vyvíjí celá společnost, také je to ve vazbě na to, odkud pochází a tím pádem, jaký má na sobě ten lidový oděv. To hodně vlastně podmiňuje ten jeho taneční projev, ten jeho výsledek taneční.
0: Co vlastně určuje ten verbuňk? Je to kroj, který je v některých momentech limitující, ale v některých zase tomu verbíři nesmírně pomáhá, protože je velmi okrasný, ale zase se jako asi složitě točí v tom množství těch mašlí a pentlí. Nebo je to skutečně nějaká krajová zvyklost, která určuje, jak se tam ty kroky dělají? Když se na to podívám laicky, verbíři z podluží obsadí celé pódium a mají to více tak jako doširoka. Verbíři třeba z Horňácka jsou zase velmi úsporní, ale zase jsou tam jako o to preciznější ty krokové variace, ale říkám, to je můj laický názor, tak jak to vlastně?
1: Oba tyto aspekty, co jste zmínila, souvisí spolu. Jednak ten lidový oděv, podlužák má malované bohaté mašle. Kluci z dalších oblastí je nemají, tak je vlastně nemůžou využít, ale ten podlužák je využít může. Používá je k tomu zvýšení efektu toho tance. Potom jsou to podkované boty, ty taky vlastně udělají úplně jiný typ toho kroku, než když má ten tanečník bez podpatku obuv. Takže to všechno souvisí spolu a taky to souvisí s tím, že v každé oblasti ti kluci mají jakoby jiný temperament.
0: A kde jsou nejtemperamentnější?
1: Tak z mého pohledu je to Horňácko. Tam jsou i takové pokleky, potlesky, údery na zem, takže tam vlastně v tom tanci to můžeme velice snadno sledovat. A potom, když bych třeba zmínila Hanácké Slovácko naopak, tak ten tanec je takový velice jemný, decentní, elegantní. Takže na těchto dvou úplných jakoby opačných pólech to můžeme snadno vysledovat.
0: Co máte vy osobně na verbuňku jako odbornice na verbuňk nejraději?
1: Tak co já mám asi úplně na tom nejraději, je ten emoční náboj. Ta hlavní podstata toho tance jsou vlastně emoce každého tanečníka. A pokud se povede tomu tanečníkovi zatančit tak, že jsou ty emoce čitelné, tak je to vlastně ten nejhezčí zážitek potom z toho tance.

0: Verbuňk je tanec, ve kterém se pořádá i mistrovství republiky. A to vrcholí pravidelně na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici každoročně na konci června. Výkony těch nejlepších verbířů tam posuzují hned dvě poroty. A ty se rekrutují z tanečníků a lektorů verbuňku, kteří sami bývali excelentní verbíři.
1: Tak milí posluchači, mně se povedlo tady uchvátit nejdůležitějšího muže, předsedu poroty Štěpána Hubačku. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pane Štěpáne, musíme vysvětlit našim posluchačům, na základě jakých kritérií se dá posuzovat tak subjektivní tanec, jako je verbuňk.
2: Tak je to samozřejmě velmi komplexní rozhodování, má objektivní a subjektivní část. Z hlediska té objektivní se dá posouvat samozřejmě pestrost cifer, návaznosti cifer. Potom z té subjektivní části samozřejmě celkový projev. Patří tam, jak jsem ještě neřekl na začátku, je zpěv, takže i zpěv je vlastně součástí a hodnotí se. Takže tam je to hodně o subjektivní hodnocení. Objektivně samozřejmě se dá zhodnotit nějaké třeba intonace a další věci. A v tom tanci potom samozřejmě regionální příslušnost těch cifer, protože dbáme na to, aby ty jednotlivé regiony si uchovaly svůj svéraz a měly by se právě držet, řekněme, v nějakých takových hranicích nebo specificích toho daného regionu. Samozřejmě nechceme brzdit vývoj, takže i ten vývoj akceptujeme, když přijdou nějak kluci s novýma ciframa, které zapadnou do toho charakteru tance, tak samozřejmě to někdy přijmeme, někdy ne, když je to třeba hraničí moc nějakou akrobací a podobně. Potom si klást tu základní otázku a to je, zda to už neubližuje takové kráse tance.
1: Ty cifry, to jsou samozřejmě ty figury jednotlivé, to už jsme v našem pořadu vysvětlovali, ale kdyby přišel nějaký tanečník, který bude mít krásný projev, bude umět zpívat a zároveň by tam ale přidal prvky, které už by souvisely třeba s parkourem nebo opravdu s akrobací, tak to by prošlo nebo neprošlo?
2: Řekl bych, že téměř jistě ne, že by to neprošlo. No, opravdu ten tanec není gymnastika, není to prostě akrobacie, je to tanec v první řadě. No? Ty figury musí být taneční. Protože co je důležité, ta soutěž tady není sama pro sebe. Ta soutěž je proto, aby ten verbuňk nějakým způsobem prezentoval a povytáhla nahoru, ale všem těm klukům vždycky říkám, to, co tady předvádíte, to máte roznést a předávat dál, pomáhat těm mladším, kteří se teprve učí třeba. No? Takže je to o tom, aby ten verbuňk byl podpořený v té širokosti na celém tom Slovácku i za hranicemi Slovácka.
1: To vlastně za hranicemi světa, když je to statek zapsaný na seznamu UNESCO.
2: Viděli jsme tady dneska i dva pány z Japonska, kteří verbuň tančí, umí tančit a velice je to zaujalo. Takže dá se říct, že už svým způsobem se z toho stává takový světový tanec.

0: Zvedá se podle vás úroveň těch jednotlivých tanečníků, protože mě by zajímalo, jestli ten tanec má vlastně šanci přežít třeba dalších 100 nebo 200 let na základě toho, jak vy je vlastně nabádáte i ty vítěze, i ty soutěžíci, aby to předávali dál, tak jak to s Verbuňkem bude vypadat? Kdybychom se tady sešli třeba za 100 let, tak myslíte, že bude ještě soutěž ve Verbuňku?
1: Já věřím, že ano. Nevím, jestli soutěž, ale Verbuňk doufám a věřím, že tady bude, protože svým způsobem je to prostě tanec, který těm chlapcům, mužům, chlapům dává obrovskou možnost takové seberealizace. Prostě opravdu to, co nosíme vevnitř, dát ven. Prostě dát to do světa, ze sebe, tu radost nebo někdy žal, cokoliv. Jo? Prostě ty emoce, které prostě nosíme. A to si myslím, že tu potřebu se projevovat umělecky, to, co vevnitř, bude každý nosit sobě.
0: No a vy sám jste tanečník Verbuňku a dobrý, jinak byste nemohl dělat předsedu poroty. Čím je ten tanec pro vás?
1: Řekl bych to slovy Karla Pavlištíka, který to soutěž zakládal, že Verbuňk je nejkrásnější chlapský tanec na světě.
0: Já moc děkuju, pane Štěpáne. Doufám, že do roka a do dne se tady opět potkáme.
1: Děkuju, naslyšenou. Díky,

0: A teď se pomyslně přeneseme ze Strážnice do Starého Města u Uherského Hradiště. Právě z něj totiž pochází jeden z našich nejproslulejších lektorů verbuňku, sám několikanásobný vítěz verbířských soutěží Erik Feldwabel.
1: Jak se mění ti verbíři? Je to o tom, že se zdokonalují fyzicky nebo víc pěvecky? My všichni víme, že verbíř musí umět dobře zpívat, musí umět samozřejmě ty figury jednotlivé. Musí být dostatečně lehký, dostatečně ladný, dostatečně dobře vypadající. Tak ti noví verbíři, na čem si dávají nejvíc záležet? Co je pro ně nejzásadnější?
2: Snaží se, aby ten celkový dojem byl dobrý. Já jsem jim vždycky říkal, musí to být komplexně, prostě tak dobré, že ten porodce nemá důvod nad ničím přemýšlet nebo psát si poznámky a jenom si tak niterně vybere toho nejlepšího. Takže aby nedělali technické chyby, aby nedělali pěvecké chyby, aby v kondičce se zdokonalili, a to se všechno stalo. Všechny naše rady oni poslouchají, ale bohužel si tak podřezáváme větev sami pod sebou, protože těch lepších je čím dál víc a mají dneska možnost YouTube a mají možnost více mít rozšířené obzory, více komunikace s těma porodcama, jo. Mě spadli za chyby nebo řekli prostě, co je špatně, a do dalšího roku jsme se neviděli. Kluci jsou čím dál lepší, technicky oni tam už ti finalisti, těch 18 finalistů, když si vezmeme, že se to propere přes 7 regionálních kol, takže se bavíme o 18 nejlepších tanečnících z celé Moravy. Takže tam v podstatě chyby už člověk nevidí.

0: Na závěr, myslíte, Eriku, že by se někdy mohl verbuňk stát jakoby sportovní disciplínou? Čímž narážím na to, jestli mohou verbuňk tancovat i muži, kteří vlastně nejsou z Moravy, ani je k tomu nepoutá žádný kořen. Je to tanec, který se dokáže naučit i ten, kdo tady v tom regionu nevyrostl?
1: To je otázka na pořad hodinový, kde bychom si sedli do křesla a hovořili o tom. V tomto se v žádném případě jednoznačně neshodneme, jako nejenom poroci, ale ústav lidové kultury, prostě organizátoři soutěže a tak různě. Prvotně jsem s tím měl trošku problém, protože to byli moji kamarádi, kteří tancovali v Ondráši, nebyli to rodáci z Moravy. Zprvu jsem to odsuzoval, ale pak jsem si uvědomil to, že se může stát, co se stalo, i jako kamarádovi, že prostě zahledí se do babi z Moravy, nastěhuje se sem a zamiluje se do toho prostě verbuňku, jo, a chce to zkusit. Já pořád tu myšlenku nemám úplně jako uzavřenou. Stále s tím bojuju, ale úplně s tím nemám problém, pokud ten verbíř si dá kroj tak, jak má být, zacifruje to tak, jak to má být a cítím z toho, že to není jenom nějaká show, jenom proto, aby byl zviditelněný, ale že cítí, že ten verbuňk má váhu a tančí ho tak, že ho respektuje ten verbuňk, tak s tím problém nemám.

0: A teď bychom si měli konečně představit nějakého skutečného mladého verbíře. Je to shodou okolností zároveň vrcholový sportovec, reprezentant ve florbale, z níž si poté odskočil k motokrosu a hokeji. Profesí je letecký mechanik, ale chtěl by se stát hasičem záchranářem. Je mu 20, jmenuje se František Tvrdoň a vydáváme se za ním do Bánova u Uherského Brodu. Ahoj Františku, dobrý den.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Jak vlastně se zrodil František Verbíř?
1: František Verbíř se zrodil doma potají, by to nikdo nevěděl, a poté se to prohloubilo až v souboru Kohoutek.
0: Proč to bylo potají? Ty nejsi úplně z rodiny folklorem nepolíbené.
1: Folklorníci byla babička s dědečkem u nás, ale mě vždycky rodiče vedli k tomu sportu a já jsem do souboru nechtěl chodit, protože jsem se za folklor, dá se říct, styděl, ale zase hrozně mě bavilo chodit v kroji, líbilo se mi to takto. Jenom mě to nebavilo kvůli ostatním dětem, že se za to děti smějí ostatním. A já jsem si to oblíbil a začal jsem verbovat, protože je to solový tanec a to bylo jediná možnost, co si můžu dělat doma potají.
0: No ale ono to asi není jednoduché s tím tréninkem. Jak se to někdo sám od sebe naučí?
1: Já jsem to většinou studoval na internetu podle videí. Když jsem si něco naučil, tak jsem to ukázal potom později babičce a ta mě tak lehce korigovala a tak jsem se to postupem času učil.
0: Cvičíš napřed ty skoky nebo ty otočky nebo to zpívání?
1: Nejlepší je vybrat si první písničku a já to trénuju, takže si prostě sám doma zpívám kdykoliv, když se mě zachce, a potom už je jenom si tu písničku naposlouchat a zkoušet si to na ní tancovat.
0: Co je, Františku, na verbuňku nejtěžší? Co je vlastně pro toho kluka horší? Jestli to takzvaně udýchat, když si tam dáš nějaké těžké cifry, těžké figury, nebo jestli se víc soustředí na to, aby neskazil ty kroky, aby se mu nezamotaly nohy, aby nespadl třeba.
1: Já nevím, jak u ostatních kluků, ale u mě určitě je ten zpěv jako důležitý. Jak si to dobře natrénovat, zaspívat to dobře, tak i to právě udýchat. Kroky, jelikož jsem sportovec, tak nemám problém žádný. A když si to člověk dobře naváže, aby nebyl udýchaný, tak uspívá cokoliv.

0: Čím pro tebe ten Verbuňk vlastně je? Co ti to přináší? Dá se to nějak říct, když to třeba srovnáš s těmi sporty, ve kterých ty jsi velmi úspěšný, tak v čem je ten rozdíl? O čem ten Verbuňk pro tebe je?
1: Pro mě je to asi to ukázání se před ostatníma, před muzikou, a je to takové vnitřní utěšení. Uklidním se, přemýšlím jenom nad tím tancem, nad ničím jiným, a i když jsem z toho vyčerpaný, tak vlastně mě to dodá tu psychickou energii.
0: No a abychom se rozloučili stylově, tak bychom si mohli nějakou zanotovat, nebo ty bys nám mohl nějakou zanotovat samozřejmě, verbířskou.
1: Můžeme. Koníč.

0: rady.
1: Nepochybuji o tom, že by si se rady věděl. Děkujeme verbířovi Františku Tvrdoňovi a hodně verbířského štěstí, Františku.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: A pokud jste, milí posluchači, nabyli dojmu, že verbuňk žije pouze na Moravě, není tomu tak. Naše dnešní pátrání po tomto mužském specifickém tanci totiž zakončíme v Praze. My se teď nacházíme na Žižkově v Kubelíkově ulici, jsme v restaurantu Království a pokud přemýšlíte nad tím, proč právě tady, tak proto, že je to jedno z míst, které ač je v našem hlavním městě, tak v něm verbuňk a folklor stále žijí. A může za to muž, který vlastní tady tuto restauraci a jmenuje se Jiří Král. Dobrý den.
3: Dobrý den, já tě zdravím, Markéto. My už jsme tady 23 let a vlastně od začátku, protože jsem z Moravy a vyrůstal jsem v souboru, který vedla tvoje maminka. Je úžasná to, že na to strašně rád vzpomínám a která byla jedním z hlavních lidí, který tu lásku k tomu folkloru i ve mně pěstoval a probudil spolu s mýma rodičema. No a vlastně od začátku, co tu hospodu mám, jsem začal dělat slovácké večery u cymbálu. Pro mě to je taková ta krev do žil, jakože si člověk zase trošku připadá jako doma. Kluci jsou výborní muzikanti a tak si tady zase zaspomínáme na naši domovinu.
1: Pamatuješ si, kdy jsi poprvé tančil a zpíval nějaký verbuňk? Na Moravě asi všichni kluci dřív nebo později začnou tancovat verbuňk, nebo ne?
3: Určitě, já si myslím, že právě zvlášť v tom našem kraji. Tam je to tradice. Bylo to na té základní škole právě v Kohoutku, který maminka vedla, a verbuňkové písničky to nás provázelo. Je strašně krásná věc. Já vlastně, když to potom spojím, že jsem vystudoval DAMU, když jsem na předváčkách ze zpěvu zpíval moravské písničky, tak bylo strašně hezký, že moji spolužáci, jeden z Ostravy, druhý z Plzně, za mnou přišli a říkali mi: "Prosím tě, ty, když zpíváš ty moravské písničky, nám se rvou slzy do očí." A já jsem říkal: "Víte co, chlapi, to je kvůli tomu, že ten člověk, který to skládal a pak zpíval, se snažil vyspívat ze svých emocí, ze své bolesti, ze své radosti. Ten kluk, když odcházel a zpíval, že jde na vojnu, tak to znamenalo 7, 10, 15 let. A ta holka, která mu slibovala, že na něho počká, tak to znamenalo 7, 10, 15 let. To jsou věci, které dneska už zní jako pohádka, ale to byla realita. A proto do dneška ty písničky v sobě nesou tu bolest, ten smutek, tu radost, tu touhu vlastně těch lidí, aby na něho počkala, aby se jí vrátil zdraví, aby prostě to všechno přežil. A to je něco, co oslovuje stejně teď jako před 100 nebo 200 lety.
1: Na závěr si nějaký kousek slavného verbuňku musíme dát, Jirko. Tak nějaký oblíbený?
3: Ale nevím, Jerešová z Vídně?
4: Yeah.

0: Libra. Na něm retázečky, ej ze samého stříbra. To je bože.
1: Herec a restauratér Jiří Král naše dnešní pátrání po pokladu jménem Verbuňk pomalu uzavírá. Na úplný konec mám jednu radu pro muže i ženy. Dámy, chcete-li silného a muzického muže v kondici, hledejte mezi verbíři. A pánové, chcete-li, aby vás všechny ženy obdivovaly, naučte se tančit verbuňk, protože mužtější a mužnější tanec neexistuje. Krásný týden plný překvapivých objevů i krásy vám přeje Markéta Ševčíková.

0: Všechny díly utajených pokladů regionů si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Příjemný poslech u mikrofonu vám přeje Kateřina Dvořáková. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Cesta k uzdravení. Zpráva o onkologickém onemocnění během těhotenství přináší obrovský strach a mnoho nezodpovězených otázek. Spojuje v sobě dvě naprosto protichůdné věci. Radost z nového života a bezprostřední strach o život vlastní. Díky moderní medicíně je dnes vysoká šance na vyléčení maminky i na narození zdravého miminka. Aby pacientky v této těžké životní zkoušce nezůstaly sami, vznikl projekt Expedice Dva životy. Jeho odborným garantem a zakladatelem a také naším hostem dalšího dílu pořadu o novinkách v medicíně je přední expert na léčbu nádorových onemocnění v těhotenství, pan profesor Michail Halaška z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Právě zdejší ambulance pro léčbu nádorových onemocnění v těhotenství je pro Českou republiku unikátním referenčním pracovištěm. Již více než 20 let se stará o těhotné ženy s různými typy nádorů, od gynekologických až po karcinom prsu, štítné žlázy či melanomy. Do péče tohoto specializovaného týmu se dostala paní Markéta. Je jí 40 let a je maminkou dvou synů. Její touha po rodině byla obrovská, provázená hormonální léčbou. Markéta si prošla velice náročným obdobím. Její příběh je o vnitřním boji, odporu k lítosti a nezlomné síle ženy a milující mámy.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Naším dnešním hostem je expert na léčbu nádorových onemocnění v těhotenství, pan profesor Michail Halaška z fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Dobrý den, pane profesore.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: A také paní Markéta, která si diagnózu rakoviny prsu vyslechla na začátku 4. měsíce těhotenství. Dobrý den, Markéto.
3: Dobrý den.
1: Pane profesore, požádám vás, upřesněme diagnózu Markéty.
2: Jednalo se o karcinom prsu, což je vlastně nejčastější nádorové onemocnění u žen obecně. V těhotenství se nevyskytuje až tak často. Dá se říci, že za rok vidíme přibližně 15 až 20 různých pacientek, které mají diagnostikovaný nějaký nádor v těhotenství. Z nich karcinomy prsu patří k těm nejčastějším. V minulém roce na našem pracovišti jsme měli 3 nebo 4 takové pacientky například. V tomto případě se jednalo o takový typický nádor prsu. U mladých žen často je to ve spojení s nosičstvím genetické predispozice, která se jmenuje BRCA. Na začátku to vypadalo, že se jedná poměrně o malý nádor, který nestihnul vyslat nějaké metastázy, to znamená takový příznivý nález.
1: Jak se vlastně určuje přesná diagnóza rakoviny prsu u žen v těhotenství, když samozřejmě ty mléčné žlázy jsou zduřelé?
2: Je velký problém v těhotenství, že spousta symptomů, tedy projevů onemocnění, je zamaskováno právě těhotenstvím. Speciálně u nádoru prsu je to logické, ty prsy se zvětšují, ženy často si něco mohou nahmatat, zrovna tak i lékaři často mohou něco nahmatat. Ne vždy to znamená samozřejmě takovou špatnou zprávu, nicméně pokud je tam opravdu něco hmatného, tak není proč otálet a jít by se mělo ke specialistovi, kdy mnoho žen nebo lékařů se zdráhá třeba provést mamografii, což je to nejlepší vyšetření, které na nádory prsu máme. Většinou preferují ultrazvukové vyšetření, to ale není až tak přesné. A je velmi důležité si uvědomit, že mamografie v těhotenství, které se dřív spousta lidí bálo, tak naopak ty rizika jsou naprosto minimální. To znamená, určitě by mělo být provedeno. To dokáže nám už naznačit, jestli se jedná o podezření na zhoubný nádor, eventuálně samozřejmě velikost. Následně se to ověřuje biopsií, což není nějak složitý výkon, i když těhotenství má trochu více rizik než mimo těhotenství, ale není to nic zásadního. A pokud se diagnóza potvrdí, tak se standardně musí dodělat takzvané stagingové vyšetření. To znamená, zjistíme nejdříve, jestli to onemocnění je pouze v prsu, nebo jestli dokázalo vyslat už nějakou metastázu, kdy první v cestě stojí vždycky lymfatické uzliny, které jsou v podpaží, nebo jestli dokonce už ten nádor urazil delší cestu a je třeba v játrech, nebo v kostech, nebo v plicích. Tomu se říká to stagingové vyšetření.
1: Jak probíhá? Můžete to specifikovat?
2: U netěhotné ženy se standardně provádí rentgenové vyšetření plic nebo CT plic, ultrazvuk jater, scintigrafie skeletu. V těhotenství máme ale k dispozici dobrou náhradu formou celotělové magnetické rezonance. Někdy si to kombinujeme i dokonce s tím CT vyšetření a tyto vyšetření nám dají poměrně přesnou informaci o tom, jaký ten rozsah onemocnění je. A teprve, když máme tyto informace dohromady, tak můžeme začít plánovat léčbu.
1: Pane profesore, to je neuvěřitelné. Matka v sobě nosí život, prochází onkologickým onemocněním. Jak to bylo dřív, když matka onemocněla rakovinou, řekněme, prsu? Bylo těhotenství zachováno?
2: Ve většině případů ne. Tím důvodem byla domněnka, že speciálně u nádoru prsu, prsy jsou hormonálně závislé a většina těchto nádorů jsou hormonálně závislí, tak se mělo za to, že těhotenství musí určitě zhoršovat tu prognózu těchto pacientek. A proto vždy bylo doporučováno rychle ukončit těhotenství a teprve potom začít s léčbou. Na našem pracovišti jsme kdysi udělali studii spolu s kolegy z Řecka, kdy jsme shromáždili pacientky, spárovali jsme je těhotné a netěhotné,

přesně stejného stádia, věku, rozšíření nádoru a porovnávali jsme jejich prognózu a ukázalo se, že jejich prognóza v těhotenství byla stejná. V tuto chvilku už se to dá považovat za dokázaný fakt, protože těch prací celosvětově už proběhlo několik a i mnohem větších samozřejmě nyní. Takže víme, že to těhotenství neovlivňuje negativně prognózu. To nám říká, že můžeme uvažovat o tom, abychom zkusili zahájit léčbu s ohledem i na to probíhající těhotenství.

0: Cesta k uzdravení.
1: Pane profesore Halaško, jak může ovlivnit onkologické onemocnění matky plod dítěte?
2: U některých nádorů, a teď se nebudeme bavit u karcinomu prsu, ale u některých nádorů, zvláště jsou to třeba hematologické malignity, jako jsou Hodgkinovy lymfomy, kde dochází k poměrně rychlému růstu, tak vídáme zaostávání růstu dítěte. Jinak samo to nádorové onemocnění až tak negativně to těhotenství neovlivňuje nebo ten plod. Samozřejmě spíše může mít vliv léčba, ať už je to chemoterapie, operační léčba, radioterapie. A to samozřejmě my musíme vědět přesně, jakou léčbu a za jakých podmínek ji můžeme dát tak, abychom neměli negativní ovlivnění těch dětí. A to, abychom toto mohli říct, co je bezpečné a co není bezpečné, tak tomu je potřeba sledovat samozřejmě děti, které podstoupily vlastně onkologickou léčbu během těhotenství dlouhodobě, což my právě máme v rámci takového velkého mezinárodního projektu. A máme v tuto chvilku 15 a dokonce 18 leté výsledky dětí.
1: Než nám odvyprávíte svůj příběh, Markéto, abych ještě chvíli zůstala u pana profesora Halašky. Jakou léčbou Markéta prošla a jak vlastně ten plod vy dokážete medicínsky ochránit? Protože její léčba nebyla vůbec jednoduchá.
2: Nebylo to jednoduché a je to přesně příklad toho, že můžeme mít určitý plán, ty na začátku máme, ale v průběhu toho těhotenství se nám někdy může trošku měnit, musíme se k tomu přizpůsobit a takzvaně individualizovat léčbu. Ta léčba probíhala tak, že jsme přesně dodělali tento staging, rozhodnutí bylo, nádor je malý, začneme operací, následně podle definitivní histologie budeme pokračovat s chemoterapií v těhotenství. Šlo to, protože diagnóza proběhla kolem 16. 17. týdnu těhotenství.
1: Kdyby proběhla déle?
2: Tak není problém. Problém je, pokud bychom chtěli zahájit chemoterapii v prvním trimestru, tam to není možné. Na druhou stranu, většina těchto nádorů se diagnostikuje právě až ve druhém trimestru, typicky v průměru je to 18. týden těhotenství. Takže pokud bychom to diagnostikovali v 8. týdnu těhotenství, tam bychom museli počkat, nebo mohli bychom zahájit také s operační léčbou, ale chemoterapii bychom odložili až po 13. týdnu těhotenství. V tomto případě první byla operace. Ukázalo se, že nakonec nádor nebyl až tak malý, bylo tam dokonce více ložisek, takže jsme museli ještě i reoperovat. Původní plán byl odstranit pouze část prsu, aby to bylo kosmeticky příznivé pro budoucí život naší pacientky. Nicméně tady jsme museli přistoupit k radikalizaci výkonu, to znamená odstranilo se celé prso. Následně probíhala chemoterapie a do toho nám běželo genetické vyšetření, protože jsme měli podezření, že by Markéta mohla být nosičkou právě BRCA mutace. 5 chemoterapií proběhlo v těhotenství, až jsme se přiblížili ke konci těhotenství porodu, kdy jsme potom plánovali vlastní porod.
1: A porod může probíhat přirozenou cestou anebo musí císařským řezem po tak náročné léčbě?
2: U této diagnózy úplně v pohodě může probíhat i spontánně. Jsou některé diagnózy, jako jsou třeba nádory čípku děložního, kdy ta rakovina vlastně je přímo lokalizovaná nebo umístěna v děložním hrdle, které při spontánním porodu se musí rozšířit a prochází tudy plod, tak tam to většinou není možné a musí se volit primárně nebo preferenčně císařský řez, zatímco v těchto případech se dá rodit spontánně. U Markéty jsme se ale domluvili, že nakonec jsme rodili císařským řezem a to z toho důvodu, že předchozí těhotenství bylo ukončeno také císařským řezem a my jsme přece jenom potřebovali dodržet určité termíny chemoterapie. V plánu bylo 6 cyklů chemoterapie, my jsme stihli 5 do 34. týdne těhotenství, pak musí být vždy pauza do porodu 3 týdny a to z toho důvodu, že kdybychom ukončili těhotenství dříve, než uplynou tyto 3 týdny, tak v tom miminku narozeným by cirkulovaly, obíhaly vlastně zbytky chemoterapie, které to děťátko neumí samo se toho zbavit. V těhotenství, když je spojeno vlastně pupečníkem, tak krásně očistí tu krev ta matka. A schválně vám Markéta řekne, jak byly její vedlejší účinky chemoterapie v těhotenství a po těhotenství. Samotného mě to zajímá, co na to řekne.
3: Vlastně, když jsem otěhotněla po druhé, tak prvnímu synovi byl rok. To už se mi objevila opravdu tvrdá boulička, jako na povrchu toho prsu. A už víte, že to tam nepatří. To je opravdu, jak kdybyste tam měla dřevěnou kuličku. Takže jsem to vlastně řekla mému gynekologovi, ten mi napsal žádanku. Takže jsem šla spolu s tím synem malým, no a hned se to nelíbilo, byla jsem objednaná hned na biopsii, tam by bylo řečeno, že mám rakovinu. Tu první chvíli je člověk jakoby v šoku. První věta byla, já jsem těhotná, co teď bude? Pak jsem šla do ordinace za paní doktorku a takhle mi podala papír. Zítra nastupujete do Vinohradské nemocnice k panu profesoru Halaškovi.
1: Naštěstí.
3: Naštěstí.
1: Pan profesor vlastně popsal vaši léčbu v průběhu těhotenství a navedl mě k otázce, abyste nám popsala účinky chemoterapie během těhotenství a po. Že vám něco slíbil.
3: Pan profesor mi slíbil, že mi nebude zle. A nebylo mi zle, ale musím říct, že hraje hodně i psychika, protože jsem fungovala úplně perfektně.
1: Čím se to dá vysvětlit, že během těhotenství Markétě nebylo špatně?
2: My to totiž pozorujeme už další dobu, že ty těhotné ženy, když si vezmeme, jak funguje jejich organismus, tak víme, že ledviny fungují o 30% víc, játra fungují víc. Vlastně ten organismus té těhotné ženy mnohem rychleji zbaví tělo těch zplodin po té chemoterapii.
3: Já bych chtěla dodat, že díky panu profesoru, paní doktorce Bendové, jsem se nebála. Ani na chvilku jsem neuvažovala nad tím, že bych chemoterapii nechtěla. Tam byla tak strašná důvěra v té léčbě, že ani jedno se nepochybovala, že by se něco mohlo stát.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Pane profesore Halaško, Markétě se narodili dva zdraví kluci a vy jste říkal, že ty děti jsou pod pravidelnou kontrolou?
2: My ty děti máme v takovém speciálním projektu, kdy 3 roky je vyšetřujeme, máme domluvené vlastně pracoviště v Motole, v kardiocentru v Motole, na dětské psychologii. To děťátko podstupuje různé psychomotorické testy, vyšetření srdce, pokud dostali chemoterapii, která právě může poškozovat srdce, což bylo v tomto případě. A pak vlastně v určitých věk se dělá ještě magnetická rezonance. Je dlouhodobý tohle sledování a je to standardizovaný už takhle asi právě 15 let v České republice. A my jsme vlastně jedno ze 4 center v Evropě, kde takhle podrobně to sofistikované vyšetření se dělá.
3: To miminko je kontrolované i před podáním chemoterapie, i po podání chemoterapie. Tam ano. Je takový full service.
2: A zpátky k tomu sledování v těhotenství, to je velmi dobrá poznámka, protože jednak na začátku musí proběhnout taky vyšetření v kardiocentru, že potřebujeme vidět jakoby startovní stav srdíčka miminka, to je jedna věc. A potom před každou chemoterapií musí proběhnout jak gynekologické vyšetření, protože my vždycky se musíme vyvarovat toho, aby nám náhodou nepřišel do toho předčasný porod, ono se to může stát. A dokonce u některých typů chemoterapie, ne u toho, co měla Markéta, ale u některých jiných, tam bídá, že třeba přechodně mají hodně kontrakcí, což teoreticky by mohlo k předčasnému porodu vést, pokud by k tomu byly třeba ještě i jiné predispozice. A druhá důležitá věc je speciální ultrazvukové vyšetření. A to je docela zajímavá věc, kterou zase my publikovali vlastně první na světě, že těsně před chemoterapií umíme měřit průtoky v hlavě miminka. Ty průtoky nám úplně přesně dokážou říct, jestli náhodou to děťátko nemá chudokrevnost. Protože samozřejmě ta chemoterapie v nějakém procentu přechází přes placentu a do toho děťátka pronikne. A pokud bychom u toho dítěte zaznamenali určitou úroveň té anémie, chudokrevnosti, tak víme, že teda je tam větší vliv, než bychom třeba čekali. Ono to vypovídá i o tom, že třeba jsou nízké destičky krevní, které jsou důležité pro srážení, takže to děťátko by mohlo být ohroženo třeba krvácením do mozku v těhotenství, což může být. Týká se taky bílých krvinek. No nicméně v tu chvíli víme, že se něco děje víc a máme různé možnosti. Buď třeba odložit chemoterapii o týden, nebo snížit dávku, nebo třeba vynechat jednu část té chemoterapie, nebo změnit ten typ chemoterapie.
1: Pane profesore Halaško, i vy, Markéto, zpráva o rakovině v těhotenství přináší samozřejmě obrovský strach a taky stovky nezodpovězených otázek. Vy už máte tu cestu za sebou a dopadla dobře. A vy jste zároveň, pane profesore, zakladatelem osvětového projektu Expedice 2 životy, která předpokládám bude těmto maminkám poskytovat nějakou pomoc nebo informace. Co je cílem tohoto projektu?
2: Ano, je to vlastně iniciativa letošního roku, kdy jsme spojili síly s Hlasem onkologických pacientů a cílů je několik. Jeden cíl je navázat kontakty mezi pacientkama zároveň. Nám se osvědčilo, že když jedna pacientka má nově diagnostikovaný tento nádor, tak je pro ní obrovskou výhodu, když má možnost kontaktovat pacientku, která už si tím prošla. To znamená, jedna věc je dát dohromady tyto pacientky, aby si vlastně mohly podělit nějaké zkušenosti. Ono mezi náma, pak nám jsou schopné taky dát určitou zpětnou vazbu, co děláme dobře a co děláme špatně, co by šlo vylepšit. A v některých případech nám i aktivně opravdu pomůžou. A další cíl je osvěta. My potřebujeme říct, že nádor v těhotenství může vzniknout, a ne, že prostě máme 35-letou ženu těhotnou, tak je to nepravděpodobné. Ne, prostě naučme se všichni, že to je možné, že to může vzniknout. Neznamená to konec světa. Je možné tyto pacientky léčit, ale prostě musí se na to myslet. Nemá se otálet s diagnostikou, s vyšetřením, nemá se to odkládat a samozřejmě poslední message i toho cílu je, že existuje určitá skupina, která se tomu opravdu věnuje dlouhodobě. Vlastně je to navázáno na spoustu vyšetření. To není jenom o jednom nebo dvou lékařích. To je opravdu několik lékařů. Jsou tam právě ty návazné vyšetření toho děťátka a o to dosledování i těch pacientek, ale i těch dětí.
1: Vy, předpokládám, máte Expedici 2 životy svůj příběh, který sdílíte.
3: Ano, a z důvodu, aby se šířila osvěta, že opravdu ženy se můžou léčit v těhotenství, aby nic neodkládali, aby i lékaři na to dbali a neodbyli ty ženy, když mají prsa v tom těhotenství větší a jsou tam fyziologické změny, aby opravdu vyšetřili poctivě a aby bylo víc zachráněných maminek i miminek.
1: Co byste jim závěrem vzkázala?
3: aby chodili na prevenci, poslouchali svoje tělo a ženskou intuici, protože ta je silnější a hlava jich kolikrát omlouvá, a nevzdávali to.
1: Děkuji za vaše slova a děkuji i vám, pane profesore, za návštěvu u nás v pořadu Cesta k uzdravení. Naschledanou.
2: Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.
5: Z mých dívčích očí koňských hřív to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Ženy se bez žádanky na mamograf od července dostanou jen výjimečně. Nejvyšší teplotu na jihu Čech včera naměřili ve Strakonicích. Českobudějovická vodárenská věž spustila letní turistickou sezonu. Dnes bude opět horko a slunečno. Během dne bude přibývat oblačnost, naměříme 36 až 39 stupňů. Zprávy a Gabriela Bláhová, dobré nedělní ráno. Ženy se od července na mamograf dostanou bez žádanky jen výjimečně. Všeobecná zdravotní pojišťovna upřesnila původní informaci z konce května. Možné to bude třeba pro pacientky, které žádanku ztratí nebo jim propadne.
2: Jaké další pacientky se budou moci bez žádanky vyšetřit, vysvětluje mluvčí VZP Viktorie Plívová.
3: Může jít například o situaci, kdy žena není registrovaná u praktika nebo gynekologa.
2: Mamografické centrum ale i tak nebude muset ženu přijmout. A to třeba kvůli plné kapacitě, což se stává často, říká lékařka Miroslava Skovajsová.
4: My přijmeme během hodiny 30 žen, dělají to teda 2 laborantky, to znamená, že na tu ženu mají 4 minuty.
2: Centrum si ale většinou taky nemůže hned ověřit, že má žena na mamograf nárok, pokračuje Martin Balada ze Svazu zdravotních pojišťoven.
5: Do budoucna se chystá elektronizace zdravotnictví a bude tam sdílený zdravotní záznam.
2: Vyšetření pojišťovny proplácí ženám od 45 let jednou za 2 roky. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
0: Nejvyšší teplotu na jihu Čech včera naměřili ve Strakonicích, kde bylo 37,2 stupně Celsia. Znamenalo to překonání rekordu z roku 1935 o 1,4 stupně. Dosavadní maxima včera překonalo 90% z 20 jihočeských stanic, které měří víc než 30 let. ČTK to řekl Tadeáš Gregor z Českobudějovického hydrometeorologického ústavu. Dodal, že teplota ze Strakonic je nejvyšší červnová hodnota na jihu Čech. Tropické počasí bude v kraji pokračovat i v následujících 2 dnech. Dnes meteorologové očekávají až 39 stupňů Celsia. V pondělí se mírně ochladí, ale stále by mělo být nad 30 stupňů. Objeví se bouřky, opravdové ochlazení by mělo přijít ve středu. Českobudějovická vodárenská věž spustila letní turistickou sezonu. Lidi si ji můžou volně prohlédnout každou sobotu a neděli do konce srpna. V areálu pod věží si projdou naučnou stezku o vodárenství nebo část výstavy Umění ve městě. Místo na komentovaných prohlídkách věže je podle mluvčí ČEVAKu Jitky Kramářové lepší si dopředu rezervovat. Návštěvníky podle ní čekají například 2 videoexpozice. V první uvidí stavbu vodárenské věže takřka v přímém přenosu. Druhá je provede převrat vratnými změnami města i vodárenství v 19. a 20. století. Americký prezident Donald Trump potvrdil nové americké údery na Irán. Americká armáda podle něj zaútočila na tamní skladiště raket a dronů a na pobřeží radarové stanice. Důvodem podle něj bylo porušení dohody o příměří mezi Washingtonem a Teheránem ze strany Iránu. Na sociální síti True Social Trump napsal, že může nastat moment, kdy bude nutné blízkovýchodní konflikt ukončit vojensky. Dodal, že pokud k tomu dojde, Irán už nebude dál existovat.
1: Počasí.
0: Dnešní den bude opět horký, jasný, během odpoledne postupně polojasný až oblačný s kupovitou oblačností. Později odpoledne a večer se jen ojediněle vyskytnou přehánky nebo i bouřky, hlavně na horách. Nejvyšší teploty 36 až 39 stupňů. Vár bude slabý proměnlivý vítr a bio zůstává na vysoké zátěži.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Z jihu Čech nemáme aktuálně hlášené žádné dopravní nehody. Silničáři opravují stoupací pruhy u Strakonic ve směru na Vodňany. Na semaforech se zdrží řidiči do 8. července. Počítejte tam přes den stále s kolonami. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: A já vás všechny vítám do nového rána. Je opět víkendové, tentokrát nedělní. A dnešní datum 28. června roku 2026. Historicky se mu na zoubek podíváme už za pár minut v kalendáři. S vámi u mikrofonu Adéla Jirkalová začíná dnešní jihočeské ráno a z písniček, které nestárnou, pro vás chystám například Johna Travoltu a Olivii Newton-John, zazní Petr Novák, Xindl X. A právě teď Chtěl by žít tak, jak se má Michal David.

0: Pět hodin k tomu 9 minut. Dobré nedělní ráno s datem 28. června. Je to stý 79. den roku 2026. Do konce roku zbývá 186 dní. V pražském Klementinu byla v tento den naměřena nejvyšší teplota v roce 1994, a sice 35 stupňů Celsia. Tuším, že dnes možná bude tento rekord zlomen. Nejnižší byla v roce 1929, a sice 8,1 stupně. Svátek slaví Lubomír, je to jméno slovanského původu, které znamená mírumilovný nebo milující mír. A k jeho známým nositelům patřili herci Kostelka či Lipský. Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září, toť praví pranostika pro dnešní den, a narozeniny slaví například americká herečka Kathy Bates, písničkář Petr Lutka, finančník Viktor Kožený, americký herec John Cusack, také americký podnikatel Elon Musk, mimochodem jeho afrického původu, také spoluzakladatel internetového platebního systému PayPal, zakladatel kosmické společnosti SpaceX či spoluzakladatel automobilky Tesla Motors. To je Elon Musk. Narozeniny má také slovenská modelka Andrea Verešová či tenistka Markéta Vondroušová. Nějaká ta výročí, která se vztahují k dnešnímu datu 28. června, před 180 lety si belgický výrobce hudebních nástrojů Adolf Sax patentoval saxofon. Před 160 lety se uskutečnila bitva u Mnichova Hradiště, skončila vítězstvím pruského království nad rakouským. Je to 100 let, co vznikla německá automobilka Mercedes-Benz. A před 45 lety zemřel na rakovinu Kanaďan Terry Fox, na jehož počest se koná běh Terryho Foxe, narodil se v roce 1958. Je to 45 let, co se v epizodě německého televizního kriminálního seriálu Místo činu poprvé objevil komisař Horst Šimanský. Před 15 lety posledním koncertem v Praze ukončil činnost dětský pěvecký sbor Bambini di Praga, který byl založen v roce 1973. Takové jest kalendárium k dnešnímu dni, za chvíli už počasí i s vaší účastí, aspoň v to pevně doufám, že na druhé straně tam u vás jsou nějaká ta ranní ptáčata, která mi napíší SMS-ku ve tvaru CB mezera počasí mezera text na číslo 900 11 03 o tom, jaké počasí je právě tam, kde posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Předem děkujeme.
1: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Váte do nedělního rána, opět je před námi horký tropický den, máme 5 hodin k tomu 17 minut, ale ta rána a ty večery v létě, ty opravdu stojí za to. Jedno takové ráno tady máme právě teď, tak věřím, že si ho užíváte společně s námi.
1: Počasí.
0: Dobré ráno, Adélko, ve Strakonicích je jasno 18 stupňů, přeji všem stále zdraví a pohodu. Jindra, téměř jasná obloha nad Zduchovicemi, 18 stupňů, bez větří, klid a pohodu všem přeje Josef. Takové jsou první ranní SMSky od vás, já vám za ně srdečně děkuji. Co říká Český hydrometeorologický ústav? Dnes bude horká vlna vrcholit. Bude jasno, během odpoledne postupně polojasno až oblačno s kupovitou oblačností. Později odpoledne a večer se jen ojediněle vyskytnou přehánky nebo i bouřky, a to zejména na horách. Nedělní nejvyšší maxima 36 až 39 stupňů Celsia. Nejvyšší teploty na horách pro dnešek 32 až 35, tak ani tam se neochladíte. Povane slabý, proměnlivý vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu. Předpokládané úhrny srážek pro dnešek do 5 mm, v bouřkách výjimečně kolem 15 mm. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne dobré.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Extrémní vedra dávají zabrat nejen lidem, ale také technice. Aby brněnští vědci zjistili, co všechno auta nebo baterie vydrží, prověřují je ve speciální klimatické komoře. Více se ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice dozvíte už za chvíli.

0: Rozpálené auto není jen nepříjemné. V extrémních vedrech může ohrozit řidiče, pasažéry i techniku. Vědci z Vysokého učení technického v Brně proto ve speciální klimatické komoře simulují extrémní teplotní podmínky a zjišťují, jak působí na automobily, baterie nebo záchranářské vybavení. Správná teplota v autě může být podle nich nejen otázkou komfortu, ale také bezpečnosti.
1: Jan Fischer z Fakulty strojního inženýrství VUT právě zajíždí elektromobilem do klimatické komory.
2: Testujeme tady hlavně klimatickou odolnost a výdrž jak strojních systémů, tak i vlastně některých živých organismů, především člověka.
1: Jsme v takové kovové místnosti, vypadá to trošičku jako garáž.
2: Když chceme třeba zkoumat vytápění, tak tady máme velmi nízkou teplotu. Když naopak chceme testovat vysoké teploty, tak tady může být plus 40, plus 50.
1: Vy do toho auta zároveň vkládáte speciálního manekýna, který dokáže simulovat živého člověka v rozpaleném autě.
2: Ano, máme tepelného manekýna, který nám nahrazuje testování s běžnými lidmi.
1: Tak pojďme na to.
3: Měníme i vybavení pro různé záchranné složky a podobně, takže má teďka na sobě ještě hasičskou kuklu.
1: Právě ho teda vezete na vozíčku, otvíráte dveře od auta.
3: Jo, tam musíme tak trošku naštelovat. Máme ho tam výborně.
1: Klimakomora ale neslouží jen automobilům. Díky tepelnému manekýnovi v ní vědci testují i výstroj hasičů, vojáků, policistů nebo zdravotníků. Vysvětluje Jan Pokorný z Fakulty strojního inženýrství.
4: Celý ten manekýn je vlastně jedna měřicí sonda a jsme schopni vyhodnocovat tepelný komfort v kabině auta.
1: Takže nyní ho máme pohodlně usazeného v autě.
3: Zavřeme, zapneme.
1: A nyní jdeme zapnout komoru a zjistit, co vydrží při jaké teplotě. Podobné testy mají i praktický dopad. Správně nastavená teplota v autě totiž ovlivňuje nejen pohodlí, ale i bezpečnost za volantem.
2: Pokud neřídíte v optimálních podmínkách, potíte se, tělo musí zasahovat, tak vlastně nám roste únava a tím pádem i potom roste i nebezpečí nehodovosti.
1: Bez klimatizace může být jízda v letních vedrech podle Jana Pokorného i riziková.
4: Pokud se pohybujete po městě, jsou dopravní zácpy, tak bez té klimatizace v létě bych se ani jako třeba s malýma dětma nikam nevydával, protože to skutečně může být nebezpečné.
1: Pozor bychom si měli dát i na zdánlivě obyčejnou průhlednou láhev s vodou.
2: V těchto teplých podmínkách může fungovat ta voda jako čočka a může dokonce způsobit požár při zaostření toho sluníčka na nějakou hořlavou část, jako je třeba sedačka.
1: A právě proto odborníci radí nepodceňovat horko ani při krátkém zastavení. Rozpalené auto může být nebezpečnější, než se na první pohled zdá. Marek Hensel, Český rozhlas.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: A na řadě jsou zprávy. Dobré ráno. Je 17:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Dnes začíná parlamentní summit NATO v tureckém Istanbulu. Česko na něm zastoupí šéf Senátu Miloš Vystrčil z ODS a předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD. Projednají třeba otázky bezpečnosti členských států nebo možnosti spolupráce v oblasti obrany. V pondělí začne hlavní část summitu, kde předsedové parlamentů vystoupí a s projevy. Do dnešní půlnoci je možné koupit si státní dluhopisy, které vydává Ministerstvo financí. Zájemci si můžou vybrat jednu ze tří variant. Podle mluvčího ministerstva financí Filipa Běhala je největší zájem o pětiletý dluhopis s fixním průměrným výnosem 4,5%. Celkově ministerstvo eviduje už přes 80 tisíc zájemců. V Táboře dnes pokračuje 20. ročník třídenního hudebního festivalu Mighty Sounds. Pořadatelé připravili řadu novinek, které mají pomoct návštěvníkům líp snášet vedra. ČTK to řekla mluvčí festivalu Markéta Broumová. Můžou si vzít do areálu deštníky, aby se mohli chránit před sluncem a využijí nová mlžítka, která osvěžují vzduch s vodou. Hasiči taky budou na letiště Čápův dvůr, kde se festival koná, jezdit častěji, aby mohli kropit plochu a povrch nebyl tolik prašný. Zámek Ohrada Ohluboké nad Vltavou na Českobudějovicku dnes od 10 do 16 hodin ožije dětským mysliveckým dnem. Pořádá ho Českomoravská myslivecká jednota ve spolupráci s pobočkou Národního zemědělského muzea. Uplynulo

0: až oblačný s kupovitou oblačností, výjimečně se k večeru objeví přehánky nebo i bouřky, hlavně na horách. Nejvyšší teploty 36 až 39 stupňů. Vád bude slabý, proměnlivý vítr a bio je na vysoké zátěži.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: S omezením kvůli stavebním pracem počítejte na hlavním tahu z Jindřichova Hradce do Třeboně. V Horním Štáře se projíždí Kyvadlově jedním pruhem a provoz tam řídí semafory. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod širým nebem, rozhovory a reportáže natáčené dětmi nebo divadelní pásmo z Halasovy poezie. I to dnes nabídne festival Smetanova Litomyšl v rámci Dnes Českým rozhlasem. Co všechno můžou lidé zažít, si prozradíme ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už za pár chvil. Teď Klára a kapela Činasky. Krásné ráno. Nedělní s datem 28. června.

0: Českým rozhlasem dnes můžete strávit nejen u svých přijímačů v autě, v kanceláři nebo na zahradě. V rámci 68. ročníku festivalu Smetanova Litomyšl je připravený celodenní program, včetně koncertu rozhlasových symfoniků na zámeckém nádvoří.
1: Podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu zazní Schubertova 8. symfonie zvaná Nedokončená a monumentální Stravinského Oidipus Rex. Výjimečný bude koncert nejen po hudební stránce, jak říká ředitel rozhlasových symfoniků Jakub Čížek.
2: Petr Popelka v roli šéfdirigenta Sočru se představí úplně naposledy. My završujeme čtyřleté velmi úspěšné, inspirativní období, které jsme právě s Petrem Popelkou měli, a pokud se potkáme a máme potkat v té další příští sezóně, tak už bude skutečně v roli hostujícího dirigenta.
1: Do programu přispějí i nejmladší rozhlasáci z dětského pěveckého sboru a Dismanova souboru. Ty čeká například veřejný rozhovor s uměleckým šéfem Smetanovy Litomyšle Markem Šulcem a také divadelní představení s názvem Před usnutím. Pokračuje vedoucí dismančat Magdalena Gracerová-Hrzová.
3: Představení Před usnutím je poskládané z veršů Františka Halase. Jsou plné metafor a myslím si, že v nich obrazy najdou jak děti, tak určitě i dospělí diváci. No a pak si některé básničky vzal taky hudebník Jakub Sejkora, který nám složil krásné písničky.
4: Tak šup a honem do peřinek, dívej se pěkně do stěny, uslyšíš hrčet zlatý mlýnek, co si tam zpívá za stěny.
1: Rozhlasový nádech bude mít i slavnostní zakončení festivalu, které se uskuteční přesně za týden. Symfonický orchestr Českého rozhlasu Smetanovu Litomyšl uzavře ikonickými filmovými melodiemi ze snímku Kmotr, Tenkrát na západě nebo Sladký život. Josef Kaňka, Český rozhlas.
5: Český rozhlas České Budějovice.

0: 6:45. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, kde vás už za chvíli potěší kapela Gentour s písničkou Proklínám.
1: Počasí.
0: A horká vlna veder vrcholí. Dnes bude jasno, během odpoledne postupně polojasno až oblačno skupovitou oblačností. Později odpoledne a večer se jen ojediněle vyskytnou přehánky nebo i bouřky, a to zejména na horách. Dnešní odpolední maxima 36 až 39 stupňů Celsia. Ani na horách se příliš neohřejete, tady naměříte 32 až 35 stupňů. Vítr povane slabý proměnlivý o rychlosti do 4 metrů za sekundu. Předpokládané množství srážek dnes do 5 mm, při bouřkách výjimečně kolem 15 mm. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne dobré.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: V Kopřivách. To je 15-dílná rozhlasová četba podle stejnojmenné detektivky českobudějovického spisovatele Jiřího Březiny. Dvě vraždy v podhůří Novohradských hor v rámci cyklu Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice. Poslouchejte od pondělí 29. června do pátku 17. července. Každý všední den krátce po 18. hodině.
0: Například na festival židovské kultury nebo na hudební výlet do pozdní renesance vás ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice pozveme už za pár minut v tipech pro volný čas. Dobré ráno, neděle s datem 28. června. Tady už jsou slibovaní Gentouři.

0: Tipy pro volný čas.
1: V Českých Budějovicích můžete dnes v 10 a ve 14 hodin vyrazit na prohlídku Kendeho vily s historikem Janem Ziegelbauerem. Zaměří se na osudy budějovické židovské komunity během německé okupace a historii vily v období protektorátu. Festival židovské kultury Lechaim mezi světly začíná dnes ve 14 hodin ve Volyni. Po 7 se tamní synagoga otevře všem milovníkům podmanivé hudby, humoru a dobré nálady. Šumavský Vimperk se dnes od 15.30 promění v kulisy magické Prahy. Na oblíbený divadelní festival Vimperský kašpárek tam do městského parku u základní školy Tomáše Garrigua Masaryka přijede pražské loutkové divadlo K2. Pro rodiny s dětmi si připravilo autorské představení s názvem CK Kašpárek Praha. S vokálním souborem Diškanti se dnes od 17 hodin můžete vypravit na hudební výlet do pozdní renesance. Vystoupí v kostele českokrumlovských klášterů. V Lomnici nad Lužnicí mají ještě dnes pouť a sraz rodáků. V 9 hodin tam začíná jarmark, v 10 je poutní mše v kostele a o 14 hodin zahraje na farské louce kapela Ševětínka. Rodinný den zoo hrátky se zvířaty můžete od 11 hodin prožít v zoo Dvorec u Borovan. V zahradě zámku Kratochvíle hrají od 9 večer netoličtí ochotníci představení Taková normální rodinka. Duo RH Faktor zahraje od 9 do 15 hodin na Vítkově hrádku na Lipně. A pouť je dnes v Nesměni na Českobudějovicku ve 14 hodin začne mší u místní kapličky a od 15 hodin je posezení se Šumavankou Václava Rožbouda pod pergolou. A na závěr v písecké koncertní síni Trojice začne v 19 hodin gala koncert ke 100. výročí narození Zdeny Janžurové a 40. výročí jeho českých klavírních kurzů a festivalu. Doufám, že jste si vybrali.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Je 6 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: 4 evropské země, včetně Česka, mají nový absolutní teplotní rekord. Jihočeští hasiči zasahovali u požáru truhlárny a skladu dřeva v Prachaticích. Škoda vyšplhá k 6 milionům korun. Zájemci se o prázdninách podívají do vodní elektrárny Lipno a obkrouží Temelín a Hněvkovice. Dnes bude opět horko a slunečno, naměříme až 39 stupňů. Zprávy a Gabriela Bláhová, příjemné ráno. Nový absolutní teplotní rekord má kromě Česka i Německo, Švýcarsko a Dánsko. Podle propočtu agentury AFP zažilo v sobotu v Evropě teploty nad 35 stupňů Celsia na 200 milionů lidí. Meteorologové očekávají, že by další teplotní rekordy mohly padat i dnes.
2: V Německu je nová historicky nejvyšší teplota 41,5 stupně Celsia. Rekord přitom padl druhý den v řadě. Ten páteční se v sobotu ještě o 0,2 zvýšil. Horko v Německu komplikuje železniční i silniční dopravu. Na 11 dálnicích v zemi popraskal beton. Vlna veder dopadá taky na švýcarské ledovce. Odborníci očekávají, že sníh a led nahromaděný během zimy zcela roztaje už v pondělí, což by byl druhý nejdřívější termín v historii. Například v Itálii pak rekordním tempem vysychá řeka Pád a prosakuje do ní mořská voda, což ohrožuje úrodu. Adéla Bartáková, Český rozhlas.
1: V pátek večer zasahovali jihočeští hasiči u požáru truhlárny a skladu dřeva v Prachaticích. Na místě skolaboval jeden ze zasahujících hasičů, který byl převezen do nemocnice. Podle aktuálních informací na sociálních sítích hasičů už byl propuštěn. Během necelé hodiny dostali požár pod kontrolu. Ještě v průběhu noci se jednotky prostřídaly při dohlížení. Podle vyšetřovatele se škoda vyšplhá k 6 milionům korun. Příčina je stále v šetření. Do běžně nepřístupné vodní elektrárny Lipno se v létě podívají návštěvníci. Prázdninové exkurze připravila pro zájemce společnost ČES. V nabídce je taky okružní jízda okolo Temelína a Hněvkovic. Lidi se virtuálně podívají přímo do útrop jaderné elektrárny Temelín. O prohlídky provozu elektráren je podle mluvčího ČESu Marka Svitáka každoročně velký zájem.
3: Letos nabídku rozšiřujeme o projížďky kolem vodní elektrárny Hněvkovice a její čerpací stanice, která je klíčová pro zásobování temelínské jaderné elektrárny vodou. Spolu s virtuální prohlídkou Temelína a exkluzivním sestupem do podzemní lipenské vodní elektrárny tak nabízíme program na každý den v týdnu během července.
1: Na Beskydských pustevnách vzniká nové nouzové nocoviště pro turisty. Za kolibou u Zaryša naproti horní stanici Sračkové lanovky nabídne legální místo k přespání lidem, kteří putují po hřebenech Beskyd. Dělníci tam teď dokončují toalety a ohrazují prostor zhruba pro 10 stanů. Platit tam budou přísná pravidla a s otevřením se počítá v průběhu července.
0: Sport.
1: Mistryní republiky v silničním závodě cyklistek se poprvé v kariéře stala Julia Kopecký a zkompletovala medailovou sbírku. Vítězka čtvrteční časovky porazila ve spurtu zkráceného závodu v Jeseníku Kristýnu Zemanovou. Až závěrečná rovinka rozhodla taky souboj o bronz. Získala ho Barbora Němcová před Nikolou Noskovou. Na startu nebyla obhájkyně prvenství Kristýna Burlová.
0: Počasí.
1: Dnešní den bude opět horký, jasný, během odpoledne postupně polojasný až oblačný s kupovitou oblačností. Později odpoledne a večer se jen ojediněle vyskytnou přehánky nebo i bouřky, hlavně na horách. Nejvyšší teploty 36 až 39 stupňů. Vád bude slabý proměnlivý vítr a bio zůstává na vysoké zátěži.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Kompletní rekonstrukce uzavřela Gregorovu ulici v Netolicích na Prachaticku. Je to silnice směrem na Lhenice. Uzavřená bude až do dubna příštího roku. Sledujte značení. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Pokračuje Jihočeské ráno tady na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. S vámi i 5 minut po 6. hodině zůstává Adéla Jirkalová. A nejsem tady na to. Sama hudebně vás potěší například Iveta Bartošová, Bengals, Maria Rotrová, Karel Gott. Protkáme to rozšířenou předpovědí počasí i s vaší účastí přibližně za 15 minut. Tak pište CB Mezera, Pocasí Mezera, text na 90 011 03, a za nějakých 25 minut v půl si dáme opět zprávy s Gabrielou Bláhovou. To vše vás čeká a samozřejmě i další reportáže. Například z pražského letiště včera odletěli do Venezuely čeští hasiči a záchranáři. Budou tam pomáhat lidem zasaženým ničivým zemětřesením. Za chvíli si k tomu prozradíme víc.

0: Lidem zasaženým zemětřesením ve Venezuele budou pomáhat čeští hasiči a záchranáři. Ti včera odletěli z ruzyňského letiště Václava Havla v Praze. Specialisté budou hledat lidi v sutinách po ničivém zemětřesení a poskytovat jim potřebnou pomoc. Vrátit by se měli zhruba po 10 dnech.
1: Jednotko, pozor! Rozkop!
2: Podle generálního ředitele hasičského záchranného sboru Vladimíra Vlčka budou záchranářské práce ve Venezuele mimořádně náročné.
3: Venezuela sama o sobě není jednoduchá země, je nebezpečná země a ten hlavní úkol, který je pro ten náš tým, není samozřejmě jenom provádět ty vyprošťovací a záchranné práce, ale taky vrátit se všichni bezpečně a ve zdraví zpátky domů.
2: Hlavní jádro bezmála 70členného týmu tvoří příslušníci hasičského záchranného sboru specializovaní na pátrání v sutinách a doplní je další specialisté, říká velitel záchranářského oddílu Petr Vodička.
4: Samé jdou lékaři, jsou tam specialisté na technické vyhledávání, to znamená vyhledávací kamery. Máme s sebou lesce pro případ, že by byl potřeba zasahovat na výšce nebo nad volnou hloubkou. Plus 8 psů, to je pro nás důležité, protože psi to jsou takové ty naše oči a nosy.
2: Do Venezuely poletí čeští záchranáři a hasiči zhruba 11 hodin. Popisuje mluvčí generálního ředitelství hasičského záchranného sboru Klára Ochmanová.
5: Přílet se tak předpokládá kolem 16. hodiny místního, tedy venezuelského času, a kolem 22. hodiny českého času. Následovat bude překládka materiálu, poté bude tým pokračovat letounem německých ozbrojených sil na vojenské letiště v Caracasu.
2: Po příletu se tým USAR spojí s místními úřady a koordinačními týmy OSN. Převezmou přidělený sektor a okamžitě zahájí průzkum a záchranné práce. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
6: Český rozhlas České Budějovice, písnička.

0: Už jsme tu dnes ráno měli Kláru, tohle je Markétka, přitom svátek slaví Lubomír a také Lubomíra. Samozřejmě jim ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice přejeme jen to nejlepší.
1: Počasí.
0: A nyní míříme za počasím. Já připomínám, že i po celé dnešní ráno nám můžete psát na 90 011 03 ve tvaru CB Mezera Počasí Mezera text o tom, jaké počasí je právě tam, kde ladíte naše rozhlasové vlny. Jasné ráno plus 18 trhové sviny, pěkný den všem i ve studiu přeje a zdraví Boža, díky i za tuhle SMSku. Co říká Český hydrometeorologický ústav, dnes budou horka vrcholit. Bude jasno, během odpoledne postupně polojasno až oblačno s kupovitou oblačností. Později odpoledne a večer se jen ojediněle vyskytnou přehánky nebo i bouřky, a to zejména na horách. 36 až 39 stupňů Celsia jsou dnešní avizovaná nejvyšší tropická maxima, 32 až 35 naměříte na horách, vítr povane o rychlosti do 4 metrů za sekundu. Co se týče srážkových úhrnů, tam počítáme s 5 mm, v bouřkách výjimečně kolem 15 mm. A rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne už ale dobré.
1: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
0: 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech začne už příští týden. My se za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice vrátíme do historie. A to k prvnímu ročníku festivalu, který jsme pořádali jen rok po druhé světové válce. A k filmům, které se tehdy na přehlídce promítaly.
1: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: To byly Bengals ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Za chvíli také Pokáč a další s písničkou Život je pes a přidá se i Iveta Bartošová. Karlovarský filmový festival letos slaví 60. Poprvé ozdobil společenský život v republice už rok po druhé světové válce. Starší je jen filmový festival v italských Benátkách. Zapátrali jsme proto v rozhlasovém archivu i kronice filmového festivalu od historika Květoslava Kroči a budeme vám připomínat, co všechno karlovarští diváci mohli zažít v minulosti.
1: Třetí festivalový ročník byl už soutěžní a tak se poprvé udělovala i velká cena Křišťálový globus, která je součástí festivalu do dneška. V roce 1948 ji dostal film o koncentračním táboře Osvětim. Polská režisérka Wanda Jakubowská v něm popsala i to, co sama zažila.
2: Děcko, bo oni nás tu všichni pomorduje.
1: Jak ve své kronice Mezinárodního filmového festivalu připomíná historik Květoslav Kroča, přestože socialistický realismus začal být tím jediným správným směrem, politika ještě v roce 1948 neovlivňovala na festivalu úplně všechno.
3: Ta politizace na tom třetím ročníku ještě nebyla. Ale samozřejmě byly v té soutěži ještě filmy, které by se zapálit už nemohly objevit.
1: Konala se dokonce i volba Královny krásy a vicemis byla pozdější též oceňovaná režisérka Věra Chytilová.
4: Já jsem totiž, než jsem přišla na Barrandov, tak jsem pořád těkala, nevěděla jsem, co budu dělat. Začala jsem studovat architekturu a poznala jsem takovou pražskou bohému, včetně Jiřího Trnky a Vericha. Pak už mě to neustále flámování vlastně nudilo. A chtěla jsem taky něco dělat, taky tím, že jsem žila mezi kunštíři.
1: Od roku 1950 se centrum festivalu definitivně přesouvá do Karlových Varů, a to především do Grand Hotelu Pup. Mimochodem, ten jste ve filmech mohli vidět mockrát, naposledy třeba jako Grand Hotel Budapešť nebo Casino Royale. V roce 1951 byl přejmenovaný na Grand Hotel Moskva a ve zdejším promítacím sále byla jedna z nejlepších zvukových aparatur na světě. Lístky do kina, kterých se mezi lidi moc nedostalo, stály tehdy 10 korun. Aby ale pokud možno žádný z filmů socialistických a rozvojových zemí nepřišel zkrátka, udělovaly se desítky nejrůznějších ocenění. Ceny míru, ceny práce nebo třeba cena za lepší svět. Festivalu vládlo heslo O nového člověka, o dokonalejší lidstvo. Ruštinu bylo postupně slyšet i v úvodních proslovech.
5: V roce 1952
1: pak diváci v Karlových Varech naposledy tleskají Gottwaldovi a Stalinovi. Jejich smrt přerušila festival rok na to a pak v
5: 55.
1: Tím, že se festival zpěty k diktátorům nekonal,
6: začalo počítání ročníků odlišně od kalendářních let. Navíc od roku 1958 se z rozhodnutí strany a vlády pořadatelství festivalu střídalo s Moskvou. No a i proto letos slavíme v Karlových Varech teprve 60. I přesto, že první ročník filmového festivalu se v západních Čechách konal už před 80 lety. Lenka Šumová, Český rozhlas.

0: Opět mnoho radosti z krásné hudby nabídne 23. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Třeboňská nocturna, který se uskuteční od 7. do 11. července na různých místech malebné Třeboně. O silné posluchačské zážitky se postarají laureátka soutěže Pražského jara, rakouská violončelistka Alexandra Karer, slovenská sopranistka Adriana Kučerová, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín s dirigentem Robertem Kružíkem, Jánoška Ansábl, kontrabasista Indy Stivín a kolegium Stivinum, virtuózní houslista Milan Al-Ashab a v žánrovém přesahu trio The Brownies. Více informací najdete na webových stránkách festivalu. Mediálním partnerem Třeboňských nocturen je Český rozhlas České Budějovice.
1: Čas na zprávy. Je 6:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Některé dodávky budou muset od července používat tachografy. Vyplývá to z nových pravidel pro mezinárodní převoz Evropské unie. Týká se to nákladu nad 2,5 tuny. Řidiči dodávek budou muset dělat pravidelné přestávky pro odpočinek, stejně jako kamiony. Podle mluvčího ministerstva dopravy Františka Jemelky tachograf nemusí pořizovat třeba dělníci, kteří vezou své nástroje. Kvůli vysokým teplotám ruší organizátoři některé naplánované akce. Například v Kramolíně na jižním Plzeňsku se neuskuteční dnešní mistrovství České republiky v motokrosu. Vysoké teploty by podle předsedy Nepomuckého automotoklubu Vladislava Černého mohly ohrozit závodníky, diváky i organizátory. O novém termínu závodu bude automotoklub jednat v příštím týdnu. Herci Žižkovského divadla Járy Cimrmana dnes zahrají v Třeboni na Jindřichohradecku. V rámci festivalu Okolo Třeboně uvedou hru Posel světla. V jedné z rolí diváci uvidí Zdeňka Svěráka nebo Ondřeje Vetchého. Představení začíná v 19 hodin v divadle J.K. Tyla. Srbští studenti plánují na dnešek protestní shromáždění ve městě Kraljevo v jižní části země. Už rok a půl protestují proti vládě a požadují mimo jiné vypsání předčasných parlamentních voleb. Rakouští fotbalisti remizovali na mistrovství světa s Alžírskem 3-3 a postoupili do vyřazovací fáze. Dál jde i jejich soupeř, naopak na turnaji skončil Irán. Dnešní den bude opět horký, jasný, během odpoledne postupně polojasný až oblačný s kupovitou oblačností. Později odpoledne a večer se jen ojediněle vyskytnou přehánky nebo i bouřky, hlavně na horách. Nejvyšší teploty 36 až 39 stupňů. Vád bude slabý proměnlivý vítr a bio zůstává na vysoké zátěži.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Na jihu Čech se aktuálně jezdí bez nehod. Na Českobudějovicku stále platí uzavírka silnice mezi Hrdějovicemi a Hlubokou nad Vltavou.

Řek, námi oslovení provozovatelé kempů a půjčoven lodí si zatím sezónu pochvalují. Jak je sjízdná třeba Sázava, řekneme v reportáži už za pár minut.

0: Hezké počasí láká k vodě. Navíc začaly prázdniny a dovolené, které bude část lidí trávit splouváním řek. Námi oslovení provozovatelé kempů a půjčoven lodí si zatím letošní sezónu chválí. Zájemci by si podle nich měli vodácké vybavení a místa v tábořištích zamluvit předem.
1: Velmi rušno je v Kácově, v půjčovně lodí. Za prvé je tady personál, který přiváží lodě, na kterých se svezli vodáci. Zároveň přichází skupiny lidí, kteří se domluvají na zítřek, plné taky občerstvení. Se mnou je tady Monika Nováková, hlavní instruktorka. Pojďme připomenout nějaké zásady toho bezpečného chování na vodě.
2: Určitě základem je dobře se připravit dopředu, zvolit si úsek, správně objednat si počasí, samozřejmě, to je velice důležité. A tady těch dnech, kdy je opravdu veliké horko, tak hlavně myslet na tekutiny, nějaké pokrývky hlavy a tak dále.
1: A jak to vypadá aktuálně s vodou? S vodáky to vypadá dobře, my je tady slyšíme, proudí tady kolem nás do Bystra, ke stanům, které tady lemují řeku, doslova jako barevná duha, bych řekla.
2: Tak v tuhle chvíli máme nesízdní úsek Týnec Pikovice, ale na vyšších úsecích řeky ta síznost je ještě relativně dobrá, jezdit se určitě dá. Všem vodákům bych doporučila opravdu jako plastové kánoje, vynechala bych nafukovací plavidla a hlavně teda rafty v tuto chvíli.
1: Tady okolo jdou dvě dívky, takže počítám, že vodačky, jo?
3: Ano, ano.
1: Aneta a Marina.
4: My si to určitě užíváme, voda je skvělá, baví nás to, je to chvilkama náročné, ale je to super.
1: Tak a už jste se koupali?
5: No jasně, že jsme se koupali.
1: Je to potřeba asi v tom teplu?
4: Určitě, těch 30 stupňů, velká potřeba.
6: Pizza!
1: Nesmí tady chybět samozřejmě provozovatelka vodácké půjčovny v Kácově, Anna Zímová.

0: Jaká je ta letošní sezóna zatím?
1: No tak letošní sezóna zatím je dobrá. Musím si pochválit hlavně počasí, které nám přeje, protože byť teda řece se to moc nelíbí, tak vodákům se to hodně líbí, máme hodně sluníčka.
0: Když vidím, co je tady lidí, tak je dobré zamlouvat se té lodě dopředu.
1: Tak lodě dopředu v období červen určitě. Jakmile se pak rozjedou prázdniny, tak ty všední dny bývají volnější a nejrozpůjčovanější bývá samozřejmě víkend, sobota a pak neděle.
0: Jakub Urban, další instruktor by sportu. Je vidět, že jste dneska taky jel na vodě, protože jste pěkně přismahlí, máte červený nos, červené tváře. Jaké máte rady, jak si užít tu vodu i tady v tom obrovském horku, které teď panuje?
2: Ve chvíli, kdy vodákovi začne být trochu teplo, je ideální vybrat si tůňku, vymáchat se a pokračovat. A důležité je používat dostatečný vysoký faktor, aby nevypadali ostatní vodáci, jako já po 14 dnech neustálého pobytu na vodě vypadám jako jedno veliké rajče.
0: A další důležitou radou Jakuba Urbana je taky to, aby to vodáci nepřeháněli s alkoholem. Od řeky Sázavy, Věra Hájíková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas České Budějovice.

0: Nedělní ráno bude za pár vteřin, doslova 6:45. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, za chvíli Aneta Langerová, do té doby ale aktuální předpověď počasí.
1: Počasí.
0: O tom, jak máme aktuálně na jihu Čech, už nám více prozradí meteorolog Tadeáš Gregor. Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Aktuálně máme většinou skoro jasnou oblohu a teploty se pohybují mezi 17 a 21 stupni Celsia. V Českých Budějovicích 20 stupňů, vane slabý jižní vítr 1 metr za sekundu, tlak je 1018 hektopaskalů, tlaková tendence slabý vzestup. Churáňov hlásí 22 stupňů a slabý jihozápadní vítr 2 metry za sekundu.
0: Vlna veder dneškem vrcholí, tak jak to bude tedy odpoledne vypadat?
2: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, ale během odpoledne pak postupně bude přibývat kupovité oblačnosti až na polojasno, až oblačno. A později odpoledne a večer se ojedinělé vyskytnou přehánky nebo i bouřky, a to zejména na horách. Dnešní maximální teploty mezi 36 a 39 stupni, na horách 32 až 35 a bude vát slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. Biozátěž dnes na trojce, vysoká zátěž.
0: V kolik vyšlo a v kolik zapadne sluníčko?
2: Slunce dnes vyšlo v rovných 5 hodin a zapadne pak 10 minut po 9 hodině večerní.
0: A jak to vypadá s teplotními rekordy, které se vztahují k 28. červnu?
2: Ta maximální hodnota pro dnešní den je 34 stupňů z roku 1935, takže by byl skoro zázrak, kdyby dnes ten rekord nepadl v Českých Budějovicích. Minimální 2,8 z roku 1929. Průměrná hodnota pro dnešní den 18,5 stupně, takže už teď v nejchladnější část dne jsme nad průměrem.
0: Dnes tedy tropy, říkal jste 39 stupňů Celsia. Jak se to projeví na dnešní noci a jaké bude pondělí?
2: I noc bude pravděpodobně na celém území nebo na prosté většině území kraje tropická. Bude polojasno nebo skoro jasno, kránu na západě až oblačno s ojedinělou přehánkou. Teploty klesnou na 23 až 20 stupňů, na horách na 22 až 19, v kotlinách horských jenom kolem 15 stupňů a bude zpočátku slabý proměnlivý, postupně mírný severozápadní nebo západní vítr 2 až 5 metrů za sekundu. No a zítra přes den pak bude oblačno až polojasno, k večeru přechodně až zataženo a zpočátku ojedinělé později odpoledne a večer pak na většině území s přehánkami nebo bouřkami a ty bouřky mohou být i velmi silné. Zítřejší maximální teploty 30 až 33 stupňů, na východě kraje až 34 stupňů, na horách pak 26 až 29. Bude vát mírný severozápadní nebo severní vítr 2 až 5 metrů za sekundu, který v bouřkách přechodně zesílí. A i zítra biozátěž na trojce, tedy vysoká zátěž.
0: Byl s námi meteorolog Tadeáš Gregor. Já prozatím děkuji a společně se uslyšíme opět za hodinu.
2: Naslyšenou.
3: Vše o pěstování malin, od výběru odrůd přes výsadbu až po jejich následnou péči, probereme v dalším vydání Zelených světů. Posvítíme si taky na ořech, který ne a ne zaplodit, a zajedeme za ovocnářem Josefem Tlapou, který nám poví, jak pěstovat sloupovité jabloně. Nezapomeňte poslouchat v neděli po 11. dopolední. Už teď se na vás těší Hanka Šoberová a Pavel Chlouba.
0: Za chvíli už vás pozvu k dnešnímu vydání pořadu Vltavín a týkat se to bude Českokrumlovského hradu. Tak si na to počkejte. Pokračuje Jihočeské ráno Českého rozhlasu České Budějovice a teď už pro vás Aneta Langerová. Začíná.

0: 6.52, nedělní ráno 28. června. V dnešním Vltavínu vás čeká připomínka, že v Sarajevu nebylo slyšet pověstných 7 kulí, ale výstřely tam zazněly pouze 2. A uslyšíte, jaké byly další osudy vojáků z 75. pluku v Jindřichově Hradci, kterému velel před válkou následník trůnu Ferdinand d'Este. A nejdříve ze všeho si ale projdete pod zemím Českokrumlovského státního hradu a zámku, kde natáčel redaktor Zdeněk Zajíček s kastelánem Pavlem Slavkem.
1: Takže když to řeknu z pohledu naprostého laika, teď stojíme v místě, které kdysi bývávalo na světle slunce, bývalo venkovním prostranstvím a bývalo to nádvoří. Je to tak?
2: Naprosto jednoznačně a dokladem, když půjdeme dál, je potom západní věž brány, která směřovala k dnešnímu pátému nádvoří. A teď se na ní podívejte, má vlastně okenní otvor se špaletou dovnitř do sklepa, což naprosto nemá logiku. Logiku to má ve chvíli, kdy si odmyslíte tyto sklepní prostory a vidíte volně stojící obranou věž, ano, s okenní špaletou do vnitřního dvora. Takže skutečně toto byl otevřený volný prostor z obou stran, severní a jižní, vyhrazený hradební zdí, který končil na západní straně obranou věží.
1: Čili tudy se vyjíždělo do zámku nebo do hradu tehdy?
2: Ano, tady byl původní vstup a vjezd do hradu. Spíš vstup, protože vjezd byl z prvního a druhého nádvoří do toho konce 15. století. Poté, co postavili budovy a čtvrté nádvoří, tak byl dokončen plášťový most, ano, který vlastně potom byl vjezdem z té západní strany.
1: Čili dnes je za tou zazděnou bránou tady, v těch místech.
2: Ano, ano. Ano. Dnes je, ano, zazděnou bránou, ale o patro výš.
0: Slyšeli jste ukázku z dnešního Vltavínu. Celý pořad si poslechněte po zprávách v 9.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: A jsou tu zprávy. Je 7 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Ženy se bez žádanky na mamograf od července dostanou jen výjimečně. Skateboardisti a bajkeři využívají novou pamptrkovou dráhu ve Vimperku. Myslivci pořádají speciální den pro děti na zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou. I dnes bude slunečno s teplotami až u 39 stupňů. Během dne se může objevit oblačnost a výjimečně i bouřky. U zpráv vás vítá Gabriela Bláhová. Dobré ráno. Ženy se od července na mamograf dostanou bez žádanky jen výjimečně. Všeobecná zdravotní pojišťovna upřesnila původní informaci z konce května. Možné to bude třeba pro pacientky, které žádanku ztratí nebo jim propadne.
2: Jaké další pacientky se budou moci bez žádanky vyšetřit, vysvětluje mluvčí VZP Viktorie Plívová.
3: Může jít například o situaci, kdy žena není registrovaná u praktika nebo gynekologa.
2: Mamografické centrum ale i tak nebude muset ženu přijmout. A to třeba kvůli plné kapacitě, což se stává často, říká lékařka Miroslava Skovajsová.
4: My přijmeme během hodiny 30 žen, dělají to teda dvě laborantky, to znamená, že na tu ženu mají 4 minuty.
2: Centrum si ale většinou taky nemůže hned ověřit, že má žena na mamograf nárok. Pokračuje Martin Balada ze Svazu zdravotních pojišťoven.
5: Do budoucna se chystá elektronizace zdravotnictví a bude tam sdílený zdravotní záznam.
2: Vyšetření pojišťovny proplácí ženám od 45 let jednou za 2 roky. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
1: Vimperk na Prachaticku otevřel novou pumptrackovou dráhu, informoval o tom mluvčí města Milan Brabec. Sportoviště mezi Volyňkou a silnicí první třídy využijí jezdci na kolech, koloběžkách, bruslaři nebo skateboardisti. Stavba za 11 milionů korun trvala 10 měsíců.
6: Pro tréninky a pořádání soutěží dráha poslouží zejména místním sportovním klubům. Volně přístupná je i veřejnosti. Pumptrack měří 362 metrů a jezdci se na něm neobejdou bez přilby. Součástí areálu je malé parkoviště, přístřešek a lavičky. Z Vimperku Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas.
1: Zámek Ohrada u Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku dnes od 10 do 16 hodin ožije dětským mysliveckým dnem. Pořádá ho Českomoravská myslivecká jednota ve spolupráci s pobočkou Národního zemědělského muzea. Děti poznají práci myslivce, sokolníka nebo kynologa.
6: Program zahrnuje ukázky z mysliveckého života, včetně výcviku dravců a vábení zvěře. Zájemci si vyzkouší střelbu na vzduchovkové střelnici nebo ochutnají zvěřinové a rybí speciality. Připravené jsou soutěže a divadelní představení. Z Hluboké nad Vltavou Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas.
0: Sport.
1: Fotbalisti Argentiny porazili na mistrovství světa Jordánsko 3-1. Jejich třetí výhru pojistil v 80. minutě střídající Lionel Messi. 39-letý kapitán skóroval po šesté na tomto světovém šampionátu a s 19 brankami si upevnil první místo v historickém pořadí střelců. Argentina se stala po Mexiku a Francii třetím týmem, který zakončil skupinovou fázi s plným bodovým ziskem.
0: Počasí.
1: Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl dnes v 6 hodin v Českých Budějovicích 1018 hektopaskalů. Dnešní den bude opět horký, jasný, během odpoledne postupně polojasný až oblačný s kupovitou oblačností. Později odpoledne a večer se jen ojediněle vyskytnou přehánky nebo i bouřky, a to hlavně na horách. Nejvyšší teploty 36 až 39 stupňů. Vár bude slabý, proměnlivý vítr a BIOS zůstává na vysoké zátěži.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Úplná krátkodobá uzavírka platí dnes od 10 do 15 hodin na trase Polná na Šumavě, Otice, Hodoňov, Horní Planá, části obce Olšina, Květušín a Boletice na Českokrumovsku. Důvodem je cyklistický závod Jihočeské amatérské ligy. Počítejte s komplikacemi, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Sedm hodin 4,5 minuty pokračuje Jihočeské ráno na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Já vás všechny vítám do druhého ze dvou víkendových dnů a je před námi opravdu horký den, tak jenom připomínám, abyste dali pozor na dodržování pitného režimu, samozřejmě na nějakou tu pokrývku hlavy a úplně nejlépe strávit dnešek někde ve stínu a ještě lépe ve vodě. Ať se vám to vydaří, ať zažijete neděli podle svého gusta. A téma automaticky. Čtyřbob z výprodeje, tři veteráni nebo třeba zubní ordinace vypluli a účastnili se závodu kuriózních plavidel ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku. Kromě plavby čekala posádky třeba pivní štafeta nebo přehlídka kostýmů. Více o tom už za chvilku v reportáži. Dobré jitro.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Píseň, která se nám dnes velice hodí, nedělní ráno zpíval Pavel Bobek ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Vltavu mezi Vyšším Brodem a Rožmberkem nad Vltavou na Českokrumlovsku křižovala tento víkend kuriozní plavidla. Tradičního závodu se letos zúčastnilo i kvůli horkému počasí jenom 6 posádek. Některé z nich svá plavidla připravovaly i několik měsíců a v závodě je čekalo i několik netradičních disciplín.
2: Houkající vlak podle tradice přesně ve 13 hodin a 27 minut symbolicky zahájil letošní už 52. ročník závodu kuriozních plavidel. Po signálu posádky ihned naskákali na své lodě a vydali se k cíli. Plavidla si ze břehu prohlédl i jeden z návštěvníků Michal Pinc.
3: Mně se nejvíc asi líbí tady zubní ordinace, vypadá, že to mají promakaný. Pak jsem viděl, že jsou tady 3 veteráni, na to jsem taky zvědavej, jak si jedou jezy, protože je to složený ze 2 plavidel.
2: Na start se vedle 3 veteránů postavil třeba 4 bob z jeho českého Vimperka pod vedením Jaroslava Brabce.
4: Jsou to klasický boby komunistický, který byly teď ve výprodeji, bylo to v akci místo 700 korun za 140, no nekupte to. Mě vždycky napadou nějaký hovadiny. Tohle byla jedna z nich, taková opravdu impulzivní záležitost, když jsme si řekli, hele, tak jdem.
2: Závodníky ale ještě před samotnou plavbou čekalo hodnocení odbornou porotou. Známky posádkám dávala Monika Sosnová.
5: Jde to podle názvu plavidla, potom jaký mají kostýmy, jaký mají plavidlo, to znamená, jak ho vyrobili, co tam na něm všechno mají, pak dělají scénku vlastně, takže co nám předvedou a pak hodnotíme celkový dojem.
2: Všechny týmy za hlasitého povzbuzování čekala ještě pivní štafeta. Výkon své posádky s názvem Bitva o zlatý banán hodnotí Jaroslav Špaček z jihomoravského Kyjova, který se poprvé závodu účastnil už v roce 1983.
6: První, co jsme byli dva, tak to ještě jak šlo, byli na druhém, na třetím místě, ale ti, co byli pozadu, tak to bylo horší, ti už nestíhali.
2: Podle jeho syna Jaroslava ale posádka rozhodně nepodcenila přípravu plavidla na letošní ročník.
7: Měli jsme několik zkus dopředu, někdy od března se scházeli, ale jako oficiálně plavidlo, tak 14 dní zpátky jsme to vymysleli. Člověk, než to nachystá, tak to nějaký čas zabere, takže jsme byli rádi.
2: Jedním z pamětníků prvních závodů je také Jiří Koklar. Podle něho byly závody nejvíc populární ve druhé polovině 80. let, kdy do Vyššího Brodu jezdily posádky z celé republiky.
8: Měli jsme tady 75 plavidel a 351 účastníků. Bylo to náročné, startovalo se už z toho břehu, ale stály plavidla i ve dvou řadách.
2: Jak připomíná hlavní pořadatel Michal Rolčík z Vyšebrodského odboru kultury, poslední roky je zájem o plavbu i kvůli nepříznivému počasí slabší.
9: Takhle už to bývá standard kolem těch 6-8 plavidel. V letošním roce my jsme tak zhruba očekávali. Každé to plavidlo má samozřejmě více účastníků. Vím, že to jedno, co má nejvíc, je jich asi 12 na tom plavidle.
2: Přesto je Michal Rolčík přesvědčený, že příští rok si opět posádky připraví nová kuriozní plavidla. Z Vyššího Brodu Michal Bělský, Český rozhlas.
10: Český rozhlas České Budějovice.

0: Ať se i vás při neděli dotkne láska, přejeme příjemné ráno, 7 hodin k tomu 16 minut, míříme za počasím.
1: Počasí.
0: Nějaké ty SMSky od vás by tady byly. Teplé ráno z Prachatic 23 plus, pohodu ve stínu všem. I do redakce přeje Helča, děkujeme. Ve Velešíně jasno 17 stupňů, dobré ráno vám všem přeje Andulka. V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je jasno, klidno a slunečno 20 stupňů. Hezkou neděli přeje Marie. Dobré ráno z Brloha, kde je polojasno, slabý vítr a teplota je plus 21 stupňů. Zdraví a hezkou neděli přeje Marie. Pěkné ráno z Jindřichova Hradce u nádraží, kde je jasno, klidno a teplota 23 stupňů. Pohodovou neděli všem přeje Milan. Díky za vaše SMSky, děkujeme, že vysíláte s námi a těším se na další. Co říká Český hydrometeorologický ústav? Dnešní maxima opravdu vysoká, 36 až 39 stupňů. Vysoká budou i na horách, 32 až 35 stupňů Celsia. Čekáme jasno nebo skoro jasno, během odpoledne pak postupně polojasno až oblačno s kupovitou oblačností. Později odpoledne a večer se jen ojediněle vyskytnou přehánky nebo i bouřky, a to zejména na horách. Vítr dnes o rychlosti do 4 metrů za sekundu, srážkové úhrny 0 až 5 mm, v bouřkách výjimečně kolem 15. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne dobré.
2: Léto je časem festivalů všeho druhu, ale překvapivě taky časem vzdělávání, kdy především řada mladých talentovaných hudebníků míří na nejrůznější mistrovské kurzy. Obojí v sobě už 18 let spojuje setkání s hudbou v sobě slavy. Za jeho organizací stojí zpěvák, hudební pedagog, muzikant a skladatel Petr Hanzlík. A právě on bude hostem nedělní kavárny, kterou si naladíte krátce po 17. hodině. Těší se na vás Pavla Kuchtová.
0: Za chvíli už vás pozveme ke knižní hlídce tady na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice a téma ve Spojených státech vzniklo protestní komiksové hnutí. Podrobně o tom za chvíli.

0: svět. Politika se v poslední době mění před očima, projevuje se to různě, oblast kultury nevýjímaje. Ve Spojených státech například vzniklo komiksové hnutí proti deportační politice Donalda Trumpa. Jmenuje se Ice Out, což je narážka na celní a imigrační zprávu. O komiksech, které tohle hnutí podnítilo, se bude mluvit v dnešní knižní hlídce, a to s německým novinářem Larsem von Terne. Tady je ukázka.
1: Ich glaube, dass Comics in der politischen Kultur der Vereinigten Staaten.
2: Myslím, že komiks v politické kultuře Spojených států hraje důležitou roli při mobilizaci lidí a při zvyšování citlivosti na politická témata. Například u komiksového projektu Ice Out jde o to, že umělci znázorňují, jaké důsledky má Trumpova deportační politika a popisují ji velmi dramaticky, citlivě a napřímo. Jde jim o to, aby pohnuli veřejným míněním, podpořili politický odpor a taky vyvolali pozornost ohledně osudu lidí, které tahle politika zasáhla. Jde vlastně o součást protestního hnutí a myslím, že komiks právě pro tohle hnutí může hrát důležitou roli.
1: Und ich glaube, da können Comics eine wichtige Rolle spielen für diese Bewegung.
0: Knižní hlídku si můžete poslechnout dnes ve 14:45. Dobré

0: Už 35 let prázdniny začínají v Třeboni. Od 26. června do 6. července vystoupí na festivalu Okolo Třeboně divadlo Járy Cimrmana, Nezmaři, Asonance, Epidemie, Pavel Šporcl, Luboš Pospíšil, Ivo Jahelka, Bárka, velký narozeninový koncert Bárny a přátelé plný překvapení, nejspíš i pro nás. Festival Okolo Třeboně. okolotřeboně.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas České Budějovice.
1: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Čas na zprávy.
3: Je 7:30.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Dnes začíná parlamentní summit NATO v tureckém Istanbulu. Česko na něm zastoupí šéf Senátu Miloš Vystrčil z ODS a předseda sněmovny Tomio Okamura za SPD. Projednají třeba otázky bezpečnosti členských států nebo možnosti spolupráce v oblasti obrany. V pondělí začne hlavní část summitu, kde předsedové parlamentu vystoupí s projevy. Možnost koupit si státní dluhopisy, které vydává ministerstvo financí, je do dnešní půlnoci. Zájemci si můžou vybrat jednu ze tří variant. Podle mluvčího ministerstva financí Filipa Běhala je největší zájem o pětiletý dluhopis s fixním průměrným výnosem 4,5%. Celkově ministerstvo eviduje už přes 80 tisíc zájemců. V Táboře dnes pokračuje 20. ročník třídenního hudebního festivalu Mighty Sounds. Pořadatelé připravili řadu novinek, které mají pomoct návštěvníkům líp snášet vedra. ČTK to řekla mluvčí festivalu Markéta Broumová. Můžou si vzít do areálu deštníky proti slunci a využít nová mlžítka, která osvěží vzduch vodou. Hasiči taky budou na letiště Čápův dvůr, kde se festival koná, jezdit častěji a kropit plochu a povrch, aby nebyl tolik prašný. Na Havaji a v jejím okolí pokračuje největší mezinárodní námořní cvičení s názvem Rim of the Pacific. Jeho 30. ročník začal ve čtvrtek a bude pokračovat až do konce července. Účastní se ho 30 zemí, víc než 30 pravidel, 5 ponorek, přes 200 letadel a přibližně 30 tisíc lidí. Dnešní den bude opět horký, jasný, během odpoledne postupně polojasný až oblačný s kupovitou oblačností, později odpoledne a večer se jen ojediněle vyskytnou přehánky nebo i bouřky, a to hlavně na horách. Nejvyšší teploty 36 až 39 stupňů, vád bude slabý proměnlivý vítr a bio zůstává na vysoké zátěži.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Silničáři opravují stoupací pruhy u Strakonic ve směru na Vodňany. Na semaforech se řidiči zdrží do 8. července. Počítejte tam přes den stále s kolonami. Přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 7:32 a pokračuje vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Čeká nás Paul McCartney, další z písniček, které nestárnou. Ledenice na Českobudějovicku znají u nás nejen příznivci softballu, ale i sportu, který se jmenuje cheerleaders. Co mají oba sporty společného? To vám prozradíme už za malou chvíli.

0: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.
1: Cheerleaders Sharks Ledenice, to je název sportovního klubu, který vyráží i na velké světové závody. Jeden z nich bude už za pár dní v Praze.
2: Pojď, neboj se. Skvěle, napni nohy.
3: Pomáhá závodníkům a závodnicím a také hodně chválí trenérka Veronika Pokorná.
2: Bravo, skvělý. Adélko, a víc to na konci zastav a zpevni tu nohu a střed těla, jo? To je to, co si pořád opakujem. A ruce nám vždycky chrání hlavu, na to nezapomeň.
3: Sport je to dynamický, náročný, počet opakování v tréninku je pro úspěch docela zásadní. Jaká cesta zavedla Veroniku Pokornou právě do Ledenic?
4: Do Ledenic my jsme se dostali, je to už hodně dávno, je to zhruba 18 let, je strašně to utíká a ani já jsem neměla vůbec tušení, že cheerleading v České republice existuje.
3: A právě teď se dostáváme k propojení mezi softballem a sportem, který se jmenuje cheerleading.
4: Vlastně to začalo úplně spontánně, kdy probíhalo nebo mělo probíhat mistrovství Evropy juniorů v Ledenicích a já jsem jako maminka dětí chodila samozřejmě zřejmě se dívat na ty zápasy a Slovo dalo slovo a nějak jsme jim tam připravili, prostě vzala jsem pár holčiček program, aby jsme měli ty třásničky a trošku jsme tam jako rozvířili atmosféru.
5: To je softball?
4: Ano.
5: Pozbuzovali jste na softballovém hřišti při zápasech softballových žraloků?
4: Jo, přesně tak. A vlastně já jsem se tak dostala, protože jsem si hledala informace, tak jsem se tak dostala k asociaci, která už tenkrát vlastně vznikala a k českému cheerleadingu, který byl taky v plenkách. Od té doby udělal obrovský pokrok.
5: Změnil se váš sport za tu dobu, téměř za ty dvě desítky let?
4: Určitě.
5: I pravidlově?
4: Pravidlově určitě, pořád se to rozvíjí, protože se snaží ty pravidla nějakým způsobem sladit s Evropou, se světem a samozřejmě se to tlačí do toho, aby se cheerleading stal olympijským sportem.
3: Aktuálně se závodníci a závodnice chystají na mistrovství Evropy, které se uskuteční od 3. do 5. července v Praze.
4: To je velká akce a myslím si, že pro lidi tady v Čechách to bude něco nového, protože oni často se nesetkávají s naším sportem, protože jsme vnitřní sport, tak je to náročné, protože musí lidi do haly, jo, a musí se ten sport trošku najít, ale takže se těšíme, že zase bude něco nového v Čechách, že uvidí, jak cheerleading vypadá, bude to v O2 Univerzum a myslím si, že to bude perfektní.

0: Otázky a kapela Olympic ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Dost možná máte právě vy spoustu otázek, které se vztahují k aktuálnímu počasí, tak si na některé z nich jdeme odpovědět.
1: Počasí.
0: A pomůže nám s tím meteorolog Tadeáš Gregor, kterého vítám ve vysílání a ptám se, jak to aktuálně vypadá na jihu Čech. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, aktuálně na jihu Čech převažuje skoro jasná obloha a teploty se pohybují mezi 20 a 26 stupni Celsia. V Českých Budějovicích 22,5 stupně Celsia, máme slabý jižní vítr 1 metr za sekundu, tlaky 1018 hektopaskalů, tlaková tendence slabý vzestup. Churáňov hlásí 27,5 stupně, aktuálně je tam z celých jižní Čech nejtepleji a vane tam slabý jihozápadní vítr 2 metry za sekundu.
0: Má další otázka se samozřejmě týká dnešního odpoledne, jak bude vypadat?
2: Dnes bude během dne jasno nebo skoro jasno, během odpoledne pak ale postupně naskáče kupovitá oblačnost, bude polojasno až oblačno a později odpoledne a večer se jen ojediněle vyskytnou přehánky nebo i bouřky, a to zejména na horách. Dnešní maximální teploty 36 až 39 stupňů, na horách 32 až 35 a bude vát slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. Biozátěž dnes na trojce, tedy vysoká zátěž.
0: Zajisté nás nyní poslouchají také vodáci. Jak to vypadá s vodou v jihočeských řekách?
2: Vody je málo. Vltava, Soumarský most 42 cm, je zakázáno splouvání. Ve Vyšším Brodě 63 cm, což je tak na limitu pro splouvání. Hlužnice je nesízdná, na Pilaři 107 cm, v Bechyni 73 cm. A nesízdná je i Otava v Katovicích, kde je 36 cm. Teplota vody včera na Lipně 24,5 stupně a v řekách se pohybuje kolem 25 stupňů.
0: Vrátíme se k předpovědi počasí. Jaká bude dnešní noc a pondělní den?
2: V noci bude polojasno nebo skoro jasno. Kránu pak na západě kraje až oblačno s ojedinělými přehánkami. Teploty klesnou na 23 až 20 stupňů, takže noc bude na většině území tropická a na horách pak budou mezi 22 a 19 stupni, v horských kotlinách jen kolem 15 stupňů. Bude vát zpočátku slabý proměnlivý, postupně mírný severozápadní nebo západní vítr 2 až 5 metrů za sekundu. No a zítra přes den pak oblačno až polojasno, k večeru přechodně až zataženo a zpočátku ojedinile, postupně, respektive později odpoledne a večer, pak na většině území přehánky nebo bouřky. A ty bouřky mohou být i velmi silné s přívalovými srážkami, i velkými kroupami a i silnými nárazy větru. Zítřejší maximální teploty mezi 30 a 33 stupni, na východě kraje až 34, na horách 26 až 29 a bude vát mírný severozápadní nebo severní vítr 2 až 5 metrů za sekundu, který v bouřkách zesílí. Biozátěž zítra na trojce, vysoká zátěž.
0: No a postupně se dostáváme k závěru měsíce června. Ten úplně poslední den nás čeká v úterý. Jaký bude?
2: Úterý bude převažovat oblačno, hlavně zpočátku bude až zataženo. Ráno se místy, během dne pak jen ojedinělé, vyskytnou přehánky nebo bouřky. Večer budou opět ty přehánky a bouřky četnější a bouřky mohou být i silné. Úterní minima mezi 21 a 17 stupni, maxima mezi 26 a 30 a bude vát slabý proměnlivý vítr převážně ze severovýchodu do 4 metrů za sekundu, který v bouřkách přechodně zesílí.
0: Tolik Tadeáš Gregor a já prozatím děkuji. Uslyšíme se společně při předpovědi počasí opět za hodinu. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice, aneb jihočeské příběhy od jihočeských autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině.
0: Jakoby to meteorolog Tadeáš Gregor tušil, mluvil o bouřkách na pondělí a na úterý a ty budou tématem i rubriky, co v učebnicích nebylo. Konkrétně půjde o blesky. Více nám o nich prozradí Martin Písařík, tak si na to počkejte. Mike Oldfield, Maggie Reilly, To Friends, další z písniček, které nestárnou ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice při nedělním ránu pro vás.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že každou sekundu na naší planetě zazáří přibližně 100 blesků? Tento nekonečný přírodní ohňostroj se pohybuje závratnou rychlostí až 150 000 km za sekundu a jeho teplota může dosáhnout až 30 000 stupňů Celsia, což pětinásobně převyšuje teplotu povrchu Slunce. V Česku je královnou bouřek Milešovka, která díky své výšce oproti svému okolí přitahuje blesky nejvíce z celé země. Světový rekord však drží venezuelské jezero Maracaibo, kde ročně udeří přes 250 blesků na kilometr čtvereční. Barva blesku prozrazuje meteorologům stav atmosféry. Fialová věští liák, modrá varuje před krupobytím a bílá signalizuje extrémní horko a riziko požárů. Historicky blesky skrotili až vynálezci hromosvodu Benjamin Franklin a náš Prokop Diviš. Přesto blesky ročně na Zemi připraví o život v průměru 10 lidí denně. O tom, že jsou nejen krásné, ale i nebezpečné, by mohla vyprávět třeba kaple na Břístevské hůře anebo zřícenina kostela svatého Blažeje u Toužimy. Obě stavby vyhořely po jejich zásahu a už se z toho nikdy nevzpamatovali.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, připravené jsou čerstvé zprávy k mikrofonu, usedla Gabriela Bláhová. Tak si povíme, co je nového. Dobré ráno.
1: Je 8 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Češi vyhledávají tyto dny v obchodech nejvíc klimatizace, led a bazény. Organizátoři zrušili mistrovství republiky v motokrosu kvůli vysokým teplotám. Spojené státy a Irán si už třetím dnem vzájemně oplácejí vojenské údery. Bude slunečno a naměříme 39 stupňů. K večeru se výjimečně můžou objevit pouřky. Zprávy a Gabriela Bláhová, pohodové nedělní ráno. Češi v tropických dnech vyhledávají v obchodech ventilátory, led nebo bazény a příslušenství do nich. Vyplývá to z vyjádření prodejců, které oslovila ČTK. Jejich prodej se v některých případech zvýšil až 7x. Roste i poptávka po klimatizaci. Její uživatelé by podle analytičky společnosti Revido Kristýny Bayer vždy měli dbát na to, aby začali chladit prostory postupně a nezapínat klimatizaci, až když venku vyšplhají teploty nad 30 stupňů. Upozornila taky na to, že ideální je držet rozdíl mezi venkovní a vnitřní teplotou kolem 6 až 8 stupňů Celsia. Kvůli vysokým teplotám ruší organizátoři některé naplánované akce. Například v Kramolíně na jižním Plzeňsku se neuskuteční nedělní mistrovství České republiky v motokrosu. Vysoké teploty by tam mohly ohrozit závodníky, diváky i organizátory, vysvětluje předseda Nepomuckého automotoklubu Vladislav Černý.
3: Dostali jsme upozornění od lékařů a od hydrometeorologického ústavu, že tady hrozí vysoké riziko přehřátí lidí a že není dobrý dělat veškerou jakoby činnost, jak sportovní, tak organizační na trati a byl by tam i velký problém to ukropit, sehnat vodu na krápění tratě a ještě ošetřování diváků a závodníků.
1: O novém termínu závodu bude Automotoklub jednat v příštím roce. Herci Žižkovského divadla Járy Cimrmana dnes zahrají v Třeboni na Jindřichohradecku. V rámci festivalu Okolo Třeboně uvedou hru Posel světla. V jedné z rolí diváci uvidí Zdeňka Svěráka nebo Ondřeje Vetchého. Představení začíná v 19 hodin v divadle J.K. Tyla. Spojené státy a Irán si už třetím dnem vzájemně oplácejí vojenské údery. Američtí vojáci včera večer zasáhli íránské cíle kvůli dalšímu dronovému útoku na tanker v Hormuzském průlivu. V noci na to pak Irán odpověděl útokem na americké základny v Kuvajtu a Bahrajnu.
4: Americká armáda v sobotu zaútočila na iránská sledovací zařízení, komunikační systémy, protivzdušnou obranu i sklady dronů, jako odpověď na to, že dron zasáhl tanker plující pod panamskou vlajkou. Prezident Donald Trump na sociální síti varoval, že pokud Irán z útoky nepřestane, mohou Spojené státy dokončit, co před měsíci začaly, a Irán by podle jeho slov mohl přestat existovat. Íránské revoluční gardy v noci na neděli odpověděly útokem na americké základny v Kuvajtu a Bahrajnu. Kuvajtská obrana část útoku zachytila. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas. Sport.
1: Rakouští fotbalisti po nevídaném závěru remizovali v posledním utkání skupiny J na mistrovství světa s Alžírskem 3-3. Výběr trenéra Ralfa Ragnika trefou z 6. minuty nastavení na poslední chvíli postoupil z 2. místa za suverénní Argentinou do vyřazovací fáze, kde vyzve úřadující evropské šampiony Španěly. Dál jde ze třetí příčky i jejich soupeř. Alžířané se potkají se Švýcary.
2: Počasí.
1: Dnes bude jasno, během odpoledne postupně polojasno až oblačno s kupovitou oblačností. Později odpoledne a večer se ojediněle objeví přehánky nebo i bouřky, hlavně na horách. Nejvyšší teploty naměříme mezi 36 až 39 stupni. Vád bude slabý, proměnlivý vítr a bio je na trojce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Úplná uzavírka krátkodobá platí dnes od 10 do 15 hodin na trase Polná na Šumavě, Otice, Hodoňov, Horní Planá, části obce Olšina, Květušín a Boletice na Českokrumlovsku. Důvodem je cyklistický závod Jihočeské amatérské ligy. Počítejte s komplikacemi, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Pokračuje jeho české ráno na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. S vámi i nadále zůstává u mikrofonu Adéla Jirkalová. Aktuální čas 8 hodin, k tomu 5 minut. A připomínám, že v kalendáři je dnes Lubomír a také Lubomíra, a to protože máme 28. června, tak přejeme jen to nejlepší. Čekají nás také písničky z cizí kapsy. Dobrý poslech.

Martinem Šustrem každou sobotu a neděli po 8. hodině ranní. A to je právě teď Hezký den ve spolek. Konkrétně s písničkou, jejíž dějová linka odkazuje na události, kterým je takřka na den přesně rovných 150 let. Zavede nás k přítoku řeky Yellowstone na místo, kterému se říká Little Big Horn.

25. června 1876 došlo při letitých střetech armády amerických bílých přistěhovalců z Indiány k dokonalému prohození obvyklých rolí. Totiž tentokrát přesila bílého vojska neroztřílela špatně ozbrojené příslušníky kmenů původních obyvatel kontinentu, ale narazila na připraveného a mnohem početnějšího indiánského soupeře. 260 vojáků 7. kavalérie pod velením generála George Custera hrubou taktickou chybou svého nadřízeného nemělo proti 2000 mase spojených Siouxů a Cheyenneů vedených slavným náčelníkem Sitting Bullem, sedícím bíkem, sebemenší šanci. O Custerovi se sice později bájilo jako o neohroženém hrdinovi, který statečně na bojišti vzdoroval drtivé převaze divochů, ale pravdou je, že příčinou jedné z nejpotupnějších porážek americké armády byla jen a pouze jeho arrogantní lehkovážnost a neúměrné ambice. Nebýt Custerovy chtivosti po slávě, k tomuto debaklu nemuselo vůbec dojít. Jim Bridger, trapér a stopař, který je zmiňován v refrénu písničky Greenhornu, ovšem s konkrétní řeží u Little Big Hornu neměl nic společného. Postava je to však skutečná. Patří k druhé generaci legendárních zálesáků, kteří prošlapávali cestu bílým kolonistům po americkém západě. Konečně původní písnička, z níž si Greenhorn spůjčili melodii a z části i reálie, nese v názvu jméno právě Jima Bridgera. Na jeho oslavu coby nezdolného horala, skauta a hledače nových cest a území ji napsal nějakých 100 let po Bridgerově éře jednooký country písničkář Leon Payne. Daleko spíš na ní ale narazíte v interpretaci mnohem známějšího countryového a rockabillyového zpěváka Johnnyho Hortna. Ostatně právě jí se nechal inspirovat Jiří Grossman, který skladbu Jim Bridger naspíval s vlastním českým textem, jenž oproti verzi Greenhorns o poznání věrněji ctí originál. Abych tedy vysvětlil, proč jsme dali přednost před chvilkou slyšeným Greenhornům, musíme se opět vrátit k Little Big Hornu a bitvě akcentované v jejich verzi. Tak zvedněme sklenky a pojďme se napít na Jima Bridgera. Dokud tu budou Spojené státy, vzpomínka na něj nezemře. Tenkrát mu nepřišlo, že tvoří dějiny, ale pochybuju, že bychom tu dnes byli, nebýt chlápka jménem Jim. To jsou ovšem slova původní písně Leona Payna, kterou vám zaspívá Johnny Horton. A k tomu vás zdraví Martin Schuster.

0: Možná už teď taky vzpomínáte, jak tehdy padal déšť, o tom bude už Helena Vondráčková zpívat za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Počasí.
0: Nejprve ovšem ta tropická předpověď počasí. Větření 24 stupňů, jasno, zdraví Zuzka, Honza, dva pejsci, jedna z SMSek od vás, krásné slunečné nedělní ranko od Vimperka, 22 stupňů, jasno, příjemný a pohodový den, hlavně hodně zdravíčka a chladných tekutin přejí Fandové a Ferdoušek. Děkuju za vaše SMSky, vážím si toho, že vysíláte s námi. Co říká Český hydrometeorologický ústav? Dnes bude jasno nebo skoro jasno, během odpoledne pak postupně polojasno až oblačno s kupovitou oblačnost. Později odpoledne a večer se jen ojediněle vyskytnou přehánky anebo i bouřky, a to zejména na horách. Nejvyšší nedělní maxima 36 až 39 stupňů Celsia. Nejvyšší teploty na horách. Ani tady se neochladíte, 32 až 35 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu. Srážky dnes do 5 mm, v bouřkách výjimečně kolem 15 mm. A rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne už ale dobré.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Na pouť za ochotníky či za nádhernými vokály vás pozveme v tipech pro volný čas tady na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice už za pár minut. Teď ještě Michal Hrůza a písnička pro Emu. Hezký 28. červnový den všem.
2: Teď už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám.

0: Tipy pro volný čas.
1: V Českých Budějovicích můžete dnes v 10 a ve 14 hodin vyrazit na prohlídku Kendeho vily s historikem Janem Ziegelbauerem. Zaměří se na osudy budějovické židovské komunity během německé okupace a historii vily v období protektorátu. Festival židovské kultury Lechaim mezi světly začíná dneska ve 14 hodin ve Volyni. Po 7. se tamní synagoga otevře všem milovníkům podmanivé hudby, humoru a dobré nálady. Šumavský Vimperk se od 15.30 promění v kulisy magické Prahy. Na oblíbený divadelní festival Vimperský kašpárek, tam do městského parku u základní školy Tomáše Garrigua Masaryka, přijede pražské loutkové divadlo K2. Pro rodiny s dětmi si připravilo autorské představení s názvem CK Kašpárek Praha. S vokálním souborem Dyškandi se dnes od 17 hodin můžete vypravit na hudební výlet do pozdní renesance. Vystoupí v kostele Českokrumlovských klášterů. V Lomnici nad Lužnicí mají ještě dnes pouť a sraz rodáků. V 9 hodin tam začíná jarmark, v 10 je poutní mše v kostele a o 14 hodin zahraje na farské louce kapela Ševětínka. Rodinný den zoohrádky se zvířaty můžete dnes od 11 hodin prožít v zoo Dvorec u Borovan. V zahradě zámku Kratochvíle hrají od 9 večer netoličtí ochotníci představení Taková normální rodinka. A duo RH Faktor zahraje od 9 do 15 hodin na Vítkově hrádku na Lipně. Pouť je taky v nesměně na Českobudějovicku, ve 14 hodin začne mší u místní kapličky a od 15 hodin je posezení se šumavankou Václava Rožbouda pod pergolou. A na závěr v písecké koncertní síni Trojice začne dnes v 19 hodin galakoncert ke stému výročí narození Zdeny Janžurové a 40. výročí jeho českých klavírních kurzů a festivalu. Věřím, že jste si vybrali. Hlavně nezapomeňte během všech těchto aktivit dodržovat pitný režim.
0: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Měsíc s dýmkou jako klíč k vraždě malíře. David Matásek a Viktor Price v detektivním filmu Případ s koncem. ČT2. Tváří v tvář v souboji, kde vítěz bere vše. John Wayne v roli legendárního rančera v premiérovém westernu John Chisholm. A ČT Art. Jan Werich a Jiří Voskovec v komedii o bláznivých příhodách dvou kamarádů při honbě za ukradeným šperkem. Peníze nebo život. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Je 8:30.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Některé dodávky budou muset od července používat tachografy. Vyplývá to z nových pravidel pro mezinárodní převoz Evropské unie. Týká se to nákladu nad 2,5 tuny. Řidiči dodávek budou muset dělat pravidelné přestávky pro odpočinek stejně jako kamiony. Podle mluvčího ministerstva dopravy Františka Jemelky tachograf nemusí pořizovat třeba dělníci, kteří vezou své nástroje. Prodeje energetických nápojů v Česku v posledních letech podle obchodníků rostou. Potvrzují to i data Svazu výrobců nealkoholických nápojů, podle kterého loni tvořily energetické nápoje 4% z celkového trhu s nealkoholickými nápoji. Před 5 lety to byly 3%. Většinu hodnoty prodejů představují značkové energetické nápoje. Kupují je hlavně lidi ve věku 25 až 35 let. Program 40. ročníku Festivalu komorní hudby v Českém Krumlově pokračuje. Dnes v kostele Božího těla a Panny Marie Bolestné soubor Dyškanti nabídne hudbu hranou na dvorech Habsburků a Rožmberků v 16. století. Festival potrvá do 5. července. V Českých Budějovicích můžete dnes v 10 a ve 14 hodin vyrazit na prohlídku Kendeho vily s historikem Janem Ziegelbauerem. Zaměří se na osudy budějovické židovské komunity během německé okupace a historii vily v období protektorátu, kdy se v ní nejdřív usadila služebna Říšské bezpečnostní služby a následně německé kriminální policie. Ministři obrany Japonska a Jižní Koreje dnes budou v Soulu jednat o prohloubení vzájemné spolupráce, mimo jiné v oblasti letectví. Během návštěvy se zúčastní taky prohlídky akrobatické skupiny jihokorejského letectva. Dnes bude jasno, během dne od postupně polojasno až oblačno s kupovitou oblačností, později odpoledne a večer se ojediněle objeví přehánky nebo i bouřky, hlavně na horách. Nejvyšší teploty 36 až 39 stupňů. Vár bude slabý proměnlivý vítr a bio je na stupni číslo 3.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Dvě osobní auta se srazila v písku v ulici Kolárova. Na místě je policie. Počítejte se zdržením. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Při pobytu v Africe mě s mojí vlastí spojovaly jen čápy, vzpomíná českobudějovický rodák a malíř Josef Holler. Výtvarníka, který svými ilustracemi ozdobil řadu knížek pro dospělé i děti, přiblíží další ukázka z našeho rozhlasového archivu. Už za pár minut vám ji nabídneme. Teď Marek Ztracený, Stále věřím. Dobré nedělní ráno, Český rozhlas České Budějovice.
5: Někdy se mi zdá, že to moc letí, že je to včera, co jsme byli děti.

0: Grafik, ilustrátor a malíř Josef Holler patřil ve své době mezi uznávané české výtvarníky. Rodák z Českých Budějovic ilustroval například povídku Jaroslava Haška Historie tří korun, knihy Zdeňka Jirotky, Jana Nerudy i Heinricha Manna. Pracoval v několika zemích Afriky jako expert UNESCO a byl také profesorem na výtvarné akademii v Alžíru. Přestože byl Holler za života respektovaným výtvarníkem, jeho jméno po smrti postupně upadlo v zapomnění. Teď si v archivních perlách poslechneme jeho hlas. Unikátní nahrávka vznikla 14. dubna roku 1966 a natočil ji redaktor Lubomír Soukup.
1: To už je dávno, když jsem odešel z Budějovic. A když jsem se tam vracel, to bylo jen málo kdy a naskok. Abych prošel od nádraží kolem Černé věže, kde se mi vždycky trochu zatajil dech, a pak některými ulicemi a nábřežím, abych zas odjel. Ale na Budějovice jsem vzpomínal často a za nejrůznějších okolností. Třeba jsem seděl jednou v křesle vedle hlavního šejcha při svěcení moslimských kněží. Nižší mulové nám nosili Coca-Colu a měl jsem tenkrát hříšné myšlenky, kdyby se tu objevilo pivo značky Budvar. Ale i to jsem později jednou našel, kdesi v hotelu v Tropech. A jak ta malá nálepka člověka přiblíží k domovu. Vyrostl jsem v Budějovicích ve čtvrti, které se říká U Kláštera. A takové pražské či linecké předměstí, to byly pro mne cizí revíry obsazené nepřátelskými kmeny. Jako třeba, když se dostanou Ašanti až do lovišť kmene Dagomba nebo Fanty. Ale dnes už je to všecko setřeno, nikam není daleko. A zdá se mi, že jsem tam žil všude mezi svými. Pouta přátelství trvají. V Africe mě s vlastí spojovali jen čápy. Vždycky, když byla sezona tahu, tak jsem se díval na jejich formace ve vzduchu a říkal jsem si, letí možná někam ke zlivy. Nebo na Veselská blata. A ještě něco mi připomínalo jižní Čechy. Když jsem v Egyptě jezdil k večeru domů do vesničky Sirs. Je to v deltě, samá rovina, a když se stmívá, člověk nevidí detaily. Jen záblesky vody, skupiny jakýchsi stromů, fíkovníky, které svou rozložitostí připomínají duby, a řady velkých tchůjí, ne nepodobných v tom šeru jehličinám. Vždycky mi to připomínalo, jako kdybych byl někde v kraji rybníků v okolí Budějovic. Jako malý chlapec jsem totiž rád chodil na celý den, daleko do krajiny. To byla moje první romantika. Četl jsem Klostermana a tak nějak podle jeho mlh na blatech jsem chodil se starým rybářem Votavou na ryby. A to byly výpravy podle mé chuti.
0: Slyšeli jste další unikátní nahrávku v cyklu Archivní perly Českého rozhlasu České Budějovice, vzpomínky českobudějovického rodáka a malíře Josefa Hollera z roku 1966. Tyto nahrávky najdete

0: Na vteřinu přesně, 8:45 máme právě teď. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a děláte dobře, protože si právě teď povíme, jaké je a hlavně jaké bude počasí.
1: Počasí.
0: Na telefonu už čeká meteorolog Tadeáš Gregor, kterého se ptám, jak máme právě teď na jihu Čech. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, na jihu Čech máme skoro jasnou oblohu a teploty se pohybují mezi 24 a 28 stupni Celsia. V Českých Budějovicích 25,5 stupně, vane slabý jižní vítr 1 metr za sekundu, tlak je 1017 hektopaskalů, tlaková tendence vzestup a pak pokles. Churáňov hlásí 28,5 stupně a vánek proměnlivého směru 1 metr za sekundu.
0: Budou dnes padat teplotní rekordy?
2: Teplotní rekordy dnes určitě padat budou. Je možné, že to dnes bude vůbec nejteplejší den v historii, v měřené historii jižních Čech. Bude jasno nebo skoro jasno, během odpoledne pak postupně polojasno až oblačno s kupovitou oblačností. Později odpoledne a večer se jen ojedinělé vyskytnou přehánky nebo bouřky, a to zejména na horách. Dnešní maximální teploty 36 až 39 stupňů, na horách 32 až 35 a bude vát slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu, který v bouřkách zesílí. Biozátěž dnes na trojce, vysoká zátěž.
0: Jak bude dnes v noci a v jakém rytmu odstartujeme nový pracovní týden?
2: V noci bude polojasno nebo skoro jasno, k ránu na západě kraje až oblačno s ojedinělými přehánkami. Teploty v noci klesnou pouze na 23 až 20 stupňů, takže noc bude tropická. Na horách na 22 až 19, v kotlinách horských pak kolem 15 stupňů. Bude vás počátku slabý proměnlivý, postupně mírný severozápadní nebo západní vítr 2 až 5 metrů za sekundu. No a zítra pak oblačno až polojasno, k večeru přechodně až zataženo a zpočátku ojedinělé, později odpoledne a večer pak na většině území přehánky nebo bouřky a ty bouřky mohou být i velmi silné. Zítřejší maximální teploty 30 až 33 stupňů, na východě kraje až 34, na horách 26 až 29. Bude vát mírný severozápadní nebo severní vítr 2 až 5 metrů za sekundu, který v bouřkách zesílí a biozátěž i zítra na trojce, tedy vysoká zátěž.
0: Co přinese vůbec poslední den měsíce června, tedy úterý?
2: V úterý bude převážně oblačno, hlavně zpočátku až zataženo. Ráno místy během dne jen ojedinělé se budou vyskytovat přehánky nebo bouřky. Večer ty přehánky nebo bouřky budou opět četnější a to i silné. Úterní minima 21 až 17 stupňů, odpolední maxima pak mezi 26 a 30 stupni a bude vát slabý proměnlivý vítr převážně ze severovýchodu do 4 metrů za sekundu, který v bouřkách přechodně zesílí.
0: A ruku v ruce s jakým počasím vkročíme do vůbec prvního červencového dne ve středu?
2: Ve středu bude zataženo až oblačno s přehánkami nebo občasným deštěm, místy se objeví i bouřky. Ranní minima 20 až 16 stupňů, odpolední maxima 20 až 24 stupňů a bude vát slabý, během nepřechodně mírný severozápadní nebo západní vítr 2 až 5 metrů za sekundu.
0: To byl Tadeáš Gregor, zdravíme do Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme za spolupráci, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
3: Vše o pěstování malin, od výběru odrůd přes výsadbu až po jejich následnou péči probereme v dalším vydání Zelených světů. Posvítíme si taky na ořech, který ne a ne zaplodit a zajedeme za ovocnářem Josefem Tlapou, který nám poví, jak pěstovat sloupovité jabloně. Nezapomeňte poslouchat v neděli po 11. dopolední. Už teď se na vás těší Hanka Šoberová a Pavel Chlouba.

0: Dnešní jihočeské ráno je ve svém samém závěru. Aktuální čas 8 hodin k tomu 52 minut. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. A i na dnešní horké odpoledne jsme pro vás, milí posluchači, připravili pravidelné čtení na neděli. K jehož poslechu vás můžeme teď pozvat. Bude to takové úsměvné, možná i maličko lehtivé vyprávění o jednom obyčejném nesmělém úředníkovi z pojišťovny, který se na krátký čas stal zcela nečekaně neviditelným. Co si počal s tímhle náhlým zjištěním? Vydal se do ordinace své praktické lékařky Marie, kterou dlouhá léta platonicky miluje.
1: Když odešel poslední pacient i sestřička, rozechvělou rukou stiskl kliku a vstoupil. Pozdravit a zavřít dveře již nestačil. Ohromeně civil na doktorku, která si upravovala punčochové kalhoty vysoko nad koleny. Ducha přítomně spustila sukni a otočila hlavu. V otevřených dveřích nikdo nestál. Nahlédla do čekárny, ale ta byla také prázdná. Přisoudila tu drobnost průvanu a zavřela okno. Pak si znovu vyhrnula sukni. A to byla ta chvíle, to byla ta vteřina, kdy Novák pochopil, že být neviditelný není vůbec tak bezcenná schopnost, jak se původně domníval.
0: Co se dál dělo v lékařské ordinaci půvabné paní doktorky Marie? Jste zvědaví? Poslechněte si povídku Muž, který se stal bohem, jejímž autorem je táborský spisovatel a scénárista Jan Míka. Humorné vyprávění, které pro vás načetl herec jihočeského divadla Tomáš Drápela, si můžete naladit dnes krátce po 14. hodině. A s touto informací se s vámi pro dnešek loučí Adéla Jirkalová. Těším se na vás opět zítra krátce po 5. hodině raní. Naslyšenou.
2: Život je šatna v kabaretu.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Čeští záchranáři dorazili do Venezuely zasažené ničivým zemětřesením. Vimperk na Prachaticku otevřel novou pumptrackovou dráhu. Bílý dům ukázal podobu pasu k výročí nezávislosti s vyobrazením Donalda Trumpa. Dnes naměříme až 39 stupňů. K večeru se můžou objevit bouřky. Dobré nedělní ráno, jsou tu zprávy s Gabrielou Bláhovou. První část českých záchranářů ze specializovaného USAR týmu dorazila do Venezuely. Na místě zasažené dvěma ničivými zemětřeseními budou pomáhat pátrat po přeživších uvězněných pod troskami. Podle mluvčího hasičů Václava Pilného spolu s týmem dorazilo i 8 psů vycvičených na hledání lidí i veškerá technika.
2: Český USAR tým dorazil před půlnocí na ostrov Curaçao, kde se uskutečnila překládka materiálu a výprava pokračovala dále do Venezuely. Bohužel z kapacitních důvodů muselo 19 členů výpravy zůstat na ostrově a aktuálně se řeší letenky, aby tato skupina mohla co nejdříve pokračovat dál. Větší část USARu, včetně psů a materiálu, dorazila do Venezuely zhruba o 2:30 ráno. Výprava se teď přesouvá na předem určenou základnu, kde bude stavět svůj základní tábor.
0: Otřesy mají nejmíň 1430 obětí, po desítkách tisíc lidí se stále pátrá. Své týmy záchranářů do Venezuely vyslali taky Kolumbie, Francie nebo Německo. Novou pumptrackovou dráhu otevřel Vimperk na Prachaticku. Informoval o tom mluvčí města Milan Brabec. Sportoviště mezi Voliňkou a silnicí první třídy využili jezdci na kolech, koloběžkách, bruslaři nebo skateboardisti. Stavba za 11 milionů korun trvala 10 měsíců.
3: Pro tréninky a pořádání soutěží dráha poslouží zejména místním sportovním klubům. Volně přístupná je i veřejnosti. Pump track měří 362 metrů a jezdci se na něm neobejdou bez přilby. Součástí areálu je malé parkoviště, přístřešek a lavičky. Z Vimperku Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas.
0: Zámek Ohrada u Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku dnes od 10 do 16 hodin ožije dětským mysliveckým dnem. Pořádá ho Českomoravská myslivecká jednota ve spolupráci s pobočkou Národního zemědělského muzea. Děti poznají práci myslivce, sokolníka nebo kynologa.
3: Program zahrnuje ukázky z mysliveckého života, včetně výcviku dravců a vábení zvěře. Zájemci si vyzkouší střelbu na vzduchovkové střelnici nebo ochutnají zvěřinové a rybí speciality. Připravené jsou soutěže a divadelní představení. Z Hluboké nad Vltavou Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas.
0: Bílý dům ukázal podobu cestovního pasu, který bude vydán k letošnímu 250. výročí nezávislosti Spojených států. Hlavním grafickým prvkem omezené edice dokladů bude podobizna amerického prezidenta Donalda Trumpa. Napsala to o víkendu média. Podle deníku The New York Times americké úřady vydají na 40 tisíc takto speciálně upravených pasů. Dostupné budou do vyčerpání zásob. Dostanou ho Američani, kteří si o doklad zažádají na přepážce, naopak nebude dostupný při online podání žádosti.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, během odpoledne pak postupně polojasno až oblačno s kupovitou oblačností. Později odpoledne a večer se ojediněle vyskytnou přehánky nebo i bouřky, hlavně na horách. Nejvyšší teploty je 36 až 39 stupňů. Na horách naměří 32 až 35. Vítr bude foukat slabý, proměnlivý a bio je na nejvyšším stupni zátěže.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: V Písku v ulici Kolárova stále komplikuje provoz srážka dvou osobních aut, na místě je policie. A pozor taky na dálnici D3 ve směru Tábor Soběslav u Myslkovic. Tady brání provozu odstavené porouchané auto. Projíždějte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.

Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajíček. Jméno Josef Marek Schotýčan vám nejspíš nic neřekne, ale jeho dnešní připomínka bude velmi důležitá, přinejmenším se situací v Sarajevu v závěru června roku 1914. Kromě toho se v dnešním Vltavínu vydáme do podzemí Českokrumlovského hradu a zámku a do muzea Československé armády 1938 v areálu zámku Jindřichova Hradce.

0: Pokud jste poslouchali předchozí Vltavín, tak si určitě vzpomenete na archivní záznam, který natočil redaktor Jaroslav Klíma s archivářem Alešem Stejskalem před více než čtvrt stoletím o divadelních představeních na zámku v Českém Krumlově za dob Rožumberků. Řekl jsem na zámku, ale oficiální název je Státní hrad a zámek Český Krumlov. A kde je vlastně ta hranice mezi hradem a zámkem? A kde vlastně ten hrad je nebo byl? Možná vás podobné otázky také napadly. A tak jsem se tam vydal za kastelánem Pavlem Slavkem, aby mě provedl kolem přesněji uvnitř původních hradeb. Podíváme se totiž do Václavských sklepů, které jsou dnes hluboko pod třetím a čtvrtým nádvořím. Kdysi to bylo volné prostranství obehnané hradbami a vstupní věží s bránou. Ale víte co, to vám už Pavel Slavko raději vysvětlí sám. Poté, co mi odemkne dveře. Jsme v takzvaných Václavských sklepích, v místech, které ale vlastně sklepy nejsou nebo nebyly, nebo je, jak to vlastně je?
1: No původně to sklepy samozřejmě nebyly, bylo to volné prostranství, kde na konci třetího nádvoří a budov kolem třetího nádvoří terén přirozeně padal jednak jižním směrem a potom západním směrem na rozhraní mezi Vltavou a mezi Polečnicí neboli Chvalšinským potokem. Byla tady velká úzká šíje, hluboká zhruba 20 metrů a vlastně vytvářela bezpečnostní, pevnostní nebo opírala se o bezpečnosti a pevnostní charakter pozdně gotického hradu. Zhruba v polovině 15. století už nedostačoval současný hrad a bylo uvažováno o jeho rozšíření, protože celý areál hradu a zámku je posazen na dlouhý, úzký, skalnatý hřbet, tak nezbylo stavitelům nic jiného, než se opřít o skalní výchozy, ano, terénu, postupně jednotlivými klenebními oblouky vyrovna terén do výšky zhruba 4 pater, aby dostali nivelitu třetího nádvoří a mohli začít stavět budovy. Tím vznikly sklepy, které mají 4 podzemní patra, ano, a je to v podstatě sklepní labyrint v té střední části, kde teď stojíme. To je sklepní chrám. A jsou tady průniky konstrukcí od pozdní gotiky až po dobu renesanci. Zcela jednoznačně tady vlevo od nás a vpravo od nás vidíte pozdně gotické oblouky a nádherné šalování ještě z konce 15. století. V této části hlavních kleneb potom jsou hrubé otisky šalovacích praken těch mohutných klenebních oblouků sklepa z počátku 16. století. A tady po mé levé ruce, vlastně nastaveno na původní skalní výchozy, je původní vnější zeď třetího nádvoří, dokonce s nádhernými vylehčovacími oblouky, takzvané klasové zdivo, které roznášelo tlaky mohutných zdí, aby nesklouzly po sešikmené skále a zdivo se nebortilo.
0: Takže když to řeknu z pohledu naprostého laika, teď stojíme v místě, které kdysi bývávalo na světle slunce, bývalo venkovním prostranstvím a bývalo to nádvoří. Je to tak?
1: Naprosto jednoznačně a dokladem, když půjdeme dál, je potom západní věž brány, která směřovala k dnešnímu pátému nádvoří. A teď se na ní podívejte, má vlastně okenní otvor se špaletou dovnitř do sklepa, což naprosto nemá logiku. Logiku to má ve chvíli, kdy si odmyslíte tyto sklepní prostory a vidíte volně stojící obranou věž, ano, s okenní špaletou do vnitřního dvora. Takže skutečně toto byl otevřený volný prostor z obou stran, severní a jižní, vyhrazený hradební zdí, který končil na západní straně obranou věží.
0: Čili tudy se vjíždělo do zámku nebo do hradu tehdy?
1: Ano, tady byl původní vstup a vjezd do hradu. Spíš vstup, protože vjezd byl z prvního a druhého nádvoří do toho konce 15. století. Poté, co postavili budovy a čtvrté nádvoří, tak byl dokončen plášťový most, ano, který vlastně potom byl vjezdem z té západní strany.
0: Čili dnes je za tou zazděnou bránou tady, v těch místech.
1: Ano, ano. Dnes je, ano, zazděnou bránou, ale o patro výš.
0: Takže my jsme teď, jak hluboko, tak tamhle vidím průhled někam mříže nějakého kanálu, jakoby.
1: Ano, to je větrací otvor a tam vidíte vlastně úroveň nebo nivelitu čtvrtého nádvoří, tak teď jsme takový 6 metrů pod terénem a stále ještě nejsme v nejnižším bodě sklepu.
0: Takže 6 metrů pod terénem a takových, kolik to může být? Tak nejméně 6 až 8 metrů nad tím chodníkem, co vede dole kolem zámku.
1: Ano, přesně zhruba tak v té střední části toho systému sklepu. Když půjdeme tudy, sejdeme ještě další o takových 6 až 8 metrů níže. V této místnosti prostoře, která už je vlastně těsně, tato prostor je těsně pod úrovní terénu, ale stěnem na severní straně je poměrně velmi vyvýšená, asi 3 patra. A je tady velká špaleta s 2 sedile, neboli cihlovými sedátky, jednoduše řečeno. A pozor, ve špaletě je fragment otisku pozdně gotického kříže, to za prvé, a spoustu nápisů, pojďte se na to podívat. Nápisů, kde návštěvníci této prostory prokazatelně od 18. přes 19. až do počátku 20. století, ano, zaznamenávali svou přítomnost, ano, možná v souvislosti s tou legendou, příběhem, mýtem nebo historickou skutečností a tu sdělili budoucím generacím, tedy nám, že si váží této prostory, vnímají tu její zvláštní atmosféru a její význam pro historii Jižních Čech.
0: Že to nejsou nějaké takové ty hospodské nebo nějaké hanlivé nápisy?
1: Nejstarší jsou 18. století a vždy uctivě prostě já ten a ten jsem v letech po měsíci tohoto roku navštívil tuto prostoru.
0: Jako třeba tady Otto Ambrosch.
1: Zřejmě júna nebo června nebo července 1915. To je takový poměrně vulgární, rozsáhlý velký nápis, ale rád bych upozornil spíš na drobnější nápisy tuškou. Třeba tady, já se na to musím vzít brýle, a tady nám začínají prosvítat různé starší nápisy i pěkně kurentem, ano. A potom skutečně tento nápis je velmi krásný z roku 1922, vidíte, je z 11.2., ano, Rabouček, potom z 30. léta, potom 19. století přímo, tamhle vidíte krásný nápis.
0: Štěpán a Jindřich Čenátl, tady, Čenátl, to vypadá 1915, jestli to patří k tomu.
1: Ano. A na druhé straně to samé, řada velmi kultivovaných nápisů. Většina nápisů je z přelomu 19. a 20. století, nebo spíš z prvních desetiletí 20. století, 1905, 7, 10. A to proto, že už v roce 1903 byl zámek otevřen veřejnosti, organizovány prohlídky a zřejmě byly vybrány takové ty z hlediska historického nejzajímavější prostory. A jedna z těch prostor byla i tato prostora s připomínkou vězení krále Václava IV. A tady vidíte trochu problém, ano, že historické nápisy, vlastně grafity, svádějí i novodobé, ano. A někdo už nelenil, vytáhl z kapsy fix a připsal se tam, ano. Možná za 100-150 let to bude zajímavý nápis, dneska to bereme jako ku škodě věci, jo? Nicméně třeba za další století to bude zajímavá informace, že nepřetržitě od 19. 20. a v průběhu 20. století se lidi zvětšňovali na významných a důležitých místech. No a tady vám chci ukázat původní střílnu, kde původní hradební zeď měla sílu zhruba 1 metr, ale k ní bylo připlentováno zhruba 4 dalších metrů. Kolem toho roku 1510, kdy se zesilovaly základy, aby se postavil horní hrad. A důležité pro nás je, že tudíž máme datovány jednak ty stavební práce na přelomu 15. a 16. století a tyto dřevěné překlady nad střílnou jsou zřejmě nejstarší kusy dřeva vůbec široko daleko zde na Jižních Čechách, protože jsou to překlady datovány zhruba do přelomu 15. a 16. století. Tak dřevěné trámy zhruba z přelomu 1480-1510, protože se přesně ví, že kolem 1513 byla hrubá stavba tady budov na čtvrtém nádvoří hotová.
2: Ty kameny v podlaze, to vypadá jako by velké oblásky, takové přerostlé oblásky, když to tak řeknu, ošoupané. To je původní dlažba ještě z doby, kdy to tu bylo otevřené, nebo to je pozdní záležitost?
1: Ne, to je původní záležitost, jsou to valouny a je to valounová dlažba a ta je rovněž datována na přelom 15. a 16. století, to znamená někdy mezi 1480, 1510, 1520, ano. A je to spolu s otiskem původního pozdněgotického šalunku a charakterem toho zdiva je to jednoznačně datovatelný doklad stavebních konstrukcí své doby.
2: Jestli se rozhlížím a vidím skrze ta okýnka, čili skrze asi nějaké jakoby možná střílny kdysi, tak teď jsme u nějakých původních hradeb, je to tak? A přitom jsme dole ve sklepě.
1: Jsme v nejnižší části sklepa, teď jsme zhruba takových 6-8 metrů nad hladinou řeky Vltavy a toto jsou větrací okénka, střílny byly zhruba o patro vejš v hradební zdi a tady vidíte mocnost zdí. 4 až 6 metrů je silná zeď v patě zdiva, které potom pokračuje směrem nahoru do výšky až 22 metrů a vlastně vytváří tu západní monumentální hranu horního hradu.

0: Premiéra dnešního Vltavínu připadla na 28. června, což byl v roce 1914 den, který se zapsal do historie skutečně černě. A tak si ho připomeňme, protože i tak vzdálené místo, jako je Sarajevo, neslo tehdy i jeho českou stopu.
1: Za císaře pána a jeho rodinu!
0: ...28. června zazněly v Sarajevu osudné výstřely. Nebylo jich 7, jak se traduje, byly 2. A ten nejdůležitější byl jen jeden. To když Gavrilo Princip smrtelně trefil následníka habsburského trůnu Františka Ferdinanda de Este. Možná si řeknete, je to dávno a daleko. Proč to připomínat? Když chceme, pustíme si v televizi Švejka nebo si ho přečteme a je to. Ano, je to pravda, Sarajevo je daleko a je to dávno, ale věřte nebo ne, i tenkrát, v onen osudný den, bylo tenoučkou linií spojené právě toto místo i s jižními Čechami. Sedíme s publicistou Janem Ciglbaurem nad archivními materiály, z nichž vyplývá, že jednak řidič auta, v němž seděl následník trůnu, byl Čech Leopold Lojka, původem z Telče. Ovšem o kousek dál stál jihočech pocházející z malé vesničky severně od českých Budějovic. Tento rodák z Chotýčan byl Josef Marek a v tu dobu sloužil v rakousko-uherské armádě u spojařů. A zanechal po sobě vzpomínky, které věrně popisují situaci v Sarajevu těchto dní. Ty vzpomínky ocituje přímo publicista Jan Ciglbaur.
2: V červnu 1914 jsme jeli do Sarajeva na polní cvičení císařské manévry. Brzy ráno 28. června jsme začali stavět telefony a za chvíli jsme spojili jednotlivé pěší pluky. Nástupce trůnu Ferdinand de Este z Chotí jel autem po sarajevských ulicích, ve kterých jsme už byli i my. Uslyšeli jsme 2 výstřely z revolveru a hned se rozšířila zpráva, že Srbové střelili do auta. Ferdinand byl i hned mrtev, jeho choť těžce raněna a téhož dne zemřela. 2 útočníci, Srbové, byli chyceni. Druhý den časně ráno nás ze spánku vyrušila střelba v ulicích a křik. I hned jsme vstali a šli do ulic dělat pořádek. Všichni bosenští, mladí i staří, procházeli s korouhvemi ulicemi a volali. Srbové nám zastřelili nástupce Ferdinanda. Pryč se Srby z města, pryč s loupežníky. Nechceme je zde více, pryč s nimi. Kde bydlel Srb, ať měl domek, hostinec, kupectví a podobně, vše bylo vyrabováno a zničeno. Všichni Srbové, chudí i bohatí, staří i mladí, byli zatčeni a pod vojenským dozorem museli těžce pracovat. Ti, kteří se zdráhali, byli trestáni, týráni a zavíráni.
3: Milospane, tak nám zabili Ferdinanda.
4: Kterýho, paní Millerová?
0: Jak a kdy se dostala zpráva o atentátu ze Sarajeva do Českých Budějovic?
2: Tak tehdy byla neděle 28. června 1914 a když k atentátu došlo, tak bylo asi kolem 11. hodiny dopolední. V Českých Budějovicích tehdy probíhala velkolepá matiční slavnost. V zahradě akciového pivovaru, dnešního Budvaru, byla to veliká akce, kterou bychom dnes mohli srovnat s rozsahem třeba nebo a významem třeba se zemí živitelkou. A do Českých Budějovic ta informace nebo první zprávy o atentátu dorazily odpoledne asi kolem 16. hodiny. Telefony, telegrafy, díky nádražním úředníkům a tak dále. Ta zpráva skutečně se samozřejmě šířila rychlostí blesku. A když dorazila i na tu matiční slavnost, tak návštěvníci jí zprvu nevěřili a nebrali nijak vážně, protože podobných kachen byli zvyklí zažívat každou chvíli poměrně dost. Až teprve ve večerních hodinách po 19. hodině, když najednou přestala hrát vojenská kapela, která na matiční slavnosti byla, byla to kapela Berounského 88. pěšího pluku, který tehdy měl v Budějovicích dislokované 2 prapory, a vojáci dostali rozkaz vrátit se okamžitě do kasáren na znamení státního smutku, tak teprve pochopili všichni, že ta zpráva o atentátu je pravdivá. Tehdy se poměrně vyznamenaly jeho české listy, jejich redaktoři, kteří ještě ten večer stihli rozmnožit za pomoci i úředníků z pivovaru na cyklostylu letáky, které informovali o atentátu, a vlastně všechny je během toho večera rozprodali mezi ty návštěvníky, kteří tam tehdy byli. Druhý den, 29. června, pondělí, to už se ta zpráva o atentátu dostala i na venkov, do těch odlehlejších míst, do okolí Českých Budějovic. A tam tomu samozřejmě také nikdo zprvu nevěřil. A tak proudili doslova davy lidí z těch okolních obcí do Českých Budějovic, aby si obstarali nějaké noviny nebo leták, kde by to viděli a měli černé na bílém. Jihočeské listy hned ráno vydali zvláštní vydání svých novin, kde teda už přinesli nějaké podrobnější informace, které se jim podařilo získat zase pomocí telegrafů, telefonů. A tak vlastně během těch prvních dvou dnů se o tom téměř všichni obyvatelé Českobudějovicka dozvěděli.
1: Vojna s Turkem musí být. Zabili jste mě strejčka, válka bude, víc vám neřeknu.
0: Samotná první světová válka, i když v podstatě ještě ne úplně světová válka, ale prostě první oznámení prvního vyhlášeného válečného konfliktu, nastalo až o měsíc později zhruba. Byl tehdy znát už strach tady třeba v Českých Budějovicích nebo vůbec ve společnosti, že z toho za prvé vypukne nějaký válečný konflikt a za druhé nějaký velký válečný konflikt?
2: Určitě hned v prvních okamžicích vlastně po tom atentátu, protože pro prosté lidi nebo vůbec většinu tehdejších lidí bylo něco nepředstavitelného, že vlastně někdo vztáhl ruku na panovnický dům a ještě k tomu v Balkáně, který byl prostě sudem střelného prachu a poslední balkánské války tam skončily teprve nedávno. Takže samozřejmě i hned se objevily obavy, že nějaká válka z toho bude, ale určitě nikoho v tu chvíli nenapadlo, že takového rozsahu, jaká z toho později byla. V těch prvních dnech po atentátu lidé žili hlavně sledováním zpráv o vyšetřování toho atentátu, o soudu s atentátníky. A pak už v průběhu července se sledovali tu zhoršující se mezinárodní situaci, kde teda už to na tu válku bylo na spadnutí, ale stále asi většina lidí doufala a věřila, že se tenhle ten spor podaří urovnat mírovou cestou.
1: Vy se mýlíte. Tady to máte černý na bílý.
5: Aby se dostavil v čistém a střízlivém stavu.
1: Tak vidíte, vážené rameno spravedlnosti, že vážně táhnu do války.
0: Proč si stále připomínat počátek první světové války? Tak třeba proto, že pokud vezmu srovnání s druhou světovou válkou a počtem našich občanů, kteří se jí aktivně účastnili na různých bojištích a počtem padlých, dojdeme při srovnání s první světovou válkou k obrovskému nepoměru. Dá se někde dohledat, kolik lidí, třeba konkrétně z jižních Čech, rukovalo na frontu a kolik se jich nevrátilo?
2: Samozřejmě ten rozsah byl daleko větší, ta první světová válka opravdu postihla každou rodinu nějakým způsobem, ať už tam byl někdo padlý nebo raněný nebo zajatý. A ty počty bohužel přesné neznáme, můžeme odhadnout, že těch válečných operací nebo do armády narukovalo v průběhu války 1,5 milionu mužů z českých zemí, ať to byli Češi nebo čeští Němci. U těch padlých bohužel ty počty příliš přesně neznáme. Existují nějaké počty do roku 1917, ale ten poslední válečný rok není vlastně sečten vůbec. Když zůstaneme tady v jižních Čechách, tak už jsme se několikrát zabývali 91. pěším plukem, tak tím během té války prošlo 20 až 25 tisíc Jihočechů, ze kterých asi 5 tisíc zemřelo, ať už v boji nebo na následky nějakých zranění, což je teda 1/4 až 1/5.
1: Za císaře pána a jeho rodinu!
6: Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.

0: přelomu tisíciletí s Jaroslavem Klímou a archivářem Františkem Fírbachem si připomeneme, kdo byl František Ferdinand Karel Ludvík Josef Maria arcivévoda rakouský Este, synovec císaře a krále Františka Josefa I. V zemích koruny české vlastnil panství a zámky Konopiště a Chlum u Třeboně.
1: Že následník trůnu arcivévoda Ferdinand Este žil v Chlumu u Třeboně je všeobecně známo. Ptejme se teď, jestli se z tohoto svého zámku dostal taky někdy do Jindřichova Hradce a co tady dělal, pane doktore.
2: Ano, o tom Chlumu je to známo, je dokonce známo, že i 23. června 1914 odejel z Chlumu do osudného Sarajeva. Chlum u Třeboně je poblíž Jindřichova Hradce. Tam si musíme uvědomit, že on se v dubnu 1994 stal velitelem 38. pěší brigády, která měla své sídlo v Českých Budějovicích a do ní náležel i 75. pěší pluk se sídlem v Jindřichově Hradci. A proto je celkem logické, že Jindřichův Hradec občas byl svědkem návštěvy, řekněme, vojenské inspekce arcivévody, že, který si nezanedbával svou službu a do Hradce se často někdy i překvapivě vypravoval. Svou funkci velitele převzal někdy v červnu, 2. června 1994 a hned se vehementně pustil do plnění svých povinností a začal provádět inspekce jednotlivých pluků. A už za týden, 9. června, v sobotu to bylo, se v 8:30 dopoledne dostavil do Jindřichova Hradce a jak píší tehdejší pamětníci, odebral se hned na cvičiště, kdež oba prapory zdejšího pluku již cvičení svá od 7 hodin konali. Zde podrobil setninu po setnině důkladné až do 12. hodiny polední trvající prohlídce. Čili dá se říct, že on ty své funkce vojenské opravdu bral velice vážně. Vyslovil se podle pamětníků velice pochválně. Navštívil i stará nová kasárna, vyslechl produkci hudby, která byla jaksi na velice vysoké úrovni. Tehdejší hudba pod řízením kapelníka Marka dosahovala vynikající úspěchu. Marek byl také skladatel sám, čili musel být tehdy spokojen. Na jeho počest potom byl uspořádán na Střelnici koncert. A myslím si, že když odjížděl, tak odjížděl spokojen. Ale zanedlouho se vrátil znova 30. července, ale to se objevil už ve 4 hodiny ráno naprosto neočekáváně. Vtrhl do kasáren, vyhlásil poplach a vytáhl s mužstvem k polnímu cvičení. Dneska se můžeme domnívat, že to udělal možná proto, aby si udělal obrázek o skutečné úrovni 75. pluku, protože ta předchozí inspekce byla více méně čekaná a proto udělal tuto, dneska bychom řekli, přepadovku. Všude se psalo, že jeho návštěva nebyla ohlášena a vzbudila všeobecně veliké překvapení nejen u vojska samozřejmě. Ono z toho Chlumu do Jindřichova Hradce to skutečně není daleko, mohl si to dovolit.
1: Byl někde načekané a hned jel ráno do Hradce.
2: Není to ale poslední návštěva Ferdinanda v Hradci. Naposled tady byl 14. července 1912 za jednoho ze svých častých pobytů právě opět na Chlumu. Tehdy tu nebyl sám, spolu se svou ženou Žofí a i dětmi si prohlédl zámek. On byl velice jaksi vnímavý k památkám a myslím, že se zasloužil o řadu úprav nejen na Konopišti, Chlumu, ale i jinde. František Teplý, to byl černínský archivář, tehdejší vzpomíná, že arcivévoda obdivoval město a dokonce se o něm vyjádřil jako o kusu Švýcarska v Čechách, čili byla to pochvala pro Jindřichohradečany jistě velice cenná a líbivá. Je všeobecně známo, že on těm svým zámkům věnoval velikou péči a nejen zámkům jako nemovitostem, ale i sbírkám, které se tam nacházely. A myslím si, že ty sběratelské zájmy se objevily i v tom, že on jaksi pochopil význam, řekněme, i muzeí pro společnost a podporoval je. A dokonce se snažil zachránit významné historické památky před zničením, zašantročením z republiky, z tehdejšího království. A dokonce si nechal zřídit samostatný referát pro otázky umění, což se vůbec neví, nebo jen velmi málo. Spolupracoval s Ústřední komisí pro výzkum a udržování historických památek a docela podrobně se zajímal o její práci. A dokonce v roce

1910 prosadil i její reorganizaci podle svých vlastních návrhů. Čili ten opravdový zájem následníka trůnu o historickou problematiku byl zcela logický i v Jindřichově Hradci. Když za dva roky poté, v tom roce 1914, přinesl Jindřichovský ohlas od Nežárky zprávu o sarajevském atentátu, objevila se něm také tato slova, já teď budu citovat. Je dosud v paměti, že následník trůnu jevil veliký zájem o kostel svatého Jana, kapli svatého Mikuláše a měli jsme oprávněné naděje, že jako protektor Centrální komise pro zachování památek nám svým vlivem dopomůže k opravě vnitřku. Ještě nedávno prodléval zde vojenský inženýr, jen z nařízení zemského velitelství, jistě na pokyn zesnulého arcivévody, prozkoumal v magazín proměněný kostel svaté Máří Magdalény. Pravilo se tehdy, že vojenský erár svatyňku vrátí prvnímu určení. Ten kostel svaté Máří Magdaleny, to je vlastně kaple u bývalé jezuitské koleje. Po zrušení jezuitského řádu byla od roku 77 dvorským dekretem proměněna vlastně v kasárna. Bohužel smrt Ferdinanda d'Este přerušila veškeré tyto plány a erár užíval vlastně až do nedávna. Čili jak československá armáda, tak potom československá lidová armáda, tak česká armáda a teprve před opravdu dobou velmi nedávnou armáda předala kolej městu Jindřichu Hradci, které pro ní jaksi teď hledá další uplatnění. My se zrovna na ní můžeme podívat a vidíme, že město teď dalo opravit střechu, takže nám už do koleje nebude zatékat a věřím, že se najde v Jindřichově se dostatek prostředků skutečně z tohoto skvostu. Je to vlastně jedna z prvních barokních církevních staveb v Čechách, i když už vidíme ještě třeba zčátečně renesanční fasádu, ale ta kaple Máří Magdaleny je skutečně raně barokní, takže se jí podaří obnovit a návštěvníci Hradce, že v budoucnu uvidí opět o jeden klenot v Jindřichově Hradce více. Nejen kostel svatého Jana Křtitele, nejen zámek, nejen muzeum, ale i kolej, o níž měl zájem i Ferdinand d'Este.

0: Archivní záznam s Františkem Fírbachem před chvílí připomněl nejenom chlum u Třeboně, ale také Jindřichův Hradec a také pluk, kterému velel František Ferdinand d'Este. O osudech tohoto pluku za velké války, jak se tehdy říkalo první světové, umí skvěle vyprávět Miloslav Sviták. Ten provozuje jednak Muzeum československého opevnění klášteru u Nové Bystřice a jednak Muzeum československé armády 1938 v areálu Jindřichohradeckého zámku. Připomeňme si, jaký pluk to byl.
1: Byl to Jindřichohradecký 75. pěší pluk a ten bojoval především na východní frontě v Haliči už od srpna 1914 až do července 1917. Ale co bylo důležité, tak náš náhradní prapor toho 75. pluku byl v maďarském Debrecíně a byl tam přestěhován už v roce 1915 z politických důvodů, kdy české náhradní prapory českých pluků byly dávány do Maďarska, aby v případě třeba nějakých nepokojů civilního obyvatelstva, tak aby se nepřipojili třeba k tomu českému civilnímu obyvatelstvu, aby byly spolehlivé. Tudíž dávali to do Uher, do Maďarska.
2: Proto, dejme tomu, v Českých Budějovicích sloužili zase Maďaři.
1: Přesně tak. To samý v Jindřichově Hradci byl náhradní prapor 101. maďarského pluku z Bekesčáby.
2: A ti ostatní?
1: Ty byli na té italské frontě. Právě po podepsání toho míru, toho příměří, tak se dostali do italského zajetí z velké části a vytvářeli takzvané takové ty později, se jim říkalo, domobranecké prapory.
2: Vy sám pátráte po stopách těchto vojáků z Jindřichova Hradce už nějakou dobu. Absolvoval jste několikero různých expedic, především předpokládám na tu východní frontu bývalou. Kde jste všude byl?
1: První expedice byla směřována na Halič, stejně jako ta druhá, kde jsme pátrali po stopách 75. pěšího pluku v oblasti Starého Martinova, Hodova a Zborova. Všude tam bojoval ten 75. pěší pluk v letech 1915 až 1917.
2: A když jste ale zmiňoval 1915 až 1917, tak já se musím zeptat, co potom ty další roky, protože Brest-Litevský mír byl uzavřen až na jaře 1918. Tak co bylo mezi tím s těmi našimi vojáky tam, s tím plukem Jindřichohradeckým?
1: Především ten 75. pěší pluk po bitvě u Zborova, tehdy tomu 75. ale říkali spíš bitva u Hodova nebo bitva u Koňuch, protože Zborovská bitva byla 2. července 1917, kdežto oni zasáhli už o den dříve proti ruské armádě. Teprve 2. července až na ně zaútočili českoslovenští legionáři. A tam se ten pluk nechal z velké části zajmout. Právě toho 1. a 2. července měl 2011 pohřešovaných. Z původního stavu 3125 vojáků a důstojníků. Takže podle názoru německého a rakousko-uherského velení ten 75. pluk selhal především ve své severní části, kde se nechal bez nějakého velkého odporu zajmout a z těchto důvodů byl dál na italskou frontu. Ta Zborovská bitva z toho pohledu rakousko-uherského vojáka je zajímavá tím, že v severním křídle toho 75. pluku tam byl umístěn první prapor a část druhého praporu. A proti nim útočil druhý prapor 3. československého pluku, který měl jenom něco přes 200 vojáků. A přesto zajal 800 příslušníků 75. pěšího pluku. A taky částečně i 35. pěšího pluku.
2: To znamená, oni se prostě nechali zajmout, zvlášť když zjistili, že jdou Češi proti Čechům?
1: Ano, tam ta tragédie toho pluku spočívá už v tom ruském útoku 1. července, kdy bylo prolomeno to jižní křídlo 75. a Rusové se dostali částečně do týlu toho pluku. 2. července potom byl ten pluk z velké části obklíčen a jak sám říkáte, když 75. zjistili, že proti nim jdou Češi, tak se nechávali zajmout.
2: Já jsem někde četl i takové vzpomínky, jak jakýsi voják kdesi slyšel té, dá se říci, bitevní vřavě, nebo spíš v těch šarvátkách, co tam byly v některých místech, jakési klení a nadávání jiného vojáka, a podle toho poznal, že takhle nadával vždycky jen jeho táta, tak zakřičel táta, on na něj zavolal zpátky synku a takhle se potkali. Je to pravda, je to možné, že se staly takovéhle věci?
1: Stávaly se takové věci, když se bratr setkával s bratrem nebo otec se synem, ale to je spíš záležitost obou těch pluků, jednak 35. plzeňského a 75. Oba dva ty pluky se vlastně zúčastnili na rakousko-uherské straně té bitvy u Zborova.
2: No a co jste zjistil na těch expedicích?
1: Tak pátrali jsme především u starého Martinova, protože tam svedl koncem června 1915 75. pěší pluk jednu ze svých nejtěžších bitev. Překonával tam řeku Dněstr a za velkých ztrát obsadil starý Martinov. Dodnes tyto boje tam připomínají zákopy, které se tam dochovaly, pozůstatky těch ruských zákopů, a zároveň ve starém Martinově se nachází na hřbitově kamenná mohyla, která označuje hrob příslušníků 75. pěšího pluku, který v těch bojích padli.
2: Já jsem to průběžně sledoval, ty vaše výpravy na Facebooku. Byl jsem překvapen množstvím informací, které tam odtud přivážíte. A pořád jsem měl v hlavě takové otázky typu jako, proč už to dávno nevíme, proč už se o tom dávno neučí, nebo proč už to není v učebnicích, nebo proč o tom nejsou obrovské řady knih, protože těch dat je tam asi tolik, že se to třeba do jednoho našeho rozhlasového povídání nevměstná.
1: Zjistilo se tam velké množství informací, především z prostoru toho zborovského bojiště a především z obce Josefůvka. I tam v té Josefůvce na hřbitově se nachází kamenná mohyla, ale ta tentokrát označuje hromadný hrob 75. kteří jste padli v létě 1916. Tehdy totiž došlo takové věci, že byla Bruselovova ofenziva a ten 75. pluk se musel stáhnout západním směrem k Hodovu. U Hodova potom proběhl protiútok toho 75. pluku, to bylo 12. srpna 1916, a ty 75. za velkých ztrát se přiblížili k té Josefovce. A právě v té Josefovce na tom hřbitově potom byli pochováni. Na tuhletu mohylu jsme byli upozorněni místními obyvateli během expedice Hodov 2017. Proto jsme kontaktovali ředitele muzea ve Zborově, pana Bohdana Daniloviče, a společně s ním jsme navštívili tu Josefůvku. Výhodu jsme měli v tom, že jedním členem naší expedice byl rodilý Ukrajinec, Bohdan Hensirovský, který to vlastně všechno mohl přetlumočit, tak díky němu jsme zjistili mnoho informací jak té mohyle a jednak i k tomu boji, který tam tehdy v roce 1916 byl.

A to už je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Marek Svoboda a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: je 10 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Skoro 7 tisíc zaměstnavatelů se dosud nepřihlásilo do systémového měsíčního hlášení. Ceny počítačových komponentů letos můžou zdražit až o desítky procent. Zájemci se o prázdninách podívají do vodní elektrárny Lipno a obkrouží Temelín a Hněvkovice. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, během odpoledne se objeví oblačnost, naměříme až 39 stupňů. Zprávy a Gabriela Bláhová, pohodové dopoledne. Šest tisíc 800 zaměstnavatelů se ještě nezapsalo do systémového jednotného měsíčního hlášení. Jsou to necelá 2%. Chybí údaje u zhruba 5% smluv a dohod pracovníků. Data za květen státu elektronicky zaslalo 9 z 10 zaměstnavatelů. Informace o stavu po 3 měsících provozu ČTK poskytlo Ministerstvo práce. Podle něj zavádění běží dobře. Na nefunkčnost si stěžují účetní a někteří zaměstnavatelé. Zvýšenou zátěž jim uznala finanční správa, která prodloužila lhůtu pro podání daňového přiznání. Kdy bude hlášení fungovat bez potíží, Ministerstvo práce neupřesnilo. Ceny počítačových pamětí, čipů nebo notebookových komponentů můžou letos vzrůst až o desítky procent. Stejně tak letos zřejmě zdraží i mobilní telefony. Důvodem je nedostatek čipů a dalších součástek kvůli přenosu výrobních kapacit směrem k AI technologiím. Vyplývá to z vyjádření distributorů a analytiků. Postupně se mění taky dlouhodobý přístup firem k logistice a skladování. Do běžně nepřístupné vodní elektrárny Lipno se v létě podívají návštěvníci. Prázdninové exkurze připravila pro zájemce společnost ČES. V nabídce je taky okružní jízda okolo Temelína a Hněvkovic. Lidi se virtuálně podívají přímo do útrop jaderné elektrárny Temelín. O prohlídky provozu elektráren je podle mluvčího ČESu Marka Svitáka každoročně velký zájem. Kvůli vysokým teplotám ruší organizátoři některé naplánované akce. Například v Kramulíně na jižním Plzeňsku se neuskuteční dnešní mistrovství České republiky v motokrosu. Vysoké teploty by tam mohly ohrozit závodníky, diváky i organizátory, vysvětluje předseda Nepomuckého automotoklubu Vladislav Černý.
2: Dostali jsme upozornění od lékařů a od hydrometeorologického ústavu, že tady hrozí vysoké riziko přehřátí lidí a že není dobrý dělat veškerou jakoby činnost, jak sportovní, tak organizační na trati a byl by tam i velký problém to ukropit, sehnat vodu na krápění tratě a ještě ošetřování diváků a závodníků.
0: O novém termínu závodu bude Automotoklub jednat v příštím týdnu. Sport. Výprava Iránu opouští fotbalové mistrovství světa a tvrdě kritizuje americké pořadatele. Šampionát se hraje v době, kdy proti sobě tyto země válčí. Iránci po 3 remízách vypadli kvůli pro ně nepříznivým výsledkům posledního hracího dne skupinové fáze a stěžují si na neférové podmínky.
3: Přesun tréninkové základny na poslední chvíli do Mexika, povolení cestovat k zápasům na americké půdě jenom na rychlou otočku, bez možnosti potřebné přípravy a regenerace a úplný zákaz pro některé členy výpravy. Iránský kouč Galenei řekl, že Američané s jeho týmem zacházeli nejhorším možným způsobem. Iránci naopak vřele děkovali za pohostinnost Mexičanům. Bílý dům už dříve uvedl, že omezení Iránu byla předem známa a že šlo o ochranu země před možným terorismem. Deník New York Times po konci skupinové fáze sestavil žebříček atraktivity dosavadních zápasů a za druhý nejhorší označil ten mezi Čechy a Jihoafričany. Ze Spojených států Jan Kaliba, Český rozhlas. Počasí.
0: Dnes bude na jihu Čech jasno nebo skoro jasno, postupně polojasno až oblačno s kupovitou oblačností. Později odpoledne a večer se ojedinělé objeví přehánky nebo i bouřky, hlavně na horách. Nejvyšší teploty je 36 až 39 stupňů, na horách naměří 32 až 35. Vítr bude foukat slabý proměnlivý a bio je na nejvyšším stupni zátěže.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Dopravní nehoda stále brzdí provoz v Písku v ulici Kolárova. Srazila se tady dvě osobní auta. Projíždějte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
4: Hezký letní den přeje Patrik Rozehnal. Začaly prázdniny a my budeme zase cestovat za dobrým jídlem. Do východních Čech za Tvarohem, na chalupu k babičce, aspoň ve vzpomínkách, s herečkou Jitkou Ješkovou, a do jižních Čech se rozjedeme za cukrářem Josefem Maršálkem, abychom ho nechali dělat jeden z vítězných receptů druhého pochoutkového roku na sladko. No a budeme i soutěžit o naši novou kuchařku Sladké Česko, poradíme, jak pít pivo v tomto vedru, aby vás u toho ve zlém nenachytal odborník na etiketu, a spousta dalších věcí nás čeká. Ať je léto, čas dobrého jídla a slavte s námi naše výročí.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: My jsme dorazili tentokrát za Josefem Maršálkem, jsme u něj doma, už se upravuje, chytá se za hlavu, nevím, jestli radostí nebo obavami, co budeme dělat v pochůdkovém narozeninovém roce.
1: Radostí, velkou radostí.
0: Tentokrát budeme dělat recept z roku 2022. Ocitl se na třetím místě, dělala ho tehdy Alena Doskočilová, šlo o likérové řezy. Máš ty rád likéry?
1: Nejenom, že je mám rád, já je miluju a kromě toho, že je miluju, tak je také vyrábím. Takže se na to těším a vůbec si myslím, že takové ty české klasické řezy na plech, to je naše specialita, lidích existuje rovných milion druhů, takže jsem rád, že dneska můžu zkusit připravit něco úplně nového.
0: Když jsme přišli s tím, že vy jako osobnosti pochoutkového roku byste letos v tom 10. výročí mohli dělat recepty vítězné z předchozích let, aby posluchači měli srovnání, jak to dělají oni doma, jak by to dělali profíci, a vybrali jsme osobnosti jako Jarda Sapík, Roman Paulus, Naďa Konvalinková, Ivan Vodochodský, Vojta Vrtyška, tebe. Co jsi o tom řekl, když jsme po tobě chtěli takovou práci?
1: Pro mě je to čest, no já nejsem bohužel v pozici, že bych mohl dny trávit tím, že bych pekl recepty jiných lidí, ale jdu do toho s tím, že si to absolutně užiju. A ty si říkal, že klidně bychom tam jako mohli něco změnit a připravit to jako po našem, jako profesionálové, ale já jsem se právě naopak rozhodl to připravit úplně stejně, 100% tak, jak to připraví nebo připravují majitelé, autoři těch receptů.
0: Čem podle tebe tkví kouzlo toho pochůdkového roku nebo těch domácích receptů?
1: Já si strašně vážím toho, že tohle to funguje, že to existuje pochoutkový rok. Velmi si vážím toho a oceňuju to, že jezdíš po vlastech českých, po malých výskách, po rodinách a sbíráš tyhle ty rodinné klenoty, protože ono se to jeví možná jako malicherná práce, možná se to jeví pro někoho jako absolutně zbytečná věc. Ale pokud se přesně tohleto sbíratelství, tady tenhle ten herbář receptů nebude dělat, tak se stane klidně, že za 2, za 3 generace o těch receptech nikdo nebude mít ponětí, že existovaly. Podobně jako když si dneska člověk otevře Retigovou, tak tam najde spoustu receptů, které se prostě dneska nedělají a nemusí to být rozhodně slavíči a zíčky. Budou to recepty z běžných ingrediencí, které se prostě dělávaly v průměrné rodině, ale potom, jak čas plynul, uteklo 100 let. To je 5 generací a některé kombinace, některé třeba ingredience na nějakou staročeskou odrůdu zeleniny, zkrátka dobře se dneska nedělá, je to velká škoda, protože jídlo je bez diskuze naším kulturním bohatstvím. Je to část kultury, nedílná, stejně tak jako autoři vážné hudby, malíři, nebo třeba filmoví tvůrci, takže tak jako se do dneška v televizi můžeš podívat na loutkové filmy třeba Jiřího Trnky, které jsou 60-70 let staré. Nebo film pro pamětníky ze 30. let, tak já si myslím, že i ta kulinařina, gastronomie, cukrařina, pekařina jsou klíčové pro tu kulturu.
0: Mimochodem, máš ty oblíbenou jídelní scénu?
1: No já jich mám několik, já to úplně tady na sebe prásknu. Slinta, miluju scény z pohádky Byl jeden král. Miluju tu scénu ze Sladký hostiny, jak tam jsou ty obrovský dorty a jak se tam princové cpou těma trubičkama se šlehačkou. Tenkrát, když jsem to sledoval jako dítě, tak ten kuchař, tak já mu strašně záviděl. A určitě mě to inspirovalo i k tými profesi.
0: Inspirací bude recept Aleny Doskočilové pro tebe, pro dnešek, a začneme s ním za malou chvíli. Likérové řezy, piškot, krém, šlehačka, ovoce.
1: Těším se na to, protože já jsem na řezech na plech vyrostl. Moje babičky řezy na plech dělaly velmi často a byly výborné v pečení a pořád naštěstí ještě jsou. Tak se těším, že vyzkouším něco úplně nového.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Josefem Maršálkem.

0: Vrháme se na další soutěžní recept, znovu soutěžní, kdysi výherní, ale na Doskočilová z Drnovic vytvořila likérové řezy, piškot a pak na takový krém hezky to nazdobila. Tentokrát to bude dělat Pepa Maršálek u sebe doma.
1: Přátelé, tak jak jsem to od paní Aleny Doskočilové dostal, tak to jedna ku jedné budu reprodukovat tady u nás v jihočeské kuchyni, takže ve vším respektu.
0: Z čeho to budeme dělat?
1: Takže na začátku si připravíme piškot a na něj budeme potřebovat 6 vajec, 6 lžic cukru, 6 lžic polohrubé mouky, 3 lžíce vlažné vody, na krém pak 500 gramů mléka, 6 lžic cukru, 3 vanilkové pudinky s pravou vanilkou, 200 gramů nebo mililitrů vaječňáku a 250 gramů másla. A potom na dokončení 500 gramů smetany ke šlehání, 800 gramů broskví z kompotu, 3 lžíce meruňkového džemu a 1 lžíce cukru. Na ozdobení můžete, přátelé, použít blinky Matelie.
0: Takže to bude úplně stejné, jenom to možná jinak nazdobíš, nebo profesionální.
2: Pochoutkový rok.
1: Začneme tím, abychom si tu práci lépe zorganizovali, že si nejdříve připravíme krém, on nám bude chladnout a mezi tím si připravíme korpus. Krém se dělá tak, že do hrnce dáváme mléko, cukr a vanilkový puding s vanilkou, pozor.
0: To dáš rovnou do toho mléka, nepředmícháš to?
1: Tady tohle je jednodušší příprava, já nechci nikomu vylepšovat receptury, ale vždycky říkám, že když vaříte krém, puding, základní cukrářský třeba, do 1 litru tekutiny, tak je vždycky výhodnější pro vás tam dát všechny ingredience najednou. Sice o minutku nebo o dvě díle mícháte, ale máte jistotu, že třeba ten škrob, ten pudinkový prášek nezůstane v nějaké misce vedle. My ho potřebujeme v tom hrnci. Já tam přidám i ten vaječňáček. Uvaříme to za stálého míchání, přivedeme k varu, vaříme minutu, aby se škrob provařil, necháme vychladnout. A zatímco bude krém chladnout, my si připravíme piškot, moje milá drobotino. Jdeme na ten piškot, jak jsme si slíbili, a ten se skládá ze 6 vajec, takový bohatý piškot.
0: Jsou nádherně žlutý.
1: To domácí, jak Peťovi babičky. Letos snáší hodně, nevím, jak se to stalo, ale prostě snáší, tak to oslavujeme tím, že děláme tady recepty pro rozhlas. Tak, já si předehřeju troubu, protože teď ta příprava bude docela krátká a rychlá, takže potřebuje nějakých 190 stupňů Celsia. 190 stupňů Celsia, protože pečeme roládový plát, takže rychle a krátce.
0: Ty máš novou troubu, ne?
1: Jde do ní vidět.
3: No,
1: konečně to někdo ocení. Konečně někdo ocení to, že jde vidět do trouby. Já si toho vážím hodně. Trvalo to jenom 7 let, přátelé, ale už vidím do trouby. Takže jsem tak jako klidnější, jo? Do té doby jsem byl vyzenovaný a teď jsem vyzenovanější. Budeme šlehat pevný sníz bílku a za stálého šlehání postupně přidáme těch 6 lžic cukru krupice, jo? My tady dáváme teď 3 lžíce vody do té hmoty. Pěkně do té vyšlehané sněhové hmoty nadýchané. Klidně jsme mohli dát bílky, vodu a cukr na začátku dohromady a vyšlehat najednou. Takže teď já tam dám ještě k té vodě žloutky a krátce došlehám. To je taková minutka. Teď do té našlehané pěny dáváme 6 lžic polohrubé mouky a tu jsem si, přátelé, pořídil jenom kvůli vám. Protože já s polohrubou moukou moc nepracuju, to je takové přesně domácí pečení. Polohrubá mouka rovná se pro mě domácí pečení.
0: Prosím tě, jakou mouku použiješ, jenom hladkou a hrubou?
1: Jenom hladkou a hrubou, protože nikde ve světě žádná jiná prakticky není. Ta polohrubá, to je taková česká specifická záležitost. Tak, rychle a krátce vymíchám metličkou pěkně, aby nám ta hmota zbytečně nezřídla. A teď to natřeme na plech vyložený pečícím papírem. Mám tady nachystaný plech, zhruba 20x30 cm. A plidečku s rozvahou to rozetřeme.
0: Uhladíme. A teď už to vložíme do té předehřáté trouby na 190 stupňů. Ne dlouho?
1: Takových nějakých 10 minut, 8 až 10 minut. Do zlatova. Není třeba to tam nechávat příliš dlouho, protože v té hmotě není moc tuku, jenom ten tuk z těch žloutků a čím dále to tam necháte, tak tím více bude vysušená. Ale když teď to tady připravuju, jo, tak přesně babička Josefka dělala roládu takhle a taky to dělala z polohrubé mouky. No, tak takový jenom sentiment tady na mě pad. Tak, pečte teď! Připravíme broskvičky.
0: Zavařené broskve, tebou zavařené?
1: Jsou z naší zahrady, ročník 2025, byl to úrodný rok. Tak pěkně broskve dáme do cedníku, necháme je dobře odkapat.
0: Pokročíme v receptu dál, máme vychladlý puding.
1: Máme nachystaný vychladlý puding, já z něho takhle opatrně, jsou nám tu folii. Krém pudinkový si takhle přendáme do kotlíku.
0: To je, když tam padá silikon.
1: Tak a Patrik je dneska samá chvála, samý kompliment. Tak a teď to dáme do mixeru. Metlu přidáme a šleháme jednu minutu pěkně do hladka. A až po té minutě přidáme na malé kousky nakrájené máslo o stejné teplotě. S vaječným likérem a zlami. Ten nejvíc důležitý pro to, aby se ten krém nestrazil. Nastává kompletace.
0: Máme vychladlý korpus, pořád je na plechu a s pečícím papírem.
1: A nejčko ho z toho plechu opatrně sundáme. Obrátíme na jiný pečící papír z hůru nohama a ten původní papír lehce sundáme.
0: To, co bylo na spod, je teď na vrchu. A teď jak přijdou vrstvy, co tam přijde na ten piškot?
1: Nejdříve prokapeme vaječným likérem. Myslím, že tak třeba půl decky, jo? Půl deci vaječňáku. Teď si vezmeme merníkový džem. Tak, máme tam džem.
0: A rozetřeme to.
1: A teď jdeme na ten krém.
0: Prostě to vyndáme z mísy a rozetřeme to.
1: Cukrářským nožem, neboli paletou. Teď tam dáme ty broskve. Pěkně vyrovnáme. Takhle jednu vedle druhé hezky. A rozhodně zatlačíme do toho krému.
0: My jsme udělali takové opravdu mini měsíčky a jeden za druhým teď dáváme takový hřebínek, vytváříme. Poslední věc dekorační.
1: Řezy se nám chladí. Podle paní Doskočilové by měly být v lednici přes noc. Tak takový komfort nemáme. Takže jsme pěkně zapli šokéreček na 5 na 10 minut a teď si vyšláme šlahačku. A k ní máme přidat lžíci cukru.
0: Teď ty vrstvy těch broskví překryjeme tedy polovinou té šlahačky.
1: Ano, a já si dovolím tam dát větší polovinu.
0: A tu druhou půlku dáme do cukrářského sáčku a hezky to nazdobíme. A pak je nakrájíme.
1: Přátelé, tohle jsou vynikající řezy, takové ty klasické české na plech, na takové malé nedělní víkendové pečení. Na tom nemůžete nikdy nic zkazit. Tak dobrou chuť. Já s dovolením polknu.
0: Ty si to tak protáčíš, ten talíř v ruce a prohlížíš si to. Líbí se ti to?
1: Líbí se mi to. A já tady tyhle ty věci jako moc často nedělám, abych takhle na veřejnosti pekl cizí recepty. Ale je to zážitek a rozhodně mi to připomnělo takové to dětství, dospívání v babičině kuchyni, no, nebo v kuchyni té Viktorky, která byla výjimečná cukrářka.
0: Co by si tedy skázal paní Aleně Doskočilové na Moravu, která s tímhle receptem kdysi zvítězila, byla na třetím místě?
1: No, moje milá Moravo, Aleno, krásně pečete, viděl jsem i vaše jiné řezy, jste šikovná, talentovaná, myslím, že vás vaše okolí miluje a takhle je to správně, protože jídlo zbližuje.
0: Takové bylo dnešní pečení s Josefem Maršálkem a my budeme samozřejmě pokračovat dál. Další recept zase další týden, je tohle sladký rok, kdy jsme dělali jeden za druhým sladkým receptem a s Pepou se samozřejmě neslyšíme naposledy, tak už teď se na něj těšíme a vám přeju hezký poslech dalšího pochoutkového roku a nezapomeňte, že recept, i ten původní, i ten od Pepy, najdete už teď na stránkách pochoutkovýrok.cz vedle sebe, ať máte pro srovnání. No a sledujte nás, protože tohle je narozeninový pochoutkový rok a na konci roku budete všichni hledat recept desetiletí.
1: Naschledanou a děkuji vám moc.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Josefem Maršálkem.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: 10. pochoutkový rok. Už tolik let se potkáváme u rozhlasových přijímačů, pečeme, vaříme a vychutnáváme si dobré jídlo. K tomu patří určitě i tvaroh, který je velmi zdravý. Jeho zázračné účinky známe hlavně všichni z pohádky Lotrando a Zubejda. Takový chleba namazaný dobrým tvarohem a posypaný teď třeba i čerstvou pažitkou prostě nemá chybu, podle mě. Tak co se vydat třeba na rodinnou farmu v Luži, kde tato dobrota plná vápníku vzniká? Sympatická farmářka Vanda Křepelková provedla celým procesem výroby redaktorku pochoutkového roku Jitku Slezákovou.
2: Máte rádi tvaroh? Na sladko anebo na slano?
3: Určitě mám radši na sladko tvaroh.
4: No já tvaroh úplně zbožňuju. Zvlášť, když se do něj přidá třeba skořice, tak je to potom opravdu lahůdka. A klidně i na slano, třeba s česnekem nebo takhle.
2: Tak to bylo pár tvarohových typů z kuchyně. Zajímalo mě, jak se tvaroh vyrábí. A tak jsem zajela do rodinné farmy v Luži na Chrudimsku. Vanda Křepelková mě zavedla k pasteru na mléko. Tam to všechno začíná.
5: Mléko dáme pasterovat.
2: Tady máte na to přístroj.
5: Speciální hrnec, pastér. Takže ten nám mléko ohřeje na 72 stupňů. Při této teplotě necháme zhruba 20 sekund a pak schladíme na 28 u tvarohu. A potom do toho přidáváme mezofilní kulturu, vlastně na to prokysání i na tu chuť trošičku. Jsou různé druhy.
2: To nasypete do toho vychladlého mléka.
5: Do toho mléka, tím se to zaočkuje, říká se tomu zaočkování mléka. Pak se přidává do pasterovaného mléka chlorid vápenatý kvůli té výtěžnosti, že je větší výtěžnost, a necháme zhruba půl hodiny odpočívat a potom přidáme kapku syřidla.
2: Kultury, chlorid vápenatý a syřidlo. To jsou nezbytné suroviny, bez kterých se výroba tvarohu neobejde. A co z toho do druhého dne vznikne? S Vandou Křepelkovou z rodinné farmy v Luži jsme nahlédli do hrnce. Na vrchu byla tekutá syrovátka, dole bílá hmota. A teď co s tím?
5: Já se dojdu pro většinu.
2: Aha.
5: A budeme nabírat a dávat do toho cedníku, bude nám to odkapávat, syrovátka z toho odkapává, která je jako vedlejší produkt a je strašně, strašně zdravá.
2: Takže nic nepřijde na zmar, už nám syrovátka stéká do kýble a ten tvaroh je takový vláčný, pěkně vidět, že je tučný.
5: Syrovátka se dá používat i, chodí ke mně lidi třeba pro malé děti, co mají exémy, tak v tom koupou i miminka.
2: Jak dlouho to bude vykapávat?
5: Těch 8 hodin, někdy 6.
2: Čili celkově jeden den si zákazník objedná tvaroh a druhý den si může pro něj přijít odpoledne. A tady máme na talířku už krásně naaranžovaný hotový tvaroh. Tak co, ochutnáme kousek, aspoň trošku? Je opravdu výborný. Výborný. Stačila by pažitka na to posolit.
5: A nebo i takhle jenom.
2: Nebo ty dorty, jak se dělají z tvarohu a zákusky různé. Mně se zdá, že je takový pevný, že drží dobře.
5: Neteče, i z těch buchet se udrží tam. A nebo ještě, a to právě z tvarohu z obchodu nejde, uklihlý tvaroh.
2: A to je hodně zdravé, jsem slyšela, to už je takové naslano, něco mezi tvarohem a sýrem, dá se říct.
5: A nechá se to v teple, prostě někde na lince, ale je to hrozně pak cítit.
2: Ano.
5: Hlavně chlapi, že jo, to mají rádi.
2: Tak.
1: Jestli se chcete podívat na fotky, které jsme pořídili během výroby tvarohu na rodinné farmě v Luži, stačí si najít naše stránky www.pochoutkovirok.cz. A za malou chvíli už si popovídáme o dobrém jídle, možná i o prázdninách, s herečkou Jitkou Ješkovou.
6: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla.

0: Stále posloucháte Pochoutky a my jsme si dali rande v prostředí kuchyňském s Naďou Konvalinkovou a také s její kolegyní a herečkou
1: Jitkou Ježkovou.
2: Dobrý den.
0: Jitko, kdybyste měla zapátrat v paměti, co tak v mládí vám dělalo radost za jídlo? Kdo vám třeba dělala radost a čím?
2: Babička ze Kříž, tatínková maminka. Když jsme přijeli vždycky na chalupu, tak první, co jsem udělala, že jsem vyběhla k ní do chalupy, otevřela jsem troubu a vždycky tam něco bylo.
0: Takže ráda pečené věci.
2: No to taky. Myslím, že se nikdy nenaučím takový dobrý kynutý těsto, jako dělala babička. I když jsem jí o to žádala několikrát, byla jsem u toho, převažovala jsem, protože ona to dělala od voka, co tam jako chtěla nasypat, ale ona mi pak řekla, ale Jitušku, víš co, stejně nevíš, jaká zrovna bude ta mouka. Říkám, jak jaká? No tak máme hladkou, kolorovou, hrubou, ne? Ne, víš, ona je ještě každá jiná. No a má pravdu, asi se tím člověk musí propéct, no.
0: Propekla jste se?
2: Už se lepším. Tak třeba za těch 20 let, až budu babička, už budu taky dobrá.
0: Tak jak vám někdo bude běhat a otvírat troubu, co tam je a řvát hurá.
2: Doufám, bylo by to hezký.
0: Co školka a školní jídelny? Našla jste si tam něco, co vám chutnalo?
2: Jo, tak na školku, co jsem jedla ve školce, to už si vůbec nepamatuju. Školní jídelnu jsem nějak nezbožňovala. Mně to přišlo teda jako úplně úchylný, nejen, že jsme fakt měli služby a nutili jsme svý spolužáky, aby dojídali. Vraceli jsme je od toho okýnka. Ale ještě si třeba pamatuju, že jsme dostávali pomeranče, jako že jsme dostali půlku pomeranče.
1: Jo, ano, to si taky pamatuju.
0: Takže jsme nebýval pomeranč.
2: Kousávali, teď jsme od toho byli celý opatlaný. Věřím, že už je to lepší.
0: Taky jste ho obraceli jakoby protisměru, aby se ten půlkruh toho pomeranče obrátil, aby se ta dužina vykousala.
2: Ale to nejde hned ze začátku, že jo? Prostě se tím musíte nějak prokousat.
0: Když dabujete třeba jídelní scény, je to obtížné třeba nedostat chuť, nebo jak se to dělá?
2: No tak to bych musela dabovat filmy typu
1: Žranice.
2: Nebo Láska na kari, nebo tak. Ne. Je, tak tohle to se mě zarazil. Občas musíte předvést, že máte
1: něco v puse.
2: Že máte prostě
1: většinou
2: plnou pusu.
1: Já si teda cucám palec nebo malíček, takže to nahrazuje.
3: Já už to dělám jídlo. Prostě jenom tak jako, že si to tak jako představím.
1: Aha, Jitka udělala předpus. Je to výborně. Já to měl příště zkušen taky takhle.
2: Ale ono to není zas tak častý, je to zvláštně, není to zas tak častý. I ti herci, co točejí to původní dílo, jako, tak si dávají pozor, aby tolik s tou plnou pusou nemluvili.

0: Ono to taky není moc estetický.
1: Mluví se hůř po jídle?
0: Ne.
1: Ne. Mně jo? Člověk víc maská.
0: Mně se po jídle všechno hůř. Jako. Protože nikdy si nedokážu dát jenom trošku. Proto nejím moc často, protože vím, že toho vždycky sněm hrozně moc. A pak jsem taková těžká a pomalá.
1: Tak dáme si další muziku v pochoutkách. Rozloučím se s Naďou Konvalinkovou a Jitkou Vyškovou. Moc děkuju a dobrou chuť, ať už si uvaříte sami, nebo si něco dáte.
0: Děkuju, mějte se hezky, naschledanou.
2: Všem posluchačům rovněž dobrou chuť.

0: Narozeninový pochoutkový rok, ten 10. ročník pokračuje teď radou z etikety, která už se u nás docela dobře zabydlela. Radí vždycky odborník na bonton Ladislav Špaček. Tentokrát, když už je to léto a horko, by mohl poradit, jak pít třeba takové pivo.
1: V restauraci se pivo pije trochu jinak než v pivnici a nebo v běžné hospodě. V běžné hospodě si s pitím piva nemusíme dělat žádné velké starosti, tam se pivo pije ze silnostěných sklenic, aby jaksi se neoteplovalo, aby si uchovalo co nejdéle příslušný chlad. A na tátcích a jsou tam ty pivařské rituály, jak si pivaři připijejí a tak dál. Nicméně jsme-li v restauraci a nebo doma, tak obvykle servírujeme pivo v tenkostěných sklenicích. Počítá se s tím, že ta sklenice je menšího obsahu a proto to pivo se vypije rychleji, než stačí steplat. A tím pivem si vždycky připijíme. Pivo je podobně kultovní nápoj, alespoň pivaři to tak drží a my jakožto pivařský národ tak na to stále jako trpíme. Takže vždycky bychom si měli tu pivní sklenici podzvednout, ostatně stejně jako sklenici s vínem a symbolicky dát najevo, že se hodláme napít.
0: Je povolený nějaký maximální počet loků nebo můžeme si otřít pěnu z úst rukou, třeba jsme-li v hospodě?
1: Pokud zjistíme, nebo vlastně i když to nezjistíme, raději to děláme preventivně, že nám na horním rtu ulpěla pěna, ono to je půvabné, já si vzpomínám na postřižiny, kde Magda Vašáriová vychutnávala ten půl litr piva a tu nádhernou pěnu, co měla pod nosem, tady šlechtila. Nicméně v restauraci je to nemístné a proto máme ubrousek, kterým si otřeme rty. V pivnici, v hospodě, si myslím, že to chlapi dělají běžně rukama. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Jestli vám je i v tomhle čase docela vedro, co se schladit některými chladivými recepty sladkými z naší nové kuchařky Sladké Česko. Najdete tam třeba i recept na zmrzlinu, vychlazené dezerty, řezy a podobně. Je to ta největší sladká kuchařka, kterou jsme kdy dali dohromady. Obsahuje všechny recepty, ty sladké, které se kdy objevily v našem vysílání. A je to kuchařka, která obsahuje recepty, které ještě nikdy nikde nevyšly. Pořiďte si je přes stránky pochoutkovýrok.cz. Objednejte si je přes telefon, tedy ve všední dny a v pracovní době. To objednávkové číslo je 724 819 319. Knížku Sladké Česko, která obsahuje 170 skvělých domácích českých receptů ověřených v rodinách po celé naší zemi, vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A právě on nabízí objednání i přes telefon, tedy číslo 724 819 319. A taky nám věnoval 3 kuchařky do naší soutěže. Minule jsem se vás ptal, čím Roman Paulus ozdobil miletínské modlitbičky. Byly to mandle. A věděli to a kuchařku vyhrávají Stanislava Nosková z Mrtyníku, Ladislav Hlinák ze Senožat a Jiří Hruška z Českých Budějovic. Ať vám udělá radost a vyzkoušejte hned, co dorazí, nějaké recepty a pak nám klidně dejte vědět. Další 3 kuchařky mám připravené do dalšího kola soutěže. Tentokrát se ptám, jakou troubu měl dnes nově Josef Maršálek. Buď to byla trouba s průhledným okénkem, anebo s mluvící signalizací. Jakou troubu měl nově Josef Maršálek? Jestli si myslíte, že měla průhledné okénko, pište soutěžní SMS-ku ve tvaru pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení a adresa a pošlete nám to na číslo 90 01104. Pokud si myslíte, že Josef Maršálek měl nově troubu s mluvící signalizací, budete posílat SMS-ku pochoutky mezera B a zatím vaše jméno, příjmení a adresa na stejné číslo 90 01104. Soutěž končí o půlnoci z úterý na středu a výsledky se dozvíte v příštím vydání pochoutkového roku. Samozřejmě, že otázku i pravidla najdete, jak už bývá zvykem, na webu pochoutkovýrok.cz. Tak se podívejte, je tam spousta inspirace a fanděte nám i těm, kteří se zpátky dostávají do hry, protože v tom letošním 10. jubilejním roce soutěží recepty z předchozích let a na konci roku budete spolu s porotou vy, posluchači, stanovovat recept desetiletí. Příště nám tak další sladký recept připomene třeba cukrář Vojtěch Vrtěška. Už teď se na to těší Patrik Rozehnal. Do té doby se mějte krásně, letně a chutně.

0: Opět mnoho radosti z krásné hudby nabídne 23. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Třeboňská nocturna, který se uskuteční od 7. do 11. července na různých místech malebné Třeboně. O silné posluchačské zážitky se postarají laureátka soutěže Pražského jara, rakouská violončelistka Alexandra Karer, slovenská sopranistka Adriana Kučerová, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín s dirigentem Robertem Kružíkem, Jánoška Ansábl, kontrabasista Indy Stivín a kolegium Stivinum, virtuózní houslista Milan Al-Ashab a v žánrovém přesahu trio The Brownies. Více informací najdete na webových stránkách festivalu. Mediálním partnerem Třeboňských nocturen je Český rozhlas České Budějovice.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
1: Takže ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z Uhloterií platí do konce června i pro Táborsko, Strakonicko, no a celé jižní Čechy.
3: Je 11 hodin.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Dlouhodobé sucho a horko zvyšuje nebezpečí vzniku požárů na Šumavě. Opravy silnic na jihu Čech budou letos stát stovky milionů korun, přinesou dopravní omezení v celém kraji. Prodeje energetických nápojů v Česku v posledních letech podle obchodníků rostou. Dnešní den bude opět tropický, teploměry ukážou až 39 stupňů, k večeru se výjimečně objeví bouřky. U zpráv vás vítá Gabriela Bláhová, dobré dopoledne. Vysoké teploty společně s dlouhodobým suchem zvyšují riziko možných požárů na Šumavě. Turisti by proto měli striktně dodržovat pravidla pohybu v Národním parku a chráněné krajinné oblasti. Podle nich smí rozdělávat oheň jen na zastavěných plochách a vyznačených místech. 7 nouzových nocovišť mezi ně nepatří, apeluje mluvčí šumavského parku Jan Dvořák.
5: Aktuálně je i na jinak zamokřené Šumavě opravdu velké sucho. Dokonce i v polohách nad 1000 metrů dosahují teploty 30 stupňů Celsia, což je pro tato území netypické. Připomínám, že v lesích platí zákaz kouření. I malý nedopalek může způsobit velký požár.
3: Na jihu Čech začnou v létě opravy silnic za zhruba 800 milionů korun. Ředitelství silnic a dálnic během července a srpna opraví několik úseků silnic první třídy napříč krajem. Komunikace nižších tříd bude opravovat Jihočeský kraj. Mezi největší akce patří oprava silnice z Kojákovic do Kramolína na Českobudějovicku, z Brlohu do Chumečku na Českokrumlovsku a z Jarošova nad Nežárkou do Popelína na Jindřichohradecku, pokračuje mluvčí David Hoke.
6: Jihočeský kraj v červenci zahájí opravu 38 úseků na komunikacích druhých a třetích tříd ve finančním objemu zhruba 587 milionů korun, a to ve všech okresech Jihočeského kraje. Jedná se o opravu více než 133 kilometrů silnic. Stavební práce budou probíhat do konce letošního listopadu. V červnu si jednotliví zhotovitelé začnou vyřizovat uzavírky komunikací pro zahájení prací.
3: Nový povrch dostanou taky úseky z Ražic do Štětic na Písecku, z Čepřovic do Bavorova na Strakonicku a z Nové Vsi do Tučap na Táborsku. Prodeje energetických nápojů v Česku v posledních letech podle obchodníků rostou. Potvrzují to i data Svazu výrobců nealkoholických nápojů, podle kterého loni tvořily energetické nápoje 4% z celkového trhu s nápoji bez alkoholu. Před 5 lety tvořily 3%. Většinu hodnoty prodejů představují značkové energetické nápoje. Kupují je ale hlavně lidi ve věku 25 až 35 let. Mladší spotřebitelé upřednostňují levnější vlastní značky obchodníků, které je často možné koupit i za 10 korun. Vyplývá to z vyjádření Svazu a obchodníků pro ČTK. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z ANO v úterý uvedl, že podporuje zákaz prodeje energetických nápojů dětem do 16 let. Venezuela po dvou středečních zemětřeseních dostala pomoc od 24 zemí, které vyslaly víc než 2700 záchranářů, 86 týmů s vycvičenými psy a poskytly 521 tun humanitární pomoci. Oznámila to dnes ráno středoevropského času prozatímní venezuelská prezidentka Delcy Rodríguezová. Do Venezuely dnes dorazila i skupina záchranářů z Česka. Nejničivější katastrofa svého druhu, která latinskoamerickou zemi postihla za víc než 100 let, si vyžádala na 1430 mrtvých a přes 3000 zraněných. Další lidi se pohřešují.
4: Počasí.
3: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, během odpoledne pak postupně polojasno až oblačno s kupovitou oblačností, později odpoledne a večer se ojediněle vyskytnou přehánky nebo i bouřky, hlavně na horách. Nejvyšší teploty 36 až 39 stupňů, na horách naměří 32 až 35. Vítr bude foukat slabý, proměnlivý a bio je na nejvyšším stupni zátěže.
4: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Auto narazilo do značky v Českých Budějovicích na křižovatce ulic Lanova a Jeronýmova. Počítejte v místě se zdržením. Přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.

0: Krásné nedělní dopoledne. Na sklonku minulého roku jsme se vás ptali, o čem všem byste chtěli slýchat v magazínu Zelené světy. Jedním z vašich přání bylo prozradit něco víc o pěstování maliníku. No a teď nastal ten správný čas toto přání vyplnit. I další dnešní příspěvky budou mít příchuť ovoce a zahradnického vzdělávání. Klidné nedělní dopoledne vám přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
1: a Pavel Chlouba.

0: farmářkou za hranicí Lenkou Šulcovou si budeme tentokrát povídat o pěstování malin. Lenko, vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: My to pěstování malin vezmeme pěkně od základu, takže začneme stanovištěm. Jaké stanoviště malinám vybereme?
1: Já mám maliny vlastně u nás na farmě, jsem jim vybrala, víceméně jsem si nemohla moc vybírat, takže tam je opravdu jílovitá půda, celý den tam jako praží sluníčko, takže vlastně když jsem zakládala to malinoviště, tak jsem víceméně vlastně ten záhon předtím měla 3 roky namulčovaný, kde jsem využila tu černou textílii, protože ona jako to využití té černé textílie, my to vyděláme v trvalkových záhonech, kam nepatří, ale my zelenáři si tou černou textílí pomáháme vlastně jakoby na sezónu a potom ji třeba zbalíme a zase ji tam dáme až jako na tu sezónu. Protože třeba u pěstování melounů potřebujete zase velký akumulaci tepla a to na dostanovištích prostě byste bez té černé textílie neudělali. Takže vlastně já jsem ten záhon, protože jsem věděla, že tam ty maliny budou, tak jsem tam vlastně navozila velkou vrstvu sena. Pod tím byla ta netkaná textílie, na tom bylo to seno. Šlo mi vlastně o to, odsaď dostat ten pír, který ho bylo plný pole. A po 2 letech se mi to nějakým způsobem povedlo, takže jsem vlastně dala na stranu tu textíli, to seno jsem tam nechala. Využívala jsem ho vlastně jako organiku cenou, která se tam bude nějakým způsobem rozkládat. A v tu dobu, když už jsem ho zakládala, tak už jsem měla svoji listovku. Listovka je vlastně takovej kompost, ale z listí udělaný. Je to vlastně jenom listí, zetlelý a dost se tím dá třeba u některých kultur nahradit i rašelina, která je vyčerpatelným zdrojem. A ta listovka je takový, jak se říká, že jako kompost je zahradníkovo zlato, tak já bych řekla, jako, že v oboje je to prostě takový cenný materiál. A ty maliny vlastně, jako když si vemete, odkaď pocházejí, tak většinou je vidíte prostě někde v lese, že jo, tam, kam prosvítává sluníčko, takže oni mají i radši vlastně trošku kyselější pH, což tou listovkou vlastně jako vy jim dokážete dát. Ještě vlastně ta listovka krásně poutá vodu, nejenom, že tam vlastně jako dodáte teda i nějaký to hnojivo vlastně jako by tím, ale i tu organiku a i vlastně jako zlepšíte vlastnosti sorpci vzlínavosti půdy, takže těm maliníkům se tam potom jako velmi jako hezky daří. No.
0: Připravené máme stanoviště, vybrané máme stanoviště, no a budeme si potřebovat taky pořídit nějaké rostlinky. Tak já vím, že jsou nějaké maliny stále plodící. Sama nemám zkušenost s malinami, poraďte nám.
1: Pokud má tazatel nebo pěstitel třeba jako možnost mít více rokeřů, tak bych volila kombinaci třeba jakoby jednou plodícího a těch remonantních. To znamená, že oni vlastně jakoby plodí pořád. Určitě bych nešla jenom do těch stále plodících, protože oni sice plodí pořád, ale ty plody mají menší. Nebo aspoň já mám takovou zkušenost, že opravdu na tom poli je to potom i jako hezky vidět, že vlastně ty rostliny, i když mají stejnou péči, stejný režim zálivky, nezálivky, prostě jako co spadne, to mají, tak já se teda snažím je mulčovat, abych opravdu tam tu vlhkost trošku udržela. Tak i přesto, že mají ty podmínky stejný, tak sice plodí až do prosince kolikrát, ale od toho října už je to takový, už je toho sluníčka míň, ty plody jsou menší a v porovnání, když to vemu s těma jednou plodícíma třeba, tak ty plody jsou třeba třetinový oproti těm velkoplodícím třeba, nebo to těm velkým.
0: Kdy budeme maliny ideálně vysazovat? Jaro, podzim, léto?
1: Maliníky víceméně teďka všechno koupíte v kontejnerech, takže to, co je v kontejneru, se může sázet vlastně celý rok. Ale za mě já bych teda doporučovala buď jaro nebo podzim. Když to zasadíte prostě někdy třeba v červenci, dá se, ale musíte to uzalejvat. Ta rostlinka, jak vlastně ji zasadíte do země, tak ona nemá žádný zásobní kořeny, ona tam prostě stojí a čeká. A když prostě pak jako opravdu třeba dlouho neprší a ten profil vlastně jako vyschne, tak je to potom na nich znát. I když opravdu jsou maliny plevel, že kolikrát ho prostě zasadíte a pak ho najdete v obci sousedy úplně někde jinde. Tak ze začátku bych jako se přimlouvala, aby jim opravdu pomoct. Udržovat to místo bezplevelé a dobrý je třeba, s tím mám jako skvělou zkušenost a dost na těch zahradách stále vlastně jako by ty zahrádkáři mají ty trávníky, tak pokud nehnojíte travinem, což je vlastně jako by to hnojivo s tím tím herbicidem, tak tu posekanou trávu, tím vlastně můžete opravdu mulčovat tady ty drobný keře, jako je rybíz, jako je angréš, nově vysazený stromy, třeba držet si tu zálivkovou místu čistou, bezplevelnou a opravdu jednou za 14 dní, když sekáte, tak nedávat jí teda vysokou vrstvu, nedávat jí ke kmínku, aby ten kmínek třeba od toho stromu nebo i od těch malin, tak aby to jako neuhnívalo, ale vlastně si tam držíte okolo v tom záhonu, nejenom, že to pohnojíte, protože ta tráva vlastně, když se rozpadne, tak hnojí dusíkem, ale zase dodáte cennou organiku a podržíte si tam tu vodu.
0: Co za mulčování třeba štěpkou? Někdo to má rád?
1: Určitě jenom je potřeba mít na paměti, že štěpka, kůra jsou kyselý materiály, že je musíte doplňovat a že oni zpočátku do sebe vlastně natáhnou část toho dusíku a pak ji velmi pomalu pouští těm rostlinám. Takže když víte, že nějaká rostlina je opravdu jako náročná na ten dusík a zamulčujete ji vlastně jakoby tou štěpkou nebo tou borkou, tak ji musíte do toho začátku trošku tím dusíkem jako pomoct. Protože oni potom opravdu trpí jako na chlorózy a to. A pak ty lidi neví proč, protože záhon vedle, který namulčovaný není, ale má stejný režim hnojení i zálivky, tomu se daří, ale tady prostě jako, jo, vidíte najednou třeba, že začnou žloutnout ty listy nebo že se začnou prostě projevovat různý jiný chlorózy a je to právě tady z toho důvodu.

0: farmářkou zahradnicí Lenkou Šulcovou si povídáme tentokrát v Zelených světech o pěstování malin. Malinám jsme vybrali správné stanoviště, zvolili jsme vhodnou půdu, vysadili jsme, zamulčovali jsme. No a tím to nekončí. Ano, to nejhorší asi máme za sebou. Předpokládám, že když vysadíme maliny na jaře, plodů se letos ještě nedočkáme až příští rok?
1: To většinou záleží, jak si koupíte starou sazenici, ale co jsem třeba jako kupovala já, tak to byly v nějakých 3-litrových kontejnerech a ty plodily už ten rok. Ta plodnost nebyla nikterak jako veliká, protože to gro se odehrává zatím pod zemí. Ty rostliny koření, většinou říkám, aby si jako tak pár ochutnali, ale aby ji nenechali třeba jakoby opravdu přeplodit. Je to stejné, jako když vysadíte nový stromek, tak taky jako do těch 3-4 let vlastně po výsadbě byste tam ty plody neměli držet, protože je to vlastně, jak když mají děti. Vy je podtrhnete těma plodama, ten strom pro ně je to přirozený samozřejmě jako vykvéct, ty plody udělat, ale čím víc tam bude plodů nahoře, tak tím vlastně se zastavují ty procesy dole. A vy v prvních těch letech potřebujete, aby si to udělalo zdravý kořenový systém, silný, a pak už prostě ta rostlina vám vlastně jakoby tadle to vrátí.
0: Po jaké době budeme maliny stříhat?
1: Ono potom hrozně záleží, jestli máte vlastně jakoby ty jednou plodící nebo ty remonantní, ale většinou, když ten laik neví, protože ona kolikrát i ostříhaná, ostružená malina začne jako tak jako různě bláznit a na ten podzim, kdy mají ještě listy, tak to není znát. Ale když si ten člověk není jistý, myslím si, že za mě je taková pomůcka, když tam přijdete na jaře a vidíte ty odplozený pruty, ty, který takhle, když je vemete a oni vám zůstanou v ruce, že se hned zlomí, tak to jsou přesně ty, který mají jít pryč. Potom já třeba většinou nechávám na tom metru čtverečním. Některé ty odrůdy opravdu jako mají tu obrážecí schopnost prostě úplně jako neskutečnou a těch semenáčků vám tam udělají prostě úplně, těch odnoží je hrozně moc. Takže potom to máte i hustý. Takže já většinou fakt jako nechávám ty, který mají sílu té tušky aspoň, a nechávám těch prutů na tom metru třeba 5 až 7, záleží na odrůdě. Jo, některý jsou fakt takový stonečky, jenom uzoučký, prostě, že to má 3 maliny a hned se to tak překloní dolů, ale některý opravdu jsou fakt jako velký silný stonky, takže čím je ta rostlina silnější, tím míň prutů na tom metru bych nechávala, aby potom stačily všechny dozrát, nehledě na to, že čím hustější porost, tak tam potom se tam zase už jako kumulujou plísně, jo, je tam vlhko a to se jako líbí těm houbovým chorobám, tak tady na to bych asi si dala pozor.
0: Co nějaké přihnojování bude potřeba?
1: Pokud vlastně přihnojíte při té výsadbě, tak potom já tady těm drobným keřům, tak na jaře buď dávám kompost, anebo zrovna teda malinám a jahodám, tak dávám tu listovku.
0: U malin vzniká většinou ještě jeden problém a tu jste naznačila, že oni se velmi rychle množí, urputně, mnohdy prorostou i pod plotem, viděla jsem pod betonovou zítkou. Dá se tomu nějak zabránit ještě třeba při té výsadbě?
1: Vybírala bych asi odrůdy, které opravdu takhle agresivní úplně jako nejsou, což většina, když pojedete potom třeba do nějakého zahradnictví nebo do nějaké školky, tak ten pěstitel vám tady s tím poradí. I to vidím opravdu jako u sebe, že já jsem chtěla mít co nejvíc odrůd, že jsem chtěla mít jako srovnání, jaký který budou, a mám třeba i žlutou malinu a tam jí chodím skoro prosit, aby udělala prostě nějakou odnož, a vedle mám prostě taky nějakou, ale ta teda plodí jenom jednou, ta má ty maliny opravdu velikánský, ale ta teda jako, tu přejíždím opravdu pravidelně sekačkou, protože já je mám v záhonu, který má metr, ale má asi 30 metrů na dílku, a okolo toho mám trávu nebo jako louku, takže v blízkosti toho, aby se mi nerozpínala po celém poli, tak ji normálně na férovku přejedu tou sekačkou a vždycky vlastně jako tím trošku zbrzdím. Už jsem viděla i to, že na malých zahrádkách hodně dělají lidi to, aby právě předešli k tomu, že to jako uteče k sousedům, takže zapouštějí třeba metrový takový jako desky. Ale když už je to opravdu ta odrůda, taková ta jako alá bambus, jo, tak vám nepomůže ani ten metrový, prostě ono to jenom díl trvá. Jo, ale ona prostě fakt má tu schopnost jako velmi dobrou. Takže tady na to bych si dávala pozor při té výsadbě, než to potom jako řešit, protože pak je z toho člověk nešťastný. No.
0: Potýkají se pěstitelé malin s nějakými škůdci?
1: co mám jako zkušenost, tak u mě vlastně jakoby ty maliny netrpí tak nějak na nic. Některé odrůdy jsou náchylnější k rzi maliníkový. A tam bych doporučovala opravdu ten porost držet vzdušnej, protože ta rez maliníková je houbová choroba a nahrává tomu vlhký a teplý počasí na jaře nebo i potom během léta. A pro ty z vás teda, který nechcete používat potom nějaký fungicidy, tak tadle tomu jako předcházet je vlastně, jakmile to někde uvidíte, tak je dobrý to odstřihnout, spálit a držet ten porost jako vzdušnej a ještě nepřehnojovat dusíkem. Protože ty přehnojený vlastně keře rostliny, ono je jedno, co to je, tak jsou taky potom jako náchylnější na ty choroby i na ty škůdce. A jinak víceméně párkrát jsem třeba viděla, že je na tom ta mšice, ale tak už existují opravdu i třeba prostředky nejen na bázi oleje, nebo já mám výbornou zkušenost s křemelinou, což se teda úplně jako taky úplně moc neví. Ta křemelina vlastně způsobí to, ona se to prodává, myslím, jako ve vinných obchodech, vlastně tam, kde se prodává jako ve vinařských potřebách, tak. A nebo se tím čistí, mám ten pocit i, že se to přidává, je to jako ve zdraví výživě a dává se to třeba do jogurtu. A ono to čistí vlastně jakoby tu střevní stěnu, protože ono, když se na tu křemelinu vlastně kouknete jako pod mikroskopem, tak ona má na sobě takový jako háčky a když to takhle vlastně jako pohodím na ty rostliny, které na ty savý škůdce trpí, tak já tím hrozně naštvu, protože ono jim to jako nechutná, ono jim to jako vrže, jakoby mezi tím savým ústrojem prostě a tím, jak to má vlastně jakoby ty štětinky, tak oni se radši jako zdekujou a jdou jinam.
0: Jakým způsobem se ta křemelina aplikuje?
1: Vlastně ta křemelina je takový jako prášek, úplně opravdu jako jemňoučkatý prášek. Já jsem to nejdřív zkoušela do postřikovače, namíchat to s vodou a vlastně aplikovat to jako postřikem, ale dost často se mi vlastně ucpávala ta tryska toho postřikovače. Takže teďka už vlastně jenom jdu, dám si to do kýblíčku a vlastně to tak jako rozpráším nad těma rostlinama, ono to udělá takový prach a jak to postupně jako dosedne. Loni jsem to vlastně udělala na paprice, na který byla mšice a byla tam i ta beruška a jak jsem to tam takhle na to nasypala, tak se tak na mě obě dvě koukly, jako si to myslím vážně. Takže jako opravdu to funguje, moc se jim to nelíbilo, ani té berušce, ani té mšici.

0: Do zelených světů se nám občas sejdou nějaké ty dotazy, ať už z řad posluchačů nebo z řad našich kolegů. A jeden takový bychom tady měli. A ten dotaz zněl, máme na zahradě ořešák, jedná se o vlašský ořech, je zhruba 10 let starý, je moc hezky rostlý, nicméně neplodí. Měl za tu dobu pár oříšků, které ale potom spadnou a nejsou vlastně ani k užitku. Kde může být zakopaný pes, jak se říká? Tak co poradíme?
1: Já, Hanko, na tuto otázku odpovídám otázkou nejradši, protože já potřebuji toho zvědat se také trošku vyspovídat, abych věděl, kam vlastně a jakým způsobem směřovat tu svoji radu. A vždycky se ptám na jednu věc. Na dvě věci se ptám. Je ten ořešák odrůdou anebo je semenáčkem? To většinou bývá těžké zodpovědět, protože když už má několik let, tak už si ten majitel nemusí pamatovat, jak ho tam získal, nebo to ani nemusí vědět. Ale je to velmi zásadní pro tu odpověď, protože často se objevují na zahradách vedle ořešáku, který plodí, tak se objevují semenáčky ořechu, které jsme nestihli vyzbírat, anebo které nějaké zvířátko si někam odneslo a zapomnělo na něj. Když vyrostou vlastně mladé rostliny ořešáku z těchto krásných plodů, tak máme tendenci ty stromy zachraňovat. Říkáme, no ty jsi hezonky, z tebe ještě bude pěkný ořešák jednou. A potom ho někam vysadíme, on dobře roste, ale vůbec neplodí. Je to velmi typické právě pro tyto semenáčky, protože u nich ta doba do té pohlavní dospělosti trvá velmi dlouhou dobu, takže on může třeba 10, 15, někdy i více let růst a vůbec nemít snahu přinášet plody. Takže těch 10, 15 let čekáme na to, až ty plody budou a potom velmi často přichází zklamání, protože ty plody sice jsou, ale bývají velmi malinké, často s velmi pevnou skořápkou a s malým jádrem. Takže pěstovat ořešáky ze semínka z vizi sbírání nějaké úrody nedává velmi smysl. Ale chápu to, protože ořešák je statný strom, veliký a i veliký strom, který nepřináší plody, tak je cenným benefitem na té zahradě.
0: Potom může nastat ta situace, že jsme si koupili někde sazeničku takového ořešáku a přesto všechno nám neplodí. Tak kde může být v tomto případě problém?
1: A to je, bych řekl, situace ještě častější, protože lidé se přece jenom naučili si pořizovat ty konkrétní odrůdy na zahradu, aby měli z nich opravdu radost, zhmotněnou, materiální. Ten problém se ale může vyskytovat často v případě, že tento ořešák je solitérní, že široko daleko není žádný jiný, protože ořešáky z velké části, ale i to má své výjimky, jsou rostliny, které jsou cizosprašné, jsou opylované větrem, takže proti směru, jak převažují větry, by měl stát teoreticky alespoň jeden nebo další dva stromy jiné odrůdy, než je ten náš, a potom je velká šance, že k tomu opylení dojde. Čím je ten strom blíže, tím se ta šance samozřejmě zvětšuje. Takže při nákupu ořešáku velmi doporučuji ptát se na odrůdu a zapamatovat nebo zapsat ještě lépe si to jméno a podle toho třeba ještě tu situaci nějakým způsobem řešit. Existuje odrůda, myslím, že je to odrůda Mars, která by měla být samosprašná nebo částečně samosprašná, tak ta je schopná plodit, i když roste samostatně, ale u většiny ostatních odrůd je dobré mít ještě někde toho parťáka, tak jako u lidí.
0: Chovají se, Pavle, podobným způsobem třeba i nějaké jiné stromy?
1: No ano, samozřejmě, toto není ojedinělý případ jenom pro ořešáky. Typickým takovým stromem, který může krásně růst, kvést a prosperovat a neplodit, přitom je třešeň, protože velká většina třešní, také ne všechny, ale velká většina třešní patří mezi rostliny cizosprašné, takže potřebují na to opylení mít nějakou jinou rostlinu a když si někdo vysadí třešeň třeba někam na samotu pod lesem nebo u lesa a široko daleko není žádný sad, kde by mohly být jiné třešně, tak on potom roste a kvete do krásy, ale neplodí. Tam je to řešitelné tak, že se dosadí opět nějaká jiná odrůda, která ten efekt toho opylení přinese, anebo alespoň částečně, i když teda to není 100% řešení, ale někdy pomůže nasbírat větve jiné odrůdy nebo planých třešní. A v době kvetení té naší, která nechce ty plody přinést za žádnou cenu, tak tyto rozkvetlé větve dá to k belíku s vodou pod strom a včelky poběhají i ty větvičky z toho kbelíku, i ty větvičky na stromku a nějaké to opylení zařídí, i když nemusí být teda tak silné, jako kdyby tam rostl opravdový opylovací parťák. She's crazy like a fool.

0: Se zelenými světy jsme se vypravili do Vitic na Strakonicku, kde se potkáváme s panem Josefem Tlapou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane Tlapo, my si budeme povídat o ovocných stromcích a stojíme u jabloní. Jsou to jabloně sloupcovité, což si myslím, že pro mnohé je stromek, který ocení, a to hlavně na menších zahradách, kde třeba nemají prostor pro takové ty velké solitéry, které bychom tam rádi měli. Pojďme si k ním něco povědět. Jaká je výnosnost takové sloupcovité jabloně?
1: Ze staršího stromku, to znamená tak 6. 7. rok, si myslím, že se sklidí tak 10-15 kg jablek. Většinou ty odrůdy jsou zimní jabloně, máme teda osvědčenou Red Spring, která nám teda nejvíc chutná. Jinak máme ještě asi 5 odrůd, Rondo, Herald a ještě i jiné odrůdy. My jsme ze začátku teda byli trošku opatrní, když začaly ty sloupcové jabloně, byli jsme toho trošku odpůrci, protože jsme stará škola a jsme zvyklí, aby to mělo korunu. Ale pak jsme v naší školce jsme si naočkovali pár tady sloupcových jabloní, ty rouby se kupují v hlovou sích, že ty rouby jsou přehlížené, aby byly zdraví. A tak jsme se jich pár naočkovali a už ve školce druhý rok nám ten stromek zaplodil. Čeho jsme byli teda šokovaní, že ten stromek dvouletej už měl na sobě spoustu jablek.
0: Jak velký prostor pro takovou sloupcovou jabloň budeme potřebovat?
1: Je to překvapivě, můžou se dávat do řady klidně metr od sebe a funguje to, ta jabloň má dostatek prostoru, když se dají metr od sebe. Ta jabloň vlastně nemá kosterní větve a přímo na tom terminálu jsou plodonoše, z kterých časem jsou jablka.
0: Vy je tady máte umístěné u takové kamenné zítky, nádherně se tam opírá sluníčko, předpokládám, že budou skvěle dozrávat. Do jaké výšky potom ta jabloň naroste?
1: Je to odrůda od odrůdy, ale ta sloupcová jabloň je vyšlechtěná tak, aby nepřerostla 2,5 metru. To znamená, v pohodě se dají udržet do 2 metrů bez nějakého zakracování toho terminálu.
0: Jak to je potom se střihem takovéto jabloně? Vyhodí tedy výhony větve do stran?
1: Ano, občas ta jabloň má tendenci zakládat výhony do stran kolem toho terminálu. Ty by se měly za druhým nebo třetím očkem zastřihnout, aby veškerá síla šla do toho terminálu a z toho terminálu už nám rostou ty plodonoše.
0: Možná se někdo navnadil a říká si, no vida, mohli bychom si pořídit takovou jabloň a k tomu třeba sloupcovitou hrušeň a nebo švestku. Jak to vlastně je s těmi ostatními druhy ovoce?
1: I k nám do ovocné školky přijdou lidi a chtějí, že viděli někde reklamu, kde je sloupcovitá švestka, sloupcovitá třešeň. Je to trošku podvod. I sám jsem viděl v různých letácích sloupcovitý i jiné druhy než jabloně. Co je vyšlechtěný, jsou jabloně. Nyní je ještě pár odrůd hrušek, které opravdu fungují tak sloupcovitě. To znamená terminál bez kosterních větví, který plodí. Jinak veškerý třešně, švestky mají tendenci ty odrůdy založit si korunu, je to jejich přirozená vlastnost.

0: Jak jsou tyto odrůdy náchylné k různým chorobám?
1: Ty nové odrůdy už jsou rezistenty, to znamená, že jsou odolné proti dvou základním nemocem u jádrovin, proti strupovitosti a padlí.
0: Když se budeme chtít takovou jabloňku vysadit, ideální doba pro to, je to jaro, podzim nebo můžeme celoročně?
1: Vsázet můžeme buď po jaru nebo na podzim. Podzimní výsadba má výhodu tu, že ten stromek nebo ta rostlina chytne ještě zimní vláhu, což jí pomůže lépe zakořenit. Po jaru je to také možné, tam je třeba si ohlídat zálivku, když přijde suché jaro, tak je třeba jednou za 14 dní té rostlině dát třeba půl kropáčku vody. Zase chyba zákazníků je většinou těch chalupářů, že přijedou jednou za 14 dní, jednou za měsíc, dají tomu 3-4 kýble vody. Tu zem kolem té rostliny úplně ulejou, sleje se to a ta rostlina živoří. Takže lepší menšími dávkami vícekrát, než to jednou ulejt.
0: Když máme mladý stromek, je dobré třeba zbavit ho zpočátku, alespoň třeba v tom v prvním, druhém roce těch květů, aby se nevyčerpával zbytečně těmi plody a hnal tu sílu spíš do kmene?
1: Ano, je to tak. Ono nás to kolikrát láká, aby jsme viděli ten plod nebo aby jsme ho ochutnali. Určitě první rok bych všechny květy vylámal, aby ta rostlina snáš zakořenila a snáš začala růst. Druhý rok bych nechal tak třeba 2-3 plody na ochutnání, a potom už bych ho nechal tak, jak odkvete a zaplodí.

0: A to už je z dnešních zelených světů všechno. Ještě připomenu adresy, jakými se s námi spojit. Můžete buď psát na Český rozhlas u Třílovů 1 370 01 České Budějovice. Možná pro vás bude jednodušší e-mail zelenesvety@cb.rozhlas.cz a nebo zatelefonujte na 22 155 44 33. To je náš rozhlasový záznamník, na který můžete nadiktovat svůj dotaz. Příjemnější a veselější život s rostlinami vám od mikrofonu Zelených světů pro dnešek přejí Hanka Šoberová
1: a Pavel Chlouba.

křivách. To je 15-dílná rozhlasová četba podle stejnojmenné detektivky českobudějovického spisovatele Jiřího Březiny. Dvě vraždy v podhůří Novohradských hor v rámci cyklu Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice. Poslouchejte od pondělí 29. června do pátku 17. července. Každý všední den krátce po 18. hodině.

Tento týden jsme v seriálu o jeho českých zvonech navštívili chlupatou ves u Horní Stropnice na Novohradsku. Z tamní kaple svatého Linharta se ozývá zvon Anton. Má hlavní tón F3, průměr 27 cm a váží přibližně 12 kg. V roce 2002 ho ulil Jan Šeda v Kostelci nad Orlicí a dodnes se rozeznívá lidskou rukou. Teď už jeho vyzvánění ohlašuje dnešní poledne.

0: odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Ministr spravedlnosti chce ve sněmovně prosadit nepromlčitelnost trestného činu vražd. Jeho čeští hasiči zasahovali u požáru truhlárny a skladu dřeva v Prachaticích. Škoda vyšplhá k 6 milionům korun. V Německu padl další teplotní rekord. Na jihu Čech je jasno nebo skoro jasno a teploty u 39 stupňů. Noc bude tropická, naměříme 23 až 20 stupňů a zítra očekáváme bouřky a 33 stupňů Celsia. Dobré poledne, jsou tu zprávy s Gabrielou Bláhovou. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc z ANO chce ve sněmovně prosadit nepromlčitelnost trestného činu vraždy. Na dotaz ČTK řekl, že s vložením příslušného pozměňovacího návrhu počítá u nejblíž projednávané novely trestního zákoníku. Novel tohoto zákona je aktuálně v dolní komoře několik. Tejc se chystá podpořit i související návrh senátorů, pokud bude technicky dobře zpracovaný. Aktuální promlčecí doba vraždy je v Česku 30letá, po jejím uplynutí zaniká trestní odpovědnost pachatele. V pátek večer zasahovali jihočeští hasiči u požáru truhlárny a skladu dřeva v Prachaticích. Na místě skolaboval jeden ze zasahujících hasičů, který byl převezený do nemocnice. Podle aktuálních informací na sociálních sítích hasičů už byl propuštěn. Během necelé hodiny dostali požár pod kontrolu. Ještě v průběhu noci se jednotky prostřídaly při dohlížení. Podle vyšetřovatele se škoda vyšplhá k 6 milionům korun. Příčina je stále v šetření. Německo má za sebou dosud nejteplejší zaznamenanou noc, oznámila to tamní meteorologická služba DVD. Podle ní teplota v saské obci Kupštic během noci neklesla pod 29,4 stupně Celsia. Tím překonala německý rekord z roku 2003. Země v současné vlně veder zaznamenává jedno teplotní maximum za druhým. V sobotu meteorologové naměřili 41,5 stupně. Druhý den v řadě tak padl absolutní teplotní rekord. Podle DVD vlna veder v Německu ale pravděpodobně pomalu končí a mají je vystřídat silné bouřky. Herci Žižkovského divadla Jary Cimrmana dnes zahrají v Třeboni na Jindřichohradecku. V rámci festivalu Okolo Třeboně uvedou hru Posel světla. V jedné z rolí diváci uvidí Zdeňka Svěráka nebo Ondřeje Vetchého. Představení začíná v 19 hodin v divadle J.K. Tyla.
1: Počasí.
0: Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl dnes v 11 hodin v Českých Budějovicích 1016 hektopaskalů. Na jihu Čech je jasno nebo skoro jasno, během odpoledne se bude tvořit kupovitá oblačnost, postupně bude polojasno až oblačno, později odpoledne a večer se ojediněle objeví přehánky nebo i bouřky, hlavně na horách. Nejvyšší teploty 36 až 39 stupňů, na horách 32 až 35. Noc bude tropická, polojasná nebo skoro jasná, kránu na západě kraje až oblačno, jen výjimečně s přehánkami. Nejnižší teploty 23 až 20 stupňů, na horách 22 až 19, v kotlinách naměří kolem 15. Pondělí bude polojasné až oblačné, později odpoledne a večer přechodně až zatažené, zpočátku jen výjimečně, odpoledne a večer pak od západu postupně na většině území s přehánkami nebo bouřkami, i velmi silnými. Nejvyšší teploty 30 až 33, na horách 26 až 29 stupňů Celsia. Vítr mírný, severozápadní nebo severní, v bouřkách přechodně zesílí. Hrozí i přívalové srážky, kroupy a nárazy větru 70 až 90 km za hodinu a bio zůstane na stupni číslo 3.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Stále počítejte se zdržením v Českých Budějovicích na křižovatce ulic Lanova a Jeronýmova. Osobní auto tady narazilo do dopravní značky. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost. Pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
3: Do Dobré odpoledne, 12 hodin, 5 a 3 čtvrtě minuty. Písničky pro radost Českého rozhlasu u České Budějovice právě začínají. Martin Hlaváček vám přeje příjemný poslech. No a než začneme, tak nějaká ta pozvánka, nějaká ta akce s dechovkou i dnes samozřejmě jsou. Takže například jihočeští rodáci budou hrát na 20. jubilejním setkání s dechovkou v Želči u Tábora. Hrají tedy dnes od 14 do 18 hodin. A nebo tady máme pouť v Nesměni. Stále probíhá. Ve 14 hodin to bude mše svatá u místní kapličky. No a od 15 do 22 hodin posezení s dechovkou pod pergolou. No a tou dechovkou bude Šumavanka Václava Rožbouda. Takže tolik zatím dvě pozvání. Ještě tady něco mám v zásobě. Uvidíme, jak to vyjde. Tak ty české panenky. V následující první dnešní gratulaci se objevila prosba, abychom zahrali tuhletu písničku od elektrobandu Pavla Zedníka. Bohužel od této kapely jsem ji nenašel, ale ty české panenky budou. Komu? Mladá slečna Aneta Hrádková z Bednárce u Jarušova nad Nežárkou má dnes 13 let. A mladá slečna Tereza Králová, také tedy z Bednárce u Jarošova, ta zítra bude mít 14 let. Milá děvčata, Teresko a Anetko, zdravíčko a štěstíčko, ať se vám daří ve škole. Pohodu, ať se máte dobře a i nadále zůstáváte v krajové družině v Jarošově, kde zpíváte a tančíte. Jste velice šikovná děvčata a to vše vám přejí všichni členové krajovky. Ty české panenky od Budvarky.
4: Není lepší podívaná, nežli když se hezká pana zahledí tak zpříma do očí. V člověku se srdce splaší, věru div ji nepostraší, že se mu snad lásku rozkočí.

že je každá pana česká, jako poupě růže hezká, to už jistě dávno kde kdo ví. Má však také tvrdou hlavu, neustoupí, když je v právu, a co nechce, nikdy nepoví. Ač mírná je přece velmi ráda, se časem hádá, což nemilá je věc, však sládne.

Dobrý den, chtěl bych vás poprosit o zahrání písničky pro moji maminku Romanu Komárkovou z Bernartic u Milevska k jejím dnešním 54. narozeninám. Milá maminko, mám tě moc rád, i když chápu, že ti občas vadí to moje zlobení a nepořádek, co ti doma dělám. A i když mi vadí to tvoje přehnané úklidové šílenství, tak tě mám moc rád a jsem rád, že tu se mnou jsi. Přejeme ti všechno nejlepší k narozeninám, hodně štěstí, zdraví a lásku a hodně peněz. K narozeninám ti přeje tvoje maminka Miloslava Veselá, tatínek Stanislav Veselý a tvůj milovaný syn Josef Komárek. A prosím o zahrání písně z Princezny Zemlejna, kterou mamka moc miluje. Takže to bude Princezna Zemlejna od Doubravanky.

Prosíme o písničku pro paní Ivušku Pauchovou z Horažďovic k jejím narozeninám, které oslavila 18. června. Ze srdce přejeme hodně zdraví, také štěstí, radost z vnoučat a stále boží požehnání do dalších let. Přání posílá sestra Hanina s Pepíkem, neteř Hanička s rodinou, synovec Pepča s Natálkou, maminka a také děti Petřík s Markétkou, Lucinka s Péťou, Aleš a vnoučata Petřík, Štěpánek, Kája, Ondrášek, Davídek a Vítek. A prosíme o písničku Malovaný džbánku, nebo džbánek je přesně ten název, je od Vacenovjáků. Samozřejmě jinak zpívala Helena Vondráčková, tak to všichni asi víte. No a my tuhle tu písničku od Vacenovjáků pošleme také do Pěčnova paní Haně Falářové. Ta slaví 65. narozeniny. Obec Pěčnov přeje všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví do dalších let. Jsme rádi, že máte pořád skvělou náladu a dáváte ji i svému okolí. Malovaný džbánek Vacenovjáci.

Žádáme o zahrání písničky pro pana Václava Cápla, dlouholetého člena sboru dobrovolných hasičů v Nesměni. Jinak je zločenec. Pan Cápl. No a slaví dnes 60. narozeniny. Do dalších let mu přejí hodně zdraví, štěstí, životní spokojenosti, kamarádi a kamarádky ze sboru dobrovolných hasičů v Nesměni. 69. narozeniny ty má paní Marie Chodorová z Kocelovic. Děkujeme ti za tvoji nekonečnou lásku, trpělivost a teplo domova, které kolem sebe každý den šíříš. Věk je jenom číslo a ty jsi důkazem toho, že zraješ jako to nejlepší víno. K dnešním narozeninám ti z celého srdce přejeme pevné zdraví, neutuchající životní elán, spoustu důvodů k úsměvu a ať tě štěstí doprovází na každém kroku, máme tě moc rádi. Manžel Jiří a dcera Evička s přítelem Jakubem. Pro vás tedy píseň, byste si přáli, zahraj mi tu českou píseň, bude ovšem od Květovanky. A ano, a to je vše. Přečetl jsem obě gratulace pro tuto písničku. Takže Květovanka, zahraj mi tu českou.

0: Narozeniny mají dnes paní Jaroslava Klimešová a paní Jiřina Surminová. Tady je text přání. Do Chvalšin tedy posíláme krásný narozeninový pozdrav pro paní Jaroslavu, která dnes slaví nádherné 65. narozeniny. Babičko, za vnoučata a za celou rodinu přejeme všechno jen to nejkrásnější a také pro Jiřinku k jejím krásným 48. narozeninám. Z celého srdce vám oběma přejeme hlavně pevné zdraví, mnoho štěstí, lásky, radosti a pohody v kruhu nejbližších. Ať je každý další den naplněný úsměvem, krásnými chvílemi a rodinnou pohodou. Jste úžasné a máme vás moc rádi. Vše nejlepší přejeme my všichni, tedy manžel a strejda Fanda, Jiřina, Pavel, Fanda a David, Raduška, Adélka, Krištof, Štěpánka a celá rodina. A prosím o zahrání písničky Vyznání od Doubravanky pro paní Jarušku Andělovou ze Svoříže, která dnes slaví 70. narozeniny. Jaruška je skvělá manželka, maminka, babička, kamarádka, milující rodinu a hezkou muziku. Milá Jaruško, my ti přejeme hodně moc zdraví, štěstí, radosti z rodiny a života. To přejí manžel s celou rodinou, fanklub Doubravanky, kapela Doubravanka s kapelníkem Vaškem Bártou a všichni, co tě mají rádi, za všechny píše Láďa Hřídel. Tak tedy paní Andělové, paní Klimešové a paní Surminové bude teď hrát a vyhrávat Doubravanka.
1: Každý, kdož opustil chaloupky práh a do světa šel, vzpomeň na domov svůj a čas dětských her. Kdyby snad jedenkrát domů se vrátit chtěl, vítá tě rodný kraj

0: vídeňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: V kopřivách. To je 15-dílná rozhlasová četba podle stejnojmenné detektivky českobudějovického spisovatele Jiřího Březiny. Dvě vraždy v podhůří Novohradských hor v rámci cyklu Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice. Poslouchejte od pondělí 29. června do pátku 17. července. Každý všední den krátce po 18. hodině. Písničky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
4: Tak a můžeme pokračovat a já zmíním další akci, kde bude hrát dechovka. Například o tomto víkendu, vlastně i v pátek, probíhala Lomnická pouť v Lomnici nad Lužnicí, takže co se týká dnešního programu, tam už probíhá jarmark a od 14 hodin na Farské louce budou k tanci a k poslechu, nebo bude hrát Ševětínka. Takže na Farské louce dnes. No pak tady máme ještě Božejáky, kteří budou hrát od 14 do 17 hodin v Číchově. Tam budou mít tedy svůj koncert. No a teď už, jako tady máme kapelu, Jižani. Paní Miloslava Zochová, Jarmila Opekarová a František Circh. Tak to jsou tři, kteří mají narozeniny. Jsou z Kamenného Újezda, z Českých Budějovic, respektive z Nové Bystřice, postupně, jak jsem je četl, a slaví 47., 89. a 90. narozeniny. Takže vše nej k narozeninám, hodně zdraví a životní pohody. Všem třem oslavencům přeje Miluš Zochová. Prosíme o písničku Okolo naší vsi. Tu vám pošleme a pošleme i do Lásenic paní Libuši Mrkvičkové, která včera slavila 78. narozeniny. Milá maminko, k tvým narozeninám ti přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí a pohodu. Máš nádherný věk, tak si užívej všeho, co máš ráda, ať je každý další tvůj den naplněný láskou, přátelstvím a smíchem. Maminko, babičko, Libuško, máme ti všichni moc rádi, tvoje velká celá rodina. Okolo naší vsi hrají Jižani.

Já také musím podotknout, že do dnešních písniček pro radost přišlo více konkrétní gratulací, tedy mám na mysli gratulací a přání na konkrétní písničku, než jsme schopni během jedné hodiny zahrát. To se občas bude stávat a tady jsme pak nuceni to spojit. Třeba v případě i tom následujícím, kdy jste si přáli Babouky, ale pokaždé s jinou písní. Tak Babouci budou hrát a zpívat Ten němčický kostelíček, to už podotknu teď, a pošleme na dvě adresy. Včera 27. června oslavil svátek a 80. narozeniny pan Ladislav Trávníček z Uněšova, okres Plzeň Sever. Jeho manželka Jaruš je oslavila v březnu. Vše nejlepší přejí oběma manželům a

Jenom bych ještě upřesnil jednu z předcházejících gratulací. Byla pro pana Ladislava Trávníčka z Uněšova, ale také pro jeho manželku. Já jsem se tady trošku zadrhl v tom textu, nebylo mi to úplně jasné, ale chci jenom doplnit, že vám k narozeninám přejí Trávníčkovi z Jižních Čech. Když vám to asi bylo jasné, ale pro jistotu. Tak a máme tu přání pro paní Věrku Mrázkovou do Vimperka k 75. narozeninám. Milé mamince, babičce, prababičce, přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí, hodně elánu a pohody. Těšíme se na další společně strávený čas s tebou, si pro nás všechny důležitý človíček v životě. Přeje manžel Václav, dcera Daniela s manželem Františkem, vnuci František a Daniel s rodinami. A 82. narozeniny měla včera paní Zdeňka Barešová z Krsic. Naše milovaná maminko, babičko a prababičko, k tvým včerejším narozeninám ti přejeme moře zdraví, které tak moc potřebuješ. Hory štěstí a stále ten krásný úsměv ve tváři. Jsme moc rádi.

Rádi, že tě máme a písničku si s tebou zaspíváme. Vše nejlepší přeje dcera Zdeňka s celou rodinou a pravnoučata Vašík, Tomášek, Páta, asi Páťa možná a Kristýnka posílají sladkou pusu. A k přání se připojuje i věrný kamarád pejsek Míša. Paní Barišové, paní Mrázkové, posíláme písničku v podání pardubické šestky Něžné konvalinky.

Prosím o zahrání písničky pro našeho kamaráda, pana Pavla Průchu ze Záluží u Bavorova, který se dnes dožívá krásných kulatých narozenin, 80 let, a 29. zítra má svátek. Přejeme štěstí, lásku, spokojenost, pevné zdraví, boží požehnání a mnoho mysliveckých úspěchů a zážitků. S pozdravem lovu zdar, kamarádi myslivci. Já jsem malý mysliveček.

Prosíme o zahrání písničky pro naši milovanou babičku, paní Marii Valešovou ze Slavonic, která 25. června oslavila krásné 85. narozeniny. Milá babičko, přejeme ti hlavně pevné zdraví, mnoho štěstí, lásky, radosti a stále úsměv na tváři. Ať tě každý den těší tvá rodina a jsi tu s námi ještě mnoho dalších let. Máme tě moc rádi. S láskou dcera Ludmila, vnučka Klárka s manželem Martinem, vnučka Liduška s partnerem Lukášem, vnoučátka Eliška a Martínek. A ještě přidáme tuto gratulaci. 13. června oslavila naše maminka, babička, prababička paní Karla Vlastníková z Chyšek krásné kulaté 90. Jejímu významnému životnímu jubileu jí zpětně chceme popřát hlavně hodně zdraví a hodně životních sil. Dcery Jitka a Blanka s rodinami. A teď už Lipkovanka, kde řeka zpívá.

No a poslední dnešní písnička. 25. června oslavila narozeniny maminka, babička, prababička, paní Růžena Jurášková z Vlachova Březí. Milá maminko, přejeme, a byly to 92. narozeniny, musím podotknout. Přejeme ti k tvému jubileu hlavně hodně zdraví a boží požehnání. Často říkáš, že už jsi tu na světě zbytečná, ale věř, že, jak se zpívá v písni, dokud jsi tu mezi náma, dobře je nám. Vše nejlepší do dalších let, klidně i do té stovky. Přejí dcera Růža s manželem Petrem, vnoučata Honzík a Verča a připojují se i dcera Lída s manželem Jindrou a vnoučata a pravnoučata. No a ještě přání pro paní Marii Benhákovou do Borovan k 95. narozeninám. Přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, spokojenosti a životního elánu. Přejí členové osadního výboru spolu s radostickými spoluobčany. Pro vás od mistřiňanky mám k vám.

Tak to bychom měli závěr dnešních písniček pro radost Českého rozhlasu České Budějovice. Už se chystají zprávy s Lukášem Pelikánem. No a pak už to budou výlety s Pavlem Kutrnou. Tak se mějte moc hezky. Zdraví vás Martin Hlaváček.

0: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Definitivní sestavu delegace na summit NATO oznámí ministr zahraničí Macinka v pondělí. Národní parky v Česku připravují další projekty na udržitelný turismus. Zvlněná dráha pro jízdu na kole nebo skateboardu slouží nově veřejnosti ve Vimperku. Tropické počasí bude pokračovat i na začátku příštího týdne. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré odpoledne. Vedoucím delegace na summit Severoatlantické aliance v Ankaře bude premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Na CNN Prima News to dnes řekl ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Definitivní složení delegace oznámí v pondělí. Ústavní soud v předběžném opatření stanovil termín pro akreditaci prezidenta Petra Pavla na pátek. Macinka vypršení lhůty potvrdil.
4: Nás ústavní soud odsoudil k tomu, abychom něco učinili, takže jsme to řešili. Docela jsem i chvíli přemýšlel nějakou dobu nad tím, jestli řešili jsme to s experty, jestli je nutné to udělat nebo se zkusit nějak tomu ústavnímu soudu zepřít, ale s definitivním složením té delegace seznámím v pondělí nejprve vládu a potom veřejnost.
3: Později v televizní debatě Macinka nepřímo potvrdil, že ministerstvo prezidenta akreditovalo. Národní parky zpracovávají projekty na snížení dopadu takzvaného overturismu. Ze švýcarských fondů na ně získali 100 milionů korun, které si rozdělí. Cílem je odlehčit návštěvnicky exponovaným místům a upozornit turisty na jiné atraktivní lokality. Na vybraných parkovištích pak instalují chytré kamery, díky kterým lidé uvidí, kde jsou volná místa. Pokračuje mluvčí Národního parku Šumava Jan Dvořák.
5: V rámci těch čtyřech národních parků ty věci jsou vlastně identické. To znamená, že i třeba v Krkonoších budou řešit záležitosti chytrých kamer na parkovištích, ale jsou tam určité niance, které reflektují potřeby těch jednotlivých národních parků. My tam vlastně ještě řešíme záležitosti nějakých dnů národních parků, dalších třeba automatických sčítačů, které v terénu nám budou pomáhat sledovat tu návštěvnost a podobně.
3: Vimperk na Prachaticku otevřel novou pumptrackovou dráhu. Sportoviště mezi řekou Voliňkou a silnicí první třídy využijí jezdci na kolech, koloběžkách, bruslaři nebo skateboardisti. Mluvčí města Milan Brabec informoval, že stavba za 11 milionů korun trvala 10 měsíců. Pro tréninky a pořádání soutěží dráha poslouží místním sportovním klubům. Volně přístupná je i veřejnosti. Pumptrack měří 362 metrů a patří k největším v republice.
2: Počasí.
3: Na jihu Čech je jasno, později se bude tvořit kupovitá oblačnost a bude oblačno až polojasno. Později se ojediněle objeví přehánky nebo bouřky, hlavně na horách. Nejvyšší teploty se pohybují mezi 36 a 39 stupni Celsia, na horách mají až 35. Noc bude tropická s teplotami mezi 23 a 20 stupni. V pondělí očekáváme polojasno až oblačno, později odpoledne a večer přechodně až zataženo. Zpočátku jen výjimečně, odpoledne a večer pak od západu postupně na většině území s přehánkami nebo bouřkami, i velmi silnými. V nich hrozí přívalové srážky, kroupy a nárazy větru až 90 km za hodinu. Nejvyšší denní teploty zítra 30 až 33 stupňů Celsia, na horách 26 až 29. Vítr bude mírný, severozápadní nebo severní, biozátěž bude stále vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: S uzavírkami dnes kvůli cyklistickému závodu počítejte v okolí Polné na Šumavě, sledujte dopravní značení a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Rozhlas jede za vámi.
6: Krásné dobré dopoledne. Hezké dobré odpoledne, krásný večer vám všem, kdo jste na příjmu Českého rozhlasu. Nevíme, kdy nás právě posloucháte, jestli je to premiéra nebo repríza, proto jsem použil všechny ty denní doby. Zdravíme vás všechny, 24. díl pořadu Rozhlas jede za vámi a takhle vám tleská nabitý kulturní dům v Čelákovicích. Ovšem, tohle je rokový koncert, připadám se jak Eva Farná v Edenu. To je radost. Dámy a pánové, já doufám, že takový potlesk sklidí i muž, který právě teď přichází. Starosta Čelákovic, pan inženýr Josef Pátek. Přeji krásný dobrý večer, pane starosto.
7: Dobrý večer, Aleši, dobrý večer vám všem.
6: Pane starosto, teď je to na vás. Tady sedí vaši čelákovičtí, u rozhlasových přijímačů celá Česká republika, samozřejmě i zahraničí, zámoří a všichni poslouchají, co se děje v Čelákovicích. Teď máte šanci udělat si jakoukoliv reklamu pro ty, kteří poslouchají. Co byste nám o Čelákovicích prozradil?
7: Tak všem bych řekl, že Čelákovice jsou náš domov na Labi, že tady máme obyvatele, které své město opravdu milují a že tady máme spoustu zajímavých věcí, kvůli kterým je dobré do Čelákovic přijet.
6: Povídejte.
7: Tak můžu zmínit například Volmanovu vilu, což je funkcionalistický skvost, který opravdu v celé České republice je naprosto výjimečný a tuto vilu ročně navštíví přes 10 000 návštěvníků. To je určitě cíl turistický číslo jedna. Druhý je naše muzeum, které je teda čerstvě po rekonstrukci. Budeme připravovat novou expozici, ale hlavně je tady řeka Labe, krásná příroda hned za Labem, to znamená ideální na kolo, ideální na pěší výlety.
6: Tam se často třeba na nějaké výjimečné osobnosti, rodáky, někdo, kdo se zapsal do čelákovické historie, kým se rádi chlubíte?
7: Tak rádi se chlubíme Josefem Volmanem, což byl vlastně český Baťa, se mu říká, významný průmyslník a továrník. Založil továrnu na obráběcí stroje, která potom byla známá pod značkou TOS, ale na každý pád Volmanovy stroje fungují bezpečně dodnes po celém světě.
6: Pane starosto, než začneme oficiální úvod, odstartujte ten dnešní přenos z Čelákovic, ať můžu začít zvát hosty.
7: Tak všechny vás zdravíme z polabských Čelákovic, středočeských Čelákovic. Budu velmi rád, když k nám přijedete na návštěvu, máme to tady opravdu hezké a super. A mimo jiné vítám Český rozhlas právě tady na půdě Čelákovic, jak už jsme zmínili. Bude překvapení, já ho nemůžu prozradit vlastně, proč je ta vazba k Čelákovici. Myslím, že jsme ještě neříkali. Můžeme. Lidi. Pan generální ředitel René Zavoral je dlouholetým občanem Čelákovic. A když vlastně tak nad tím přemýšlím, já když jsem se před 16 lety poprvé stal starostou, tak to bylo mimo jiné i díky tomu, že Renda Zavoral odešel pracovat do Českého rozhlasu. Takže Rendo, děkuju.
6: Ano, pane starosto, velmi děkujeme za
7: úvod. Děkuji za pozvání.
6: Děkujeme, hezky si užijte ten dnešní večer. Pan inženýr Josef Pátek, starosta Čelákovic. Dámy a pánové, vy víte, že na každé místo, a dneska je to po 24., přivážíme, krom generálního ředitele, i zajímavé osobnosti, které mají něco společného s Českým rozhlasem. A vy vidíte, že těch židlí je tady o něco málo víc než běžně, protože jsme v Čelákovicích, kde bydlí generální ředitel. A proto mi dovolte, abych pozval tento sympatický trojlístek. Přicházejí Světlana Vitovská. Krásný dobrý večer, kolegyně z Českého rozhlasu Plus.
8: Dobrý večer.
6: Jsem šťastný, že do rodiny rozhlasáků patří i pan hrabě František Kinský. Krásný dobrý večer přejeme i vám. No a naše rodinné stříbro, úžasný muž, komentátor Libor Dvořák. Pro rozhlasové posluchače, aby si to představili, ten sál je tady takový a zákulisí, že všichni absolvovali špalírem tu nádhernou cestu. Posaďte se tady v Čelákovicích, Světlanko, vaše je to krásné křeslo. Pánové, vás poprosím sem. No a možná hned v úvodu bychom mohli rozklíčovat, jaké je vlastně vaše spojení s Českým rozhlasem. Protože vy víte, pokud nás posloucháte, že Český rozhlas má 25 stanic. To jsou desítky pořadů, takže Světlano, začneme u vás. Kde jste teď u nás v Českém rozhlase doma vy?
8: Já jsem doma v Českém rozhlase Plus, v Osobnosti Plus, což je 26 minut dlouhý živě vysílaný rozhovor s osobnostmi, ne s politiky, což je pro mě velká a výrazná změna k lepšímu.
6: Je sympatické. Jak jste to rozdělila? Je hezký, jakože vlastně moderátor povýšil, že dřív dělal ty politiky, ale teď už
8: dělám osobnosti.
6: Může být
8: taky jsem tam měla pana hraběte.
6: To je nádhera.
9: Jak já jsem se k tomu dostal.
6: Pane Hrabě, co vy a Český rozhlas?
9: Já a Český rozhlas, tak já se myslím trošku víc známý z České televize než z Českého rozhlasu, i když každé léto, což znamená to loňské poprvé, to zní hezky, každé léto loni poprvé, možná letos podruhé.
6: Je to taková hezká dlouholetá tradice.
9: Je to taková dlouholetá spolupráce s Českým rozhlasem, která určitě neskončí do té doby, než projedeme všechny hrady a zámky.
6: Libore, ptát se vás na stejnou otázku, vy, jak jsem říkal, rodinné stříbro Českého rozhlasu. Kde vy jste teď nejvíc doma na vlnách Českého rozhlasu?
10: Nejvíc doma jsem v dané chvíli, Aleši, v důchodu, musím říct. Ale jinak samozřejmě dělám pro obě stanice, tedy myslím ty zpravodajské pro Radiožurnál, mou domovskou stanicí je stejně jako u Světlanky Český rozhlas plus a pevně doufám, pokud se nestane ve veřejnoprávních médiích nic neblahého a pokud najdu mikrofon, tak tam budu docházet až do smrti.
6: Je fakt, že člověk vždycky, když si vzpomene na ty osobnosti, které prošly rozhlasem a vždycky se mi vybaví Honza Petránek, Zdeněk Veríšek, všichni tyhle ty muži, které člověk měli ještě šanci v plné síle potkat, vy jste se s nimi samozřejmě znal, patříte do té gardy, co ti by dneska říkali tihle 68-tníci, kteří tenkrát bojovali za tu svobodu, jak by se na to dívali?
10: No, ti by koukali jako blázni, docela určitě, protože i já, Aleši, za těch 36 let od revoluce jsem se nikdy nedopracoval toho, že bych se mohl dožít těch časů, které teď přišly. To je opravdu velice nepříjemná věc a je otázka, co s tím my, vy ostatní občané, můžeme dělat.
6: Vy víte, že vždycky přivezeme i nějakého interpreta, zpěváka, zpěvačku, kapelu a dneska poprvé je tady mladý muž, který má tu čest být s námi už podruhé. Dámy a pánové, pan Tomáš Klus! To je on, Tomáš Klus se zdraví těmi šťastnými faninkami, které jsou přímo v té uličce, kterou přichází Tomáš Klus. Tomášku, krásný dobrý večer. Vítej opět. Pořadu rozhlas jede za vámi. Tomáš se vítá se všemi na jevišti. Rádi tě vidíme. Hezký den. Prosím tebe, řekni nám, jakou začneš písní. A druhá věc, jsem drobně zmaten, protože nejsi boss. Čili ty se teprve zuješ, anebo to je teď nějaká novinka?
11: Já
6: nebo
11: se zouvám až vždycky při výkonu.
12: A máme se taky.
11: Jo? No tak jako, je to příjemné.
6: No ne, chcete se zout?
12: Všichni se zujem, všichni, tady všichni.
6: No na mě nekoukejte, já se klidně zuju, ale řekněte to panu Hraběti, jako to se pán nebo Libor.
11: Dobře, já jsem měl připraveno spoustu jiných věcí, ale pak jsem tady potkával lidi, kteří mi říkají, co mám hrát.
6: Ano. Tak a občan má právo rozhodnout za svůj koncesionářský poplatek, co bude udělat zpívat.
11: A já jsem tak zvyklý z domova, je to tak lepší dělat to, co mě řeknou, takže já zahraju ty písničky, které jste mě řekli.
6: Podívej se. Ta doba, kdy umělci zpívali, co chtějí, ta už je pryč.
11: Já myslím, že to vždycky bylo tak, co jim řekli doma.
6: To je pravda. No. Ne. Čím začneš?
11: Já začnu písní Pocity na přání.
6: Velmi děkujeme. Yeah. Publikum jo, zajásalo, tak to je ideální. Dámy a pánové, rozhlas vyjel za vámi po 24. Světlana Vitovská, František Kinský, Libor Dvořák a u mikrofonu právě teď boss Tomáš Klus.

0: Děkuju.
1: Jste nejlepší publikum, kterému jsem dneska hrál.
2: Děkuju. Tomáš Klus. Živě v nabitém kulturním domě v Čelákovicích.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
2: Jsou tady teď už 4 rozhlasové osobnosti a já se moc rád vždycky jako vracím o několik let zpátky, abych se zeptal, jakou roli rozhlas, tenkrát třeba československý, český, hrál ve vašich životech. Světlanko, začnu u vás. Jak to máte vy? Jakou roli u vás nebo ve vaší rodině hrál tehdy československý rozhlas?
4: Já jsem poslouchala každou neděli v 1 hodinu pohádku a ve 2 hodiny v sobotu rozhlasovou hru pro mládež a vždycky jsem u toho žehlila. Tehdy dobrovolně, ale chápu, když Daniela Kolářová říkala, že žehlil jsi někdy, tak už jsem pochopila, co to znamená, ale ta pohádka ve mně zůstává dodnes. Je to takový symbol něčeho svátečního a milovala jsem ty rozhlasové hry pro mládež, protože to byly třeba Verneovky. Mm-hmm. Takže pro mě rozhlas je něco svátečního a v autě ho poslouchám. Já teda se přiznám, že poslouchám Radiožurnál. Vlastně, proč neposlouchám Český rozhlas Plus? Já se budu muset zamyslet.
2: No, vy se zamyslete, proč neposloucháte Dvojku nad sebou, ale...
4: tu poslouchá moje maminka. Moje maminka dokonce zná tenhle pořad.
2: Fakt? Jo. Vaše maminka mi byla hned sympatická.
0: Jo. To jsi ve stejné kategorii jako já. Já mám takovou věc, že chodím kontrolovat občas do nákupáku, jestli se na mě lidi ještě koukají.
4: Jako kam?
0: A už jako, no,
4: v nákupáku?
0: Na, v nákupáku.
2: Jako, jako jestli na tebe poznám?
0: No a už je to blbý, jako jo. Ale teď se mi právě stalo, na to narážím, že přišly jako 2 fakt mladý holky. A já jsem si říkal, tak dobré, Tome, jestli to funguje, protože šli ke mně, tak. A tak jsem se hned začal nadělávat jak dort ve výloze, abych byl princ zase.
2: No.
0: Nic marné. Ale došli až ke mně a říkají, pane Klus, můžu se vyfotit s váma? A říkám, jasné, není problém, holky, můžu vás chytnout? Jo, jo, jo, babička bude mít radost, ona vás miluje.
2: Pane Hrabe, pane Hrabe, je to vlastně oslovení správný, pane Hrabe, vy jste asi na to zvyklý, je?
5: Nejsem, já si na to zvykám těžko.
2: Jo, ale teď to jste celoživotně.
5: Jo, vlastně jo.
2: No.
5: I když nějaký čas mi to neplatilo.
2: No, no to je... Ale zase my moderátoři tohle oslovení tak málo užíváme, jako to je častější prezident, prezidenty už máte všeho, ale jako pane Hrabě to běžně člověk vůbec jako neužívá.
5: No,
2: že
5: tak
2: ne?
5: To zkuste.
2: A vy...
5: víte co?
2: No.
5: Vy jste dostal kafe a já ne. Zestal jste moje, nebo já?
2: Já jsem doufal, že si toho nevšimnete, ale já nepiju vaše kafe, ale já si myslím, že...
5: Prostě na tomhle pódiu bude vždycky kafe jenom jedno. No, ne.
2: Pane Hrabě, vaše dětství nebo mládí s rozhlasem, figuroval tam rozhlas?
5: Figuroval, měli jsme rádio. Ale my jsme to nějak moc v těch letech, kdy já jsem byl malej, moc neposlouchali. Ale první, co mě tak jako upoutalo, byl samozřejmě František Filipovský a bylo nás 5. To jako mám jako intenzivně v paměti. A pak už jsem vždycky čekal na 8 hodinu večer, kdy jsem to přeladil a ozvalo se Radio Luxemburg. To bylo moje rádio. No, pro vaše ne, vy nevíte, co to je.
2: Ale je krásný, že i ten František Filipovský se často objevuje, že člověk to mohl slyšet před lety 1, 2x.
5: Ne, ono to bylo, myslím, to. Ono to bylo, myslím, tak úžasný a tak jedinečný, jak on to četl. Ten, kdo to jednou slyšel, tak si to pamatuje prostě po celý život. S tou dikcí a s tou melodií. To bylo neskutečný. Samozřejmě vzpomínám, že jsem poslouchal i, ale teď nevím, jestli jsem si to nevymyslel. Že jsem poslouchal i dramaturgii románu Jules Verna, 15-letý kapitán a takový.
2: Ano.
5: Takže jsem si to nevymyslel, to bylo.
2: Ne, určitě, no jistě.
5: To je možná proto, že už je to tak dávno, že si to ani nepamatuju. Že?
2: Ale zapsalo se to do paměti. Jakou roli hraje rozhlas dneska ve vašem životě?
5: Tak musím říct, že doma ho vlastně vůbec neposlouchám.
2: Mm-hmm.
5: A poslouchám ho jedině v autě a tam jsem neklidný. To znamená, pořád s tím takhle šmrdlám. Ježiš, to se mi nelíbí. Jo, tohle to se mi líbí, tak chvilku zůstanu, pak zase odjedu. Takže projíždím to rádio takhle a vždycky, ono je to na volantu.
2: No.
5: Takže tady zmáčknu takový ten puntík a on to udělá. A pak to zase něco hraje a no. To řekl, to je dobrý. A pak to skončí u rádia být.
2: Tohle mám nejradši, to přelaďování, jo? Jako člověk to samozřejmě zná, ale co teda my v tom rádiu máme udělat, abyste u nás zůstali? Jako jedete v autě a co by se muselo dít, jako kdy tam zůstanete?
5: Jak mi vás slyším?
2: Tím jste ten beat úplně vyžehlil.
5: No, že jo?
0: A tebe nejde
5: přelaďit. Jakmile vás slyším, ta dikce vaše tak no. Je jako taková jako vřelá, tak já mám takový pocit, jako že úplně ze mě takhle tam v tom rozdobu.
2: Že vylezu.
5: V tom autě najednou sedíte vedle mě.
0: Ta kadence, to se můžou repeři schovat vedle tebe. A tebe nejde přelaďit, protože ty máš tu kadenci tak rychlou, že i když člověk ladí další rádio, tak ještě je tam furt zás... tam seš.
2: Ano, a třeba teď, když nás poslouchají posluchači, tak nás slyší na všech regionálních stanicích. Takže když přeladíte dál, my tam furt budem. My tam furt budem, kromě Světlany, ta bude na plusu možná proti nám, ale ať naladíte, co chcete, my jsme dneska všude. A vy taky.
5: To je mi klíto.
2: Ale děkuju za tu vzpomínku. Libore, když se podíváme o pár pátků zpátky, kdy vás uhranulo rádio, třeba jako kluka malýho.
6: No, já se musím přiznat, Aleši, že rádio mě provázelo od dětství, podobně jako to říkala Světlanka, jedině už daleko dřív. Samozřejmě nejdřív ty rozhlasové pohádky, potom později, zejména v 60. letech, protože pocházím, jak to říct, z velmi spolitizované rodiny. Můj táta byl za bolševika několikrým ministrem a velvyslancem. Možná i díky tomu já i brácha jsme se tomu velmi rychle odrodili. A možná to bylo právě v těch 60. letech, kdy jsem začal poslouchat politické komentáře, aniž by mě napadlo, že jednou budu dělat totéž. To rozhodně ne, ale zejména Karla Vginsla, Honzu Petránka, který byl potom jaksi už na sklonku svého života, skoro i mého, mým osobním kamarádem. Takže takhle se to asi celé vyvíjelo. Už v letech, kdy jsem vůbec nepředpokládal, že bych mohl v rádiu být zaměstnán, ale protože jsem předtím, podobně jako Světlana, dělal léta v televizi, tak najednou mně ta televize nějak odpadala od srdce a to rádio mi bylo bližší tím spíš, že jsem už od 80. let dělal sobotní rána na Vltavě. No a potom samozřejmě jsem přišel tedy nejdřív na Český rozhlas 6, potom Plus, dnes na stará kolena dělám pro rádio žurnál i pro Plus, ale domovskou stanicí je pro mě Plus a tak mě napadá, že si člověk prostě uvědomí v téhle práci, co je na ní dobrý a co je na ní možná přímo zázračný, jak to říká moje bytostná dlouholetá kamarádka, rozhlasová klasička Hanka Kofránková. Víš, rádio, to je z ucha rovnou do duše. To je kouzlo rádia.
2: Děkujeme vám všem, že jste přišli, že máte rádi Český rozhlas. No a jak jsou na tom hudebníci? Tomáši, ty jsi tady z nás nejmladší. Jak tebe zasáhl rozhlas? Ty už jsi se narodil do éry i privátních rozhlasových stanic.
0: Ano, ale já jsem od malička, od útlého věku jsem velkým fanouškem Oldy Kaisera a Jirky Lábuse. Mm-hmm. A já jsem poslouchal Rodinku na Českém rozhlase. Tím jsem se dostal k Českému rozhlasu. A pak se Český rozhlas dostal ke mně, protože první moje oficiální cena nebo ocenění za můj hudební přínos, jestli se to tak dá říct, pro někoho je to spíš trest, ale je od Českého rozhlasu Regina. Já jsem tam byl vyhlášen jako objev roku, asi před 20... To je jedno, lety. takže tak. No a já jsem posluchačem Českého rozhlasu Plus. Mm-hmm. Jenom mě mrzí, že pořád ještě nejsem osobnost teda.
2: Jo, no, hele, ale když už jsem moderátorka takovýho pořadu zuje, tak to už jako...
0: Když už se zula, možná přestanu být nula.
2: Dámy a pánové, je tady další píseň.
0: Je tady další píseň.
2: Tomáši, v tuhle chvíli budeš zpívat na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu.
0: To mě ani neříkej.
2: Jsi prakticky nepřeladitelný. Prostě vy v autě ani to nemačkejte na tom volantu jako pan Hrabě. Je to zbytečné, všude klus.
0: Omlouvám se.

na malý postel, u koin kojitem, v nočním vesilíště pořád vidím dvojité, ale v tvým raním útěku, střízlavým bolestně, posledním doteku zůstal jsem uvězněn, ospalý šešek, já dítě na věčnost, nákupní tašek, tahle upřímnost a zbylý city, ukrytý po kapse.

0: Děkuju. Děkuju. Děkuju. Seďte, seďte. Děkuju.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
2: Tomáš Klus na vlnách Českého rozhlasu v Čelákovicích, kde natáčíme 24. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. Světlana Vitopská, František Inský, Libor Dvořák, Tomáš Klus, vlastně si sedl vedle pana Hraběte, ty taky v pohádkách. Kolikrát jsi si zahrál šlechtice? Kolikrát jsi byl princátko?
3: Třikrát.
2: Třikrát? Mm-hmm. Takže taky šlechtic.
3: Já jsem vlastně trošku ještě výš, ne? Jako...
2: ne, to... Jo, a kam až ses vlastně vypracoval?
3: Já jsem byl král, no. Ale pro mě Hrabě taky dobrý.
2: No. Co, pane Hrabě, s králem se člověk jako setká málo kdy a vy sedíte hned vedle ní? Podívejte se, kým...
4: No to se mi snad ještě v životě nestalo, abych seděl tak blízko vedle krále.
2: Ale tak to...
4: Teda mnohokrát jsem seděl vedle krále, ale to bylo jméno. Teď tentokrát sedím vedle krále.
2: No.
4: To je něco jiného, král. To je.
3: Teď mi to konečně došlo, teda no. Musím říct. Jsem to opravdu někam dotáhl.
2: Takový v našich pořadech zpívaj.
5: To je...
4: Ano. Rozhlas dělá zázraky.
2: Dámy a pánové, jak vidíte, jedno křeslo je připraveno a já jsem moc rád, že opět vlastně po 24. dorazí muž, který je s námi pokaždé a je to fascinující, protože vlastně neznám jinou takovou talk show, takový pořad, že by nejvyšší osobnost té které instituce sjezdila opravdu všechna místa. Dneska asi nebudu používat svou otázku, jestli už někdy byl na tom místě, kde právě jsme, protože je tady doma. Dámy a pánové, generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý večer. Takhle Reného Zavoral, no to je... To jsem ještě nezažil, na pódium začali lítat plyšáci. Čelákovice zdraví svého generálního ředitele. No to je fascinující. Pane generální řediteli, no to běžně se vám nestává, hlavně tady v posledních dnech, že byste vešel na nějaké jednání a takhle vás zasypali plyšáky. No to je fascinující. To je rokový koncert, jako to je úžasný.
6: Hezký podvečer, milí čelákovičtí. Tomáš tohleto zažívá asi pravidelně, že jo?
3: Ne, ale v Čelákovicích prostě ještě ne, je že? Ředitel víc než Hrabě a král.
2: No, no tak...
6: Ne, děkuju.
2: Ale tak...
6: Já moc děkuju vám všem za milé přijetí, protože opravdu já jsem dneska měl to velké štěstí, že jsem nemusel cestovat přes kus republiky, jako to vždycky děláme. A já tady hlavně vám všem chci říci, já jsem před 25 lety tady doputoval z Ostravy do tohoto nádherného krásného města a stejně jako miluji rozhlas, miluji Čelákovice a čelákovickým děkuju za to, že mě tady před 25 lety vlídně přijali a věřte, že opravdu já se tady cítím doma, jako kdybych tady byl vlastně od malička. Takže děkuju za to.
2: Pane řediteli, u tohohle tématu se zastavím víc než kdy jindy. Vy jste, a to už jste naznačil, přicházel z Ostravy. Těch míst, kde člověk mohl zakotvit, bylo x, počínaje Prahou, jakýmkoliv městečkem u Prahy. Proč zrovna Čelákovice tenkrát? To mělo nějaký konkrétní důvod?
6: Já jsem na Čelákovice narazil úplně v počátcích mé takové velmi krátké epizody, kdy jsem působil jako poradce tehdejší předsedkyně Senátu Libuše Benešové. A my jsme spolu objížděli její tehdejší obvod, což mimochodem ten senátní obvod právě zahrnul Prahu Východ a Benešovsko. A na Praze Východ byly tři taková velká centra, kde jsme často jezdívali, Čelákovice, Úvaly, Říčany. A takhle jsem vlastně přišel na Čelákovice a už tehdy se mi tady hodně zalíbilo, takže v momentě, kdy jsem pak nastupoval do rozhlasu, tak mé kroky zamířily tady, protože tady opravdu už tehdy bylo krásně, teď je tady ještě krásněji, protože město opravdu za těch 25 let neskutečně vzkvetlo. Tak to prostě je. Takže když pan starosta Pátek lákal turisty tady do Čelákovic, tak určitě přijeďte, opravdu. Je tady fakt nádherný.
2: To je propagace destinace.
6: Jenom Aleši musím říct, že já se, věřte mi, velmi nedobře cítím v tom křesle. Já bych mnohem radši, kdyby v tom křesle seděl třeba pan Kinský, Tomáš, Libor, protože si to zaslouží mnohem víc než já, ale budu se snažit se s tím nějak popasovat.
3: Já myslím, že vy si teďkom to zasloužíte si odpočinout.
6: Děkuji. Děkuji.
2: Ano, tím se dostáváme k aktuální situaci. Já jsem naznačil, že 24krát jsem se ptal, co nového v Českém rozhlase, čím se zrovna tak jako zabýváte. Co teď zrovna, pane řediteli? Už o vás dlouho nebylo slyšet.
6: Je paradoxní, že my jsme vlastně tuto naši roadshow před 24 vlastně měsíci, nebo řekněme před 2 lety, začínali jsme ve Strakonicích a celý ten nápad vznikl, že pojedeme vlastně opravdu po těch menších obcích a budeme vysvětlovat, proč těch 45 korun, co za těch 45 korun rozhlas nabízí, abychom tehdy při té diskusi zase poplatek zvýšil o 10 korun vysvětlil opravdu, za co rozhlas těch 55 korun od vás, jakoby od poplatníků, tak to vlastně použije. A to bylo před 2 lety. Za tu dobu jsme vysvětlovali, proč poplatek a proč 10 korun navíc a proč ho potřebujeme. No a dneska jsme v situaci, kdy vlastně bojujeme za to, aby vůbec rozhlas zůstal rozhlasem v takové podobě, jako ho známe. Já jsem i proto rád, že dneska jsou tady s námi lidé, kteří opravdu jsou rozhlasovými tvářemi a navíc lidé, kteří podporují český rozhlas, ať už tím, že pracují v rozhlase, mluví o něm a i svými činy, svými kroky, svou prací, tak to rozhlas, řekněme, prezentují ven. My vysvětlujeme, proč má poplatek smysl, protože máme opravdu za to, že pořád je dobré, když si lidé platí ten přijímač a je tam ta vazba mezi poplatníkem, posluchačem a tím médiem, než když do toho vstupuje jakákoliv politická, říkám, jakákoliv politická garnitura skrze státní rozpočet. Takže teď jsme teďka v takovémhle období, no a uvidíme. My se budeme snažit o to, aby opravdu v tom zákoně alespoň zůstala jednak adekvátní částka rozpočtu a aby tam byly pojistky pro to, aby opravdu nezávislost rozhlasové televize nebyla ohrožena, protože si myslím, že bychom to opravdu po kolika 35 letech od revoluce si neměli nechat líbit. Jsem o tom bytostně přesvědčen a myslím, že

0: historii a představoval jsem si ten svůj závěr toho svého druhého mandátu trošku jinak, že budeme naopak si užívat toho, že rozhlas je v takové špičkové kondici, v jaké opravdu je, a to ať je to jeho programová nabídka, ať je to počet posluchačů, ať je to jeho hospodaření. Netušil jsem, že opravdu se budu muset zabírat nějakými černými scénáři a byl bych asi špatný manažer, kdybych nepřemýšlel nad tím, že samozřejmě ta situace tady může nastat a že opravdu už v tom příštím roce budeme hospodařit se menším rozpočtem. Pro nás by to znamenalo, že například i tento pořad nebo pořady na regionálních stanicích bychom museli dělat úplně jinak, respektive jestli bychom je vůbec dělali. Museli bychom se opravdu podívat, zda to portfolio regionálních stanic zůstane takové, jaké je, jestli nebudeme muset stanice slučovat, některé rušit. My často mluvíme nebo obecně o zpravodajství publicistice, ale rozhlas má svůj symfonický orchestr. Mimochodem, letos slaví jste výročí. Je to jeden ze tří špičkových orchestrů, nejšpičkovější orchestrů této zemi. Otázka, máme ho a budeme mít na to provozovat ho i nadále, nebo ho budeme rušit, nebo zrušíme Český rozhlas Regionál sport a tak dále, tak dále. Čili to vše sebou samozřejmě by tahle ta změna přinesla. No a ono je mi sice vyčítáno některými, že straším, anebo že vyhrožuji propouštěním. To není vyhrožování, to je realita, protože, a vy všichni víte, že rozhlas stojí na dvou pilířích. Na lidech, to je absolutně to hlavní. A pak jsou to technologie. V momentě, kdy služby začnete osekávat, tak logicky musíte snižovat i počty pracovních míst. A to já bych si opravdu v době, kdy Český rozhlas je podle mě v té nejlepší možné historické kondici, kdy byl, tak by to byla velká škoda. A já si myslím, že si to tahle ta instituce za 103 let své existence prostě nezaslouží. Tak to je.
1: Děkujem. Tomáši, co nám zaspíváš teď?
2: Bude to zase písnička na přání. Já jsem slíbil, že zahraju píseň Marie.
1: Jo, je! Dámy a pánové, posloucháte oblíbený pořad Českého rozhlasu Hrajeme na přání. Na vaše četná přání opět na všech frekvencích Českého rozhlasu Tomáš Klus. To je co?
3: Jeden

0: život vdechovat.
1: Děkuji. Děkuji. Děkuji.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho

0: Rozhlas jede za vámi.
1: Tomáš Klus propojil stanice Českého rozhlasu, kde posloucháte 24. díl pořadu Rozhlas jede za vámi z Čelákovic. Libor Dvořák, František Kinský, René Zavoral, Světlana Vitopská, Tomáši.
2: Já se jenom omlouvám, já jsem se na vás tak díval, jak jste začali tleskat do rytmu. Já jsem se jenom díval bezradně, že já nemám rytmus. Takže já jsem se vás chtěl chytnout, ale mě to mrzí, že vy jste pak přestali, že to mohlo být hezké, tak nevadí, děkuju. Vy jste taky skvělá.
1: Odpouštíte mu to.
2: To je paní Jitka.
1: Ano.
2: My jsme se seznámili.
1: Jak to víš, jako ty už takhle.
2: My jsme se fotili před kulturním domem. Oba jsme si stěžovali, že jsme spocení a že nám to ale nevadí.
1: Je. Vy jste se takhle odlapkali, jste lepili spolu tak, ale to je krásný, že jste to schválila, že i když ten výkon nebyl 100%, nám to stačilo.
2: To nikdo neřekl, že to nebylo 100%, Aleši.
1: Ne, tady paní říkala, že přesto,
2: ne, neříkala, že to bylo...
3: To bylo vynikající.
2: No. A pak, že se nelže v Českém rozhlasu. Ale to tak je pravda, Aleš.
1: Ne, no je... Ty budeš dělat ten zábavný pořád, rozumíš tomu? Ty
2: no.
1: Jsi?
2: No. To bude zábavička. No,
1: Bavilo by tě to?
2: Jako jo, musím říct, že mě rozhlas strašně baví a mám ho rád, protože jednak se člověk nemusí bát vypadat jakkoliv, když tam je. Dneska už ne vlastně, že? Vy jste monitorován, každý hovor je monitorován.
3: Ano. No, tam už... Takže když půjdete do té osobnosti, tak se prosím vás trošku otřebujete.
2: Dobře, ne, to jasně. Dobře. Když teda malinko zvážním, tak kultura vždycky byla takovým lakmusovým papírkem stavu společnosti, ve kterým se nacházíme. A rozhlas pro mě vždycky byl primárně o svobodě, protože rozhlas i nejenom symbolicky, ale fakticky hájil tu naši svobodu. A v momentě, kdy budeme mít nesvobodný rozhlas, tak budeme mít nesvobodnou společnost.
3: Já když byla stávka v Českém rozhlase, tak jsem si vzala tričko se stávkou, šla jsem před Český rozhlas a chvíli jsem tam pozorovala to dění a cvrkot. Natočila jsem si tam video a pak jsem ho dala na Instagram a co mě první napadlo, pustila jsem tam k tomu písničku Evy Farné z filmu Vlny. A vlastně mě úplně z toho mrazilo. Jak ona tam na začátku říká, vážení posluchači, zůstaňte u rozhlasových přijímačů. Úplně se mi to tady sevřelo a říkala jsem si, že doufám, že to tak nedopadne.
4: Ještě možná jenom doplním, já jsem šel podpořit, respektive vyjádřit solidaritu se zaměstnanci rozhlasu a udělali jsme takový živý řetěz kolem budovy České rozhlasu. Tak jsme se objímali tam všichni přesně tak a já jsem potkal hlavně Jirku Mádla. A vlastně mě napadlo mu říct, chce to příště kameru sebou, protože to je tolik materiálu na možné vlny dvě, doufáme, že nebudou, ale že tolik komparzistů už potom nesežene, ale že toto je realita, tak doufáme, že tomu tak nebude. Uvidíme.
1: Libore, poprosím
5: vás. Já bych to dodal ještě jednu věc. Já bych se v tomhle, dejme tomu požehnaném věku, strašně nerad dočkal toho, že by v rádiu nastala taková situace, že by přišli nějací gaulajtři, protože to by pro mě znamenalo, že v takovém rádiu pracovat nemůžu.
1: Pane Hrabě, poprosím vás.
6: Jsem taky už trošku dospělejší, takže jsem zažil různé fáze toho rozhlasu. Pro mě je jeden z nejsilnějších zážitků z rozhlasu 21. srpen 68. Ve 3 hodiny ráno mě probudili moji podřízení vojíni, kteří se vraceli z opušťáku a třásli se mnou a říkali, Franto, stávej, je válka, jsou tady Rusové a Němci. A já jsem říkal, já vím, jedeš z Moravy, klídek. A on říkal, ne, fakt, pojď se podívat. A já jsem se šel podívat a bylo tomu tak, jenom ti Němci tam nebyli, že to bylo v Chebu. Takže jsme si okamžitě zapnuli rádio, protože jsme chtěli vidět, co se děje. A to byl jeden z takových nejsilnějších okamžiků v mém životě, když ten ženský hlas, který hlásil, že už nás našli a bylo fakt slyšet ten dupot po té chodbě, pak se rozrazily ty dveře a oni říkají, asi nás slyšíte naposledy a pustili tu hymnu. Takže to si vzpomínám, že to se mnou jako zacloumalo úplně strašidelně, takže mě to sebralo, takže jsem rovnou zdrhnul, myslím z vojny. A den na to jsem byl před tím rozhlasem. Takže já ho znám, jak vypadal, jak to tam bylo ohořelý, jak to tam bylo omlácený. Takže pamatuju Zápotockýho, který nám hlásil, že zítra nic nebude a bylo. pamatuju tu proměnu toho rozhlasu, těch pořadů toho jara 68 a těch přímých přenosů z těch různých diskuzních fór, který jsem samozřejmě poslouchal úplně napjatě a byl jsem unesen tou euforií té doby a pak pro mě se to rádio najednou vyplo. A vlastně jsem ho přestal poslouchat, protože pro mě to přepnutí toho módu v tom rozhlase mě ve své podstatě jako velmi intenzivně zasáhlo. A pak zase po těch dalších 20 letech najednou zase to začalo být takovýhle příjemný a ten rozhlas začal být jako zajímavý, protože jako přinášel nejrychlejší informace. To je velká výhoda rozhlasu.
1: Dámy a pánové, já doufám, že jsou mezi vámi dobrovolníci, kteří chtějí tahleta DAP rádia. Ovšem, kdo přijde soutěžit a jaké budou dnešní soutěžní otázky, to už ví dvojice, která je vlastně v našem pořadu taky po 24. Přichází maskot tohohle našeho pořadu, což je pejsek, vypet, Tobiáš. A přichází i jeden z jeho páníčků, pan Michal Jagelka. Krásný dobrý večer. Další rozhlasák, kterého znáte z dvojky. Dobrý večer. Budu potřebovat, dámy a pánové, milí čelákovičtí, dva dobrovolníky, dámu a pána. Ano? Vítejte, s kým máme tu čest. Já jsem Michal, dobrý večer.
7: Já jsem Lucie a jsem přespolní teda.
1: Odkud, z Brandejsa?
7: Z Horoušan.
1: A mladý muž, dobrý večer, s kým máme tu čest?
8: Já jsem Viktor Klučina, rodák z Čelákovic.
1: To, že jste Klučina, to vidím. Ale máte asi 4 metry, Klučino, škoda, že to rozhlasoví diváci nevidí. Stárnu a rostu do země, nebo je ten chlap tak vysoký? Kolik měříte?
8: Pouhých 196 cm.
1: Co to tady dneska s tím zouváním za mány? To je takový jako, kdo má rád kluse, ten je zutej.
9: Přesně tak.
1: No. A paní má ještě rovnou...
9: Klučina už je taky bosej.
1: Už se zouvá i Klučina.
8: Klučina Viktor už se také zouvá.
0: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
1: Viktore, Lucie, dost legrace, jdeme do toho. Moderátorka Světlana Vitovská je ženou činu a nemá problém se v životě poprat sleda s čím. Vystudovala práva, chtěla být soudkyní a nakonec se stala novinářkou. Věděli jste ale, že mezi její celoživotní koníčky patří chození do posilovny? Proč si myslíte, že Světlana tráví ráda svůj čas ve fitku? Tak za A. Miluje jahodové proteinové koktejly, které si tam po cvičení dává na baru? Nebo za B. Miluje pohled na posilující muže? Touto fascinací trpí již od puberty? A nebo za C. Miluje všechny ty seriály, které tam stíhá zhlédnout třeba během šlapání na rotopedu? Tak co by to mohlo být? Viktor?
8: A.
1: Vy si myslíte, Viktore, proteinové jahodové koktejly?
8: No jasně.
1: Proč?
8: Tak svaly má, takže jako ten protein tam je.
9: V životě jsem to nepila.
1: Viktore, je to špatně. Lucko, zkusíte to?
7: No, já myslím, že tam kouká na ty seriály.
1: Vy si myslíte, že C, jo? Hmm. Tak schválně, Světlano, jak to je?
9: Je to tak, koukám se na seriály. A pak taky ještě teda mám novýho trenéra.
1: Takže trošku UIB, jako ano.
9: Ne, jenom trenér.
1: Každopádně je to za C. Lucko, máte bod? Gratulujeme. No vidíte, jak nám to jde pěkně. Druhá otázka se týká dalšího z našich dnešních hostů, pana hraběte Františka Kinského. Věděli byste název kterého svátku, který známe z kalendáře, je součástí celého jména pana hraběte? Dám vám opět možnosti. Za A. Pan hrabě je Valentín. Za B. Silvestr. A nebo za C. Pankrác. Lucie se hlásí?
7: Já si tipnu, já bych si tipla Valentína.
1: Myslíte, že A. Je to špatně, Viktore?
8: Jelikož Pankrác moc neznám, takže dávám B. Silvestr.
1: Pane hrabě, jaká je správná odpověď?
6: B. Silvestr.
1: Vy se jmenujete, pane hrabě, celým jménem Maria František Jan Emanuel Silvestr Alfons Kinský. Je to pravda? Nezapomněl jsem na nějaké křesní jméno?
6: Nezapomněl jste žádné. Jak vidíte, narodil jsem se ještě dávno před rokem 48, takže to jsme ještě si mohli dovolit mít více jmen.
1: A vy si je pamatujete takhle všechny?
6: Samozřejmě.
1: Já si kolikrát nepamatuju ani ty dvě moje.
6: Já si každý ráno s ním probouzím.
1: No každopádně, Viktore, gratulujeme, máte bod a tleskáme. Skvěle, je to 1-1. Libor Dvořák není jen rozhlasový komentátor, ale také překladatel z ruštiny.
10: Který slavný román Michaila Bulgakova převedl do češtiny? Věděli byste? Za A to mohl být Doktor Živago, za B Mistr a Markétka, anebo za C Otcové a děti. A Viktor se hlásí?
8: Já bych dal B.
10: Tedy Mistr a Markétka. Proč si to myslíte, Viktore?
8: Od osazenstva zaznělo B, tak jsem dal B.
10: To jste neměl říkat, už jste vypadal jako intelektuál. Libore, tak jak to je?
5: Je to tak.
10: Velmi správně a my vám tleskáme, máte bod, Viktore. Tak říkám, intelektuál. Takže 2-1. Čtvrtou otázku věnujeme zde přítomnému Tomáši Klusovi. Není žádným tajemstvím, že Tomáš je trojnásobný táta. Jaké postavení měl ale on sám ve své původní rodině jako dítě? Za A. Byl nejstarší ze tří sourozenců. Za B. Vyrůstal jako jedináček. A nebo za C. Měl 5 sester. A Lucie se hlásí.
7: Myslím si, že je jedináček.
10: Takže B, že by to mohlo být. Tomáši, jak to je?
2: Ano, vyrůstal jsem už jako jedináček.
10: Takže 2-2. Přátelé, je to napínavé. Je to napínavé jako celý tento večer. Je tu otázka poslední, pátá. A ta rozhodne. Náš pan generální ředitel a místní čelákovický patriot René Zavoral má jednu takovou oblíbenou seriálovou či filmovou postavu. Dokonce se s onou nebo s oním představitelem či představitelkou setkal, má podpis. A já se ptám, která ta ikonická postava to je? Za A by to mohl být Sandokan, za B Angelika, anebo za C James Bond. Viktor se hlásí.
8: Mě ten James Bond zní jako reálně.
10: Proč myslíte, Viktore?
8: Tak jako časově tak vychází James Bond v té době, jako byl docela trendy.
10: Počkejte, náš pan ředitel je zhruba tak můj ročník, je o rok starší a my teda skutečně nejsme jako z doby Jamese Bonda. To bylo starý už, když jsme byli malí. Není to dobře. Tak Lucko, teď se možná rozhodne. Máte dvě možnosti. Angelika nebo Sandokan?
7: Typnu si, že je to Angelika.
10: Pane řediteli.
4: Bylo by krásné se potkat s Michelle Mercierovou, krásnou dámou francouzskou. Navíc já jsem frankofonní od svých 10 let, takže bylo by to krásné. Ale já měl dva takové životní hrdiny. Vinetua v podání Pierre Briseho, kterého ale už jsem neměl šanci potkat. A pak právě to Sandokana. A já jsem opravdu měl tu možnost i tu čest se před 2 lety s Kabirem Bedem osobně potkat v Praze a nejenže mám podpis, ale krásné fotografie, mohl jsem s ním mluvit, takže Sandokan a Kabir Bedi. Takže je mi líto, nepotěším asi ani jednou z vás.
10: Každopádně, Lucko, Viktore, dlouho tu nebyl rozstřel, takže já vám dám jednu, tentokrát už opravdu rozhlasovou, rozstřelovou otázku. Kdo bude blíž s tím číslem, které budu chtít slyšet, tak prostě vyhrál to velké DAP rádio. Ve kterém roce začal pod rozhlasem působit Dismanův rozhlasový dětský soubor. Tak dáma má přednost. Lucko, jaký to mohl být rok?
7: Já typu 1965.
10: Viktore?
8: A já bych dal 1970.
10: Tak asi opět pan generální ředitel by to měl uvést na pravou míru.
4: Dismančata v loňském roce oslavila 90 let. Takže správně 1935 a tudíž paní Lucie byla blíž o kousek.
10: Ano, a proto vyhrála v tomto napínavém souboji. Tak, Viktore, byl jste úžasný a s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala přebíráte právě teď to menší DAP rádio. My vám gratulujeme, byl jste statečný, úžasný, děkuju. A teď prosíme fanfáru. A Lucie získává to velké DAP rádio, opět s rukou našeho pana generálního ředitele. Lucko, gratulujeme, byla jste skvělá, pozdravujte v Horoušánkách a děkujeme, byli jste skvělí.
11: Dámy a pánové, budeme se loučit. Čekají nás prázdniny, ovšem naše roučou pokračuje dál. Uvidíme se 17. září a to se vydáme na Moravu. Natáčet budeme v Ivančicích. A tam s námi vyrazí rozhlasoví kolegové Honza Rosák a zpívat vám bude Ilona Čáková. Takže se máte na co těšit. Dámy a pánové, děkujeme za vlídné přijetí. Děkujeme za pozornost. Dnes se s vámi loučí Světlana Vitovská. Pan hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, Michal Jagelka, kompletní tým Kateřina Dvořáková, Markéta Šteflová, Martina Coufalová a se závěrečnou písní Tomáš Klus.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Do systému měsíčního hlášení se podle ministerstva práce stále nepřihlásilo skoro 7 tisíc zaměstnavatelů. Žádanku na mamografické vyšetření nebudou ženy od července potřebovat jen ve výjimečných případech. Jihočeský kraj vypíše příští rok výběrové řízení na zhotovitele druhé části jižní tangenty. Zítra budou teploty maximálně u 34 stupňů Celsia. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré odpoledne. Do systému jednotného měsíčního hlášení se ještě nezapsalo 6 800 zaměstnavatelů, to jsou necelá 2%. Podle ministerstva práce a sociálních věcí tak dál chybí údaje u zhruba 5% smluv a dohod pracovníků. Data za květen státu elektronicky zaslalo 9 z 10 zaměstnavatelů. Jednotné měsíční hlášení od dubna nahradilo 20 formulářů pro různé úřady. Podle některých zaměstnavatelů účetní systém ani po čtvrt roce nefunguje úplně bez problémů. Žádanku na mamograf si budou muset ženy dál obstarávat u gynekologa nebo praktického lékaře. Od července je mamografické centrum bude moct bez žádanky vyšetřit jen ve výjimečných případech, třeba pokud dokument ztratí nebo jim propadne, ale taky když nemají gynekologa ani praktika. Všeobecná zdravotní pojišťovna tak upřesnila původní informaci z konce května. Podle zakladatelky mamografického screeningu v Česku Miroslavy Skovajsové centra ani nemají kapacitu na to vyšetřit každou pacientku bez žádanky.
4: Třeba na mých dvou pracovištích my přijmeme během hodiny takových jako 30 žen nám tam projde. Dělají to teda dvě laborantky nebo dvě ty úřednice, to znamená, že na tu ženu mají 4 minuty. A teď si představte, že by ještě k tomu vystavovali žádanky.
3: Ženám od 45 let hradí vyšetření jednou za 2 roky zdravotní pojišťovna. Stavba druhé etapy jižní tangenty na Českobudějovicku by mohla začít v příštím roce. Silnice propojí dálnici D3 se silnicí druhé třídy číslo 156 na Trhové Sviny. Povede od Nové Vsi k dálničnímu nájezdu u Roudného. Hejtman Martin Kuba z Hnutí naše Česko řekl, že samotné stavbě bude ještě příští rok předcházet výběrové řízení na projekt. Druhá etapa jižní tangenty bude víc než 5 kilometrů dlouhá. Bude na ní 14 mostů, kromě několika potoků i přes řeku Malši. Auta by po nové silnici mohla začít jezdit od roku 2030. Černovice na Pelhřimovsku nainstalují na čistírnu odpadních vod fotovoltaickou elektrárnu. Radnice do ní investuje přes 3 miliony korun. Víc než polovinu se ale podařilo získat z různých příspěvků. Aktuálně schání firmu, která výstavbu panelů obstará, uvedl lidovecký starosta Jan Brožek.
5: Mám teď schváleno v zastupitelstvu, že mám rozjet výběrové řízení na to, aby jsme tam dali solární panely. Ta čistírna je na to ideální spotřebiště, dokonce tam ani neuvažujeme s bateriovým úložištěm, protože ta čistírna by měla být schopná v podstatě veškerou tu vyrobenou energii spotřebovat na místě. Sport.
3: České veslařky Pavlína Flamíková a Anna Šantrůčková vybojovaly druhé místo v závěrečném závodě světového poháru v Lucernu a ovládly celkové hodnocení seriálu v kategorii dvojek bez kormidelnice. Svěřenkyně trenéra Petra Blechy ve Švýcarsku ve finále nestačily jen na Američanky.
2: Počasí.
3: Na jihu Čech se bude tvořit kupovitá oblačnost a postupně bude polojasno až oblačno. Později se ojediněle objeví přehánky nebo bouřky, hlavně na horách. Nejvyšší teploty se pohybují mezi 36 a 39 stupni Celsia, na horách mají až 35. Fouká slabý proměnlivý vítr. Noc bude tropická s teplotami mezi 23 a 20 stupni. V pondělí očekáváme polojasno až oblačno, později odpoledne a večer přechodně až zataženo. Zpočátku jen výjimečně, odpoledne a večer pak od západu postupně na většině území s přeháňkami nebo bouřkami, i velmi silnými. V nich hrozí přívalové srážky, kroupy a nárazy větru až 90 km za hodinu. Nejvyšší denní teploty zítra 30 až 33 stupňů Celsia, na východě kraje až 34, na horách 26 až 29. Vítr bude mírný severozápadní nebo severní, biozátěž stále vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Opatrní buďte při jízdě po dálnici D3 z Tábora do Českých Budějovic. Za Ševětínem z nákladního auta odlétla guma a poškodila osobní auto. Buďte na místě opatrní.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Hodin a 5 minut. Písničky, které nestárnou, a nedělní odpoledne, které má svůj klid. To má logické opodstatnění speciálně dnes, protože teploty atakují pro nás středoevropany nevídanou 40. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech přeje Radek Diviš. Začíná jeho české odpoledne. V této hodině nabídneme příběhy z našeho kraje i chvíle, které stojí za to vychutnat si bez zbytečného spěchu. Čeká nás čtení na neděli, s ním spojená soutěž a samozřejmě i knižní hlídka Filipa Černého, která prozradí, že ve Spojených státech vzniklo komiksové hnutí proti deportační politice Donalda Trumpa. A chybět nebude ani vaše oblíbená hudba. Těšit se můžete na Eltona Johna v duetu s Kiki D, Michala Tučného, a právě teď na Anu K.

Čtení na neděli. Do posledního červnového čtení na neděli jsme pro vás, milí posluchači, připravili povídku s názvem Muž, který se stal bohem. Jejím autorem je táborský spisovatel a také scénárista Jan Míka. Podle jeho scénáře byly natočeny například oblíbené televizní seriály Život na zámku, Šípková růženka nebo Náves. My si ale dnes představíme Jana Míku jako povídkáře. Povídka, kterou už za okamžik budete moci poslechnout, je úsměvným vyprávěním o jednom nesmělém úředníkovi, který se stal na krátkou dobu neviditelným. A rázem bylo po jeho nesmělosti. Už dlouho je platonicky zamilovaný do své praktické lékařky, krásné Marie, a tak se za ní hned vypravil.

0: Josef Novák byl obyčejný chlapík. Pracoval jako likvidátor škod v České pojišťovně a kromě nesmělosti už v ničem nevynikal. Jednoho rána se ovšem probudil a zjistil, že je neviditelný. Když spatřil, jak si jeho pyžamo a brýle poletují vzduchem a jak si domácí pantofle vykračují naprosto samostatně, zmocnil se jej pocit, který je snad přístupný pouze gravitaci nebo molekule. Existoval a nebyl vidět. Zamyšleně se posadil do křesla a uvažoval, čím ke své neviditelnosti přispěl. Protože včera řádně promokl a večer si léčil rýmu vlastními silami, nabízelo se pouze jediné vysvětlení. Mohou za to dva acylpiriny, bylinkový čaj, pár kalíšků rumu, lžíce jedlé sody a malý koňak. Když se to smíchá ve správném poměru, pravděpodobně to vyvolá neviditelnost. Sotva vpustil do problému dostatečné množství světla, zauvažoval, jak by mohlo jeho nové skupenství prospět pobočce České pojišťovny. Naštěstí na nic nepřišel. Přesto mu to přineslo dobrý pocit z odpovědného přístupu k pracovním povinnostem, ale hlavně důvod navštívit dlouholetou platonickou lásku, lékařku Marii, a požádat ji, zda by ho takové neužitečnosti nezbavila. V čekárně strávil nepozorován 2 hodiny. Chtěl mít jistotu, že se z jeho choroby nestane zbytečná senzace. Děsila jej popularita jakéhokoliv druhu. Když odešel poslední pacient i sestřička, rozechvělou rukou stiskl kliku a vstoupil. Pozdravit a zavřít dveře již nestačil. Ohromeně civil na doktorku, která si upravovala punčochové kalhoty vysoko nad koleny. Ducha přítomně spustila sukni a otočila hlavu. V otevřených dveřích nikdo nestál. Nahlédla do čekárny, ale ta byla také prázdná. Přisoudila tu drobnost průvanu a zavřela okno. Pak si znovu vyhrnula sukni. A to byla ta chvíle, to byla ta vteřina, kdy Novák pochopil, že být neviditelný není vůbec tak bezcenná schopnost, jak se původně domníval. Drcen náhlou zkušeností žasl nad bezbraností spanilé doktorky Marie a okoušel vzrušující pocit beztrestného průniku do dámského soukromí. Zároveň byl obluzován vznikající jistotou jakéhosi definitivního uplatnění. Původně chtěl říci něco jako: paní doktorko, zdá se mi, že jsem duch, ale nelekejte se, jsem Novák. Jenomže teď? Nic slabomyslného. Nebude si podřezávat větev, na které sedí. A tak, když se Marie s pocitem naprostého soukromí převlékala a neměla nejmenší důvod uvažovat nad tím, zda jsou lidské objektivní jistoty skutečně objektivní, netušila, že díky své kráse a svému pavučinkovému prádlu právě stvořila z obyčejného chlapíka praktického boha. Bůh zmobilizoval všechnu svou odvahu, kterou umocňovala láska a absolutní anonymita, a promluvil změněným hlasem. Buď zdráva, Marie. Doktorka spustila sukni po druhé a chvíli si nevěděla rady. Posadila se do rohu a číhavě sledovala prázdnou ordinaci. Jsem Bůh a přišel jsem za tebou. Ohromena hodnotila absurdní situaci a došla k závěru, že se jedná o legraci. Pane Bože, jak to děláte? V tom musí být nějaký trik, ne? Máte u mě kartu? Přestaň hřešit. Opakuji, že jsem Bůh. Pojď. Těžko dát přednost lince 158 před Bohem, Marie zůstávala přesto sedět. I minimální křesťanská povědomost jí našeptávala, že boží trpělivost je příslovečná a že Bůh musí být nakloněn k diskuzi. Jako lékařka vás upozorňuji, že neexistujete. Bůh je jenom takové zaklínadlo, kterému nikdo nevěří, ale kterého každý s důvěrou používá. Místo odpovědi se sám od sebe otočil klíč v zámku a západka měkce cvakla. Normální situace to nebyla, ale co je to normální situace? Když existuje kominík, Proč by nemohl existovat Bůh? Její generaci zatajili víc věcí, než jenom pravdu o osvobození Plzně. Je lepší uvěřit v Boha nebo v komunikační schopnosti nějakého bacilu? Víš, co je to neposkvrněné početí? Prohluboval Novák odvážně svou milostnou strategii. Vím, ženy by pro ně rozhodně nehlasovaly. Nesmíš všemu věřit. Otevři ústa a řekni a. Vy jste možná Bůh, ale já nejsem pana. Mám 6letou dceru a muže. Všechno vím. Maruška chodí do první třídy a manžel je doktorem přírodních věd. Jednou ročně jezdí do Tater sčítat sviště. Všechno vím. Jdi za plentu a svlékni se. Novák se klepal vzrušením i strachy, ale spoléhal na neviditelnost. Neviditelnost je absolutní převlek. Mluvím sama se sebou, nebo jsem se stala předmětem nějakého vědecko-psychologického výzkumu? V každém případě jsem s tím měla být alespoň rámcově seznámena. Tak běž. Nestyď se. Pár vět s Bohem a realita dostane podivný rozměr. V duchu se pořád bránila, ale přitom byla k tomu neviditelnému hlasu bezproblémově loajální. Jistota, že čekala od života jiné vyznamenání, než přivést na svět nového Krista, znatelně slábla. Pokorně odešla za plentu, svlékla se do půl těla, jak to vyžadovala od svých pacientů, a čekala. Vzduchem připlul fonendoskop a se vzrušeným chvatem se přisával na její ňadra. Studeně se jich dotýkal, systematicky je promačkával a funěl zadržovaným dechem. Nedýchejte, dýchejte, pořádku, sukni a kalhotky taky. Poslechla. Jako odborník byla s to připustit, že i neposkvrněnému početí může předcházet gynekologická prohlídka. Jak to ovšem vysvětlí doma? Bude to nevěra? Nevěra s Bohem je jistě menší nevěra, než když se o ženu otře vítr. Horší je, že manžel nechce druhé dítě. Bůh to jistě nějak zařídí. Je tu přece precedens se svatým Josefem. Z úvah jí vytrhl způsob vyšetřování. Bylo čím dál tělesnější. Bylo tak tělesné, že se musela bránit vzdechům. Ale neubránila se.
1: Pane Bože, to nemůže být pravda. O, pane Bože, já netušila, že něco takového existuje.
0: K naprosté libosti z neposkvrněného početí došlo krátce po okamžiku, když musela ocenit, jaké může mít netělesnost dokonalé rozměry. Zapomněla na svět, zapomněla, že ji zavřou v pekařství i v samoobsluze, zapomněla na předsudky. Jen z celého srdce vynahrazovala Bohu své hříchy. Nic jiného dělat nemohla, neboť Bůh je ve všem nejlepší a Josef Novák dělal v tu chvíli nebi opravdu čest. Zalikal se štěstím. Vždyť Marie, která se do dnešního dne zajímala jen o jeho moč a teploty, se teď chovala naprosto živočišně a spontánně. Dokázal to, co si nepřipouštěl ani v nejbujnějších snech. On, který by jí nedokázal pojistit ani peroutku na vymazávání pekáčů. On. Právě teď dosáhl toho, že už neměla na celém těle ani kousíček kůže, který by nevěřil v Boha. Návrat na zem znamenal pro Marii neznámé potěšení. Bůh se neobrátil na druhou stranu, jak to zhusta činil její manžel, ale provázel její doznívající rozkoš drobnými něžnostmi. Uvěřila, že k ní nesestoupil jen po zralé úvaze, ale hlavně z lásky. Hladila jeho neviditelné tělo a zaznamenávala, jak se v ní vrství klid a duševní rovnováha. Byla tak vrchovatě spokojena, že by si mohla na místě otevřít krámek s duševním zdravím a prodávat ho pod cenou. Jenomže civilizovaný člověk má v sobě zakódovaný permanentní stres a profesionální deformace. Jsou to symptomy, které lze překrýt duševní pohodou jen velmi krátce. Marie si náhle uvědomila, že to, co hladí, je stoprocentně jizva po slepém střevě. Nemohla se mýlit. Že by na nebi existovaly polikliniky a nemocnice? Zbystřila pozornost a nenápadně vyšetřovala dál. Postupně objevila mírně zduřelé krční mandle, malou tukovou bulku na pravém zápěstí a mezi lopatkami pravděpodobně plastickou pihu velikosti 10 haléře. O pohlavním orgánu hodném závisti již věděla. Nakonec si uvědomila, že Bohu tepe naprosto pravidelně srdce jako každému člověku a odhadovala to na 75 až 80 tepů za minutu. Byla zmatená, velmi zmatená. Všechno úsilí teď směřovala k tomu, aby láska na ordinačním lůžku co nejdříve skončila. Cestou na nebesa potkal Novák bývalou ředitelku bývalého okresního domu politické výchovy RSDR Magdu Hroudovou. Vždycky se mu líbila, třeba že ho na Vumlu ničila historickým posláním dělnické třídy, a taky následoval až domů. Neodbytně toužil zvědět, jak se bude krásná komisařka, která stavěla ateistickou výchovu hned za rudou hvězdu tvářit, až ji osloví Bůh. Kromě toho znovu zatoužil plýtvat silami. Za to Marie měla úplně jiné starosti. Definitivně pochopila, že byla podvedena a podle znásilněna. Naletěla jako 17letá pana. Takový čin nesmí zůstat bez trestu. Jenomže co si o ní pomyslí, když zavolá na policii, že jí znásilnil Bůh? Byla vzteklá, uražená a cítila se zneuctěná. Působila tak divokým dojmem, že se jí manžel ani neodvážil zeptat, proč neudělala cestou z práce nákup. Na nikoho se nebude spoléhat. Vypátrá toho darebáka sama. Druhý den vstala o hodinu dříve a vyrazila do ordinace. Vrhla se na chorobopisy svých pacientů s větší dravostí než kolčava na bažantí hnízdo a třídila, porovnávala, vyřazovala. Po 40 minutách horečné práce zůstala na stole pouze jediná karta. Zněla na jméno Josef Novák. Měl všechno, co diagnostikovala na těle Pána Boha. Zjištění jí šokovalo. Novák se jí vždycky jako chlap líbil a dobře vycítila, že ona se mu líbí taky, ovšem, co je moc, to je moc. V životě se nesetkala s tak latentní podlostí. Nejprve jí znásilnil duši a potom tělo. Určitě je to lstivější způsob, než kdyby používal nějakých omamujících derivátů. Ubohý svůdce. Za znásilnění jsou určitě alespoň 3 roky nepodmíněně. Ve chvíli, kdy vstoupila do ordinace sestřička a doktorka Marie jí podala několik karet, byl mezi nimi pochopitelně i Josef Novák, a požádala ji, aby tyto pacienty objednala na preventivní prohlídku, probudil se praktický Bůh v posteli s neotřesitelnou jistotou, že mu patří celý svět. Nemýlil se pouze do chvíle, než se zastavil před zrcadlem a viděl, že je zase vidět. Z pána světa se stal opět nesmělý chlapík, komplikovanější o pocit viny. Marie, Marie. Nenechte žíznivému dopít sklenici vody, uzavřete v čele česno a stvoříte Nováka. Jediné, co mu zbylo, byla cesta do práce. Sotva se však vrátil, spolkl 2 acylpiriny, vypil bylinkový čaj, pár kalíšků rumu, nasypal si do úst lžíci jedlé sody a všechno spláchl malým koňakem. Nic se však nestalo. Ráno byl opět viditelný. Tak začala jeho neúnavná alchymistická činnost. Střídal poměry, úmyslně si způsoboval nachlazení, namíchaný dryák užíval v závislosti na tělesné teplotě, výsledky vyhodnocoval graficky, přísně si zaznamenával váhové složení komponentů, ale výsledek nepřicházel. V zápalu boje s hmotou zareagoval až na druhou pozvánku k preventivní prohlídce. Nejprve se lekl, ale pak šel. Ani ve snu ho nenapadlo, že by Marie jeho anonymitu dešifrovala. Ani ve snu ho nenapadlo, že mu jeho platonická láska chystá léčku a vězeňskou celu. Vstoupil A zvýšil se mu tlak. Ta žena je snad každý den krásnější. I Marie musela uhnout očima, jelikož si připadala jako svlečená. Na rachitického dědečka by rozhodně hleděla déle. Dlouho jste u nás nebyl, pane Nováku. Cítíte se zdrav? Úplně. Tak se přesvědčíme. Ukryla tvář do chorobopisu a dodala. Jděte za plentu. Svlékněte se. No, nestyďte se. Projížděla fonendoskopem jeho chlupatou hruď a musela zadržovat rozčilený dech. Mohla by přísahat, že cítí stejnou vůni jako tenkrát. Kalhoty a slipy taky. Sundat? Sundat. Je to on. Všechno na jeho těle souhlasilo. Ať se zaněcovala sebevětší pomstychtivostí, neumlčela zrádnou myšlenku, že se spustila s chlapem, který za to stojí. Pro ně byl přitažlivý ve všech podobách. Oblečený, nahý i neviditelný. Tenhle podlec tedy zná tajemství, jehož využívá k nejzrádnějšímu obluzování. Jestli jsem s ním přišla do jiného stavu, tak by to bylo určitě krásné dítě. Začala jej vyšetřovat pohmatem, ale přistihla se, že se ty doteky vůbec nespojují s medicínou, ale že jí přinášejí jednoznačné potěšení. Ty ruce se k němu mají jak k milovanému tělu. Dobře si vzpomínají na každý tvar. Jestli pak si všiml té pyhy na mém zadečku? Měl by. Za mlada si ji všimli všichni čtyři. Měla bych přestat s vyšetřováním, aby se dostal co nejdřív do kriminálu. Jenomže, jestliže se dokáže učinit neviditelným, tak by spíš zasloužil Nobelovu cenu. Ruce jí neposlouchaly a vyšetřovaly. Co si asi myslí, když neví, že já vím? Novák si nemyslel nic. Byl tak intenzivní prohlídkou mile překvapen, ale zdálo se mu, jako by se tu navazovalo nějaké nejasné spiknutí, nějaký tajný úradek. Můžete se obléknout, řekla konečně proti své vůli a odešla ke stolu. Soustředila se a v duchu si zopakovala připravené věty. Tak, pane Nováku, konec legrace. Nepomůže vám ani pámbu. Znásilnil jste mě a já na vás podám oznámení. Hlavou jí ještě blesklo, že chvíle, které s ním prožila, ať pátrala ve středoškolských i vysokoškolských létech, nelze s ničím srovnat. Ale tolerantní být nedokázala. Tak, pane Nováku, dramaticky vstala, když se objevil, upozorňuji vás, že jste zdraví jako pambu. Dělám, co můžu. Zaskočena sama sebou se opět posadila, ale i přes značnou bezradnost pocítila úlevu. Mohu se vás na něco zeptat? Vy vždycky. Proč jste se ještě neoženil? Protože vy jste vdaná. Dokázal odpovědět žertem, třeba že to byla pravda. Už věděla, že ho neudá. Už věděla, že nebude žádný soud. Kdybyste byl přišel dřív, asi byste mě přemluvil. Teď už s tím nic nenaděláme. I ona dokázala žertovat, ale oběma přitom bylo, jako by se ty jejich žerty kdesi velice blízko obejmuly. Jsem vdaná, chápete? Byla to pravda, ale možná, že to byl i vzkaz. Ale stoprocentně to byla věta, která udělala z obyčejného chlapíka sebevědomého muže. Vypotácel se z ordinace, ale přesto si připadal, jako by mu patřil celý svět. Marii se celý den zvláštním způsobem stýskalo, ale protože byla rozumná, raději neuvažovala nad tím, odkud může ta zvláštní nálada pocházet. V noci pak ležela vedle svého muže a zvažovala, co udělá, jestli přijde do jiného stavu. Rozhodnutí odložila. Přitiskla se k muži a protože věděla, že skoro každá žena je nevěrná, těšila se z toho, že ona už má tu svoji nevěru za sebou.
2: Říkala jsi něco? Probral se manžel z polospánku. Zaplať pánbu, že neexistuje Bůh. Ty máš nápady. Víš, kolik je hodin?
0: Odpověděl a obrátil se k ní zády. Josef Novák se ještě několikrát pokusil o neviditelnost, ale pak ho to přestalo bavit. Nejspíš proto, že už ji ke svému životu nepotřeboval. A nakonec čas ukázal, že s Bohem otěhotněla jen zapřísáhlá ateistka, bývalá ředitelka bývalého okresního domu politické výchovy RSDR Magda Hroudová, která tak dlouho odmítala připustit, že čeká dítě s Bohem, až bylo na každou interrupci pozdě. Narodila se jí holčička. Pokřtít ji nenechala, ale pro jistotu jí dala jméno Krista.

který se stal bohem. Slyšeli jste povídku táborského spisovatele a scénáristy Jana Míky. V režii Martiny Šlégelové ji za asistence mistra zvuku Michala Koláře v našem rozhlasovém studiu v roce 2021 načetl herec Jihočeského divadla Tomáš Drápela. Teď si zahrajeme a po písničce Michala Tučného nás jako obvykle čeká soutěž. Ve hře je knížka spisovatelky Věry Noskové Chraňme muže, což se vlastně k té naší dnešní povídce docela hodí. Jsou to takové fejetony a mini příběhy o mužích. Knížku nám do soutěže věnovala sama autorka.

Léto je časem festivalů všeho druhu, ale překvapivě taky časem vzdělávání, kdy především řada mladých talentovaných hudebníků míří na nejrůznější mistrovské kurzy. Obojí v sobě už 18 let spojuje setkání s hudbou v sobě Slavy. Za jeho organizací stojí zpěvák, hudební pedagog, muzikant a skladatel Petr Hanzlík. A právě on bude hostem nedělní kavárny, kterou si naladíte krátce po 17. hodině. Těší se na vás Pavla Kuchtová.

0: Ladíte jeho české odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Do dnešního čtení na neděli jsme pro vás vybrali povídku s názvem Muž, který se stal bohem. Jímž autorem je táborský spisovatel a scénárista Jan Míka. Hlavním hrdinou vyprávění, které před chvílí doznělo, je takový úplně obyčejný chlapík, úředník z pojišťovny, který má také úplně obyčejné jméno. Zachytili jste jaké? A to je dnešní soutěžní otázka. A já teď někomu přeji pěkné odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, tady je Český rozhlas České Budějovice, Radek Diviš.
1: Tady Pepo.
0: Já vás zdravím, Pepo. Tak a pro vás mám soutěžní otázku. Slyšel jste soutěžní otázku?
1: Ano.
0: Tak a...
1: Jak se jmenoval, ale nějaký možnosti.
0: Tak, za A to mohl být Josef Novák, za B Jiří Novotný, za C Petr Dvořák a nebo za D Václav Malý.
1: Já si myslím za A.
0: Myslíte nebo víte?
1: No, něco mi to říká jako Novák.
0: Josef Novák je správná odpověď, gratulujeme. Vaší výhrou je kniha Věry Noskové Chraňme muže. Je to knížka plná fejetonů a mini příběhů o mužích. Do soutěže nám ji věnovala sama autorka. Já vám gratuluji, vydržte na telefonu a přeji vám pěkné nedělní odpoledne.
1: Děkuji vám moc krát.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas České Budějovice, písně.

Spojených státech amerických vzniklo komiksové hnutí proti deportační politice Donalda Trumpa. Podrobnosti za chvíli na vlnách Jihočeského odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice v knižní hlídce.

0: Knižní hlídka Filipa Černého.
1: Dobrý den, globální teploty stoupají a to nejenom vzduchu a oceánu, ale i politiky. Ve Spojených státech vzniklo mimo jiné komiksové hnutí proti deportační politice Donalda Trumpa. Německý novinář a teoretik komiksu Lars von Törne tohle dění v Severní Americe bedlivě sleduje a tak se ho ptám, mají politické komiksy v současnosti nějaký významný dopad na veřejné mínění?
2: Also ich glaube, dass Comics in der politischen Kultur der Vereinigten Staaten.
3: Myslím, že komiks v politické kultuře Spojených států hraje důležitou roli při mobilizaci lidí a při zvyšování citlivosti na politická témata. Například u komiksového projektu Ice Out jde o to, že umělci znázorňují, jaké důsledky má Trumpova deportační politika a popisují ji velmi dramaticky, citlivě a napřímo. Jde jim o to, aby pohnuli veřejným míněním, podpořili politický odpor a taky vyvolali pozornost ohledně osudu lidí, které tahle politika zasáhla. Jde vlastně o součást protestního hnutí a myslím, že komiks právě pro tohle hnutí může hrát důležitou roli.
1: Oni všechny ty komiksy jsou si dost podobné.
2: Genau, dieses Projekt Ice Out Comics ist durch eine formale Klammer verbunden, die haben alle dieselbe Farbe.
3: Přesně, tenhle komiksový projekt Ice Out je svázán formálními pravidly. Všechny příběhy pracují se stejnou barvou, bledě modrou, což je hříčka s výrazem ICE, tedy jednak anglickou zkratkou pro imigrační a celní úřad Spojených států, který organizuje deportace a jednak taky výrazem prolet. Ale to je samozřejmě chladný, je to symbol mrazivých pocitů, opak vřelosti. A modrá barva je důležitá i tím, že tenhle projekt odstartoval v Minnesotě. No a vlajka Minnesoty je tvořená dvěma odstíny modré. Jinak na první pohled to vypadá, že jsou si všechny komiksy z projektu podobné, ale když se do nich začtete, tak zjistíte, že obsahem se dost od sebe liší. Vznikly totiž komiksy od profesionálních tvůrců, které se normálně prodávají, ale třeba i příběh, který namalovala školačka nebo amatérští kreslíři. Některé příběhy jsou rozsáhlé, jiné jen na jednu stránku, ale formálně spolu všechny souvisí.
1: Tolik Lars von Törne, jak komiksy z projektu Ice Out vypadají, zjistíte na webu Knižní hlídky, takže Budějovice rozhlas.cz a klikejte. No a také poslouchejte dál, ještě vám řeknu, co zajímavého se právě urodilo na Knižním úhoru. Argo vydalo Catalina de Erauso, Příběh o jeptišce bojovnici. Kniha představuje údajně autobiografické svědectví Catalíny de Erauso, ženy ze 17. století, která se rozhodla žít jako muž, účastnit se vojenského života a jednat v rozporu s očekáváními, která na ní kladla společnost, rodina i církev. Mimochodem, když to tenkrát všechno prasklo, tak jí samotný papež povolil i nadále nosit mužské šaty a jako muž se chovat. Takže to je příběh nejen o osobní odvaze, hledání identity, ale i příběh na svou dobu s dobrým koncem. A teď dvě knihy z Pelhřimova, které si zaslouží pozornost. Jednak pro prázdniny vhodné čtení od již zemřelého dramatika a spisovatele pelhřimovského rodáka Zdeňka Pošívala, totiž kniha Satanovo jaro, vyšla v druhém vydání. Děj začíná roku 1691, kdy je v Pelhřimově povražděna tlupa kočovných komediantů, z nich se zachrání jediná osoba, představitelka Kolombíny. Jak to dopadne, se tedy dozvíte ze Satanova jara. Druhou knížkou je básnická sbírka pelhřimovského kantora Petra Mazance Mít na jazyku. Petr Mazanec je ročník 1945 a takhle letos zhodnotil v rámci projektu Příběhy našich sousedů své psaní poezie po roce 1989.
4: Pro mě základní věc tady je i to psaní, jakože člověk může volně psát bez nějaký autocenzury, že eventuálně, když to jde, tak se to vydá, nebo tak prostě, že může říkat to, co opravdu si myslí, to, jak to cítí, co vlastně žije. Ale měli bychom si vážit té svobody.
1: Tolik 80-letý pelhřimovský učitel a básník Petr Mazanec, kterému vyšla sbírka Mít na jazyku. Ať žije svoboda a za týden zase naslyšenou.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Už 35 let prázdniny začínají v Třeboni. Od 26. června do 6. července vystoupí na festivalu Okolo Třeboně divadlo Járy Cimrmana, Nezmaři, Asonance, Epidemie, Pavel Šporcl, Luboš Pospíšil, Ivo Jahelka, Bárka, velký narozeninový koncert Bárny a přátelé plný překvapení, nejspíš i pro nás. Festival Okolo Třeboně. Okolotřeboně.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas České Budějovice.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: Takže ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Táborsko, Strakonicko, no a celé jižní Čechy.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: V části Čech a v Praze vyhlásili meteorologové smogovou situaci. Lidé by se měli vyhnout fyzické zátěži. Zájemci o pořízení státních dluhopisů mají čas do dnešní půlnoci. Lektoři jihočeských klavírních kurzů vzdají hold zakladatelům festivalu. Gala koncert večer rozezní píseckou síň trojice. Máme před sebou tropickou noc, teploty zůstanou nad 20 stupni. Zprávy a Lukáš Pelikán, dobré odpoledne. Meteorologové odpoledne vyhlásili v Praze a Středočeském kraji smogovou situaci. Už v pátek před ní varovali v Ústeckém kraji. Výstraha tam dál trvá. Ve vzduchu je vysoká koncentrace přízemního ozónu. Lidé by se měli vyhnout zvýšené fyzické aktivitě. Opatrní by měli být hlavně lidé s chronickými dýchacími potížemi, starší a děti. Kvůli vyšší koncentraci smogu v vzduchu můžou mít nutkání kašlat nebo je můžou pálit oči a nos. Objevit se může i bolest hlavy a tlak na hrudi. Smogová situace souvisí s extrémním horkem. Dnes končí první opisovací období státních dluhopisů. Zájemci si můžou až do dnešní půlnoci pořídit jeden ze tří nabízených typů. Podle mluvčího ministerstva financí Filipa Běhala je největší zájem o pětiletý dluhopis s fixním průměrným výnosem 4,5%. Celkově ministerstvo eviduje už přes 80 tisíc zájemců. Podle Běhala mají lidé na zaplacení čas do úterý 7. července.
4: To je termín, do kdy je zapotřebí, aby ty peníze byly už připsány, doručeny na bankovní účet ministerstva u České národní banky, čili my doporučujeme spíše tu platbu provést v průběhu toho příštího týdne, někdy kolem 1. 2. července, aby ty peníze včas přišly.
3: Vysoké teploty společně s dlouhodobým suchem zvyšují riziko možných požárů na Šumavě. Turisti by proto měli striktně dodržovat pravidla pohybu v Národním parku a chráněné krajinné oblasti. Podle nich smí rozdělávat oheň pouze na zastavěných plochách a vyznačených místech. 7 nouzových nocovišť mezi ně nepatří, apeluje mluvčí Šumavského parku Jan Dvořák.
5: Aktuálně je i na jinak zamokřené Šumavě opravdu velké sucho. Dokonce i v polohách nad 1000 metrů dosahují teploty 30 stupňů Celsia, což je pro tato území netypické. Připomínám, že v lesích platí zákaz kouření. I malý nedopalek může způsobit velký požár.
3: Gala koncert v Písku připomene odkaz zakladatelů jihočeských klavírních kurzů a festivalu Zdeny Janžurové a Josefa Hrdého. 40 rokům činnosti vzdají hold hudebníci dnes večer. Zahrají zároveň u příležitosti z tého výročí narození Zdeny Janžurové. V koncertní síni trojice zazní díla Wolfganga Amadea Mozarta a Bohuslava Martinů. Podle informací Centra kultury města Písku bude začátek v 19 hodin a vstupenky je možné zakoupit i na místě před začátkem. Sport. Cyklista Matyáš Vacek vyhrál na republikovém mistrovství závod s hromadným startem. Druhý skončil Tomáš Přidal a třetí byl Jakub Otruba. Vítězstvím v závodě s hromadným startem Vacek navázal na čtvrteční triumf v časovce a stejně jako loni zopakoval double.
0: Počasí.
3: Na jihu Čech se bude tvořit kupovitá oblačnost, později se ojediněle objeví přehánky nebo bouřky, hlavně na horách. Nejvyšší teploty se pohybují mezi 36 a 39 stupni Celsia, na horách mají až 35. Fouká slabý proměnlivý vítr. Noc bude tropická s teplotami mezi 23 a 20 stupni. V pondělí očekáváme polojasno až oblačno, později odpoledne a večer přechodně až zataženo. Zpočátku jen výjimečně, odpoledne a večer pak od západu postupně na většině území s přehánkami nebo bouřkami. I velmi silnými. V bouřkách hrozí přívalové srážky, kroupy a nárazy větru až 90 km za hodinu. Nejvyšší denní teploty zítra 30 až 33 stupňů Celsia, na horách 26 až 29. Vítr bude mírný severozápadní nebo severní a biozátěž stále vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Silnice 24 z Veselí nad Lužnicí do Třeboně je obousměrně uzavřená u Vlkova. Auto tam srazilo chodce. S omezením počítejte až do večera. Jezděte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: I krátce po 15. hodině slunce nepřestává pálit. Myslete na hydrataci. My vás budeme bavit písničkami, které nestárnou. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Od mikrofonu vás zdraví Radek Diviš, svou druhou hodinou pokračuje Jihočeské odpoledne. I teď přidáme příběhy a témata, která se k nedělnímu času hodí nejlépe. Těšit se můžete na pravidelný pořad Jihočeské nebe, který dnes prozradí, že se blíží mise Artemis 3. Sice nakonec k měsíci nepoletí, ale i tak půjde o zajímavou cestu do vesmíru. Viděli jste někdy létající rybu? K tomuto zajímavému přírodnímu úkazu řekneme víc v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. A chybět nebude ani premiéra kalendária Petry Matouškové. Příjemný poslech.

0: Mášlinka a paní má se má na vlnách jihočeského odpoledne. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Blíží se mise Artemis 3. Sice nakonec nepoletí až k měsíci, ale i tak půjde o zajímavou cestu do vesmíru. Podrobnosti právě teď v jihočeském nebi.
1: Jihočeské nebe s Janou Tichou.
2: Americká kosmická agentura NASA oznámila začátkem tohoto měsíce složení posádky mise Artemis 3. My jsme v jihočeském nebi už vícekrát mluvili o předchozí nedávno dokončené misi Artemis 2, která letěla k měsíci, čili je tu další díl jihočeského nebe s redaktorem Filipem Černým a astronomkou, ředitelkou Českobudějecké observatoře a planetária Janou Tichou a s misí Artemis 3.
3: To je ta mise, která ještě nepoletí na měsíc, ale která má na oběžné dráze Země otestovat přistávací moduly od firem SpaceX a Blue Origin. Zároveň má otestovat nové skafandry pro lunární povrch a ESA, Evropská kosmická agentura, na tuto misi dodává také servisní modul pro loď Orion vlastně s pohonným systémem.
2: Ví se, kdo poletí s Artemis 3?
3: Do té posádky byli vybráni zkušení astronauti, kteří už mají mimořádně dlouhou nazbíranou praxi z pobytu ve vesmíru. Velitel bude Randy Bresnik, který má za sebou už 2 kosmické lety, velel Mezinárodní kosmické stanici, jinak jako testovací pilot nalétal více než 7000 hodin. Pilotem té mise Artemis 3 bude evropský astronaut Luca Parmitano, Ital, plukovník italského letectva a první Ital, který velel Mezinárodní kosmické stanici a který má i zkušenosti z takého komplikovaného výstupu do volného prostoru. Letovým specialistou bude Frank Rubio, americký rekordman v délce pobytu ve vesmíru na kosmické stanici 371 dní, jinak armádní pilot vrtulníku Black Hawk a zároveň lékař, takže posádka bude mít sebou i lékaře. A pouze letový specialista číslo 2, André Douglas, je jediný, pro kterého je to první let, ovšem je to inženýr, špičký odborník na technické systémy a oživování a kompletování a testování technických systémů, který byl už členem záložní posádky pro misi Artemis 2, tu, která zatím odletěla nejdále od Země.
2: Ale do vesmíru by se měl také vydat Čech, i když tady v rámci jiného programu.
3: Také na začátku června, přesně 8. oznámila Evropská kosmická agentura ESA spolu s firmou VAST podepsání dohody o realizaci české orbitální mise na Mezinárodní kosmickou stanici, která bude vlastně součástí první komerční mise této společnosti VAST k ISS. Smlouva zajišťuje pro Českou republiku roli pilota mise, což je jaksi vyšší a cennější funkce než třeba letový specialista. A tím pilotem tedy se předpokládá, že bude budoucí český astronaut Aleš Svoboda, jinak vojenský pilot, který se už připravoval a dál připravuje na tu kosmickou misi v rámci Evropské kosmické agentury a teď bude pokračovat v další přípravě, hlavně ve Spojených státech. Jeho let ovšem musí ještě schválit asociace těch hlavních partnerů Mezinárodní kosmické stanice, což je tedy NASA, ESA, Roskosmos, japonská kosmická agentura JAXA a kanadská CSA. Ale nemyslím si, že by to snad mělo být nějak problematické z této strany, uvidíme. Takže to je o výhledech kosmonautiky.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: písničky, které nestárnou, posloucháte na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice a tím samozřejmě patří i Gloria Gaynor a I Will Survive z roku 1978. A teď jeden příběh, který stojí za to z pohledu vášnivého rybáře. Viděli jste někdy létající rybu z čeledi jihlotvárných ryb? Setkat se s nimi můžete v teplých mořích a oceánech. Martin Písařík vám k tomuto zajímavému přírodnímu ukazu řekne víc v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, proč létající ryby létají? Pokud jste někdy byli na dovolené u moře, mohli jste tento nezvyklý přírodní úkaz vidět na vlastní oči. Z vody vyskočí rybka a vznáší se desítky až stovky metrů nad hladinou. Pokud byste ji sledovali podrobněji, zjistíte, že nemává křídly jako ptáci, ale pouze plachtí na ploutvích. Ty má ovšem uspůsobené tak, aby využívaly vztlaku vzduchu podobně jako letadlo. Prsní ploutve létajících ryb mají až 2/3 délky jejich těl a díky tomu mohou plachtit vysokou rychlostí opravdu až stovky metrů. Jenže proč to vlastně dělají? Z Česka známe ryby, které vyskakují nad hladinu a loví drobný hmyz, ovšem to funguje jen ve vnitrozemí. Nad mořskou hladinou daleko od pevniny skoro žádný hmyz není. Motivací k rybým akrobatickým výkonům není honba za potravou, ale put sebezáchovy. Do vzduchu totiž prchají před predátorem. Už pod vodou naberou rychlost a pak vyskočí do vzduchu, kde je menší tření a suverénně odplachtí do bezpečí.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Polivách. To je 15-dílná rozhlasová četba podle stejnojmenné detektivky českobudějovického spisovatele Jiřího Březiny. Dvě vraždy v podhůří Novohradských hor v rámci cyklu Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice. Poslouchejte od pondělí 29. června do pátku 17. července. Každý všední den krátce po 18. hodině.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: létajících nad teplými moři a oceány jsme si i zaplachtili. Sailing Rod Stewart. Ladíte rádio vašeho kraje, Český rozhlas České Budějovice. Připravena je premiéra kalendária, ve kterém Petra Matoušková mimo jiné připomene 115 let od narození šlechtice a historika Karla Františka Schwarzenberga z Čimelec. Kalendárium.
1: Vítejte u dalšího kalendária, milí posluchači. Připomeňme jména a výročí vybraných osobností, spojená nejen s Jihočeským krajem, která najdeme v týdnu od 29. června. Příjemný poslech. Června by se 60 let dožil český zpěvák, tanečník, herec a showman Daniel Nekonečný. Jeho nezaměnitelný projev připomene úvod ke skladbě Světelný nářez, kterou natočil s kapelou

0: šum, svist. Osedlejme svůj létající koberec a vzhůru ke hvězdám. Takže ať se práší za kočárem.
1: Tento legendární výrok a životní moto krále české samby a excentrického zpěváka Dana Nekonečného se stal natolik známým, že ho jeho přátelé použili i jako oficiální nápis na jeho náhrobku. V Soběslavi se 29. června před 100 lety narodil akademický malíř Václav Šimeček. 30. června to bude 45 let od úmrtí české novinářky a spisovatelky Niny Bonhardové, která v letech 1970 až 1981 žila a tvořila v Třeboni. Petr Čestislav Reitinger byl učitel a spisovatel. 30. června uplyne 220 let od jeho narození ve Vodňanech. Herec a spisovatel Miroslav Krejča pocházel z Jindřichova Hradce. 1. července by se dožil 95 let. Rytíř doktor Adolf Jungmann byl českobudějovický advokát, synovec Josefa Jungmana a první předseda českobudějovické záložny. 2. července uplyne 205 let od jeho narození. Z Čimelic na Písecku pocházel šlechtic, historik, heraldik, archivář a překladatel z němčiny doktor filozofie Karel František Schwarzenberg. Narodil se 5. července před 115 lety. Dnešní kalendárium končí, u dalšího vydání se uslyšíme opět za týden ve stejném čase tak, jak jste zvyklí. Od mikrofonu vám pohodové letní dny přeje Petra Matoušková.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, Cheerleaders Shark Ledenice. To je název sportovního klubu, který vyráží i na velké světové závody. Jeden z nich bude už za pár dní v Praze.
1: Pojď, neboj se. Skvěle, napni nohy.
2: Pomáhá závodníkům a závodnicím a také hodně chválí trenérka Veronika Pokorná.
1: Bravo, skvělý. Adelko, a víc to na konci zastav a zpevni tu nohu a střed těla, jo? To je to, co si pořád opakujem. A ruce nám vždycky chrání hlavu, na to nezapomeň.
2: Sport je to dynamický, náročný, počet opakování v tréninku je pro úspěch docela zásadní. Jaká cesta zavedla Veroniku Pokornou právě do Ledenic?
3: Do Ledenic my jsme se dostali, je to už hodně dávno, je to zhruba 18 let, je strašně to utíká a ani já jsem neměla vůbec tušení, že cheerleading v České republice existuje.
2: A právě teď se dostáváme k propojení mezi softballem a sportem, který se jmenuje cheerleading.
3: Vlastně to začalo úplně spontánně, kdy probíhalo nebo mělo probíhat mistrovství Evropy juniorů v Ledenicích a já jsem jako maminka dětí chodila samozřejmě se dívat na ty zápasy a Slovo dalo slovo a nějak jsme jim tam připravili, prostě vzala jsem pár holčiček program, aby jsme měli ty třásničky a trošku jsme tam jako rozvířili atmosféru.
4: To je softball?
3: Ano.
4: Pozbuzovali jste na softballovém hřišti při zápasech softballových žraloků?
3: Jo, přesně tak. A vlastně já jsem se tak dostala, protože jsem si hledala informace, tak jsem se tak dostala k asociaci, která už tenkrát vlastně vznikala a k českému cheerleadingu, který byl taky v plenkách. Od té doby udělal obrovský pokrok.
4: Změnil se váš sport za tu dobu, téměř za ty dvě desítky let?
3: Určitě.
4: I pravidlově?
3: Pravidlově určitě. Pořád se to rozvíjí, protože se snaží ty pravidla nějakým způsobem sladit s Evropou, se světem a samozřejmě se to tlačí do toho, aby se cheerleading stal olympijským sportem.
2: Aktuálně se závodnice a závodnice chystají na mistrovství Evropy, které se uskuteční od 3. do 5. července v Praze.
3: To je velká akce a myslím si, že pro lidi tady v Čechách to bude něco nového, protože oni často se nesetkávají s naším sportem, protože jsme vnitřní sport. Tak je to náročné, protože musí lidi do haly, jo, a musí se ten sport trošku najít, ale takže se těšíme, že zase bude něco nového v Čechách, že uvidí, jak cheerleading vypadá, bude to v O2 Univerzum a myslím si, že to bude perfektní.
2: Doplnila Veronika Pokorná z Ledenic Kamliáša, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Počasí je dnes opět báječné, akorát ty teploty. Nerad bych na letní počasí žehral, ale kdyby to jen trochu šlo, ubral bych malinko na intenzitě. Jak tomu ale skutečně bude, to už je otázka pro meteorologa Tadeáše Gregora, kterého právě teď zdravím. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jak bude v noci a zítra?
2: V noci bude polojasno nebo skoro jasno, k ránu pak na západě kraje až oblačno s ojedinělými přeháňkami. Teploty klesnou na 23 až 20 stupňů, na horách pak na 22 až 19 stupňů, v horských kotlinách bude jenom kolem 15. Zpočátku bude vát slabý proměnlivý, postupně mírný severozápadní nebo západní vítr 2 až 5 metrů za sekundu. No a zítra přes den pak bude polojasno až oblačno, k večeru přechodně až zataženo. A zpočátku ojediněle, odpoledne a večer pak od západu se postupně na většině území vyskytnou přeháňky nebo bouřky a ty mohou být i velmi silné. Zítřejší maximální teploty 30 až 33 stupňů, na východě kraje až 34 stupňů, na horách pak 26 až 29. Bude vát mírný severozápadní nebo severní vítr 2 až 5 metrů za sekundu, který v bouřkách přechodně zesílí. Bude zátěž zítra na trojce, vysoká zátěž.
1: Teploty trochu klesají nebo budou klesat, bude to i případ pro úterý?
2: Úterý to zase ještě o něco klesne, bude převažovat oblačná obloha, ráno a večer pak bude až zataženo. Zpočátku ojediněle, později odpoledne a večer pak se vyskytnou četné přeháňky nebo bouřky, které mohou být místy i silné. Úterní minima 21 až 17 stupňů, odpolední maxima pak 26 až 30 stupňů a bude vát slabý proměnlivý vítr převážně ze severovýchodu nebo severu do 4 metrů za sekundu, který v bouřkách zesílí.
1: Přinese nám proudění uprostřed příštího týdne i nějaký déšť?
2: Středa bude poměrně deštivá a i se poměrně výrazně ochladí. Bude zataženo až oblačno s přeháňkami nebo občasným deštěm, místy i s bouřkami. Ranní minima ještě poměrně vysoko, 20 až 16 stupňů, odpolední maxima pak mezi 20 a 24 stupně Celsia. Bude vát slabý, během dne přechodně mírný severozápadní nebo západní vítr 2 až 5 metrů za sekundu.
1: A závěrem se ještě zeptám na čtvrteční počasí.
2: Večer tak bude polojasno až oblačno, srážky už se vyskytnou jen výjimečně zpočátku a to v podobě přeháněk. Čtvrteční minima 16 až 12 stupňů, maxima 23 až 27 stupňů a bude vát slabý, během nepřechodně mírný severozápadní nebo západní vítr 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Tolik Tadeáš Gregor, kterému děkujeme, přejeme pěkné odpoledne a klidný zbytek služby. Naslyšenou.
2: Hezký večer, naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Léto je časem festivalů všeho druhu, ale překvapivě taky časem vzdělávání, kdy především řada mladých talentovaných hudebníků míří na nejrůznější mistrovské kurzy. Obojí v sobě už 18 let spojuje setkání s hudbou v sobě Slavy. Za jeho organizací stojí zpěvák, hudební pedagog, muzikant a skladatel Petr Hanzlík. A právě on bude hostem nedělní kavárny, kterou si naladíte krátce po 17. hodině. Těší se na vás Pavla Kuchtová.
1: Školní rok je za námi a před námi tradičně období letních dovolených. Pokud míříte do ciziny, tak určitě víte, že byste neměli zapomenout třeba na cestovní pojištění. Co všechno by taková pojistka měla obsahovat? Jak přesně postupovat, pokud se vám v zahraničí stane nějaký malér? A jak funguje systém DROZD Českého ministerstva zahraničí? Nejen o tom si popovídáme s Tomášem Bekem, výkonným ředitelem společnosti Vindicia. Nalaďte si nás v pondělí 29. června. Po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Česko dnes zaznamenalo absolutní teplotní rekord, nemusí jít ještě o konečnou hodnotu. Opravy silnic na jihu Čech budou letos stát stovky milionů korun, v létě začnou uzavírky napříč celým krajem. Srbský prezident řekl, že podá demisi a vypíše předčasné parlamentní volby. Zítra zůstane tropické počasí, teploty ale lehce klesnou. Zprávy a Lukáš Pelikán, dobré odpoledne. V Česku dnes padl nový absolutní teplotní rekord. V Doksanech na Litoměřicku odpoledne naměřili 41,1 stupně Celsia. Tím stanice překonala dosavadní rekord, který stanovila včera, kdy bylo 40,9 stupně. Meteorologové upozorňují, že maxima dál stoupají a nemusí jít ještě o konečnou hodnotu. Podobné teploty očekávají na Moravě ještě zítra. Na území Česka by měla teplota naopak klesnout. Na jihu Čech začnou v létě opravy silnic zhruba za 800 milionů korun. Ředitelství silnic a dálnic během července a srpna naplánovalo rekonstrukce několika úseků silnic první třídy napříč krajem. Vozovky nižších tříd bude opravovat Jihočeský kraj. Mezi největší akce patří rekonstrukce silnice z Kojákovic do Krambolína na Českobudějovicku, z Brloha do Chlumečku na Českokrumlovsku nebo z Jarošova nad Nežárkou do Popelína na Jindřichohradecku. Pokračuje mluvčí krajského úřadu Jihočeského kraje David Hoke.
4: Jihočeský kraj v červenci zahájí opravu 38 úseků na komunikacích druhých a třetích tříd ve finančním objemu zhruba 587 milionů korun, a to ve všech okresech Jihočeského kraje. Jedná se o opravu více než 133 kilometrů silnic. Stavební práce budou probíhat do konce letošního listopadu. V červnu si jednotliví zhotovitelé začnou vyřizovat uzavírky komunikací pro zahájení prací.
3: Nový povrch dostanou taky úseky z Ražic do Štětic na Písecku, z Čepřovic do Bavorova na Strakonicku a z Nové Vsi do Tučap na Táborsku. Srbský prezident Aleksandar Vučić oznámil, že rezignuje a vypíše předčasné prezidentské i parlamentní volby. Srbský lídr měl svůj druhý mandát dokončit v roce 2027 a po třetí už kandidovat nemůže. Dřív ale připustil, že by se mohl znovu ucházet o funkci premiéra.
5: Još nekoliko nedelja da budem predsjednik, tada podnosim ostavku.
6: Budu prezidentem už jen několik týdnů, pak podám demisi, prohlásil Aleksandar Vučić bez dalšího upřesnění před davem, který se shromáždil na provládní demonstraci v centru Bělehradu. Podle srbské policie se jí účastnilo přes 200 tisíc lidí. Akce byla součástí kampaně, kterou vládní kruhy reagují na studentské hnutí. To už rok a půl protestuje proti vládě a požaduje mimo jiné i vypsání předčasných parlamentních voleb. Jejich termín zatím není stanoven. Ze západního Balkánu Tea Veseláková, Český rozhlas.
3: Skoro 30 dobrovolníků v rámci projektu Stezky z lásky obnovilo turistickou trasu od nádraží v Pacově na Pelhřimovsku na hrad Kámen. Lidé z dobrovolnické iniciativy Klubu českých turistů vyčistili zarostlé úseky, odstranili popadané stromy a náletové dřeviny a podél stezky rozmístili 40 ptačích budek. Jak za organizátory akce uvedla Karolína Získalová, obnova se týkala nejen červené trasy, ale i její míň známé lesní varianty.
2: Počasí.
3: Na jihu Čech se bude tvořit kupovitá oblačnost a postupně bude polojasno až oblačno. Později se ojediněle objeví přehánky nebo bouřky, a to hlavně na horách. Nejvyšší teploty se pohybují mezi 36 a 39 stupni Celsia, na horách mají až 35. Fouká slabý proměnlivý vítr. Noc bude tropická s teplotami mezi 23 a 20 stupni. V pondělí očekáváme polojasno až oblačno, později odpoledne a večer přechodně až zataženo. Zpočátku jen výjimečně, odpoledne a večer pak od západu postupně na většině území s přeháňkami nebo bouřkami, i velmi silnými. V nich hrozí přívalové srážky, kroupy a nárazy větru až 90 km za hodinu. Nejvyšší denní teploty zítra 30 až 33 stupňů Celsia, na východě regionu 34 a na horách 26 až 29. Vítr bude mírný severozápadní nebo severní, biozátěž stále vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Kvůli střetu auta s chodcem je stále uzavřená silnice 24 z Veselí nad Lužnicí do Třeboně. Na úrovni Vlkova pracují všechny složky záchranného systému. Dbejte pokynů policistů a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
7: Někteří hledají samotu a klid, jiní rozruch a řadu lidí, co je inspirují. Ale pro všechny je vtip, veselost a smích kořením jejich práce a životů. K takovým lidem určitě patříte i vy, proto si rádi poslechnete pořad, který pro vás připravil Patrik Rozehnal.
8: Jsem přesvědčený, že to je člověk s hlubokým, vážným myšlením. Jináč se sranda nedá udělat. Plytkej člověk neudělá legraci.
7: Děkuju. To promluvil ten, který humor miloval a uměl ho vytvářet.
8: Humor jako kategorie je to nejvyšší, co je.
7: Byl to jinak malíř, grafik, trochu i sochař, nadaný spisovatel, trefný glosátor a vtipálek.
8: Opakuju už tisíckrát, že rozbrečet může i vrátný na amu, ale udělat legraci, to je genialita.
7: Tak si o něm něco povíme. Přidáme pár osobních vzpomínek a té obyčejné člověčiny.
8: Všimněte si, to má vždycky lidský šmrnc.
7: Vladimír Komárek nám řekne, o čem je život a co je humor.
8: To je strašně vážná věc.
7: Tak se s námi pobavte.
8: A tvrdím jednu věc, že český humor je ten nejkvalitnější, co u těch bělochů existuje. Ty barevný neznám.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty.
1: Dnes nás čeká vyprávění o slavném malíři Vladimíru Komárkovi. Říkáte si, tohle je pořad o hercích a komicích. Jenže tenhle člověk měl dar vyprávět a bavit lidi. Proto byl také často hostem zábavných pořadů a všichni moderátoři i kolegové ho milovali. Narodil se 10. srpna roku 1928 v Hořensku u Semil.
2: První průšvih můj byl, když jsem se narodil, když mě vezli ke křtu. Já totiž měl tu rodinu tak trošku náchylnou na ten spiritus a to vám je zajímavé, jak ty strejčkové, jak měli strach, abych nezahynul jako pohan, a hnedka 3 dny po narození už mě táhli pokřtit do Semil. A já se narodil na Hořensku a to jsou 3 kilometry do Semil a cestou 9 hospod bývalo. A teď ty strejčky, teda máma ležela, že jo, tak prostě strejčkové mě dělali do nákupní tašky a hybají mě pokřtit. A to i ty jak asi vypadali, než přišli do kostela. No, velikou radost, že je kluk. Teď samozřejmě v zákristi už zapomněli, co chtěla máma za jméno, že jo. A ten jeden strejček furt řval, že to začínalo na R. Tak se tam v zákristi hádali, tak se rozhodli, že to bude Vladimír. A teď ještě v té opici se přiznali, že jsou bez vyznání, takže vůbec do kostela nesměli, tak mě vlastně křtil kostelník, který se jmenoval pan Bým, že jo. Ale to by ještě šlo, ale když mě nesli zpátky, to víte, za těch 9 hospod, tak mě na lavici v té jedné hospodě zapomněli. A teď ten starý vydrmal vylít s tou taškou ven, a ježíšmarja, zapomněli jste tady dítě, že jo. Tak to byl ten můj slavný křest, takže k těm křtům mám takový dost jako teda divný vztah.
1: Jeho tatínek František byl legionářem, který po návratu z první světové války vstoupil k četnictvu. Krátce po narození syna Vladimíra ale byl převelen na Slovensko. Tak se tam přestěhovali i s rodinou. V roce 1939 ale na Slovensku začaly pod vlivem fašismu židovské pogromy a nacionalistické nepokoje. A tak se rodina musela stěhovat zpátky do Čech. Na Semilsko, do Nedvězí. Vše, co měli, prý vezli na voze strýčka Vinska. Jenom tatínek jel vlakem, kterým převážel včely a starou ložnici. Přestěhováním Vladimír přišel o své kamarády na Slovensku a v Čechách tehdy ještě žádné neměl. Stal se z něj samotář, ale prý mu to vyhovovalo. Jeho vzpomínky z dětství, kdy si namluvil i jeho velký kamarád, herec Josef Vinklář.
3: Táta toužil potom, abych byl strojním zámečníkem. A taky mě zavedl k Ježkom do dílny. Bylo to v neděli a ptal se mě, jestli se mě to tady bude líbit. Povídám, že velice, že si tu dílnu nejdřív vymaluju. Ty svěráky a šajiny procházející uprášenýma oknama, to rozhodlo. Pan mistr, starý praktik, povídá, ať si táta veme kluka domů, že z něj zámečník nebude. Naši se poradili, když jsem pro umění, čili pro krásu, tak se budu učit zahradníkem. Já to odkládal až do 1. ledna 1944 a celý čas jsem chodil do Košťálova k panu Zikešovi, kde jsem se učil malovat. Byl to invalida, inteligentní člověk a rozuměl barvám. Maloval sladké krajiny s virtuózní znalostí barvy. Je to legrace, ale od něj jsem se naučil všechno o barvách. Vlastně víc, než jsem v životě potřeboval. Denně jsme chodili ven malovat krajinu. Já mastil malinké formáty krajinek a hlavně se díval na pana Zikeše, jak maluje. On měl jednu nohu kratší a já to kulhání po něm napodoboval, protože jsem cítil, že to patří k umění. Aby to neviděl, že taky kulhám, chodil jsem za ním. Co si o nás mysleli lidi, to nevím. Jenomže čas se nachýlil a já šel na toho zahradníka. Od 1. ledna do 1. května. Takže jsem se naučil odhazovat sníh z pařníku a roznášet kytice a věnce na pohřby. I do pokračovačky pro zahradníky jsem chodil, ale jak říkám, do 1. května. Pak mě pan mistr vyhodil pro neschopnost. Tvrdil, že ani malíř ze mne nebude, protože nevím, že mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí vytvořil myslbek.
1: Cestu k umělecké dráze Vladimíru Komárkovi otevřela sklářská škola v Železném Brodě, kterou opustil velmi brzy, protože byl v roce 1946 přijat na Akademii výtvarných umění v Praze. Na ta léta se ho ptal kdysi i v tobogánu Tomáš Sláma.
0: Zkuste mě připomenout, když jste třeba poprvé malovali modelky. Vy jste na akademii přece museli mít modelky.
2: Ano. A to vám je strašně zajímavý, když tam 8 hodin čumíte na nějakou tu holku mladou a tak otrávně špekulujete, jak se dostat domů, aby už toho člověk toho nechal. No a třeba na chodníku před školou vidíte, že se bába nakloní nad kočárkem a všichni jsou vykulený. To vám je zajímavý, jakmile už tam někdo vám sedí ten třetí den, ono to není vana. Nebo si představte, to vždycky u rektorátu byly ty modely v pondělí ráno. No a tam kluci chodili vybírat. No a to taky, ty nejhezčí holky tam zůstaly. Nejdřív se vybrali starý dětkové, pak přišli starý báby a když už tam nebyl nikdo, tak přišli na řadu mladý holky. No podívejte se, takový starý dědek, ten má ty klouby vidět, že jo, ty klíční kosti a tohle to všecko. A když ho malujete, tak to jsou záchytné body a podle toho těch záchytných bodů můžete malovat. Ale taková mladá holka, když to je jako lízátko, takhle kulatý, nejde se ničeho chytnout. No a to vám každou chvíli řekne profesora, pane, proč ten model tady stojí, že jo, když si to vymýšlíte, to je održku. Nejhorší, co bylo vždycky, byly malování mladých holky. A oni ty holky se taky mrskají na té šajbě, víte? A teď se do ní trefí, to ona si je vědomá, že jo? No to je održku, takže nebylo nad starý dětky, ty jsme dělali nejradši.
0: Dobře, no ale teď už se to mohlo změnit za ta léta. To je postřeh, kde se vracíte k názorům, kdy jste začínali na akademii. No a co teďka? Teďka používáte modelky ještě?
2: Vůbec ne. Víte, ono to je tak jako održku. Když já maluju, to mám dykl před sebou a teďka vím, kde ta holka bude mít makovici, kde bude mít ruce, kde bude mít nohy a podle toho to na ten dekl kreslím. No. A když to dodělám, pak z toho třeba vznikne višňovej sad a ta holka tam vůbec není. Takže podle modelu se, já podle modelu malovat nemůžu.
1: Asi po 2 letech pak nastoupil Vladimír Komárek na Umprum do ateliéru profesora Štipla, který doufal, že z Komárka přece jenom skláře vychová. Vladimírovou absolventskou prací byl v roce 1954 tavený skleněný reliéf, ale sklářem se stejně nechtěl stát. Láska k malování ho totiž nikdy neopustila. Během studia se proto výtvarně vzdělával potají a maloval za školou. Jak o sobě říkal, byl nejdéle študovaným samoukem. Nakonec se z něj tedy malíř stal a dokonce pak později i na škole učil, čemuž se opět divil Tomáš Sláma.
4: Prosím tě, Vladimíre, jenom jednu věc. Jak ty jsi vůbec mohl někdy někoho učit? Třeba je otázka, na výtvarné škole ty jsi učil.
2: Ano, tam dokonce děti hráli kudáci. Ano, já měl speciální výchovu a to měl profesor z gymnázie měli na mě vsteka, protože já měl speciální jednostupňové hodnocení. A sice jsem říkal, když se na mě zlobili, jako že to tak nejde, že snižují úroveň gymnázia, tak já mám, podívejte se, volové, když to někdo umí, tak mu dám jedničku, páč to umí. Když to neumí, to od přírody neumí. Co bych mu měl dávat dvojku? On za to nemůže. Tak jsem mu dal jedničku taky. A to, jak měl vsteka, když byla jako konference, tak já diktoval do telefonu. Oni přeci jenom ředitelka chtěla, tak jsem vždycky oni jméno, já říkal jedna. Když jsem to řekl 30x jedna, už se na mě vypadli a dopsali ty jedničky. Matematiku, to jsem nikdy neuměl. Ale zase nikdo nemůže říct, že jsem vypočítal, protože já si nespočítám ani vejplatu. No a teďka, co jsou ty vejplaty míň a míň, až půjdu do toho důchodu, no tak se už těším na ten výzkaz. Protože to jedině... Pač to je jediná možnost, jak budu mít krásnou srst.

0: Tuhle písničku od Pavla Bobka jsme nevybrali náhodou. Byl to oblíbený zpěvák Vladimíra Komárka.
1: Především ještě bych složil ten kompliment tomu Bobkovi. Prostě má to obrovskou inteligenci. Je na tom vidět, že to je pan inženýr a ještě inteligentnější než pan inženýr. A ten hlas, má to takové jako barvu, prostě nevím, je to geniální. Miluju ho.
2: A koho ještě milujete další?
1: No, potom by po Bobkovi samozřejmě šel pravoslavný chorový zpěv. Ten miluju, protože podívejte se, v katolickém kostele je všecko vedený na varhany. Ten člověk je tam pasivní, když to v tom pravoslavném ty lidi zpívají. V těch stěnách jsou ty hrnce zadělané, to jsou ty rezonanční takový prostory. No a to je nejvyšší umělecká úroveň. Potom samozřejmě miluju Suchýho a vůbec každýho, kdo umí udělat legraci do písničky dá.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Ve vzpomínkách na Vladimíra Komárka se ale ještě vraťme do 50. let. V roce 1954 mu skončila škola a on šel domů. V Praze se, jak se říká, necítil. Přitom odstěhovat se z Prahy znamenalo pro umělce sebevraždu. Dělal promítače, šoféra i ředitele domu osvěty. Jak říkával, čím byl, tím byl nerad. Na volnou nohu se dostal až jako 60-letý. Po škole v letech 1955 až 57 musel nastoupit na vojnu. A během ní se oženil se svou ženou Růženou, se kterou měl později dva syny. Prahy se sice odstěhoval, ale čas od času do Prahy zamířil. I když nerad, protože cestování pro něj nebylo. Ale táhlo ho tam to umělecké prostředí. Potkávání se i s ostatními kolegy, hlavně z herecké branže, kterou si tolik zamiloval a ve které navázal spoustu přátelství. Vzpomínat na to může třeba i Ladislav Špaček, bývalý tiskový mluvčí Václava Havla a taky skvělý novinář.
4: Vladimír Komárek, to byla živoucí legenda. Byl to člověk nesmírně inspirativní, nabitý obrovskou energií, obrovským vtipem, obrovským espritem. Strávit čas v jeho přítomnosti byl zážitek, na který se prostě nezapomíná. My všichni máme v paměti nejrůznější setkání s ním, ale je to neopakovatelné, protože to byla ta chvíle, ten okamžik, který jsme s ním prožívali a který jsme si užívali, vzpomínáme na něj všichni s velkou láskou. My jsme se vlastně poznali s Vladimírem Komárkem, s mojí manželkou Evou, protože máme chalupu v Českém ráji a kousek od Sobotky a tam se každoročně pořádá Šrámková sobotka. Takové setkání literární a na ní vystupují různé osobnosti a jednou za mnou přišli organizátoři Šrámkovy sobotky, jestli by mohli uspořádat to setkání u nás na zahradě. My na té chalupě máme velikou zahradu, veliký třešňový sad, je tam spousta místa a tak jsme si řekli, že jo, že to uděláme. Nakoupili jsme takové bílé plastové židle, asi 30 nebo 40 jsme jich nakoupili, rozprostřeli jsme je po té zahradě a v tom programu bylo i setkání s Vladimírem Komárkem. A Vladimír opravdu teda přišel k nám na tu zahradu, což při jeho tělesné konstituci byl opravdu úctyhodný výkon. A tak jsme seděli na těch židlích, vyprávili jsme si a najednou v nějaké takové, to jsme se viděli poprvé, on byl u nás poprvé, a v nějaké takové napjaté chvíli, kdy jsem jaksi dramaticky gradoval nějaké vyprávění, tak se ozvala strašlivá rána a Vladimír seděl na zemi. Teďka všichni vyskočili v hrůze, protože to byla opravdu šupa. To Vladimír, když spadl na zem, tak to se otřáslo celé okolí a pod ním ta židle praskla. On se strašně styděl. On se tak jako rozpačitě sbíral z té země, vstával a teď se strašně omlouval, že nám zlomil židli. Tak o tu židli vůbec nešlo. Tady šlo o to, aby si on neublížil především. Ta židle stála, já nevím, 300 korun nebo kolik. A tak jsme to všechno zamluvili, všechno bylo v pořádku. Rozloučili jsme se, on pořád byl z toho trošku rozpačitý, ale přijeli jsme za týden na chalupu a ta židle Funglnová stála na zápraží. On ji opravdu koupil, přivezl, postavil ji tam jako omluvu. No a od té doby jsme se stali velkými kamarády, jezdili jsme k němu, on jezdil k nám a prožívali jsme krásné chvíle společné.
0: Vladimír Komárek byl oblíbený nejenom kvůli své tvorbě, ale i pro svou přátelskou povahu, životní optimismus a humor, který uměl rozdávat. Především vypravěčské umění mnohokrát prokázal i v rozhlasových nebo televizních pořadech. A taky jen tak mezi svými kolegy, herci, se kterými se tolikrát potkával, i když měl trochu trému.
5: Já jsem tady není kvůli tomu, že se budu vytahovat, že jsem tady seděl s hercem, ale jinak teda trému až to bude až průjem, ale co se dá dělat v tom?
6: Ty máš trému?
5: Vždycky, od narození.
7: Podívej se, nemůžeš udělat omyl, když budeš říkat, jak vždycky, když jedeš, když jsi jel do Prahy, budeš vzdávat obrázky, prostě jak jsi jel krou cestou, jak jsi šel z té Florence, do Bílé, buď tě do Koruny, no všecko žrádlo, všecko, pak šel zpátky a stejnou cestou zase na to žrádlo, pač furt měl strach, že umře, jo. Že umře, hlady.
5: To je hrutý, já tohle mám celý život. Tohle mám celý, a to už je třeba na vojně, pan velitel tenkrát říkal, Komárek, kde má být správný voják? No já teď nevěděl, že jo, jaká zbraň držet a tak. A on pál, o kuchyně, aby se nažral. A mě nám to tak jako vlezlo teda do mě, že skutečně jak se kuchyně hnula, tak jsem byl za ní. Já se mám stlou 115 kilo, já jsem málem oženil, teda nevoženil. Jo? A to ty kybly s tím jogurtem za mnou táhali vždycky, protože to vojáci nežrali, že? Tak ty kybly s jogurtem vždycky říkali ty kuchaři, nažer se Komáre, to jsme ti přinesli jogurt. Spál jsem se tam strašně, už jsem figuru nešit. No a jinak se vymlouvám teda na manželku, že mě skrmila, by mě holky nechtěli, že jo? Protože já teda furt mám holky rád, ale zažijí práce si nemůžu vzpomenout kvůli čemu. Ale mám to někde napsaný, ale to zase žena zkovala ten otest, takže tak jako nevím, že jo?
8: Já aspoň, že to zdání zůstane.
9: Co tam je v tom vzduchu, ale co to bylo?
7: Ano, my tam jednou přišli s Ludou Denkem popelně a oni zavařovali merunky. Hele, já tě upozorím, že ten stůl je větší než tenhle ten a tam bylo takhle tam a dva lidi tam byli, ale já viděl jenom jednoho Růženu, jo? Vláďu jsem vůbec neviděl. Ten seděl za tou horou těch merunek a oni loupali ty merunky a nakládali. Já pán, pocem to děláte pro celý Semily nebo pro okres, celý on povídal. To je do Vánoc v hajzlu, tohle. Ale to bylo, ti říkám, asi na 350 těch flašek, prostě to.
10: Promiň, zlý jazykové teda tvrdí, že ty jíš jenom schnilý jabka, je to pravda?
5: Jo, no to je to, píšu o tom, že jo, v tamtý brži. Ale zajímavější věc si vzpomínám na to, když jsem jel jednou z východní a Německa s dětma, to jsem poprvé byl na výletě, ty kluci to bylo jednomu 10, druhému bylo 9 a já strašně mám rád ty tévursty, že jo. No a tak jsem jako koupil v jednom městě tévurst, v druhém městě tévurst.
7: Co je tévurst?
5: No to je takový ten salám, takový...
7: To není mécký,
5: no, no, tu čajovku. No a nakoupil jsem toho hromady, že jo. Ale furt byl hlad, tak jsem si uvždyb něco sežral, děti seděli v autobuse vzadu. No prostě to dopadlo tak, když jsme se blížili k hranicím, tak každej skovával ty boty a všecko skovával, že jo. Pač byly ty kontroly a teďka ty vyděšení synové přišli ke mně, a tatínku, co bude s těma salámama? No ty jsi nevěděl, co říct, já vám teda děti, nebojte se, nic nebude, já je všechny sežrám.
11: Řada pražských divadel si váží toho, když tam někdy vy výjimečně tedy usednete v hledišti, protože už jste teď prozradil, že nerad jezdíte do Prahy, je tam i moc lidí a...
1: A vždycky, když takhle v divadle sedím, víte, můj nejdramatičtější zážitek je, když si počítám knoflíky a uvěřím, že už mě ukradli auto, ještě mě ho neukradli, až za hodinu ho ukradnou a takový nejsilnější umělecký zážitek, když vylezu z tramvaje a vidím, že tam moje obstarožní haluška tam stojí, já nemusím vlakem a pojedu domů autem.
11: Učil jste vlastní ženu řídit, anebo dirigujete ji při jízdě, nebo dáváte připomínky, podněty k řízení?
1: Když žena jede, tak brzdím sám prostě tam vedle a ona zas nerada jezdí se mnou, protože ona říká, že se kochám. A když viděla pak ten film Vesničková středisková, dělalo jí to strašnou radost, protože když vyjedeme 70, najednou vidí na mém ksichtě úsměv, tak jedeme 60 a když už to cuká na 40, tak vždycky říká, zbuď se, potřebujeme do Semil dojet. Hmm. Tak zase přidám, takže já Imr Vire jezdím tou 60, no a když je tam napsána 40, tak platím pokutu.

0: Další píseň za námi a čeká nás vyprávění o úžasném malíři, grafikovi Vladimíru Komárkovi.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Už v době studií se intenzivně věnoval vlastní volné tvorbě a taky se aktivně zapojil do skupin a sdružení podobně smýšlejících umělců. Třeba v letech 1965 až 71 byl členem významného sdružení českých umělců a grafiků nazvaného Holar. Tohle sdružení dobře zná i Iva Hitnerová, která Vladimíra Komárka dobře znala a taky se s ním přátelila. A setkávala se s ním i na srazech herců, umělců, malířů a jiných. Vzpomínala třeba i v Tobogánu.
2: Tak tam bylo tolik lidí z herecký branče, třeba včetně Jiřiny Bohdalové a tak. A když vyprávěl Vladimír, tak všichni zmlkli. I ta Jiřina, všichni poslouchali, protože to lidi, který nikdy nemlčí.
3: Zvláštně pointoval. Prostě on tak jako, já jsem přišla jednou na návštěvu a říkám Vladimírku, já potřebuji na tohle tu. Mohli byste mi říct, kde? A on říká, milostivá, vy můžete kdekoliv.
0: Vladimír Komárek říkal, že se dal na umění proto, že se na nic jiného nehodil. Táta mu to prý velice rozmlouval a říkal, na to, aby se člověk v umění mohl proslavit, musí být především dlouho živej. A sochař Lauda mu říkal, že ve 20 může být umělcem každý trouba, ale vydržet být umělcem 60, to už je kumšt. Člověk taky nemůže chtít, aby se ty jeho věci líbily všem. Žádný malíř nemůže malovat pro všechny. Pro všechny může malovat akorát komunál. Malování se na začátku zalekla i jeho žena Růžena. Poznali ji před vojnou. Jmenovala se Holubová a doufala, že budoucí ženich bude mít slušnější jméno. Když se dozvěděla, že její budoucí muž se jmenuje Komárek, byla nešťastná, že se z toho zvěřince prostě nedostane. A dovršil to pak tím, když jí řekl, že je malířem. Zoufale se na něj podívala a ptala se, jestli bude muset chodit s obrazy po barákách. Vladimír Komárek jí tehdy řekl, že ne, že bude slavný a že za ním budou chodit páni redaktoři. Jako by to tehdy tušil. Mimochodem jeho manželka měla taky umělecké sklony. Poznali se totiž v divadle v semilském souboru písní a tanců Krakonoš,

0: Děnář, co je v nějaký církvi, co něco nežerou, to já nevím, co? Teďka... No jo, je to tak. Třetí kluk, ten šel do Afriky zase nějaký jiný náboženství hlásat a přišel s černoškou. Teď si představte, no, teď si představte toho čistokrevného nacistu a to vám můžu říct, ten má lepší původ než náš pes. To, no, to je čistokrevnej teda jako Němec, že jo? A ta... A ta třetí nejmenší, co měla krátkou nohu, tak ta si vzala mýho kluka, no. No jo, ale to ještě, aby teda, aby já potřebuji, já musím dřív domů, já to mám daleko, že jo. Tak. A teď si ale představte, že ten mamlas požadoval na nás, teda na mě a ženě Růžině, že musíme na svatbu. Já vám, hele, ty mě nemusíš na pohřeb, já tě nepůjdu na svatbu a budeme jedna jedna. Ale oni ty jako ty Němci dost tak jako na to trpějí, že na ty svatby. No co se dalo dělat? No já teda, měl jsem potom Němci, já ještě nebyl jako, to se ještě dalo jedno oblíknout. Ale teďka žena od krejčího ke krejčího, vždycky nějaký hadr přinesla a já vždycky jedovatě pán, to je hezká košilka noční, že jo, tak zase si ušila jiný. A teď ten horor, teďka nás jeden Holanďan tam ves s manželkou a když chudáci viděli, co se jako tam koná, že jo, tak se taky vyšprnili, no ona byla jak vánoční stromeček, ty opičky po sobě všelijaký, no já šel normálně. A jenom ten kluk, když jsme šli, to jsme šli od špitálu, jen je ošetřovatelka, a tam jakože pěšky, tak ty auta se tam nechali, a tam nechal hrdě tu škodovku, tam to mě nikdo neukradne, že jo, tak jsem tam nechal. A teďka byla červená, zelená, no tak průvod se roztrh, že jo. A když už jsme se blížili k radnici, protože projít do kostela nemůže, to by musel zaplatit a on teda tomu moc nerozuměl těm církvím. A povídá, ty ale mámě, manželce, povídá, ale ta prostřednice má toho Holanďana, ona furt kojí. No a Růžena povídá, no a proč by nekojila, když má mlíko, že jo, proč by nekojila? A on povedal, no jo, ale oni už, ten kluk už je veliký, on běhá. No mně to bylo divný, no podal mu, ať si kojí, že jo? Ale nebudu vás držovat, on je sláva, nevrlej z toho. A teď si ale představte, přiběhneme pod ten národní výbor, teda německý jejich, na Češku. To je 1000 kilometrů od nás. A on povídá, no počkáte tady na nás dole, nebo půjdete nahoru? No to mě rozčílo, když 1000 kilometrů jdete a nebudu u obřadu, no to jdeme nahoru. Jenomže do dneška mě to kluk vyčítá, protože my jsme se dělali takhle v zádivu, že jo? A před náma teda ta nevěsta ženich a já mezi nima zrovna viděl tam tu holku, k ní přiběh ten kluk, zařval, ona to vyhodila ven, že jo? No. A kluk se stravoval při obřadu, jo? Ale on by si mě teda nikdo nevšiml, ale tam ten německý blbec nás fotografoval. No. A dodneška mě kluk vyčítá, že pak bylo slušno, aby pan táta uronil slzu, že jo, když taková, jo, první kluk se žení a ještě k tomu poprvé. No a já, páč, já, mě zajímaly jiné věci, že jo. Do dneška jsou s tím nepříjemnosti.
1: Kromě nadání malířského měl i dar vypravěčství, ale také psaní. Napsal spoustu krásných vět a dopisů. Třeba jeho citát, že život se skládá z větších či menších nepříjemností, hustě na sebe navazujících, je přece dokonalý. Na jeden úžasný dopis zavzpomínala i Iva Hitnerová.
2: Mohla bych taky z jednoho dopisu, tak on mi daroval jeden obrázek a já jsem mu psala, že jsem mu hrozně zavázaná, co jsem dlužna a on mi napsal, milovaná Ivo Hitnerová, nejste nic dlužna, jelikož jste od řemesla. Taky vám písemně vykám. Teď je jako obrázek a tak... ten dopis je o tom, že vlastně nic nepotřebuje. Jako já jsem říkala, čím se můžu odvděčit, a on říkal, rád bych si koupil židli v Jičíně, ale kam jí postavit, roštípat starou krásnou, proč, víno ani kořál.

tabáku nepiju a když tak bliju. Mám stále hlad, ale jak se nažeru, nemůžu dejchat a to pak nemůžu ani malovat. Nemám šaty a co seženu jak breku. Dal jsem si ušít sako za 5000, když jsem se do toho oblík, stal jsem se do breku. Ani v nadměrných velikostech na mě nic nemají a dát si šít a s hrůzou čekat, co z nich vyleze, potřebuju já to. Knih mám 3000 svazků, do konce života to neprolistuju. Jediný, co mám rád, jsou cizí dívky. Ale proč se mi cizí dívky líbějí, na to už jsem zapomněl a žena Růžena mi to nechce říct. Miluju klid a lidi, co mají rádi mojí práci a mezi ně patříte už léta, tvůj Komár.

0: Svou povahou si Vladimír Komárek získal mnoho známých a přátel. Neměl problém si kohokoliv pozvat do svého ateliéru, kam se sjížděly jak slavné osobnosti, tak jeho obdivovatelé z řad široké veřejnosti. Pro své účely si dokonce vedl od 70. let takzvanou návštěvní knihu, kam mu přátelé a další příchozí zapisovali a psali vzkazy. Mezi návštěvníky tak byli třeba Vlastimil Brodský, Josef Kemr, Josef Vinklář, Jiřina Bohdalová, Kristián Kodet a později i Lucie Bílá.
1: On měl krásný hlášky, on třeba říkal, já jsem nemocný na zadní, protože měl nemocný nohy. A nebo třeba říkal, ty jsi mě tak zblbla, měli by tě dávat v práškách, jmenovalo by se to Halucina Bílá. Ale tohle je tak strašně nádherný, poetický, až jednou přijde čas a já budu tam, kde není dnes a nebude zítra, kde nebude dole ani nahoře, tak já budu dyštěm dubonovým a budu stékat po tvojí hlavince havraní a zasychat na tvých očičkách průzračných a na tvých hrtech zůstat. Stanu v krupějích, až se usměješ, otevřou se nebesa a já se budu tudy vracet do nebe. To je...

0: Vladimír Komárek byl všestranný člověk a právě proto si o něm dnes vyprávíme a taky nás baví.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Byl to malíř, dělal i do sochařiny a jen tak nikdo ho nedohonil v grafice. Zvlášť pak v suché jehle, jak se říkalo. Ale byl to i skvělý vypravěč, uměl nádherně a vtipně psát a báječné na něm bylo to, že uměl žít naplno. Byl ku podivu abstinent, nekouřil, ale strašně rád jedl a nestyděl se za tuhle slabost. A jaký byl jeho vztah k módě? To probíral kdysi i v tobogánu s Tomášem Slámou.
2: Chci se zeptat pana Vladimíra Komárka na jednu věc. Vím, Vladimíre, že dnešní setkání bereš velmi vážně, ale že to vemeš tak vážně, že si na setkání s paní Stelou Zázvorkovou pořídíš nové moderní sako, to jsem skutečně nečekal.
3: No, já jsem rád, Tomáši, že to připomeneš, protože mě nikdy na hadrech nezáleželo. A když už teda jsem si to pořídil, já totiž, co se týče hadru, tak jako mám takový určitý dilemno. A začalo to tím, že jsem se dostal kdysi, jak končila ten minulej režim, tak mě pustili jednou do západního Německa. Já pám, ženo růženo, žádný handry se nebudou kupovat, budeme dělat bohatý z východu. Na Češ teda si představte, přijdeme do takové rodiny a tam jim umřel tlustej dědeček. A teď si představte těch hadrů, co po něm zbylo. Ale krásně teda, jako oni říkají, provedený. Že? To jsem dostal boty, kapesníky, saka, trenýrky, prostě všecko. Akorát tu SS uniformu si nechali na památku. Ale... Ale jinak prostě všecko jsem dostal, víte? Ale zase ta tragédie, on ten dědeček sice byl tlustý, ale kam se hrave na Slovaná, že jo? No tak jsem z těch hadrů i rost, víte? To víte, Slámovi to dát nemůžu, ten by to měl všecko jako zimáky, že jo? Tak to mám doma. To byly ty začátky mýho ošacení. A takže jako teďka, když jedu do té buržoázie, že jo, tak vždycky jako koukám, co bude lacin. A teď si představte, předloni jsem tam byl a v takovým tom Kauhausu já vždycky chodím, kam chodí Turci, protože tam to bude laciny. Tak jdu za Turkama a najednou vám vidím nádherný růžový sako. A jako Čecha mě oslnilo, tam bylo napsané 25 marek. To víte, za 25 marek sako, teda to nepočítal, 18 korun, že jo, za marku. Ale bylo to teda nádherný. Ovšem ten komplex, protože co Němec, to perfektní člověk. Já si vám to sako oblíknu a najednou koukám, že levej rukáv, já neviděl ruku, pravej normální. Pán, že by ze mě byl mrzák, protože oni jsou perfektní. A byl nervák až do nedvězího, když mě paní Krejčová změřila ruce, a ne, je to dobrý, oni tam přišli blbej rukáv, protože je to laciné.
0: Mezi lety 1959 až 2008 Vladimír Komárek ilustroval na 125 knížek a vytvořil zhruba 662 knižních značek. Od 60. let až téměř do své smrti vyprodukoval více než 200 grafických listů, přičemž dodnes nejsou zpracovány celkové soupisy. Realizoval přes 170 samostatných výstav v tuzemsku i zahraničí a za svůj život získal mnoho uměleckých ocenění. V roce 1989 byl jmenován zasloužilým umělcem a posmrtně v roce 2011 získal poctu hejtmana Libereckého kraje. O 10 let později mu prezident republiky udělil medaili za zásluhy prvního stupně. Škoda, že jsme mu nestihli dát i nějakou cenu za dobrou historku nebo skvělý vtip, protože i v tom byl přeborník.
3: To mě se líbí, já jsem znal několik fór a teď už je nemůžu říkat, páč už nejsou vůbec vtipný. Ale to, jak přišli hrobníci spocený do toho a povedal, kdo umřel? A povedal, tady předseda umřel a jsme ho spouštili do hru. Takový potle se 8krát jsme museli vytáhnout.
4: To je krásný.
5: To je vlastně tvé, jak jste říkal, takové sídelní město.
3: Ano, já vždycky říkám, Turnov, brána Českého ráje, semlí město pořemního ruchu.
6: My máme nejstarší krematorium, já jsem na to hrdej, taky vás zvu. A to je instituce, která vždycky plnila svůj plán, taky, že teď už to teda je to škoda, je to sundali, ale v tam, co byli pozůstalí, seděli, čekali na obřad, tak viděli po stěnách diplomy za splněný plán první čtvrtletí, druhý čtvrtletí. A tak jste byl jistý, že jste ve slušných rukách, jo?
0: Vladimír Komárek zemřel 24. srpna roku 2002 v Jilemnické nemocnici. A jak kdysi prohlásil, to malování nedělal proto, aby se líbilo, ale aby to bylo svědectví o marné cestě životem.
3: Ať se nezlobí, když se všechno se nemůže líbit, víte? To je zrovna jako, když ukazují tu královnu krásy, ono tam místa vypadá jako řeznický krám, že jo? Ale přitom hezká holka je věc velmi hezká, na to jsem taky přišel za mlada. Ale mám dojem, že ten kumšt není skutečně pro každýho, je jenom pro ty, který to chtějí chápat, víte? A rozumět kumšt, na to není škola. To je určitá průprava, to v někom je, v druhým to není. Tak a čím nás bude víc, co budeme mít rádi umění, nejenom ty moje obrazy, ale rádi umění, tím budeme o sobě říkat, že jsme vzdělanější.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Meteorologové varují před silnými bouřkami, zítra zasáhnou celé Česko. Zájemci se o prázdninách podívají do vodní elektrárny Lipno a obkrouží Temelín a Hněvkovice. Školáci z Dolní Cerekve vytvořili planetární stezku. Noc bude na jihu Čech tropická, teploty zůstanou nad 20 stupni. Zprávy a Lukáš Pelikán, příjemné odpoledne. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí pro většinu Česka zítra mezi 11. dopoledne a půlnocí. Slabší bouřky ale můžou přijít už dnes. Zítřejší bouře zasáhnou celé Čechy a část Moravy a Slezska. Lidé by měli zajistit volné předměty venku, zavřít okna, dveře, zabezpečit skleníky a pergoly. Dají se očekávat komplikace v dopravě způsobené silným větrem a lokálními přívalovými povodněmi. Lékaři při současném extrémním vedru varují, aby se lidé vyhýbali přímému slunci a dostatečně pili. Vysoké teploty ohrožují hlavně seniory a malé děti. Potíže můžou mít i lidé s chronickými problémy.
2: Máme určitě více pacientů zhoršení chronických stavů, takže dýchací obtíže, kardiální obtíže, geriatrický pacienti.
3: Shrnuje aktuální případy na urgentu Ostravské městské nemocnice lékařka Anna Pekárek.
2: Geriatrický pacienti jsou všeobecně problém, tam chybí ten pocit žízně.
3: Více výjezdů má teď i záchranka.
4: Jedná se o nárůst 15% oproti dlouhodobému průměru.
3: Upřesňuje mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl. Jde o desítky případů kolapsů, dehydratace nebo třeba závratí. Z Ostravy Silvie Mikulcová, Český rozhlas.
0: Lidé se v létě opět podívají do běžně nepřístupné vodní elektrárny Lipno. Prázdninové exkurze připravila pro zájemce společnost ČES. V nabídce je taky okružní jízda okolo Temelína a Hněvkovic. Navštěvníci se virtuálně podívají přímo do útrop jaderné elektrárny Temelín. O prohlídky provozu elektráren je podle mluvčího ČESu Marka Svitáka každoročně velký zájem.
5: Letos nabídku rozšiřujeme o projížďky kolem vodní elektrárny Hněvkovice a její čerpací stanice, která je klíčová pro zásobování temelínské jaderné elektrárny vodou. Spolu s virtuální prohlídkou Temelína a exkluzivním sestupem do podzemní lipenské vodní elektrárny tak nabízíme program na každý den v týdnu během července.
0: V Dolní Cerekvi na Jihlavsku dnes otevřeli planetární stezku. Vyráběli ji tamní deváťáci společně se svou třídní učitelkou. Turisti se na stezce dozvědí, jak jsou planety velké, jaká je na nich teplota nebo za jak dlouho oběhnou kolem slunce. Modely planety vzdálenosti mezi nimi drží přesné měřítko, pokračuje učitelka Michaela Sobko.
6: Jsem chtěla, aby to dělala moje třída, kterou mám vlastně jako třídní a zároveň mám na fyziku a jelikož se vlastně vesmír probíral v devíce, probírá se po přijímačkách, tak si myslím, že to bylo i fajn vyplnění toho času. Sport.
0: Judista Lukáš Krpálek obsadil na Grand Prix v Číně třetí místo v nejtěžší váhové kategorii nad 100 kg. Na turnaji vyhrál 3 ze 4 zápasů a vylepšil tak 5. místo z Grand Slamu v Mongolsku z minulého týdne.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech se ojediněle objeví přehánky nebo bouřky, a to hlavně na horách. Noc bude tropická s teplotami mezi 23 a 20 stupni. V pondělí očekáváme polojasno až oblačno, později odpoledne a večer přechodně až zataženo. Zpočátku jen výjimečně, odpoledne a večer pak od západu postupně na většině území s přehánkami nebo bouřkami, i velmi silnými. V nich hrozí přívalové srážky, kroupy a nárazy větru až 90 km za hodinu. Nejvyšší denní teploty zítra 30 až 33 stupňů Celsia. Na východě kraje až 34 a na horách 26 až 29. Vítr bude mírný, severozápadní nebo severní, biozátěž stále vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Komplikace přetrvávají na trase z Veselí nad Lužnicí do Třebuně. Na silnici 24 u Vlkova se srazilo auto s chodcem. Policie musela silnici uzavřít. Dbejte jejich pokynů a dobře dojďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Magazín. Léto je časem festivalů všeho druhu, ale překvapivě taky časem vzdělávání, kdy především řada mladých talentovaných hudebníků míří na nejrůznější mistrovské kurzy. Obojí v sobě už 18 let spojuje setkání s hudbou v Soběslavi. Za jeho organizací stojí zpěvák, hudební pedagog, muzikant a skladatel Petr Hanzlík. A právě on bude hostem dnešní kavárny, u které vám dobrý poslech přeje Pavla Kuchtová. Moc ráda tě tady vítám v rozhlasovém studiu, kde jsi jako doma.
8: Dobrý den, ahoj.
7: Ale ty tady nejsi dneska jako hudební režisér, což je další z tvých poloh, ale právě jako zakladatel festivalu Setkání s hudbou v Soběslavi. A mě by zajímalo, a doufám, že i naše posluchače, co to vlastně je za festival?
8: Není to jenom festival, jsou to opravdu interpretační kurzy, to je to, co vlastně naplňuje podstatu té edukace, jsme kurzy, a zároveň, aby taky to něčím bylo užitečné, zábavné pro okolí, pro město, pro region, pro kraj i konec konců pro celou republiku, tak jsme také festival komorní hudby. Setkání s hudbou v Soběslavi.
7: A jak vás to napadlo? Letos už je 18. ročník, takže před 18 lety to už je docela hezká tradice.
8: Já tu tradici držím těch 18 let, ale ještě 2 roky předtím, než jsem k tomu přišel já, když jsem byl vlastně přizván kolegy k té spoluorganizaci, tak už tam jakýsi zárodek vlastně těch kurzů byl s několika málo doprovodnými koncerty. Pak tedy přišla ta éra, kdy bylo potřeba tomu dát i nějaký ekonomicko-právní nebo právně ekonomický rámec, aby to vlastně dostalo i nějakou takovou jakoby ucelenou myšlenku. Vznikla neziskovka, zapsaný spolek. Teď jsme, myslím, docela dobře zavedený tým a taky jsme dobře zavedené kurzy, na které možná je o trošičku méně vidět, protože samozřejmě diváci, posluchači, příznivci z řad veřejnosti vidí hlavně ten festival. Nicméně já jsem na ty kurzy velmi hrdý, protože mají velmi dobré renomé v tom profesním světě. To znamená u konzervatoristů, na vysokých školách, na AMO a tak dále. Obojí je pravda.
7: Petře, vím, že ty jsi vlastně k tomuhle organizování přišel jak slepý k houslím, jak se říká.
8: Ano, je to tak. To je velmi hezké přirovnání. Tehdy přišel slepý k violončelům a ke klavírům. A ten zárodek jsem já jako dvouleté dítko k dovzdělání a k výchově díky kamarádům, přátelům Tomáši Strašilovi, Tomáši Výškovi, tehdy ještě i Varhaníku, to znamená Tomáš Strašil je violončelista, Tomáš Výšek je klavírista a Honza Štajer, Jan Štajer byl varhaník tehdy, tak mě přizvali ke spolupráci, no a vlastně to dopadlo tak, že od té doby to mám na starosti, řekněme, organizačně úplně.
7: Mně se líbí, že se věnujete mladým lidem, jak už jsi řekl. Co vám to dává, nebo proč to vlastně děláte? Protože je léto, čas dovolených prázdnin a i vy byste mohli mít volno, přesto jste se rozhodli svůj čas a umění věnovat právě mladým lidem.
8: To je velmi hezká otázka, zároveň velmi záludná. Proč to vlastně děláte? No prostě proto, aby to bylo. Pořádat kurzy je věc, za kterou si člověk barák nepostaví. Ale zároveň je to něco, co dává veliké uspokojení spoustě lidí. Zpravidla míváme kolem 50-60 účastníků, 8 až 12 prostě lektorů. Zároveň tím, že je celé to město, na koncerty nám jezdí lidi opravdu z celé republiky. Je to zkrátka něco, co tak říkají, dává smysl. A když už tady sedíme v tom Českém rozhlase, oba pracovníci, ty i já, na té kulturní frontě, tak asi víme, že dělat něco, co dává ten vnitřní smysl, aby to prostě bylo a bylo to fajn, že to je dobrý důvod, aby to bylo. Pokud jsem to neřekl moc složitě.
7: Myslím, že je to jasné. Díky za to, že to děláte. Pro jaké hudební nástroje letos otvíráte kurzy?
8: Letos housle, violončela, klavíry a kytary.
7: A máte jistě skvělé lektory.
8: Klasické kytary. Samozřejmě, máme skvělé lektory. Housle letos učí Fanda Souček ze Zemlinského kvarteta, Štěpán Ježek z Benevicova kvarteta. Co chtít víc, violončela tradičně, a to je otec zakladatel, Tomáš Strašil z Hamu, klavíry a také otec zakladatel, Tomáš Výšek, no a kytary učí Taťána Klánská a Helenka Střížková.
7: A kolik máte přihlášenou kurzistů?
8: 56 nebo 7. Ono totiž to je tak, že ne všichni jsou občas na celý ten turnus a ne všichni tam třeba i bydlí, takže dojíždějí různě z Budějic prostě a tak dál. Takže myslím si, že v tuhle chviličku je uzavřených 56 nebo 57 přihlášek.
3: V čem se vlastně mohou ti mladí lidé zdokonalit, když říkáme, že jsou to studenti konzervatoří nebo i HAMU, v čem jsou vlastně takové kurzy užitečné?
8: My nenaučíme lidi hrát na ten nástroj. My učíme už ty, co velmi dobře na ten nástroj umí, a to, co k nám přijíždí dělat, je vlastně práce na konkrétním repertoáru, třeba pro konkrétní příležitost, ať už jsou to soutěže nebo nějaké přijímačky, co jsou za rohem. Prostě je to práce na už té interpretační, a děkuju za to, že vysoké úrovni u nás, na těch konkrétních skladbách, co třeba ten účastník potřebuje vypilovat.
3: Pokud jste zvědaví, jak hrají mladí interpreti, budete mít možnost poslechnout si je v Soběslavi letos při 18. ročníku setkání s hudbou v Soběslavi, které začíná 3. a potrvá do 12. července. A my si budeme o tom za chvíli povídat s Petrem Hanzlíkem podrobněji.

0: Kulturní magazín.
1: Mým hostem v kavárně je dnes Petr Hanzlík, hudební skladatel, muzikant, hudební režisér, no mohla bych tady jmenovat dlouho, a taky organizátor festivalu Setkání s hudbou v Soběslavi. Letos se sejdeme 3. července, já už jsem naznačila, že se objeví mladí interpreti v rámci festivalu, ale my už to říkáme, že je to festivalová část a část kurzistická, takže pojďme se nejdříve podívat na tu festivalovou část.
2: Začínáme 3. července a vždycky první koncert je věnovaný některému z lektorů a ten si prostě vymyslí svoji dramaturgii a pozve si, koho chce. A letos si Taťána Klánská, kytaristka, pozvala celý orchestr, český kytarový orchestr, zvaný ČEGO. Takže 3. července v kostelu svatého Petra Pavla, nebo svatých Petra Pavla, od 19 hodin.
1: To znamená orchestr, kolik kytar tam bude pohromadě?
2: 24.
1: 24 kytar. Tak to si myslím, že je jedinečný zážitek. Kdo tohle ještě neslyšel, neměl bys to nechat ujít. Tedy 3. července začínáme v Soběslavi v kostele svatého Petra a Pavla. Kdo naváže další den?
2: Naváže, no úplně výborné duo. Koncertní mistr České filharmonie Jan Mráček vystoupí v duu s českobudějovickou kytaristkou, výbornou kytaristkou, která ještě navíc spolupracuje třeba s Jose Curou, Barborou Kubíkovou. Velmi srdečně zvu. To bude taky nádhera.
1: Barbora Kubíková, která spoustu nahrávek pořídila i tady v Českém rozhlase České Budějovice právě za dohledu hudebního režiséra Petra Hanzlíka.
2: Já jsem to potěšení, jak se říká, produkovat nebo vyrábět, zařizovat CDčko, vlastně první Báry Kubíkové. Takže srdečně zdravím.
1: Na dalším koncertě se opět představí jeden z lektorů, a sice klavírista Tomáš Výšek.
2: Je to tak, to je taková trošku zvláštnost. Máme letos tady dva lektorské koncerty. Tomáš Výšek v neděli 5. července bude dávat recital klavírní.
1: A když se podíváme spolu dál do programu, tak je tady kapela Domácí výroba, a to už se usmívám, protože to je doslovné. Petr Hanzlík a jeho boys, můžu říct.
2: Hanzlík and Hanzlík and Hanzlík. Je to tak, kapela Domácí výroba opravdu zahrnuje několik Hanzlíků, kromě mojí maličkosti také mého syna Adama, bratra Dušana, kytaristu a basistu, spolu s bubeníkem Marianem Petrželou a čestnými hosty, jimiž letos jsou houslista a zpěvák Pavel Švestka, to zase je kolega z vokálního kvarteta The Swings, dobře známého i v jižních Čechách, a klávesista, klavírista a foukačkář, hráč na foukací harmoniku, Ondra Kříž z Tábora, mimochodem rodák ze Soběslavy samozřejmě. No a máme ještě takové další hosty, jimiž jsou někteří mý studenti z Pražské konzervatoře, což je vždycky takové výborné oživení, protože do toho vnáší úplně báječný druh energie i na tom jevišti.
1: Co budete hrát?
2: No, tak Big Beat. Budeme hrát folk rock, prostě trochu do country, trochu do jazzu, trochu do blues. Hrajeme tak ze 2/3 nějaký covery a z 1/3 naše písničky.
1: Takže oživení i repertoárové. Není to tedy jenom festival vážné hudby, ale všech žánrů.
2: Navíc, koncert Domácí výroby je vždycky takovým happeningem. Letos se po 2 letech pauzy, kdy jsme koncertovali na náměstí, tak letos se s Domácí výrobou vracíme na městské koupaliště. Takže tím pádem jsou ty prázdniny 2x potržené.
1: Báječná atmosféra. Myslím si, že to je takový pěkný jam session, u kterého bychom neměli chybět.
2: Souhlasím a zvu srdečně.
1: No a pak se vrátíme k interpretkám, které jsou už velmi, velmi známé a projeli kus světa. A z Paříže se dostanou až do Soběslavy.
2: Je to tak, jde o výbornou klarinetistku Aničku Paulovou, neméně výbornou houslistku Terezu Horákovou a ty vystoupí za doprovodu úplně neméně výborné harfistky Hedviky Mousabacha.
1: A proslýchá se, že zahrají v premiéře tvou skladbu.
2: To už to došlo až do Českého rozhlasu. Jsou určité výzvy a nabídky, které se zkrátka neodmítají, a pokud si o vaší skladbičku řeknou takhle výtečné dámy, no tak to se pak člověk snaží napsat něco hezkého.
1: Přijedeme si poslechnout, jak to dopadlo. No a zvláštní host každý rok v Soběslavi je nějaká hvězda, letos opravdu velká, Beata Hlavenková.
2: Beata je kamarádka a dělali jsme teď spolu její desku a byla tak moc hodná, že spolu s Matějem Kroupou, což je taky výborný kamarád, skvělý violista a mimochodem opravdu výborný aranžér, orchestrátor, instrumentalista, zejména co se týče velkých orchestrů. Takže spolu s Matějem Kroupou a skvělým slovenským trumpetistou Oskarem Terekem přijedou zahrát do Soběslavy, což mě nesmírně těší, jsem za to velmi vděčný.
1: 8. července se tedy potkáme v Soběslavi v galerii svatého Marka. Tolik o setkání s hudbou v Soběslavi, povídáme si s Petrem Hanzlíkem a ještě nekončíme, za chviličku se vrátíme k účastníkům kurzu a k tomu, kde a kdy je můžete slyšet.

0: Kavárna. Kulturní magazín.
1: Dozněla kapela The Swings, jejímž členem je taky Petr Hanzlík, který je dnes hostem kavárny. My si povídáme nikoli o The Swings, což bych ráda někdy taky udělala, ale dneska se věnujeme setkání s hudbou v Soběslavi, 18. ročníku festivalu a interpretačních kurzů. A když jsme mluvili o těch mladých interpretech, pojďme říci, kde a kdy je tedy lidé mohou slyšet.
2: V závěrečných 4 koncertech během 3 dnů, a to prosím pěkně 10., 11. a 12. července, 10. dopoledne od 11 hodin v koncertním sále Zušky, tímto zdravím paní ředitelku Hanku Hlavsovou, protože Zuška je velmi důležitým partnerem, neboť tam učíme. Takže v koncertním sále Zušky dáváme matiné. No a ten samý den, to znamená 10., ale od 21 hodin večer v kostele svatého Víta, máme naopak nocturno, což je taková milá záležitost, která je hodně o kytarách, hodně o takových těch jemnějších nástrojích a i těch jemnějších uskupeních, poněvadž během toho turnusu našeho, jaksi toho edukačního, tedy kurzu setkání s hudbou v Soběslavi, tak vlastně tam i vzniknou různá dua, tria. Je to úplně výborné, že vlastně studenti si dají dohromady repertoár a tak dále. Takže 10. července 21.00 nocturno při svíčkách. To je krásné.
1: To bude krásný zážitek, věřím tomu.
2: A pak už máme 2 závěrečné koncerty, kdy opravdu vlastně celý ten program, tvořený, jak již asi vyplynulo z předchozí věty, tvořený během těch kurzů, tak vlastně se přehraje veřejně. A první z těch koncertů tedy je vždycky v kostele svatého Víta, to je takové naše velmi oblíbené místo, a moje osobně tady taky, popravdě řečeno. Tedy v sobotu 11. července od 19 hodin kostel svatého Víta, první závěreční koncert, setkání s hudbou v Soběslavi. No a ten druhý, to znamená repertoár hlavně s klavírem, tak ten se uděje v neděli 12. pozor, od 18 hodin. Kdyby někdo samozřejmě, teď tady zazní ten program takhle přeříkaný, takže rozhodně doporučuji jednak navštívit stránky www.setkanizhudbou.cz, eventuálně naše sociální sítě, no a pokud potkáte na svých toulkách po jižních Čechách nebo cestou do práce či z práce plakát, kde vidíte takového slušivého mladého violončelistu, a píše se na tom plakátě setkání s hudbou v Soběslavi, tak tam taky uvidíte QR kód a když na ten QR kód, tedy QR kód, namíříte svůj telefon, tak vás rovnou vezme na hlavní stránku našeho webu, kde vidíte i ten program.
1: Tak já vidím, že Petr Hanzlík a jeho tým nenechali nic náhodě a je to dobře, protože festivalů i kurzů je v létě celá řada, ale myslím, že Soběslav si opravdu zaslouží pozornost a je skutečně velmi osvěžující slyšet ty mladé interprety a nasát z nich tu atmosféru a tu radost, kterou ještě z interpretování a z hraní mají.
2: Mají, jsou to opravdu mladí profesionálové, což často třeba nemusí být o tom, jestli zahrajou špatně notu nebo ne, nebo nedostatečně kvalitně pro ten svůj účel, ale rozhodně v tom přístupu se to prostě projevuje. Navíc to vedení těch našich kurzů lektorské je opravdu velmi, velmi, velmi kvalitní a já jsem nesmírně vděčný, že za těch 18 roků se z toho miminka, o kterém byla řeč v tom prvním vstupu, opravdu stal vlastně dospívající dneska 18. ročník. My vlastně dospíváme.
1: Vy jste plnoletí.
2: My jsme vlastně plnoletí. A mám radost, že z toho našeho setkání s hudbou soběslavského je opravdu takový jako dobrý švarný jinoch nebo slečna prostě. A taky ale mám radost z toho, že díky tomu, že neseme v té naší Soběslavi, jak říkáme, tu kvalitu, kterou neseme, o kterou se opravdu snažíme velmi poctivě, tak tím taky ale s velikým potěšením přinášíme dobré jméno té Soběslavy do toho kulturního světa. A za to jsem taky moc vděčný.
1: Tak my děkujeme, že takové setkání děláte. Mým hostem byl Petr Hanzlík. Děkuji ti, že jsi přišel k nám do Českého rozhlasu. Bylo mi potěšením.
2: Já moc děkuji, že jsem mohl přijít.
1: No a přejme festivalu, ať se vydaří. Hodně spokojených návštěvníků a posluchačů a hodně spokojených kurzistů taky.
2: My se na vás už těšíme. Děkujeme a nashledanou.
1: Od mikrofonu se loučí a hezké léto přeje Pavla Kuchtová.
3: Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice, aneb jihočeské příběhy od jihočeských autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině. Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
4: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
3: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

Milí přátelé, buďte vítáni na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Spoza pomyslných světel ramp vás zdraví Jiří Kasal. Největší hvězdou, kterou přivítá letošní jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, bude světoznámý americký herec, držitel 5 Oscarů Dustin Hoffman. Na jehož počest se promítne velmi důležitý film ze začátku jeho kariéry Absolvent z roku 1967, který se zapsal také do dějin populární hudby tím, že v něm zazněly nezapomenutelné písničky dvojice Simon Garfunkel jako tato.

April, come she will, duben, ona přijde. Tak to byla první písnička, kterou jsme vám dnes z filmu Absolvent zahráli od dvojice Paul Simon a Art Garfunkel. Paul Simon, který mimochodem odehrál 3 koncerty letos v dubnu v pražském kongresovém centru, ji měl hotovou už v roce 1964, kdy bydlel v Londýně. Spojil proměnlivost ročních období s náladami dívky, jejíž předobraz potkal Simon v Londýně, zatímco recitovala starou dětskou říkanku o kukačce. A tak Art Garfunkel zpívá: v dubnu přijdu a v srpnu musím jít, kdy kukačky migrují do Afriky. Písnička původně vyšla na druhém albu tohoto velslavného dua The Sounds of Silence a v lednu před 60 roky a v mírně odlišné verzi zazněla v dalším roce ve filmu Absolvent ve scéně u bazénu a byla použita jako rytmické vodítko pro střih filmu, který režíroval Mike Nichols, do té doby uznávaný broadwayský režisér, který si vysloužil ostruh jako filmař nejprve ekranizací divadelní hry Edwarda Albeeho Kdo se bojí Virginie Woolfové a pak právě filmem The Graduate, tedy Absolvent.

Hudebním doprovodem, jehož autorem je známý jazzový pianista Dave Grusin, jsme už plynuli do atmosféry velice úspěšného a také po umělecké stránce bezpochyby cenného snímku. Jak píše filmový dramaturg a publicista Vojtěch Kočárník, asi žádný jiný film v dějinách kinematografie nedokázal zachytit nejistotu, zuřivost a posléze i neústupnost mládí v takové intenzitě jako Absolvent. Jeden z určujících titulů nového Hollywoodu ovlivnili evropské nové vlny i rodící se duch kontrakultury 60. let. Mike Nichols filmoval stejnojmenný román Charlesa Webba z roku 1963. Dustin Hoffman stvárnil velmi působivým způsobem roli Benjamina Braddocka, čerstvého absolventa vysoké školy, který má dosti mlhavé představy o své další budoucnosti. A tento stav hledání a neklidu ještě více prohloubí paní Robinson, manželka rodinného přítele, která jej v podání herečky Anne Bancroft svede. Ano, Mrs. Robinson.

co byl ohromen Nicholsovým šarmem a scénářem, souhlasil, že k filmu napíše alespoň jednu nebo dvě nové písně. Jedna z nich byla právě Mrs. Robinson, která se dočkala v kompletní podobě vydání až po úspěchu filmu. Další ze čtyř songů v podání Paula Simona a Arta Garfunkla byla stará anglická balada se skotskými kořeny Scarborough Fair, spojená s písničkou Can't Tickle. Když půjdeš na trh ve Scarborough pro petržel, šalvěj, kmín a rozmarín, pozdravuj dívku, která měla být mou. Měl jsem ji rád jako žádnou jinou.

Jarmark ve Scarborough, tak z českých verzí světového hitu Dua Paul Simon a Art Garfunkel jsme vybrali tu opět s textem Zdeňka Borovce, s Karlem Černochem, Helenou Vondráčkovou a Martou Kubišovou a orchestrem Vladimíra Rašky v nahrávce Československé televize z roku 1969. Důležitou hudební složkou filmu Absolvent nejsou jen písničky Simona a Garfunkla, ale také původní melodie od letošního 26. června 92-letého amerického skladatele filmové hudby, ale také jazzového pianisty Davea Grossina, ověnčeného Oscarem a řadou cen Grammy. Tento rodák z Little Townu v Kolorádu pochází z knížecí linie gruzínských z dynastie Bagrationi, která vládla gruzínském království až do 19. století. Některé snímky, k ním složil Dave Grusin hudbu, mají své místo ve Zlatém fondu světové kinematografie, jako třeba Tři dny Kondora nebo Na Zlatém jezeře. Tím prvním velice úspěšným filmem, k němu složil Dave Grusin hudbu, byl však v roce 1967 právě Absolvent, v němž Dustin Hoffman v roli Benjamina, jak jsem naznačil, byl sveden zřetelně starší, ale atraktivní paní Robinson. Ten vztah byl před okolím pochopitelně utajen a rodiče Benjamina si naopak přejí, aby se syn zblížil s dcerou jeho milenky, tedy Elaine, kterou ve filmu hrála půvabná Catherine Ross. Na jejich nátlak opravdu Ben pozve Elaine na schůzku, ale vlastně dělá vše, aby ji odpudil, dokonce ji vezme do striptýzového klubu. Dívka se urazí, rozpláče se a z podniku uteče. Benjamin ji však dohoní, omluví se a políbí. A to vše promění Benjaminův život. Scénu ve striptýzovém podniku hudebně podbarvuje hudba Davea Grusina.

Zvolna končí hudební vzpomínka na film Absolvent z roku 1967 režiséra Mikea Nicholse, který bude promítnut na nadcházejícím filmovém festivalu v Karlových Varech u příležitosti návštěvy jeho hlavní hvězdy Dustina Hoffmana, a který byl zásadní pro jeho impozantní hereckou kariéru a byl důležitý také pro mé gymnazijní mládí s další nestárnoucí baladou Paula Simona a Arta Garfunkla The Sounds of Silence, Zvuky ticha, která dnešní světle ramp zarámuje. Jiříka Salván, přátelé, děkuje za projevy přízně a přeje také za mistra zvuku Michala Koláře jen to dobré. Mějte se, jak nejlépe to půjde. Hello.

0: sílu řek.
1: Dnes večer v České televizi. ČT1. Měsíc s dýmkou jako klíč k vraždě malíře. David Matásek a Viktor Price v detektivním filmu Případ s koncem. ČT2. Tváří v tvář v souboji, kde vítěz bere vše. John Wayne v roli legendárního rančera v premiérovém westernu John Chisholm. A ČT Art. Jan Werich a Jiří Voskovec v komedii o bláznivých příhodách dvou kamarádů při honbě za ukradeným šperkem. Peníze nebo život. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Školní rok je za námi a před námi tradičně období letních dovolených. Pokud míříte do ciziny, tak určitě víte, že byste neměli zapomenout třeba na cestovní pojištění. Co všechno by taková pojistka měla obsahovat? Jak přesně postupovat, pokud se vám v zahraničí stane nějaký malér? A jak funguje systém DROZD Českého ministerstva zahraničí? Nejen o tom si popovídáme s Tomášem Bekem, výkonným ředitelem společnosti Vindicia. Nalaďte si nás v pondělí 29. června. Na po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Meteorologové v části Čech a v Praze vyhlásili smogovou situaci. Lidé by se měli vyhnout fyzické zátěži. Definitivní sestavu delegace na summit NATO oznámí ministr zahraničí Macinka v pondělí. Nejtepleji bylo dnes na jihu Čech ve Strakonicích. 0,2 stupně dělili od dosažení 40. Zítra dorazí bouřky, budou silné s velkými kroupami a přívalovým deštěm. Jsou tu zprávy, u mikrofonu je Lukáš Pelikán. Meteorologové odpoledne vyhlásili v Praze a Středočeském kraji smogovou situaci. Už v pátek před ní varovali v Ústeckém kraji. Výstraha tam dál trvá. Ve vzduchu je vysoká koncentrace přízemního ozónu. Lidé by se měli vyhnout zvýšené fyzické aktivitě. Opatrní by měli být hlavně lidé s chronickými dýchacími potížemi, starší lidé a děti. Kvůli vyšší koncentraci smogu v ovzduší můžou mít nutkání kašlat nebo je můžou pálit oči a nos. Objevit se může i bolest hlavy a tlak na hrudi. Smogová situace souvisí s extrémním horkem. Vedoucím delegace na summit Severoatlantické aliance v Ankaře bude premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Na CNN Prima News to dnes řekl ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Definitivní složení delegace oznámí zítra. Ústavní soud v předběžném opatření stanovil termín pro akreditaci prezidenta Petra Pavla na pátek. Macinka vypršení lhůty potvrdil.
5: Nás ústavní soud odsoudil k tomu, abychom něco učinili, takže jsme to řešili. Docela jsem i chvíli přemýšlel nějakou dobu nad tím, jestli řešili jsme to s experty, jestli je nutné to udělat nebo se zkusit nějak tomu ústavnímu soudu zepřít, ale s definitivním složením té delegace seznámím v pondělí nejprve vládu a potom veřejnost.
4: Později v televizní debatě Macinka nepřímo potvrdil, že ministerstvo prezidenta akreditovalo. Detaily řekne zítra po jednání vlády. Všechny složky záchranného systému dnes zasahovaly u nehody u Vlkova na Jindřichohradecku. Na silnici 24 z Veselí nad Lužnicí do Třeboně srazilo osobní auto dítě. Na místě přistával i vrtulník záchranářů. Informovala o tom jeho česká policejní mluvčí Lenka Krauzová. Podle prvotních informací dítě vyběhlo ze zaparkovaného auta do silnice, kde ho srazilo jiné projíždějící vozidlo. Nehodou se teď zabývají táborští dopravní policisti. Silnice byla několik hodin uzavřená, teď už je průjezdná. Dětem začaly prázdniny. Buďte proto velmi opatrní v místech, kde se pohybují chodci. Na jihu Čech dnes naměřili nejvyšší teplotu v historii kraje. Ve Strakonicích bylo 39,8 stupně Celsia. Je to o 0,1 stupně víc, než činil dosavadní rekord z roku 1983. Tehdy ji shodně naměřili ve Vráži na Písecku a v Husinci na Prachaticku. Řekl to Tadeáš Gregor z Českého hydrometeorologického ústavu. Rekordy padaly takřka na všech stanicích.
6: Sport.
4: George Russell z Mercedesu vyhrál stejně jako kvalifikaci velkou cenu Rakouska Formule 1. Britský pilot se díky tomu posunul v celkovém hodnocení na druhé místo. Lídrem šampionátu je jeho stájový kolega Kimi Antonelli, který dojel v Rakousku třetí. Druhé místo obsadil Max Verstappen z Red Bullu, pro kterého je to nejlepší výsledek v sezóně.
6: Počasí.
4: Na jihu Čech se už dnes ojediněle objeví přehánky nebo bouřky, hlavně na horách. Noc bude tropická s teplotami mezi 23 a 20 stupni. V pondělí očekáváme polojasno až oblačno, později odpoledne a večer přechodně až zataženo. Zpočátku jen výjimečně, odpoledne a večer pak od západu na většině území s přehánkami nebo bouřkami, i velmi silnými. V nich hrozí přívalové srážky, velké kroupy i přes 2 cm a nárazy větru. Nejvyšší denní teploty zítra 31 až 34 stupňů Celsia, na západě kraje jen kolem 30 a na horách maximálně 29. Vítr bude mimo bouřky mírný, severozápadní nebo severní, biozátěž stále vysoká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Nehody teď hlášené z Jihočeského kraje nemáme. Silnice z Holkova směrem k dálnici D3 je až do srpna úplně uzavřená. Práce souvisí s výstavbou dálničního přivaděče. Řidiči neprojedou úsekem od železničního přejezdu v Holkově a prostředními Svinci. Objízdné trasy jsou značené, dobře dojeďte.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte Melodie podvečera. Pořad Českého rozhlasu České Budějovice.

18 hodin a 5 minut posloucháte sobotní vysílání Českého rozhlasu České Budějovice a právě teď startují vaše oblíbené melodie podvečera, kdy si můžete splnit svá hudební přání nebo udělat radost někomu blízkému prostřednictvím milého vzkazu a pěkné písničky. Příjemný poslech vám od mikrofonu přeje Radek Diviš.

Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a nedělní Melodie podvečera. Vážená redakce, prosím o písničku k dnešním narozeninám pro pana Václava Marka z Purkarce. Milý Vendo, 59 let na tachometru života je skvělé číslo. Přeji ti vždy plnou nádrž zdraví, volnou cestu bez kolon a pevné nervy za volantem i v životě. Blahopřeje sestřenice Zdena s manželem. Prosím o písničku od Michala Davida Nonstop. Tak tady je. A s nimi přání z Českého rozhlasu.

Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Prosíme o zahrání písničky pro rodiče Marii a Rudolfa Štěpánkovi k jejich 63. výročí svatby, které oslaví v pondělí 29. června. Gratulujeme jim ke společné cestě životem, která vyžaduje nejen velkou lásku, ale i vzájemnou toleranci a trpělivost. Přejeme krásná další společná léta. Synové Martin a Roman Štěpánkovi s celými rodinami. 63. výročí, to je skutečně výjimečné jubileum a k němu i výjimečná píseň Frank Sinatra a Fly Me to the Moon.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Melodie podvečera. O písničkový dárek si řekněte na čísle 221 55 44 11 SMS-ku ve tvaru CB mezera MP mezera plus text zprávy posílejte na 900 11 03.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2. Hudební pozdravení Jiřího Kasala.
1: Když se protnou dva hudební světy, a to i generačně rozdílné, může být výsledek okouzlující a zároveň přesvědčivý, jako se to stalo v případě zpěvačky a hudebnice Anety Langerové s tvůrčím nadáním, volně procházející hranicemi popu, šansonu a také folkloru, jako v případě nově pojaté písničky Svatá Kordula. Původně tato skladba vyšla na úspěšném albu Anety Langerové Na radosti před 12 roky, písničku s motivy moře, plutí a přílivu pod patronací křesťanské mučednice Svaté Korduly, ochránkyně lodníků, poutníků a cestujících. Natočila v jiném aranžmá letos znovu s opravdu výjimečným souborem Orchestra Folklorika, složeným z vybraných žáků z celorepublikové sítě Základní umělecké školy Folklorika. Na spolupráci s Orchestra Folklorika mě fascinuje bezprostřednost a energie, které děti a mladí hudebníci do hudby vnášejí. Svatá Kordula je pro mě píseň o vnitřní síle, odvaze a naději. To jsou slova dvojnásobné české slavice Anety Langerové, která s malými a mladými muzikanty natočila k této písničce také pěkný vkusný videoklip a vystoupila o minulém víkendu na Folklorika Festu ve Starém Hrozenkově. Zde jsou Aneta Langerová, Orchestra Folklorika a Svatá Kordula.

Ladíte Český rozhlas České Budějovice a nedělní Melodie podvečera. Zítra 29.6. se dožívá 70. narozenin náš tatínek, manžel a dědeček pan Jaromír Vyskočil ze Svaté Maří. My bychom mu chtěli k tomuto slavnému dni co nejsrdečněji poblahopřát a poděkovat, ale zároveň touto cestou mu poslat pěkný hudební dárek, který si zaslouží. Přejeme mu hlavně pevné zdraví, štěstí, spokojenost, stálý úsměv a dobrou partu stálých kamarádů. Za celou rodinu gratulaci posílá manželka Milena, dále synové Mirek a Martin s rodinami, dcera Kristýnka, sestry Věra a Jarka s rodinou. Děkujeme a stejně jako oslavenec se moc těšíme na pěknou písničku skupiny Kex. Tak tady ji máte.

Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Prosíme redakci o zahrání písničky od Karla Gotta pro paní Marii Wolfovou z Bělé u Malond, která nedávno oslavila 74. narozeniny. Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a božího požehnání přejí kamarádi z Bělé u Malond za všechny Eva Nováková. K přání za celou rodinu Wolfů se připojují vnoučata Patrik a Honzík, kteří posílají babičce velkou pusu. My samozřejmě gratulujeme a posíláme píseň od Karla Gotta a Darinky Rollinsové. Zvonky štěstí.

18 hodin a 50 minut. Tady jsou Melodie podvečera Českého rozhlasu České Budějovice a před námi další přání. Včera měla v pražských Letňanech koncert americká kapela One Republic. Nebyla jsem, ale sledovala jsem videa na sociálních sítích. Takže dnes vybírám One Republic, A Good Life. Lubomírům k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům, vám do rádia a všem posluchačům Sylvie z Prahy.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

18 hodin a téměř 59 minut, tolik dnešní melodie podvečera. Od mikrofonu se loučí a příjemný letní večer při poslechu Českého rozhlasu České Budějovice přeje Radek Diviš.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšipneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšipneu.cz.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Do Venezuely přijeli čeští záchranáři, pomáhají s pátráním po 10 000 nezvěstných po zemětřeseních. V Doksanech na Litoměřicku naměřili skoro 42 stupňů Celsia, padl tak absolutní český teplotní rekord. Národní parky v Česku připravují další projekty na udržitelný turismus. V noci budou teploty nad 20 stupni, zítra vystoupí ke 34, počítejte se silnými bouřkami. Zprávy a Lukáš Pelikán, dobrý večer. Záchranáři ve Venezuele pokračují v pátrání po přeživších uvíznutých v sutinách. Dvojice zemětřesení má dosud víc než 1400 obětí. Další desítky tisíc lidí se stále pohřešují. Po třech dnech od prvních otřesů se do práce zapojují první mezinárodní týmy. Je mezi nimi i český specializovaný USAR tým. Podle mluvčího hasičů Václava Pilného dorazilo přímo do Venezuely z Česka 50 lidí, 8 psů a veškeré materiální vybavení. V Česku dnes padl absolutní teplotní rekord. V Doksanech na Litoměřicku vystoupala odpolední teplota až na 41,9 stupně Celsia. Informuje o tom Český hydrometeorologický ústav. V sobotu naměřené maximum bylo o stupeň nižší. Do systému jednotného měsíčního hlášení se ještě nezapsalo 6800 zaměstnavatelů, to jsou necelá 2%. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí tak dál chybí údaje u zhruba 5% smluv a dohod pracovníků. Data za květen státu elektronicky zaslalo 9 z 10 zaměstnavatelů. Jednotné měsíční hlášení od dubna nahradilo 20 formulářů pro různé úřady. Podle některých zaměstnavatelů účetní systém ani po čtvrt roce nefunguje úplně bez problémů. Národní parky zpracovávají projekty na snížení dopadu takzvaného overturismu. Ze švýcarských fondů na ně získali 100 milionů korun, které si rozdělí. Cílem je odlehčit návštěvnicky exponovaným místům a upozornit turisty na jiné atraktivní lokality. Na vybraných parkovištích pak instalují chytré kamery, díky kterým lidé uvidí, kde jsou volná místa. Pokračuje mluvčí Národního parku Šumava Jan Dvořák.
4: V rámci těch čtyřech národních parků ty věci jsou vlastně identické. To znamená, že i třeba v Krkonoších budou řešit záležitosti chytrých kamer na parkovištích, ale jsou tam určité niance, které reflektují potřeby těch jednotlivých národních parků. My tam vlastně ještě řešíme záležitosti nějakých dnů národních parků, dalších třeba automatických sčítačů, které v terénu nám budou pomáhat sledovat tu návštěvnost a podobně.
2: Počasí.
3: Na jihu Čech se ojediněle už dnes objeví přehánky nebo bouřky, hlavně na horách. Noc bude tropická s teplotami mezi 23 a 20 stupni Celsia. V pondělí očekáváme zpočátku polojasno až oblačno, později odpoledne a večer přechodně až zataženo. Zpočátku jen výjimečně, odpoledne a večer pak od západu postupně na většině území s přehánkami nebo bouřkami. I velmi silnými, v nich hrozí přívalové srážky, velké kroupy i přes 2 cm a nárazy větru. Nejvyšší denní teploty zítra 30 až 34 stupňů Celsia, na západě kraje jen kolem 30 a na horách maximálně 29. Vítr bude mimo bouřky mírný severozápadní nebo severní, biozátěž stále vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Porouchané auto stojí na dálnici D3 ve směru z Českých Budějovic do Tábora na kilometru 86 u Plané nad Lužnicí. Dejte si tam pozor.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Příjemný poslech u mikrofonu vám přeje Kateřina Dvořáková. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Cesta k uzdravení. Zpráva o onkologickém onemocnění během těhotenství přináší obrovský strach a mnoho nezodpovězených otázek. Spojuje v sobě dvě naprosto protichůdné věci. Radost z nového života a bezprostřední strach o život vlastní. Díky moderní medicíně je dnes vysoká šance na vyléčení maminky i na narození zdravého miminka. Aby pacientky v této těžké životní zkoušce nezůstaly sami, vznikl projekt Expedice Dva životy. Jeho odborným garantem a zakladatelem a také naším hostem dalšího dílu pořadu o novinkách v medicíně je přední expert na léčbu nádorových onemocnění v těhotenství, pan profesor Michail Halaška z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Právě zdejší ambulance pro léčbu nádorových onemocnění v těhotenství je pro Českou republiku unikátním referenčním pracovištěm. Již více než 20 let se stará o těhotné ženy s různými typy nádorů, od gynekologických až po karcinom prsu, štítné žlázy či melanomy. Do péče tohoto specializovaného týmu se dostala paní Markéta. Je jí 40 let a je maminkou dvou synů. Její touha po rodině byla obrovská, provázená hormonální léčbou. Markéta si prošla velice náročným obdobím. Její příběh je o vnitřním boji, odporu k lítosti a nezlomné síle ženy a milující mámy.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Naším dnešním hostem je expert na léčbu nádorových onemocnění v těhotenství, pan profesor Michail Halaška z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Dobrý den, pane profesore.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: A také paní Markéta, která si diagnózu rakoviny prsu vyslechla na začátku 4. měsíce těhotenství. Dobrý den, Markéto.
3: Dobrý den.
1: Pane profesore, požádám vás, upřesněme diagnózu Markéty.
2: Jednalo se o karcinom prsu, což je vlastně nejčastější nádorové onemocnění u žen obecně. V těhotenství se nevyskytuje až tak často. Dá se říci, že za rok vidíme přibližně 15 až 20 různých pacientek, které mají diagnostikovaný nějaký nádor v těhotenství. Z nich karcinomy prsu patří k těm nejčastějším. V minulém roce na našem pracovišti jsme měli 3 nebo 4 takové pacientky například. V tomto případě se jednalo o takový typický nádor prsu. U mladých žen často je to ve spojení s nosičstvím genetické predispozice, která se jmenuje BRCA. Na začátku to vypadalo, že se jedná poměrně o malý nádor, který nestihnul vyslat nějaké metastázy, to znamená takový příznivý nález.
1: Jak se vlastně určuje přesná diagnóza rakoviny prsu u žen v těhotenství, když samozřejmě ty mléčné žlázy jsou zduřelé?
2: Je velký problém v těhotenství, že spousta symptomů, tedy projevů onemocnění, je zamaskováno právě těhotenstvím. Speciálně u nádoru prsu je to logické. Ty prsy se zvětšují, ženy často si něco mohou nahmatat, zrovna tak i lékaři často mohou něco nahmatat. Ne vždy to znamená samozřejmě takovou špatnou zprávu. Nicméně pokud je tam opravdu něco hmatného, tak není proč otálet a jít by se mělo ke specialistovi, kdy mnoho žen nebo lékařů se zdráhá třeba provést mamografii, což je to nejlepší vyšetření, které na nádory prsu máme. Většinou preferují ultrazvukové vyšetření, to ale není až tak přesné. A je velmi důležité si uvědomit, že mamografie v těhotenství, které se dřív spousta lidí bálo, tak naopak ty rizika jsou naprosto minimální. To znamená, určitě by mělo být provedeno. To dokáže nám už naznačit, jestli se jedná o podezření na zhoubný nádor, eventuálně samozřejmě velikost. Následně se to ověřuje biopsií, což není nějak složitý výkon, i když těhotenství má trochu více rizik než mimo těhotenství, ale není to nic zásadního. A pokud se diagnóza potvrdí, tak se standardně musí dodělat takzvané stagingové vyšetření. To znamená, zjistíme nejdříve, jestli to onemocnění je pouze v prsu, nebo jestli dokázalo vyslat už nějakou metastázu, kdy první v cestě stojí vždycky lymfatické uzliny, které jsou v podpaží, nebo jestli dokonce už ten nádor urazil další cestu a je třeba v játrech, nebo v kostech, nebo v plicích. Tomu se říká to stagingové vyšetření.
1: Jak probíhá? Můžete to specifikovat?
2: U netěhotné ženy se standardně provádí rentgenové vyšetření plic nebo CT plic, ultrazvuk jater, scintigrafie skeletu. V těhotenství máme ale k dispozici dobrou náhradu formou celotělové magnetické rezonance. Někdy si to kombinujeme i dokonce s tím CT vyšetření a tyto vyšetření nám dají poměrně přesnou informaci o tom, jaký ten rozsah onemocnění je. A teprve, když máme tyto informace dohromady, tak můžeme začít plánovat léčbu.
1: Pane profesore, to je neuvěřitelné. Matka v sobě nosí život, prochází onkologickým onemocněním. Jak to bylo dřív, když matka onemocněla rakovinou, řekněme, prsu? Bylo těhotenství zachováno?
2: Ve většině případů ne. Tím důvodem byla domněnka, že speciálně u nádoru prsu, prsy jsou hormonálně závislé a většina těchto nádorů jsou hormonálně závislí, tak se mělo za to, že těhotenství musí určitě zhoršovat tu prognózu těchto pacientek. A proto vždy bylo doporučováno rychle ukončit těhotenství a teprve potom začít s léčbou. Na našem pracovišti jsme kdysi udělali studii spolu s kolegy z Řecka, kdy jsme shromáždili pacientky, spárovali jsme je těhotné a netěhotné, přesně stejného stádia, věku, rozšíření nádoru a porovnávali jsme jejich prognózu a ukázalo se, že jejich prognóza v těhotenství byla stejná. V tuto chvilku už se to dá považovat za dokázaný fakt, protože těch prací celosvětově už proběhlo několik a i mnohem větších samozřejmě nyní. Takže víme, že to těhotenství neovlivňuje negativně prognózu. To nám říká, že můžeme uvažovat o tom, abychom zkusili zahájit léčbu s ohledem i na to probíhající těhotenství.

0: Cesta k uzdravení.
1: Pane profesore Halaško, jak může ovlivnit onkologické onemocnění matky plod dítěte?
2: U některých nádorů, a teď se nebudeme bavit u karcinomů prsu, ale u některých nádorů, zvláště jsou to třeba hematologické malignity, jako jsou Hodgkinovy lymfomy, kde dochází k poměrně rychlému růstu, tak vídáme zaostávání růstu dítěte. Jinak samo to nádorové onemocnění až tak negativně to těhotenství neovlivňuje nebo ten plod. Samozřejmě spíše může mít vliv léčba, ať už je to chemoterapie, operační léčba, radioterapie. A to samozřejmě my musíme vědět přesně, jakou léčbu a za jakých podmínek ji můžeme dát tak, abychom neměli negativní ovlivnění těch dětí. A to, abychom toto mohli říct, co je bezpečné a co není bezpečné, tak tomu je potřeba sledovat samozřejmě děti, které podstoupily vlastně onkologickou léčbu během těhotenství dlouhodobě, což my právě máme v rámci takového velkého mezinárodního projektu. A máme v tuto chvilku 15 a dokonce 18 leté výsledky dětí.
1: Než nám odvyprávíte svůj příběh, Markéto, já bych ještě chvíli zůstala u pana profesora Halašky. Jakou léčbou Markéta prošla a jak vlastně ten plod vy dokážete medicínsky ochránit? Protože její léčba nebyla vůbec jednoduchá.
2: Nebylo to jednoduché a je to přesně příklad toho, že můžeme mít určitý plán, ty na začátku máme, ale v průběhu toho těhotenství se nám někdy může trošku měnit, musíme se k tomu přizpůsobit a takzvaně individualizovat léčbu. Ta léčba probíhala tak, že jsme přesně dodělali tento staging, rozhodnutí bylo, nádor je malý, začneme operací, následně podle definitivní histologie budeme pokračovat s chemoterapií v těhotenství. Šlo to, protože diagnóza proběhla kolem 16. 17. týdnu těhotenství.
1: Kdyby proběhla déle?
2: Tak není problém. Problém je, pokud bychom chtěli zahájit chemoterapii v prvním trimestru, tam to není možné. Na druhou stranu, většina těchto nádorů se diagnostikuje právě až ve druhém trimestru, typicky v průměru je to 18. týden těhotenství. Takže pokud bychom to diagnostikovali v 8. týdnu těhotenství, tam bychom museli počkat, nebo mohli bychom zahájit také s operační léčbou, ale chemoterapii bychom odložili až po 13. týdnu těhotenství. V tomto případě první byla operace. Ukázalo se, že nakonec nádor nebyl až tak malý, bylo tam dokonce více ložisek, takže jsme museli ještě i reoperovat. Původní plán byl odstranit pouze část prsu, aby to bylo kosmeticky příznivé pro budoucí život naší pacientky. Nicméně tady jsme museli přistoupit k radikalizaci výkonu, to znamená odstranilo se celé prso. Následně probíhala chemoterapie a do toho nám běželo genetické vyšetření, protože jsme měli podezření, že by Markéta mohla být nosičkou právě BRCA mutace. 5 chemoterapií proběhlo v těhotenství, až jsme se přiblížili ke konci těhotenství porodu, kdy jsme potom plánovali vlastní porod.
1: A porod může probíhat přirozenou cestou anebo musí císařským řezem po tak náročné léčbě?
2: U této diagnózy úplně v pohodě může probíhat i spontánně. Jsou některé diagnózy, jako jsou třeba nádory čípku děložního, kdy ta rakovina vlastně je přímo lokalizovaná nebo umístěna v děložním hrdle, které při spontánním porodu se musí rozšířit a prochází tudy plod, tak tam to většinou není možné a musí se volit primárně nebo preferenčně císařský řez, zatímco v těchto případech se dá rodit spontánně. U Markéty jsme se ale domluvili, že nakonec jsme rodili císařským řezem a to z toho důvodu, že předchozí těhotenství bylo ukončeno také císařským řezem a my jsme přece jenom potřebovali dodržet určité termíny chemoterapie. V plánu bylo 6 cyklů chemoterapie, my jsme stihli 5 do 34. týdne těhotenství, pak musí být vždy pauza do porodu 3 týdny a to z toho důvodu, že kdybychom ukončili těhotenství dříve, než uplynou tyto 3 týdny, tak v tom miminku narozeným by cirkulovaly, obíhaly vlastně zbytky chemoterapie, které to děťátko neumí samo se toho zbavit. V těhotenství, když je spojeno vlastně pupečníkem, tak krásně očistí tu krev ta matka. A schválně vám Markéta řekne, jak byly její vedlejší účinky chemoterapie v těhotenství a po těhotenství. Samotného mě to zajímá, co na to řekne.
3: Vlastně, když jsem otěhotněla po druhé, tak prvnímu synovi byl rok. To už se mi objevila opravdu tvrdá boulička, jako na povrchu toho prsu. A už víte, že to tam nepatří. To je opravdu, jak kdybyste tam měla dřevěnou kuličku. Takže jsem to vlastně řekla mému gynekologovi, ten mi napsal žádanku. Takže jsem šla spolu s tím synem malým, no a hned se to nelíbilo, byla jsem objednána hned na biopsii, tam by bylo řečeno, že mám rakovinu. Tu první chvíli je člověk jakoby v šoku. První věta byla, já jsem těhotná, co teď bude? Pak jsem šla do ordinace za paní doktorku a takhle mi podala papír. Zítra nastupujete do Vinohradské nemocnice k panu profesoru Halaškovi.
1: Naštěstí.
3: Naštěstí.
1: Pan profesor vlastně popsal vaši léčbu v průběhu těhotenství a navedl mě k otázce, abyste nám popsala účinky chemoterapie během těhotenství a po. Že vám něco slíbil.
3: Pan profesor mi slíbil, že mi nebude zle. A nebylo mi zle, ale musím říct, že hraje hodně i psychika, protože jsem fungovala úplně perfektně.
1: Čím se to dá vysvětlit, že během těhotenství Markétě nebylo špatně?
2: My to totiž pozorujeme už další dobu, že ty těhotné ženy, když si vezmeme, jak funguje jejich organismus, tak víme, že ledviny fungují o 30% víc, játra fungují víc. Vlastně ten organismus té těhotné ženy mnohem rychleji zbaví tělo těch zplodin po té chemoterapii.
3: Já bych chtěla dodat, že díky panu profesoru, paní doktorce Bendové, jsem se nebála. Ani na chvilku jsem neuvažovala nad tím, že bych chemoterapii nechtěla. Tam byla tak strašná důvěra v té léčbě, že ani jedno se nepochybovala, že by se něco mohlo stát.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Pane profesore Halaško, Markétě se narodili dva zdraví kluci a vy jste říkal, že ty děti jsou pod pravidelnou kontrolou?
2: My ty děti máme v takovém speciálním projektu, kdy 3 roky je vyšetřujeme, máme domluvené vlastně pracoviště v Motole, v kardiocentru v Motole, na dětské psychologii. To děťátko podstupuje různé psychomotorické testy, vyšetření srdce, pokud dostali chemoterapii, která právě může poškozovat srdce, což bylo v tomto případě. A pak vlastně v určitý věk se dělá ještě magnetická rezonance. Je dlouhodobý tohle sledování a je to standardizovaný už takhle asi právě 15 let v České republice. A my jsme vlastně jedno ze 4 center v Evropě, kde takhle podrobně to sofistikované vyšetření se dělá.
3: To miminko je kontrolovaný i před podáním chemoterapie i po podání chemoterapie. Tam je takový full service.
2: A zpátky k tomu sledování v těhotenství, to je velmi dobrá poznámka, protože jednak na začátku musí proběhnout taky vyšetření v kardiocentru, že potřebujeme vidět jakoby startovní stav srdíčka miminka, to je jedna věc. A potom před každou chemoterapií musí proběhnout jak gynekologické vyšetření, protože my vždycky se musíme vyvarovat toho, aby nám náhodou nepřišel do toho předčasný porod, ono se to může stát. A dokonce u některých typů chemoterapie, ne u toho, co měla Markéta, ale u některých jiných, tam bídáme, že třeba přechodně mají hodně kontrakcí, což teoreticky by mohlo předčasnému porodu víc, pokud by k tomu byly třeba ještě i jiné predispozice. A druhá důležitá věc je speciální ultrazvukové vyšetření. No to je docela zajímavá věc, kterou zase my publikovali vlastně první na světě, že těsně před chemoterapií umíme měřit průtoky v hlavě miminka. Ty průtoky nám úplně přesně dokážou říct, jestli náhodou to děťátko nemá chudokrevnost. Protože samozřejmě ta chemoterapie v nějakém procentu přechází přes placentu a do toho děťátka pronikne. A pokud bychom u toho dítěte zaznamenali určitou úroveň té anémie, chudokrevnosti, tak víme, že teda je tam větší vliv, než bychom třeba čekali. Ono to vypovídá i o tom, že třeba jsou nízké destičky krevní, které jsou důležité pro srážení, takže to děťátko by mohlo být ohroženo třeba krvácením do mozku v těhotenství, což může být. Týká se taky bílých krvinek. No nicméně v tu chvíli víme, že se něco děje víc a máme různé možnosti. Buď třeba odložit chemoterapii o týden, nebo snížit dávku, nebo třeba vynechat jednu část té chemoterapie, nebo změnit ten typ chemoterapie.
1: Pane profesore Halaško, i vy, Markéto, zpráva o rakovině v těhotenství přináší samozřejmě obrovský strach a taky stovky nezodpovězených otázek. Vy už máte tu cestu za sebou a dopadla dobře. A vy jste zároveň, pane profesore, zakladatelem osvětového projektu Expedice 2 životy, která předpokládám bude těmto maminkám poskytovat nějakou pomoc nebo informace. Co je cílem tohoto projektu?
2: No, je to vlastně iniciativa letošního roku, kdy jsme spojili síly s hlasem onkologických pacientů. A cílů je několik. Jeden cíl je navázat kontakty mezi pacientkama zároveň. Nám se osvědčilo, že když jedna pacientka má nově diagnostikovaný tento nádor, tak je pro ní obrovskou výhodu, když má možnost kontaktovat pacientku, která už si tím prošla. To znamená, jedna věc je dát dohromady tyto pacientky, aby si vlastně mohly podělit nějaké zkušenosti. Ono mezi náma, pak nám jsou schopné taky dát určitou zpětnou vazbu, co děláme dobře a co děláme špatně, co by šlo vylepšit. A v některých případech nám i aktivně opravdu pomůžou. A další cíl je osvěta. My potřebujeme říct, že nádor v těhotenství může vzniknout, a ne, že prostě máme 35-letou ženu těhotnou, tak je to nepravděpodobné. Ne, prostě naučme se všichni, že to je možné, že to může vzniknout. Neznamená to konec světa. Je možné tyto pacientky léčit, ale prostě musí se na to myslet. Nemá se otálet s diagnostikou, s vyšetřením, nemá se to odkládat a samozřejmě poslední message i toho cílu je, že existuje určitá skupina, která se tomu opravdu věnuje dlouhodobě. Vlastně je to navázáno na spoustu vyšetření, to není jenom o jednom nebo dvou lékařích, to je opravdu několik lékařů, jsou tam právě ty návazné vyšetření toho děťátka a o to dosledování i těch pacientek, ale i těch dětí.
1: Vy předpokládám, máte v Expedici 2 životy svůj příběh, který sdílíte.
3: Ano, a z důvodu, aby se šířila osvěta, že opravdu ženy se můžou léčit v těhotenství, aby nic neodkládaly, aby i lékaři na to dbali a neodbyly ty ženy, když mají prsa v tom těhotenství větší a jsou tam fyziologické změny, aby je opravdu vyšetřili poctivě a aby bylo víc zachráněných maminek i miminek.
1: Co byste jim závěrem vzkázala?
3: aby chodili na prevenci, poslouchali svoje tělo a ženskou intuici, protože ta je silnější a hlava jich kolikrát omlouvá, a nevzdávali to.
1: Děkuji za vaše slova a děkuji i vám, pane profesore, za návštěvu u nás v pořadu Cesta k uzdravení. Naschledanou.
2: Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.
5: Z mých dívčích očí koňských hřív to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Šalom Aleichem. Magazín o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom aleichem. Kdo chce, může se vzdělávat i o prázdninách. Žáci základní školy v Teplicích zpracovali příběh Jaroslava Kotase a před 150 lety se narodil Jindřich Valdés. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Letní prázdniny nemusí být jen časem pro odpočinek, ale třeba i pro vzdělání. Lodrovy školy proto přes léto spouštějí speciální letní e-learningové kurzy. Co všechno nabídnou, nám už prozradí koordinátorka kurzu Alžběta Glancová. Dobrý večer, jaké kurzy letos v létě nabízíte?
2: Dobrý večer, letos v létě nabízíme hned 4 kurzy. A dva z nich jsou takové opakovací, konverzační, zaměří se na používání hebrejštiny v běžném životě. A dva z nich jsou úplně nové, povede je lektorka Lenka Bukovská, která je taky překladatelka a překládá nejznámější izraelské autory do češtiny. A ten její kurz se zaměří na izraelské vynálezy, takovou hravou formou, kdy Lenka používá spoustu různých materiálů, včetně článků a písniček, tak představí, co všechno Izraelci vynalezli, třeba flash disk, sherry rajčátka a další zajímavosti.
1: Jak vlastně vaše online kurzy fungují?
2: Online kurzy fungují tak, že většinou je to třída asi 6 až 8 studentů v těch jazykových kurzech. Někteří z nich se znají osobně, ale někteří z nich opravdu se znají jenom online. A ta třída s lektorem i s učebnicí se schází přes program Zoom, který možná hodně lidí zná z doby covidu. Takže vlastně ten jediný rozdíl mezi tou klasickou jazykovou školou, jazykovým kurzem a našimi kurzy je, že se odehrává u každého doma za jeho počítačem.
1: Kdo všechno se do kurzu může přihlásit?
2: Ty kurzy jsou

0: úplně primárně určené vlastně jako takový bonus rodičům anebo prarodičům dětí, které chodí do Laudrových škol v Praze. A kromě toho je nabízíme takzvané širší židovské komunitě, tedy všem členům židovských obcí v České republice, případně na Slovensku, družení Federace židovských obcí.
1: Vy už jistě plánujete kurzy i pro příští školní rok. Co chystáte?
0: Jednak chystáme takové tradiční kurzy, oblíbený literární kurz pana doktora Daniela Soukupa, který tentokrát se zaměří na reflexy židovství v současné evropské literatuře. A potom kurzy našeho lektora Filipa Friedmana, který je původem z Česka, ale dlouhodobě žije v Izraeli. Ten bude letos vyučovat hned 3 kurzy. Jeden se zaměří na šabat, slavení šabatu a všechno s šabatem spojené od modliteb, zvyků, tradic až po třeba známá šabatová jídla. Potom bude mít kurz, který jsme nazvali Od kolébky ke kamínku a vlastně bude to přednáškový cyklus týkající se židovského přístupu ke koloběhu života a taky zase všech rituálů a tradic spojených s různými přechodovými rituály během celého života a běhu člověka. Filip Friedman potom ještě bude učit o Parashat HaShavua, a to znamená o těch týdenních úsecích čtení story. A kromě toho letos úplně nově budeme mít kurz jidiš pro začátečníky i hebrejštinu pro úplné začátečníky. To znamená, kromě kurzů, které pokračují, tak tenhle ten kurz otevře brány všem novým zájemcům o výuku hebrejštiny.
1: Říká koordinátorka online kurzu Laudrových škol Alžběta Glancová. Děkuji moc a hezký večer.
0: Moc rád děkuji. Nashledanou.
1: Ať ti Bůh požehná ze Sionu na text biblického žalmu zpívá sbor Levíčata Pražské židovské školy.

0: Chlapec, jehož maminka přežila Osvětim, zatímco on se ukrýval u cizí rodiny. Později si vybudoval úspěšný soukromý i pracovní život a stal se manažerem několika firem. Životní příběh Josefa Kotase během několika měsíců zaznamenávali žáci základní školy Buzulucka v Teplicích. Zpracovali jeho vzpomínky, připravili audionahrávku a na závěr svůj projekt představili veřejnosti. Podrobnosti má Jana Vytázková.
1: Umíte si představit, že jsou vám teprve 2 roky a najednou vám zmizí maminka? Přesně to zažil pan Jaroslav Kotas během 2. světové války. Kvůli svému původu musela jeho maminka i její blízcí nastoupit do transportu do Terezína.
2: Životní příběh Jaroslava Kotase zpracovali žáci základní školy Buzulucka v Teplicích.
3: Tatínek musel Jaroslava ukrýt, tak se dostal do prostředí, které neznal. Jak moc mohla válka ovlivnit jeho dětství?
4: Válka skončila a maminka se opravdu vrátila. Ne každý ale měl takové štěstí. Většina jejich příbuzných už domov nikdy nespatřila. Nevrátili se jeho prarodiče, jeho teta s manželem ani jeho bratranci.
5: Jmenuji se Jaroslav Kotas, narodil jsem se v Praze 1903-1942.
3: Maminka pana Kotase byla židovského vyznání. Jeho otec si ji vzal, aby ji ochránil.
5: No a pak jsme měli takový ty dobrý sousedi, kteří nahlásili na policii, že maminka nenosí židovskou hvězdu.
2: Vzpomíná Jaroslav Kotas pro příběhy našich sousedů. Jeho matka musela do Terezína, otec svěřil malého syna rodině Kotrbatých z Komořan u Prahy.
6: Tam jsem vlastně byl od toho konce toho 42. roku vlastně až do června, možná i července 45. Maminka říkala, ona o tom nemluvila, protože říkala, že je fatalistka a že se dostane domů, protože jí pošle otec, tomu můj otec, že můj táta, že jí pošle něco vlastního. No co by mohl byl býval, byl poslat vlastního do Osvětimi. On jí dal do války, dal svůj vlastní hřeben, pánský hřeben. No a ona ten hřeben dostala, tak říkala se, to už mám vystaráno, že já se neusypal. No a přijela, fyzicky přijela někdy až v červnu.
2: Po válce se s rodinou stěhovali do pohraničí. Jeho otec byl nejdřív národním správcem hotelů v Žatci a Postoloprtech. Když v roce 1948 vystoupil z komunistické strany, stal se ze dne na den posunovačem v Pískovně. Pak se mu podařilo sehnat práci v nádražní restauraci i s bytem na tehdy novém západním nádraží v Žatci. V roce 1953 se usadili v Teplicích.
6: 53. rok, takhle byla ta měna, tak tu já jsem prožil v Řetenicích, když říkáte Teplice, tak v předměstí, teď zbourali to nádraží, tak tam byla taky hospoda s bytem. No tak tam naši byli, tak jsem já tam chodil do školy.
2: V Řetenicích dokončil Jaroslav Kotas základní školu, potom nastoupil na teplickou průmyslovku, 20 let pracoval v řetenické sklárně, při zaměstnání vystudoval strojní fakultu ČVUT. Po roce 1989 řídil autobusové nádraží v Lounech, působil taky jako krizový manažer v různých firmách.
0: David, král Izraele, žije a trvá. Verš, který s tradiční melodií provází četné židovské události, opět zpívají děti z pražské židovské školy.

0: Když se řekne Jindřich Valdés, většina z nás si vybaví slavnou patentku. Valdés však byl nejen skvělý podnikatel, ale i významný mecenáš umění, zkrátka self-made man, který z pražských Vršovic dobil světový trh a vybudoval jednu z největších uměleckých sbírek své doby. Příběh jeho baťovského zázraku krutě přetrhla až nacistická okupace. Z kraje července si připomínáme hned dvě jeho kulatá výročí. 1. července uplyne 85 let od jeho smrti a 2. července 150 let od jeho narození, pokračuje Leo Pavlát.
1: Narodil se 2. července 1876 v Nemyšli u Tábora jako druhé ze čtyř dětí v rodině židovského venkovského obchodníka Hostinského. Z prostředí, v němž se přirozeně potkávala čeština, němčina i praktická obchodní zkušenost, vedla cesta Jindřicha Valdése do Prahy. Nejprve se vyučil zámečníkem, ale už jako 17-letý se díky jazykovému nadání, hovořil i anglicky a francouzsky, uplatnil jako obchodní zástupce firmy s kovovým zbožím, která obchodovala i se zahraničím. Cesty po Evropě ho přitom poučily, jak důležité je, aby výrobek měl nejen kvalitu, ale i jméno. Když pak Jindřich Valdés roku 1902 spolu zakládal vlastní galanterní podnik, vstupoval do něj s odvahou myslet světově. Ve firmě nesoucí jeho jméno se pak přesnost výroby a reklama sešly v nenápadném a přece potřebném výrobku. Stiskacím knoflíku, patentce, nazvané Koh-i-Noor. Valdés je pojmenoval podle slavného diamantu Hora světla a byl to vynikající nápad. Z obyčejného spinadla udělal předmět s aurou zácnosti. Později se název Koh-i-Noor spojil i s Valdésovou nově vybudovanou továrnou na všechny druhy kovové galanterie v pražských Vršovicích. Své filiálky měla postupně v 7 zemích světa a její výrobky proslavil i firemní symbol. Roku 1912, když Valdés cestoval lodí do Ameriky, si prý mladá cestující v žertu přiložila jeho patentku k oku. Valdés ji měl vyfotografovat a, co už je jisté, malíř František Kupka tento motiv převedl v obraz, z něhož neméně známý tvůrce Vojtěch Prajsik vytvořil grafickou značku. Že se Jindřich Valdés přátelil s významnými umělci, nebylo náhodou. Patřil k význačným sběratelům a mecenášům umění s vlastní obrazárnou, založil pozoruhodné muzeum knoflíku a spínadel. A nezůstalo u toho. Jako podnikatel proslul péčí o zaměstnance, přispíval kulturním spolkům a podporoval i fotbalový klub AFK Vršovice. Na jehož tradici navazuje dnešní Bohemians Praha. Po nacistické okupaci poslal rodinu do bezpečí, sám však zůstal v Praze. V zemi, které tolik prospěl, se jako Žid stal štvancem. Nacisté Jindřicha Valdése věznili v Dachau a Buchenwaldu a i když se rodině podařilo ho po 2 letech vykoupit, vracel se s podlomeným zdravím. 1. července 1941, den před svými 65. narozeninami, Jindřich Valdés na cestě do Ameriky v Havaně zemřel. Myšlenky jsou kořeny všech úspěchů. Výrok, který je mu připisován, přesně vystihuje člověka tvořivosti a imaginace, jenž za obyčejnou patentkou zahlédl celý svět. V roce 2000 prezident Václav Havel vyznamenal Jindřicha Valdése in memoriam medailí za zásluhy 1. stupně.
0: A na závěr magazínu Šalom Aleichem ještě zprávy z židovského světa. Izrael se od 30. června do 14. července stane dějištěm 22. Makabiády, největší židovské sportovní soutěže. Ta se koná každé 4 roky. Očekává se účast několika tisíců sportovců z desítek zemí, kteří se utkají v 29 disciplínách. Britská vláda přislíbila 1 000 000 liber pro další rozvoj židovského muzea v Londýně a jeho budoucího stálého sídla. Jak uvedla ministryně kultury Lisa Nandiová, židovské příběhy a dědictví posilují porozumění v době rostoucího antisemitismu a společenského rozdělení. Šalom Aleichem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.
2: Z Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas zprávy.
3: Definitivní sestavu české delegace na summit NATO do Turecka oznámí vláda zítra. Vedení olomoucké radnice připravuje stavbu nové sportovní haly. Česká čtvrtkařka Manuel skončila v diamantové lize opět druhá, a to v novém osobním rekordu. A počasí zítra zpočátku polojasno, později od západu postupně přehánky i bouřky a mohou být silné. Maxima kolem 32 stupňů, na východě republiky až kolem 38. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Vedoucím české delegace na summit Severoatlantické aliance do turecké Ankary bude premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Televizi Prima to dnes řekl ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Definitivní složení delegace oznámí zítra. Ústavní soud v předběžném opatření stanovil termín pro akreditaci prezidenta republiky Petra Pavla na pátek. Macinka vypršení lhůty potvrdil.
4: Nás ústavní soud odsoudil k tomu, abychom něco učinili, takže jsme to řešili. Docela jsem i chvíli přemýšlel nějakou dobu nad tím, jestli řešili jsme to s experty, jestli je nutné to udělat nebo se zkusit nějak tomu ústavnímu soudu zepřít, ale s definitivním složením té delegace seznámím v pondělí nejprve vládu a potom veřejnost.
3: Později v televizní debatě ministr Macinka nepřímo potvrdil, že ministerstvo prezidenta republiky akreditovalo. Detaily upřesní zítra po jednání vlády. Rada města Olomouce schválila studii nové sportovní haly pro míčové hry v městské části Nemilany. Náklady jsou přes 230 milionů korun. Upřesní mluvčí olomoucké radnice Jan Horejš.
5: Hala má mít rozměry 20x40 metrů a tribunu pro 300 návštěvníků. Několik šaten, klubovnu, nářaďovny, hygienické zázemí, recepci a menší restauraci. Studie zahrnuje i venkovní sportoviště, autobusovou točnu, 37 parkovacích stání pro auta a 2 pro autobusy. Investice by měla přijít zhruba na 236 milionů korun.
3: Pro Pardubický zámek vzniká nová přírodovědná expozice. Návštěvníkům se otevře v příštím roce. Východočeské muzeum pro ni vytváří také realistické modely rostlin, protože původní sušené exponáty postupem času ztrácely barvu i tvar. Expozice vzniká v hospodářských budovách Pardubického zámku nad novým návštěvnickým centrem. Upřesní botanička Lenka Šafářová.
6: Celá expozice je koncipována jako procházka Pardubickým krajem od úplných nížin až po nejvyšší nadmořské výšky, skutečně z toho Polabí až po kraj. Lidský sněžní. Bude mít i tady spoustu míst, kde si bude moct na věci šáhnout, vyzkoumat různé jevy, které se odehrávají v té přírodě. Budou tam prvky pro nejmenší, budou tam prvky i pro ty starší. Sport.
3: Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel obsadila i na potřetí v prestižní diamantové lize druhé místo. V Paříži nestačila pouze na olympijskou šampionku Paulinovou z Dominikánské republiky. 20-letá Manuel si navíc opět vylepšila osobní rekord, tentokrát téměř o 4 desetiny sekundy. Počasí. Po nezvykle teplé noci čekáme zítra zpočátku jasno až polojasno. Během dne od západu přibývání oblačnosti, ráno a dopoledne srážky jen v západní půlce Čech, během odpoledne a večera místní přehánky nebo bouřky také na ostatním území. Očekáváme, že bouřky mohou být velmi silné. Nejvyšší teploty na západě a severozápadě republiky kolem 28, jinak většinou mezi 31 a 36 stupni a na Moravě a ve Slezsku až kolem 38.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: V Praze je nehoda v tunelu Blanka směrem Stroje na Barandovský most. Čekejte kolony na vjezdech do tunelu. Tolik doprava, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A už je tu hitparáda Česká 12. Příjemný poslech.
7: Česká 12.
8: Přeji dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka a mám pro vás hned na úvod důležitou informaci. Máme změnu na nejvyšší příčce a ty další informace jsou, že novinky budou mít skupina Street 69 a zpěvačky Kate Martle a Ellen. A Ellen také zavoláme, není v Čechách, dozvíme se možná, kde je. No a k tomu samozřejmě jako každý týden i 9 největších hitů týdne, tak jak jste žebříček sestavili vy svými hlasy a platí samozřejmě, že i dnes budeme hlasovat a hlasuje se na číslo 900 1103. Začneme písničkou, která nás už naladí do léta, protože my máme za prvé léto a za druhé už máme letní prázdniny roku 2026. Ta písnička má název Saint-Tropez a nevím, kde jste momentálně vy, ale v Saint-Tropez bych byl rád já. Každopádně teď je tam Šárka Marková.

0: Šárka Marková, Saint-Tropez, to je písnička, která dostala ocenění Zlatá česká dvanáctka v roce 2017, tedy před 9 lety. A podívejme se na to, které písničky další dostaly toto ocenění právě před těmi 9 lety. Mám boky jako skříň, Lampa, I am sorry, Gramofon, Prout mezi námi, Tequiero, Ciziný planety, Víru Day, Černé labutě, Salsa a Co z tebe bude. To byly hity, které dostaly ocenění Zlatá česká dvanáctka tenkrát. A rovnou řeknu, že dnes nikdo takové ocenění nedostane, ale to neznamená, že k němu není blízko. Před námi je první dnešní novinka, kapela Street 69 vstupuje do své jubilejní už 20. sezóny a to s jasným vzkazem, neberte život tak vážně. Zbrusunový single se jmenuje Život z větší výšky a myslím, že poznáte, že je tam jasně cítit to letošní léto.
1: Svět se točí někdy trochu pospátku a když zpomalím, tak zakopávám. Všechny zvěschovám si na památku.

0: Host České dvanáctky.
1: Druhou dnešní novinku představí zpěvačka Elin, která je teď na telefonu, protože je v zahraničí. Já zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny rozhlasové posluchače.
1: Elin, já tady mám písničku, která je zároveň 80. novinkou letošního roku. To je na fanfáru, ale já ji tady teď nemám v rychlosti. A pojďme říct, jak ta písnička vznikla.
2: Písnička vznikla v loňském roce a vznikla v průběhu dvou úplňků v loňském roce v průběhu 7 měsíců. Ne, že bych to takhle plánovala, prostě jsem si při úplňku sedla a napsala půlku textu a potom v létě dopsala druhou půlku textu.
1: Takže je jasné, že je to letní hit, můžeme to říkat.
2: Ona
1: ta nálada je taková, já samozřejmě tu písničku jsem slyšel, ostatní ještě ne. No a takže text je vaším dílem a kdo zhudebnil ten text?
2: Pak jsem ten text poslala svýmu vlastně dvornímu aranžerovi, který mi dělá většinu hudby a aranžuje také věci pro moje vokální kvarteto Bohemia Voice. Michal Vorek se jmenuje, on je fantastický aranžer také orchestrů. No a on se inspiroval a vznikl z toho letní hit roku 2020, co máme, 6?
1: 6, no. Mně se líbí, že to takhle označilo, to je správně. Ano, je to letní hit roku 2026. Jak trávíte to letošní léto? Už máme prázdniny?
2: Máme prázdniny, já ho trávím v Řecku v tuto chvíli, kvůli novým sportovním aktivitám jsme museli odjet na dovolenou, No prostě jsme odjeli na dovolenou o týden dřív a možná slyšíte tady cikády, sedím pod takovým nádherným olivovníkem v Řecku a na Zakynthosu, je tady nádherně, odřídila jsem 2200 kilometrů, jsem na sebe hrdá.
1: Autem na Zakynthos, jo?
2: Autem na Zakynthos, no, dva dny, takže vlastně dobrý. Bylo to trochu na hraně, teda musím říct, ale to víte, hrála mi moje hitovka
1: jo.
2: Celou dobu, takže si myslím, že i pro ostatní to může být motivační píseň na cesty.
1: A teď bude hrát i ostatním z rádia, mějte se hezky na Zakynthosu a ať vám všechno vyjde, hezké léto.
2: Krásné léto i vám. Děkuji.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Autor hudby Michal Vorek, text Elin Hejlala, dnešní host zpěvačka Elin a 80. novinka této hitparády v roce 2026. A tady musím připomenout, že to je poslední hitparáda prvního pololetí letošního roku. To mi teď tak napadlo, že bychom mohli příště udělat takový speciální žebříček, jak to dopadlo, a jenom ho tak vyhlásit za ten první půl rok, kdo třeba má zatím nejúspěšnější písničku za první pololetí a tak dále, ale uvidíme, snad na to nezapomenu. Každopádně před námi je třetí dnešní novinka. A ta třetí novinka je od Kate Mattle. Kate Mattle je původně tanečnice, se kterou já jsem se seznámil v muzikálu Pomáda před 26 lety, byla vynikající. Stala se také, myslím, že hned v tom prvním roce, co jsme Pomádu hráli, Miss Formule 1. A představte si, ona v současné době zpívá a tančí s DJem Bobem na jeho celosvětovém turné. Bude i u nás, tak nevím, jestli se půjdete podívat, ale jestli ano, tak ji tam uvidíte. A právě Kate Mattle má novinku, kterou si sama pro sebe napsala. Jmenuje se Řekni svoje ano.

0: Pod mým hlasem doznívá poslední dnešní novinka, dnešní hitparády Česká 12, celkově 81. novinka letošního roku, zpívala vokalistka DJ Boba Kate Mátl. A jak jsem říkal, jestli půjdete na jeden z koncertů, těch evropských koncertů DJ Boba, tak si ji určitě všimnete. A když ne, tak jste si ji všimli teď v hitparádě. Máme za sebou tři novinky, před námi je 9 největších hitů týdne, ale ještě předtím...
1: Česká 12. Rekapitulace.
0: V této hitparádě hlasujeme jen na číslo 900-1103. Je to strašně dlouho, co používáme tohle číslo. Mnozí z vás už ho mají také dlouho v pamětích svého mobilního telefonu, ale někdo možná ještě ne. 900-1103. A teď jsem si uvědomil, že také někdo z vás může dnes poslouchat úplně poprvé v životě. Tak jsem rád, že posloucháte a to číslo zopakuji ještě jednou. V případě, že chcete hlasovat, musíte ho znát. 900-1103. Hlasujeme pro všechny písničky, které v hitparádě jsou, kromě jedné výjimky, ale k tomu se dostaneme, a hlasujeme SMS zprávou ve tvaru hit, mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. To znamená hit mezera 12, 11, 10, 9 a tak dále. Hlasujeme pro každou písničku jen jednou. A teď už ta rekapitulace slíbená. První dnešní novinka se jmenuje Život z větší výšky, skupina Street 69 a SMS zpráva je hit mezera 12. Druhá novinka, dnešní host Elin, Hey Lala, hit mezera 11. A třetí novinka, Kate Mátl, Řekni svoje ano, hit mezera 10. Tolik novinky a teď už aktuální žebříček. Logicky i minulý týden jsme představili tři novinky a dvě z těch novinek jsou v dnešním žebříčku. Jedna z nich je teď hned na místě 9. Eva Farna, Neříkej, co má se stát.

Eva Farna, Jan Vávra, Ronny Janeček a René Dank jsou podepsáni pod písničkou, kterou jsme teď poslouchali na 9. místě hitparády Česká 12. A jmenuje se Neříkej, co má se stát, zpívala Eva Farna. Já myslím, že to vůbec nepřeženu, když teď tady prohlásím, že Eva Farna je nejúspěšnější ženou měsíce června roku 2026 a možná bych mohl říci i, že je nejúspěšnější ženou českého showbiznesu za první pololetí roku 2026 a možná to bude platit i na konci tohoto roku. Když se podíváme na její úspěchy s jejími 3 koncerty v Edenu a nebo na to nové album, které vydala právě uprostřed těch koncertů a z toho alba je i ta písnička, tak je to nejprodávanější album a to okamžitě a všechny ty písničky, které na tom albu jsou, patří mezi ty nejstreamovanější. Jsme u 8. místa a tady je písnička, kterou napsal Ivan Brzobohatý. Jmenuje se Poločas rozpadu a tohle je kapela Genius Loci.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Minulý týden místo 9, dnes místo 8, skupina Genius Loci Poločas rozpadu, a to je hit, který je v hitparádě už 6 týdnů. Mezi těmi písničkami, které nás dnes ještě čekají, jsou i dva hity, které hitparádu Česká 12 už alespoň jednou vyhrály. A sám jsem zvědav, kdo vyhraje dnes. Na 7. místě je hit, který jsme představili před 14 dny a minulý týden debutově byl na místě 6. Dnes je to 7, skupina Botox, My dva.

Sedmé místo pro tento týden skupina Botox, My dva, to je písnička, kterou napsali Jan Kopečný a Petr Ryšavý. Já připomínám, že hlasy, které dochází do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které potom přijdou do středeční půlnoci, ale je úplně jedno, kdy budete hlasovat. Hlavně hlasujte a řekněte i příbuzným, známým, kamarádům, napište jim, ať také hlasují, ať je hitparáda co nejspravedlivější. Čím víc hlasů, tím je to vždycky lepší a já hned teď musím říci, že pro následující písničku hlasovat nebudeme. Je to proto, že je v hitparádě už 12 týdnů a bohužel ani jednou během těch 12 týdnů nevyhrála, tím pádem se s ní rozloučíme. Ale pozor, úspěchy jsou veliké. Je to hit, který šel z nuly rovnou na dvojku a pozor, tady jsou další úspěchy. Jedenkrát druhé místo, jedenkrát třetí místo, třikrát místo čtvrté, dvakrát místo páté, třikrát šesté, jedenkrát sedmička a jedenkrát osmé místo. Já si myslím, že to jsou veliké úspěchy hitu, který se jmenuje Maják a sama pro sebe si ho napsala Jana Vaculíková. Takže já gratuluji za 12 týdenní účast v hitparádě a ne.

Hudba, text a interpretace Jana Vaculíková, Maják, minulý týden místo 7, dnes 6 a je to hit, pro který už se nehlasuje. Jsme u 5. místa a tady je druhá novinka z minulého týdne. Mimochodem hit Massachusetts naspívalo mnoho hvězd světa, ale ta první verze je od skupiny Bee Gees. Jedna z těch posledních je o 4 tenorů.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Honza Nedbal, Léto pod peřinou, čtvrtá nejúspěšnější písnička podle vašeho hlasování v této hitparádě a i tento týden samozřejmě hlasujeme. Připomínám číslo, na které posíláte hlasy, je to 900 1103. Já už jsem říkal, že máme za sebou vlastně první půl rok hitparád letošního roku a příští týden načneme ten druhý půl rok a zároveň dnes posloucháte první prázdninovou hitparádu léta roku 2026. Jsem zvědav, odkud budou chodit vaše hlasy, každopádně dneska je to všechno jednoduché, dnes můžou chodit ty hlasy z celého světa, ale jedinou podmínkou je, aby vám fungovalo to posílání hlasu, je, že musíte mít české číslo, tedy hlasovat z českého čísla. Hlasovat logicky můžete i pro tři nejúspěšnější písně tohoto týdne, protože ty nás ještě čekají. Ale ještě předtím, než zazní, tak připomenu, že hlasy, které docházejí do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm, které přijdou do středeční půlnoci. Už jsem to říkal, ale je to dobré to zopakovat, abyste si to dobře pamatovali. A kdybyste si chtěli písničky z této hitparády poslechnout, tak můžete na Spotify nebo na YouTube. Jsou tam seznamy s jednoduchým názvem Hitparáda Česká 12 2026. Na třetím místě je stejná písnička jako před týdnem, Když léta běží, Josef Wolter.
2: Když léta běží, když léta jdou, každý

Rok zanechá vzpomínku svou, hledám ty cesty, co vedli zpět, srdce mi říká, už jiný je svět.

Předminule druhé místo, minulý týden místo třetí a dnes obhajoba třetího místa, Když léta běží a Josef Wolter. Ta písnička je v hitparádě 13 týdnů, má ocenění Zlatá česká dvanáctka a během těch 13 týdnů ta písnička byla 11krát na stupních vítězů. Když příští týden nevyhraje, bohužel se s hitparádou rozloučí, ale stále může ještě získat platinovou českou dvanáctku. Teď jsme u místa druhého a tady je hit, který slaví zatím největší úspěch v této hitparádě. Jmenuje se Děti jsou taky lidi a skupina Holky Tonk je poprvé na druhém místě po třech čtvrtých místech.

0: Pražská dvanáctka, rekapitulace.
1: Skoro všechno už víme, skoro všechno, protože ještě nevíme, kdo je na místě prvním, ale zrekapitulujeme si tři novinky a písničky na 9. až 2. místě a hlasy posíláme na číslo 900 1103. A nezapomeňte, že hlasovat pro každou písničku můžeme jen jednou. První dnešní novinka, Život z větší výšky, skupina Street 69, SMSka je hit Mezera 12. Druhá novinka, Hey Lala, Elin, hit Mezera 11. A třetí novinka, Řekni svoje ano, Kate Mátl, hit Mezera 10. Aktuální žebříček. 9. místo, Neříkej, co má se stát, Eva Farna, hit Mezera 9. 8. Poločas rozpadu, Genius Loci, hit Mezera 8. 7. místo, My dva, skupina Botox, hit Mezera 7, 6. Maják Jana Vaculíková, pro tento hit už nehlasujeme. 5. místo Massachusetts 4 tenoři, hit Mezera 5. 4. Léto pod peřinou, Honza Nedbal, hit Mezera 4. 3. místo Když léta běží, Josef Wolter, hit Mezera 3. 2. Děti jsou taky lidi, Holky Tong, hit Mezera 2. A první místo bude mít SMSku hit Mezera 1. Po 16 týdnech jsme se rozloučili s hitem Jet Plane Rudy Sakaly, dostal platinovou i zlatou českou dvanáctku. Po 5 týdnech už dnes nebyla v žebříčku Heidi Janku s Heidi Bandem a jejich hitem Milé ženy a do žebříčku se nedostala písnička To se ti zdálo, kterou naspíval Petr Perk. A vítězí po druhé hit, který se jmenuje Pro mámu, zpívají Luděk Minka a Josef Melen. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.

Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: V České republice také dnes padl historický teplotní rekord opět v Doksanech na Litoměřicku. Ve Středočeském kraji a v Praze vyhlásili meteorologové smogovou situaci, stále platí v Ústeckém kraji. Karviná stáhla odvolání proti vyloučení z nejvyšší domácí fotbalové soutěže a počasí zítra zpočátku polojasno, postupně od západu přehánky i bouřky. Maxima kolem 32 stupňů, na východě republiky až kolem 37. Zprávy a o Tane Hasil, dobrý večer. V České republice dnes podvečer padl nový teplotní rekord. Na stanici v Doksanech na Litoměřicku meteorologové kolem 16:30 odpoledne naměřili 41 stupňů a k tomu 9 desetin.
2: Dosavadní rekord trval pouhý jeden den. V sobotu totiž na stanici v Doksanech meteorologové naměřili 40,9 stupně, čímž překonali 14 let starý rekord 40,4 stupně z Dobřichovic. Rekordy ale padaly na více stanicích, říká meteorolog Filip Smola.
3: Během dnešního dne tak prakticky na všech stanicích, které měří déle než 30 let, padl rekord pro 28. červen.
2: Vedro ovlivnilo i práci záchranářů, kteří v krajích vyjížděli k desítkám případů. Situaci v Liberci popisuje mluvčí tamních záchranářů Michal Georgiev.
4: Ty výjezdy jsou náročné, posádky nevystoupily ze sanitních vozů, často to bývají slabosti, kolapsy, poruchy vědomí.
2: Na příští dny platí výstraha meteorologů před bouřkami, a to pro celé Čechy a část Moravy. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
0: A meteorologové v Česku dnes vyhlásili v celém Středočeském kraji a také v Praze smogovou situaci. Už v pátek před ní varovali v Ústeckém kraji, kde tato výstraha stále trvá. Ve vzduchu je totiž vysoká koncentrace přízemního ozonu. Lidé by se měli vyhnout zvýšené fyzické zátěži. Opatrní by měli být hlavně starší lidé s chronickými dýchacími problémy, také starší osoby a děti. Smogová situace souvisí hlavně s aktuálním extrémním horkem. Do dnešní půlnoci je v České republice možnost koupit si státní dluhopisy, které vydává ministerstvo financí. Zájemci si mohou vybrat jednu ze tří variant. Podle mluvčího ministerstva financí Filipa Běhala je největší zájem o pětiletý dluhopis s fixním průměrným výnosem 4,5%. Celkově ministerstvo eviduje více než 80 tisíc zájemců. Sport. Karviná podle dnešního vyjádření Ligové fotbalové asociace stáhla své odvolání proti vyloučení z nejvyšší domácí soutěže. Fotbalová asociace teď nabídne místo po Karviné v první lize nejdříve Táborsku, pak případně brněnskému Artisu a poté nakonec pražské Dukle. Počasí. V noci na pondělí čekáme jasno až polojasno, jen na západě Čech ojediněle přehánky nebo bouřky a bude také rekordně teplo, ranní minima většinou mezi 25 a 19 stupni. Zítra přes den zpočátku jasno až polojasno, během dne od západu přibývání oblačnosti, ráno a dopoledne srážky pouze v západní polovině Čech, během odpoledne a večera místy přehánky nebo bouřky také na ostatním území republiky. Bouřky mohou být i velmi silné, nejvyšší teploty na západě a severozápadě Čech kolem 28. Většinou jinak mezi 31 a 36 stupni a na Moravě a ve Slezsku bude ještě tepleji, tam čekáme maxima mezi 35 a 39 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy počítejte se zdržením. Pomalý provoz začíná před sjezdem na Starou Boleslav na 13. kilometru. Zpoždění je asi 10 minut. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná pochoutkový rok. Přejeme příjemný poslech.
1: Pochoutkový rok.
5: Hezký letní den přeje Patrik Rozehnal. Začaly prázdniny a my budeme zase cestovat za dobrým jídlem. Do východních Čech za Tvarohem, na chalupu k babičce, aspoň ve vzpomínkách, s herečkou Jitkou Ješkovou, a do jižních Čech se rozjedeme za cukrářem Josefem Maršálkem, abychom ho nechali dělat jeden z vítězných receptů druhého pochoutkového roku na sladko. No a budeme i soutěžit o naši novou kuchařku Sladké Česko, poradíme, jak pít pivo v tomto vedru, aby vás u toho ve zlém nenachytal odborník na etiketu, a spousta dalších věcí nás čeká. Ať je léto, čas dobrého jídla, a slavte s námi naše výročí.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: My jsme dorazili tentokrát za Josefem Maršálkem, jsme u něj doma, už se upravuje, chytá se za hlavu, nevím, jestli radostí nebo obavami, co budeme dělat v pochůdkovém narozeninovém roce.
1: Radostí, velkou radostí.
0: Tentokrát budeme dělat recept z roku 2022. Ocitl se na třetím místě, dělala ho tehdy Alena Doskočilová, šlo o likérové řezy. Máš ty rád likéry?
1: Nejenom, že mám rád, já je miluju a kromě toho, že je miluju, tak je také vyrábím. Takže se na to těším a vůbec si myslím, že takové ty české klasické řezy na plech, to je naše specialita, jich existuje rovných milion druhů, takže jsem rád, že dneska můžu zkusit připravit něco úplně nového.
0: Když jsme přišli s tím, že vy jako osobnosti pochoutkového roku byste letos v tom 10. výročí mohli dělat recepty vítězné z předchozích let, aby posluchači měli srovnání, jak to dělají oni doma, jak by to dělali profíci. A vybrali jsme osobnosti jako je Jarda Sapík, Roman Paulus, Naďa Konvalinková, Ivan Vodochodský, Vojta Vrtiška, tebe. Co jsi o tom řekl, když jsme po tobě chtěli takovou práci?
1: Pro mě je to čest. No, já nejsem bohužel v pozici, že bych mohl dny trávit tím, že bych pekl recepty jiných lidí, ale jdu do toho s tím, že si to absolutně užiju. A ty si říkáš, že klidně bychom tam jako mohli něco změnit a připravit to jako po našem, jako profesionálové. Ale já jsem se právě naopak rozhodl to připravit úplně stejně, 100% tak, jak to připraví nebo připravují majitelé, autoři těch receptů.
0: Čem podle tebe tkví kouzlo toho pochůdkového roku nebo těch domácích receptů?
1: Já si strašně vážím toho, že tohle to funguje, že to existuje pochoutkový rok. Velmi si vážím toho a oceňuju to, že jezdíš po vlastech českých, po malých výskách, po rodinách a sbíráš tyhle ty rodinné klenoty, protože ono se to jeví možná jako malicherná práce, možná se to jeví pro někoho jako absolutně zbytečná věc. Ale pokud se přesně tohleto sbíratelství, tady tenhle ten herbář receptů nebude dělat, tak se stane klidně, že za 2, za 3 generace o těch receptech nikdo nebude mít ponětí, že existovaly. Podobně jako když si dneska člověk otevře Retigovou, tak tam najde spoustu receptů, které se prostě dneska nedělají a nemusí to být rozhodně slavíči a zíčky. Budou to recepty z běžných ingrediencí, které se prostě dělávaly v průměrné rodině, ale potom, jak čas plynul, uteklo 100 let. To je 5 generací a některé kombinace, některé třeba ingredience na nějakou staročeskou odrůdu zeleniny, zkrátka dobře se dneska nedělá, je to velká škoda, protože jídlo je bez diskuze naším kulturním bohatstvím. Je to část kultury, nedílná, stejně tak jako autoři vážné hudby, malíři, nebo třeba filmoví tvůrci, takže tak jako se do dneška v televizi můžeš podívat na loutkové filmy třeba Jiřího Trnky, které jsou 60-70 let staré, nebo film pro pamětníky ze 30. let, tak já si myslím, že i ta kulinařina, gastronomie, cukrařina, pekařina jsou klíčové pro tu kulturu.
0: Mimochodem, máš ty oblíbenou jídelní scénu?
1: No já jich mám několik, já to úplně tady na sebe prásknu. Slinta, miluju scény z pohádky Byl jeden král. Miluju tu scénu ze Sladký hostiny, jak tam jsou ty obrovský dorty a jak se tam princové cpou těma trubičkama se šlahačkou. Tenkrát, když jsem to sledoval jako dítě, tak ten kuchař, tak já mu strašně záviděl. A určitě mě to inspirovalo i k tými profesi.
0: Inspirací bude recept Aleny Doskočilové pro tebe, pro dnešek a začneme s ním za malou chvíli. Likérové řezy, piškot, krém, šlehačka, ovoce.
1: Těším se na to, protože já jsem na řezech na plech vyrostl. Moje babičky řezy na plech dělaly velmi často a byly výborné v pečení a pořád naštěstí ještě jsou. Tak se těším, že vyzkouším něco úplně nového.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Josefem Maršálkem.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Vrháme se na další soutěžní recept, znovu soutěžní, kdysi výherní. Alena Doskočilová z Drnovic vytvořila likérové řezy, piškot a pak na takový krém hezky to nazdobila. Tentokrát to bude dělat Pepa Maršálek u sebe doma.
2: Přátelé, tak jak jsem to od paní Aleny Doskočilové dostal, tak to jedna ku jedné budu reprodukovat tady u nás v jihočeské kuchyni, takže ve vším respektu.
1: Z čeho to budeme dělat?
2: Takže na začátku si připravíme piškot a na něj budeme potřebovat 6 vajec, 6 lžic cukru, 6 lžic polohrubé mouky, 3 lžíce vlažné vody, na krém pak 500 gramů mléka, 6 lžic cukru, 3 vanilkové pudinky s pravou vanilkou, 200 gramů nebo mililitru vaječňáku a 250 gramů másla. A potom na dokončení 500 gramů smetany ke šlehání, 800 gramů broskví z kompotu, 3 lžíce meringového džemu a 1 lžíce cukru. Na ozdobení můžete, přátelé, použít blinky Matelie.
1: Takže to bude úplně stejné, jenom to možná jinak nazdobíš, nebo profesionální.
0: Pochoutkový rok.
2: Začneme tím, abychom si tu práci lépe zorganizovali, že si nejdříve připravíme krém, on nám bude chladnout a mezi tím si připravíme korpus. Krém se dělá tak, že do hrnce dáváme mléko, cukr a vanilkový puding s vanilkou, pozor.
1: To dáš rovnou do toho mléka, nepředmícháš to?
2: Tady tohleto je jednodušší příprava, já nechci nikomu vylepšovat receptury, ale vždycky říkám, že když vaříte krém, puding, základní cukrářský třeba, do 1 litru tekutiny, tak je vždycky výhodnější pro vás tam dát všechny ingredience najednou. Sice o minutku nebo o dvě díle mícháte, ale máte jistotu, že třeba ten škrob, ten pudinkový prášek nezůstane v nějaké misce vedle. My ho potřebujeme v tom hrnci. Já tam přidám i ten vaječňáček. Uvaříme to za stáleho míchání, přivedeme k varu, vaříme minutu, aby se škrob provařil, necháme vychladnout. A zatímco bude krem chladnout, my si připravíme piškot, moje milá drobotino. Jdeme na ten piškot, jak jsme si slíbili, a ten se skládá ze 6 vajec, takový bohatý piškot.
1: Jsou nádherně žlutý.
2: To domácí, jak Peťovi babičky. Ale to snáší hodně, nevím, jak se to stalo, ale prostě snáší, tak to oslavujeme tím, že děláme tady recepty pro rozhlas. Tak, já si předehřeju troubu, protože teď ta příprava bude docela krátká a rychlá, takže potřebuje nějakých 190 stupňů Celsia. 190 stupňů Celsia, protože pečeme roládový plát, takže rychle a krátce.
1: Ty máš novou troubu, ne?
2: Jde do ní vidět.
3: No.
2: No, konečně to někdo ocení. Konečně někdo ocení to, že jde vidět do trouby. Já si toho vážím hodně. Trvalo to jenom 7 let, přátelé, ale už vidím do trouby. Takže jsem tak jako klidnější, jo? Do té doby jsem byl vyzenovaný a teď jsem vyzenovanější. Budeme šlehat pevný sníh z bílku a za stáleho šlehání postupně přidáme těch 6 lžic cukru krupice, jo? My tady dáváme teď 3 lžíce vody do té hmoty. Pěkně do té vyšlehané sněhové hmoty nadýchané. Klidně jsme mohli dát bílky, vodu a cukr na začátku dohromady a vyšlehat najednou. Takže teď já tam dám ještě k té vodě žloutky a krátce došlehám. To je taková minutka. Teď do té našlehané pěny dáváme 6 lžic polohrubé mouky a tu jsem si, přátelé, pořídil jenom kvůli vám. Protože já s polohrubou moukou moc nepracuju, to je takové přesně domácí pečení. Polohrubá mouka rovná se pro mě domácí pečení.
1: Prosím tě, jakou mouku použiješ, jenom hladkou a hrubou?
2: Jenom hladkou a hrubou, protože nikde ve světě žádná jiná prakticky není. Ta polohrubá, to je taková česká specifická záležitost. Tak, rychle a krátce vymíchám metličkou pěkně, aby nám ta hmota zbytečně nezřídla. A teď to natřeme na plech, vyložený pečícím papírem. Mám tady nachystaný plech, zhruba 20x30 cm. A klidečku s rozvahou to rozetřeme.
1: Uhladíme. A teď už to vložíme do té předehřáté trouby na 190 stupňů. Ne jak dlouho?
2: Takových nějakých 10 minut, 8 až 10 minut, do zlatova. Není třeba to tam nechávat příliš dlouho, protože v té hmotě není moc tuku, jenom ten tuk z těch žloutků a čím dále to tam necháte, tak tím více bude vysušená. Ale když teď to tady připravuju, jo, tak přesně babička Josefka dělala roládu takhle a taky to dělala z polohrubé mouky. No, tak takový jenom sentiment tady na mě pad. Tak, pečte teď! Připravíme broskvičky.
1: Zavařené broskve, tebou zavařené?
2: Jsou z naší zahrady, ročník 2025, byl to úrodný rok. Tak pěkně, broskve dáme do cedníku, necháme je dobře odkapat.
1: Pokročíme v receptu dál, máme vychladlý puding.
2: Máme nachystaný vychladlý puding, já z něho takhle opatrně, jsou nám to folie. Krém pudinkový si takhle přendáme do kotlíku.
1: To je, když tam padá silikon.
2: Tak a Patrik je dneska samá chvála, samý kompliment. Tak a teď to dáme do mixeru. Metlu přidáme a šleháme jednu minutu pěkně do hladka. A až po té minutě přidáme na malé kousky nakrájené máslo o stejné teplotě. S vaječným likérem a zlany. Ten nejvíc důležitý pro to, aby se ten krém nestrazil. Nastává kompletace.
1: Máme vychladlý korpus, pořád je na plechu a s pečícím papírem.
2: A nejčko ho z toho plechu opatrně sundáme. Obrátíme na jiný pečící papír z hůru nohama a ten původní papír lehce sundáme.
1: To, co bylo na spod, je teď na vrchu. A teď jak přijdou vrstvy, co tam přijde na ten piškot?
2: Nejdříve prokapeme vaječným likérem. Myslím, že tak třeba půl decky, jo? Půl deci vaječňáku. Teď si vezmeme meruňkový džem. Tak, máme tam džem.
1: A rozetřeme to.
2: A teď jdeme na ten krém.
1: Prostě to vyndáme z mísy a rozetřeme to.
2: Cukrářským nožem, neboli paletou. Teď tam dáme ty broskve. Pěkně vyrovnáme. Takhle jednu vedle druhé hezky. A rozhodně zatlačíme do toho krému.
1: My jsme udělali takové opravdu mini měsíčky a jeden za druhým teď dáváme takový hřebínek, vytváříme. Poslední věc dekorační.
2: Řezy se nám chladí. Podle paní Doskočilové by měly být v lednici přes noc. Tak takový komfort nemáme. Takže jsme pěkně zapli šokéreček na 5 na 10 minut a teď si vyšláme šlahačku. A k ní máme přidat lžíci cukru.
1: Teď ty vrstvy těch broskví překryjeme tedy polovinou té šlahačky.
2: Ano, a já si dovolím tam dát větší polovinu.
3: A tu druhou půlku dáme do cukrářského sáčku a hezky to nazdobíme. A pak i nakrájíme.
2: Přátelé, tohle jsou vynikající řezy, takové ty klasické české na plech, na takové malé nedělní víkendové pečení. Na tom nemůžete nikdy nic zkazit. Tak dobrou chuť. Já s dovolením polknu.
1: Ty si to tak protáčíš, ten talíř v ruce, a prohlížíš si to. Líbí se ti to?
2: Líbí se mi to. A já tady tyhle ty věci jako moc často nedělám, abych takhle na veřejnosti pekl cizí recepty. Ale je to zážitek a rozhodně mi to připomnělo takové to dětství, dospívání v babičině kuchyni, no, nebo v kuchyni tety Viktorky, která byla výjimečná cukrářka.
1: Co by si tedy skázal paní Aleně Doskočilové na Moravu, která s tímhle receptem kdysi zvítězila, byla na třetím místě?
2: No, moje milá Moravo, Aleno, krásně pečete, viděl jsem i vaše jiné řezy, jste šikovná, talentovaná, myslím, že vás vaše okolí miluje a takhle je to správně, protože jídlo zbližuje.
1: Takové bylo dnešní pečení s Josefem Maršálkem a my budeme samozřejmě pokračovat dál. Další recept zase další týden, je tohle sladký rok, kdy jsme dělali jeden za druhým sladkým receptem. A s Pepou se samozřejmě neslyšíme naposledy, tak už teď se na něj těšíme a vám přeju hezký poslech dalšího pochoutkového roku a nezapomeňte, že recept, i ten původní, i ten od Pepy, najdete už teď na stránkách pochoutkovýrok.cz vedle sebe, ať máte pro srovnání. No a sledujte nás, protože tohle je narozeninový pochoutkový rok a na konci roku budete všichni hledat recept desetiletí.
2: Naschledanou, děkuji vám moc.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Josefem Maršálkem.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: 10. pochoutkový rok. Už tolik let se potkáváme u rozhlasových přijímačů, pečeme, vaříme a vychutnáváme si dobré jídlo. K tomu patří určitě i tvaroh, který je velmi zdravý. Jeho zázračné účinky známe hlavně všichni z pohádky Lotrando a Zubejda. Takový chleba namazaný dobrým tvarohem a posypaný teď třeba i čerstvou pažitkou prostě nemá chybu, podle mě. Tak co se vydat třeba na rodinnou farmu v Luži, kde tato dobrota plná vápníku vzniká? Sympatická farmářka Vanda Křepelková provedla celým procesem výroby redaktorku pochoutkového roku Jitku Slezákovou.
2: Máte rádi tvaroh? Na sladko anebo na slano?
3: Určitě mám radši na sladko tvaroh.
4: No já tvaroh úplně zbožňuju. Zvlášť, když se do něj přidá třeba skořice, tak je to potom opravdu lahůdka. A klidně i na slano, třeba s česnekem nebo takhle.
2: Tak to bylo pár tvarohových typů z kuchyně. Zajímalo mě, jak se tvaroh vyrábí. A tak jsem zajela do rodinné farmy v Luži na Chrudimsku. Vanda Křepelková mě zavedla k pasteru na mléko. Tam to všechno začíná.
5: Mléko dáme pasterovat.
2: Tady máte na to přístroj.
5: Speciální hrnec, pastér. Takže ten nám mléko ohřeje na 72 stupňů. Při této teplotě necháme zhruba 20 sekund a pak schladíme na 28 u tvarohu. A potom do toho přidáváme mezofilní kulturu, vlastně na to prokysání i na tu chuť trošičku. Jsou různé druhy.
2: To nasypete do toho vychladlého mléka.
5: Do toho mléka, tím se to zaočkuje, říká se tomu zaočkování mléka. Pak se přidává do pasterovaného mléka chlorid vápenatý kvůli té výtěžnosti, že je větší výtěžnost, a necháme zhruba půl hodiny odpočívat a potom přidáme kapku syřidla.
2: Kultury, chlorid vápenatý a syřidlo. To jsou nezbytné suroviny, bez kterých se výroba tvarohu neobejde. A co z toho do druhého dne vznikne? S Vandou Křepelkovou z rodinné farmy v Luži jsme nahlédli do hrnce. Na vrchu byla tekutá syrovátka, dole bílá hmota. A teď co s tím?
5: Já se dojdu pro většinově.
2: Aha.
5: A budeme nabírat a dávat do toho cedníku, bude nám to odkapávat, syrovátka z toho odkapává, která je jako vedlejší produkt a je strašně zdravá.
2: Takže nic nepřijde na zmar, už nám syrovátka stéká do kýble a ten tvaroh je takový vláčný, pěkně vidět, že je tučný.
5: Syrovátka se dá používat i, chodí ke mně lidi třeba pro malé děti, co mají exémy, tak v tom koupou i miminka.
2: Jak dlouho to bude vykapávat?
5: Těch 8 hodin, někdy 6.
2: Čili celkově jeden den si zákazník objedná tvaroh a druhý den si může pro něj přijít odpoledne. A tady máme na talířku už krásně naaranžovaný hotový tvaroh. Tak co, ochutnáme kousek, aspoň trošku? Je opravdu výborný. Výborný. Stačila by pažitka na to posolit.
5: A nebo i takhle jenom.
2: Nebo ty dorty, jak se dělají z tvarohu a zákusky různé. Mně se zdá, že je takový pevný, že drží dobře.
5: Neteče, i z těch buchet se udrží tam. A nebo ještě, a to právě z tvarohu z obchodu nejde, uklihlý tvaroh.
2: A to je hodně zdravé, jsem slyšela, to už je takové naslano, něco mezi tvarohem a sýrem, dá se říct.
5: A nechá se to v teple, prostě někde na lince, ale je to hrozně pak cítit.
2: Ano.
5: Hlavně chlapi, že jo, to mají rádi.
2: Tak.
1: Jestli se chcete podívat na fotky, které jsme pořídili během výroby tvarohu na rodinné farmě v Luži, stačí si najít naše stránky www.pochoutkovirok.cz. A za malou chvíli už si popovídáme o dobrém jídle, možná i o prázdninách, s herečkou Jitkou Ješkovou.
6: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla.

0: Stále posloucháte Pochoutky a my jsme si dali rande v prostředí kuchyňském s Naďou Konvalinkovou a také s její kolegyní a herečkou
1: Jitkou Ježkovou.
2: Dobrý den.
0: Jitko, kdybyste měla zapátrat v paměti, co tak v mládí vám dělalo radost za jídlo? Kdo vám třeba dělala radost a čím?
2: Babička ze Kříž, tatínková maminka. Když jsme přijeli vždycky na chalupu, tak první, co jsem udělala, že jsem vyběhla k ní do chalupy, otevřela jsem troubu a vždycky tam něco bylo.
0: Takže ráda pečené věci.
2: No to taky. Myslím, že se nikdy nenaučím takový dobrý kynutý těsto, jako dělala babička. I když jsem jí o to žádala několikrát, byla jsem u toho, převažovala jsem, protože ona to dělala od voka, co tam jako chtěla nasypat, ale ona mi pak řekla, ale Jitušku, víš co, stejně nevíš, jaká zrovna bude ta mouka. Říkám, jak jaká? No tak máme hladkou, kolorovou, hrubou, ne? Já víš, ona je ještě každá jiná. No a má pravdu, asi se tím člověk musí propéct, no.
0: Propekla jste se?
2: Už se lepším. Tak třeba za těch 20 let, až budu babička, už budu taky dobrá.
0: Tak jak vám někdo bude běhat a otvírat troubu, co tam je a řvát hurá.
2: Doufám, bylo by to hezký.
0: Co školka a školní jídelny? Našla jste si tam něco, co vám chutnalo?
2: Jo, tak na školku, co jsem jedla ve školce, to už si vůbec nepamatuju. Školní jídelnu jsem nějak nezbožňovala. Mně to přišlo teda jako úplně úchylný, nejen, že jsme fakt měli služby a nutili jsme svý spolužáky, aby dojídali. Vraceli jsme je od toho okýnka. Ale ještě si třeba pamatuju, že jsme dostávali pomeranče, jako že jsme dostali půlku pomeranče.
1: Jo, ano, to si taky pamatuju.
0: Takže jsme nebýval pomeranč.
2: Kousávali, teď jsme od toho byli celý opatlaný. Věřím, že už je to lepší.
0: Taky jste ho obraceli jakoby protisměru, aby se ten půlkruh toho pomeranče obrátil, aby se ta dužina vykousala.
2: Ale to nejde hned ze začátku, že jo? Prostě se tím musíte nějak prokousat.
0: Když dabujete třeba jídelní scény, je to obtížné třeba nedostat chuť, nebo jak se to dělá?
2: No tak to bych musela dabovat filmy typu
1: Žranice.
2: Nebo Láska na kari, nebo tak. Ne. Je, tak tohle to jste mě zarazil. Občas musíte předvést, že máte
1: něco v puse.
2: Že máte prostě
1: většinou
2: plnou pusu.
1: Já si teda cucám palec nebo malíček, takže to nahrazuje.
3: Já už to dělám jídlo. Prostě jenom tak, jako, že si to tak jako představím.
1: A Jitka udělala předpus. Je to výborně. Já to měl příště zkušen taky takhle.
2: Ale ono to není zas tak častý. Je to zvláštně, není to zas tak častý. I ti herci, co točejí to původní dílo, jako, tak si dávají pozor, aby tolik s tou plnou pusou nemluvili. Ono to taky není moc estetický.
0: Mluví se hůř po jídle?
2: Ne.
0: Ne? Mně jo? Člověk víc maská.
2: Mně se po jídle všechno hůř. Jako. Protože nikdy si nedokážu dát jenom trošku. Proto nejím moc často, protože vím, že toho vždycky sním hrozně moc. A pak jsem taková těžká a pomalá.
0: Tak dáme si další muziku v Pochoutkách. Rozloučím se s Naďou Konvalinkovou a Jitkou Ježkovou. Moc děkuju a dobrou chuť, ať už si uvaříte sami, nebo si něco dáte.
2: Děkuju, mějte se hezky, naschledanou.
1: Všem posluchačům rovněž dobrou chuť.
4: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Narozeninový pochoutkový rok, ten 10. ročník pokračuje teď radou z etikety, která už se u nás docela dobře zabydlela. Radí vždycky odborník na bonton Ladislav Špaček. Tentokrát, když už je to léto a horko, by mohl poradit, jak pít třeba takové pivo.
1: V restauraci se pivo pije trochu jinak než v pivnici a nebo v běžné hospodě. V běžné hospodě si s pitím piva nemusíme dělat žádné velké starosti, tam se pivo pije ze silnostěných sklenic, aby jaksi se neoteplovalo, aby si uchovalo co nejdéle příslušný chlad. A na tátcích a jsou tam ty pivařské rituály, jak si pivaři připijejí a tak dál. Nicméně jsme-li v restauraci a nebo doma, tak obvykle servírujeme pivo v tenkostěných sklenicích. Počítá se s tím, že ta sklenice je menšího obsahu a proto to pivo se vypije rychleji, než stačí steplat. A tím pivem si vždycky připijíme. Pivo je podobně kultovní nápoj, alespoň pivaři to tak drží a my jakožto pivařský národ tak na to stále jako trpíme. Takže vždycky bychom si měli tu pivní sklenici podzvednout, ostatně stejně jako sklenici s vínem a symbolicky dát najevo, že se hodláme napít.
0: Je povolený nějaký maximální počet loků, nebo můžeme si otřít pěnu z úst rukou, třeba jsme-li v hospodě?
1: Pokud zjistíme, nebo vlastně i když to nezjistíme, raději to děláme preventivně, že nám na horním rtu ulpěla pěna, ono to je půvabné, já si vzpomínám na postřižiny, kde Magda Vašáriová vychutnávala ten půl litr piva a tu nádhernou pěnu, co měla pod nosem, tady šlechtila. Nicméně v restauraci je to nemístné a proto máme ubrousek, kterým si otřeme rty. V pivnici, v hospodě, si myslím, že to chlapi dělají běžně rukama. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Jestli vám je i v tomhle čase docela vedro, co se schladit některými chladivými recepty sladkými z naší nové kuchařky Sladké Česko. Najdete tam třeba i recept na zmrzlinu, vychlazené dezerty, řezy a podobně. Je to ta největší sladká kuchařka, kterou jsme kdy dali dohromady. Obsahuje všechny recepty, ty sladké, které se kdy objevily v našem vysílání. A je to kuchařka, která obsahuje recepty, které ještě nikdy nikde nevyšly. Pořiďte si je přes stránky pochoutkovirok.cz. Objednejte si je přes telefon, tedy ve všední dny a v pracovní době. To objednávkové číslo je 724 819 319. Knížku Sladké Česko, která obsahuje 170 skvělých domácích českých receptů ověřených v rodinách po celé naší zemi, vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A právě on nabízí objednání i přes telefon, tedy číslo 724 819 319. A taky nám věnoval 3 kuchařky do naší soutěže. Minule jsem se vás ptal, čím Roman Paulus ozdobil miletínské modlitbičky. Byly to mandle. A věděli to? A kuchařku vyhrávají Stanislava Nosková z Mrtyníku, Ladislav Hlinák ze Senožat a Jiří Hruška z Českých Budějovic. Ať vám udělá radost a vyzkoušejte hned, co dorazí, nějaké recepty a pak nám klidně dejte vědět. Další 3 kuchařky mám připravené do dalšího kola soutěže. Tentokrát se ptám, jakou troubu měl dnes nově Josef Maršálek. Buď to byla trouba s průhledným okénkem, anebo s mluvící signalizací. Jakou troubu měl nově Josef Maršálek? Jestli si myslíte, že měla průhledné okénko, pište soutěžní SMSku ve tvaru pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení a adresa a pošlete nám to na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že Josef Maršálek měl nově troubu s mluvící signalizací, budete posílat SMSku pochoutky mezera B a zatím vaše jméno, příjmení a adresa na stejné číslo 90 011 04. Soutěž končí o půlnoci z úterý na středu a výsledky se dozvíte v příštím vydání pochoutkového roku. Samozřejmě, že otázku i pravidla najdete, jak už bývá zvykem, na webu pochoutkovirok.cz. Tak se podívejte, je tam spousta inspirace a fanděte nám i těm, kteří se zpátky dostávají do hry, protože v tom letošním 10. jubilejním roce soutěží recepty z předchozích let a na konci roku budete spolu s porotou vy, posluchači, stanovovat recept desetiletí. Příště nám tak další sladký recept připomene třeba cukrář Vojtěch Vrtěška. Už teď se na to těší Patrik Rozehnal. Do té doby se mějte krásně, letně a chutně.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas zprávy.
2: Zítřejší výstraha před silnými bouřemi platí hlavně pro oblast Čech a západní Moravy. Řidiči na cestě z dálnice D7 do Prahy budou muset jezdit pouze jedním pruhem. Čeští hokejbalisté získali na mistrovství světa v Ostravě stříbrnou medaili. A počasí zítra zpočátku dne polojasno, postupně od západu přehánky i bouřky. Maxima kolem 32 stupňů, na východě republiky až kolem 37. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Do České republiky dorazí silné bouřky. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí pro většinu území republiky zítra, a to mezi 11. dopoledne a půlnocí. Bouřky mají zasáhnout celé Čechy a část Moravy a Slezska. Lidé by měli hlavně zajistit volné předměty venku, zavřít okna, dveře a zabezpečit skleníky a pergoly. Kvůli silnému větru a přívalovým srážkám je také možné očekávat problémy v dopravě. Silničáři od zítřka výrazně omezí provoz na křižovatce Aviatická u pražského letiště. Řidiči, kteří přijíždějí z Kladenska, tedy z dálnice D7, budou muset jet v jednom pruhu proti dosavadním dvěma. Silničáři křižovatku začali opravovat na konci dubna. Důvody upřesní ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
3: Ta křižovatka, jí chybí veškeré připojovací, odbočovací pruhy, nebo jsou velmi krátké. Ty intenzity dopravy z Ruzyně směr na silnici 7 jsou velké.
2: Omezení potrvá do 10. srpna. Samotná rekonstrukce křižovatky by měla skončit v příštím roce na podzim. Seznam nehmotného kulturního dědictví Jihomoravského kraje se rozrostl o dva zápisy. Rada kraje schválila zapsání brněnského hantecu, tedy slangu, který kombinuje češtinu, němčinu, hanáčtinu nebo jidiš. Druhou novinkou v seznamu je obchůzka blažejáků v Blatničce na Veselsku. Ta se koná každým rokem na začátku února v období svátku svatého Blažeje, říká mluvčí hejtmanství Martina Žítková.
4: Obchůzky se účastní skupina chlapců ve věku od 3 do 15 let. Za zpěvu tradiční písně obcházejí obcí ve specifických formacích a udržují zvyk, který byl po přerušení v roce 2001 znovu úspěšně obnoven. Tradice dodnes plní významnou společenskou a komunitní roli. Sport.
2: Čeští hokejbalisté prohráli v Ostravě ve finále mistrovství světa se Spojenými státy 1-2 v prodloužení. Po třetí v řadě tak získali stříbro. Český moderní pětibojař Matěj Lukeš obsadil druhé místo ve finálovém závodě seriálu Světového poháru v Budapešti. V první desítce závod dokončili také další dva čeští závodníci. Matouš Tůma byl 7., Marek Gric 8.
0: Český rozhlas zprávy.
2: V noci čekáme jasno až polojasno, jen na západě Čech ojediněle přehánky nebo bouřky a bude rekordně teplo. Ranní minima budou většinou mezi 25 a 19 stupni. Zítra přes den zpočátku jasno až polojasno, během dne od západu přibývání oblačnosti. Ráno a dopoledne srážky jen na západě Čech, během odpoledne a večera místní přehánky nebo bouřky také na ostatním území. Bouřky mohou být velmi silné. Nejvyšší teploty na západě a severozápadě Čech kolem 28, jinak většinou mezi 31 a 36 stupni, na Moravě a ve Slezsku mezi 35 a 39.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Pozor v noci na dálnici D8 z Ústí nad Labem ve směru do Prahy mezi kilometry 68 a 64 pokračují práce údržby a projíždějte opatrně. Odstavný pruh tam bude postupně uzavírán. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začínají hvězdné návraty, dobrý večer a příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
5: Dámy a pánové, vítejte ve světě dobré zábavy. Chtěl bych vám dnes představit dámu, kterou znáte jako vlídnou sběratelku starých věcí, jako ženu, která kdysi řekla, že si pomocí svých obrázků, které maluje, hledá vnitřní klid. Vlastně maluje touhu po klidu, ve kterém by chtěla žít, ale nedaří se jí to. Jako většina současných žen neví, kam dřív skočit. Ale když si sedne, maluje si hezké, klidné chvíle. Minulý čas, který prý býval vlídnější. Já už teď mám pocit, že víte, o koho půjde. Patrik Rozehnal vám dnes představí Ivu Hitnerovou. Nejenom jako herečku, malířku a sběratelku starých věcí, ale jako úžasnou dámu, která umí pobavit a dokáže si ze sebe udělat i drsnou legraci. Hned na začátku má pro vás Iva jeden vtip.
6: Jede chlap na motorce, najednou rána do čela a ptáčka srazil, ten ptáček leží na zemi, ten motocyklista zastaví, jemu to ptáčka líto, jak ho veme domů, dá ho do klece, dá mu vodičku, chleba, ten ptáček se ráno probere, teď vidí voda, chleba, mříže a řekne, ty vole, já ho zabil.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komentářů.

0: Společně se teď vrátíme na úplný začátek života Ivy Hitnerové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Představte si konec roku 1948. Za týden mají být Vánoce. V ten čas přichází na svět malá Iva Hitnerová. Jenže se narodila 17-leté mladé mamince. A tak asi není třeba vysvětlovat, že by maminka výchovu malé Ivy sama nezvládla. A taky přenechala své mamince. Ivu tedy vychovávala její babička. Iva tak vyrůstala v Praze, na Letné, v jednom z činžovních domů, kde na dvorku byla i malá zahrádka, takový proužek zeminy, kde babička obdělávala půdu a pěstovala, co se dalo. Možná, že tam jsou i začátky oblíbeného zahradničení. Po pár letech manželství se rodiče malé Ivy rozvedli.
2: Tatínek, který se se mnou velmi pravidelně každý týden scházel, tak vždycky chtěl mi udělat hezký program, abych měla hezký dětství, a on byl fanatický sportovec. A to hezký dětství bylo třeba, že jsme šli spolu na Spartu a on koukal na fotbal a já jsem se zoufale otravovala, tak jsem tam sbírala pod těma tribuna, byla ještě dřevěná Sparta, já jsem z Letný, tam jsme bydleli kousek, a já jsem tam sbírala ty kelímky, takový to byl ještě takový voskový, papírový, od piva, a stavěla jsem z nich takový vysoký věže, a tam pod ty dřevěný tribuny všichni ty pánové z toho fotbalu chodili na záchod, na malou teda, jako, že toto. A já si do dneška pamatuju ten zvláštní odér pod těma dřevěnýma tribunama, kde jsem si hrála, čekala jsem až to moje hezký dětství na té Spartě. Ale bane, tatínek byl sportovec a hrozně mě vedl k tomu, abych vždycky říkal, aby ses k tomu uměla aspoň postavit, jo. Tak zkoušel se mnou všechny sporty a já jsem byla opravdu takový nemehlo. On třeba jsme šli na procházku, on takhle vzal dva šutry a řekl, tak to je branka a mám balon a budu do tebe jako kopat a ty to budeš chytat a tak. A já jsem chtěla malovat, hrát divadlo a tak. A ten táta, který tyhle věci ho absolutně nezajímaly, myslím si, že nikdy až do jeho smrti moc neocenil.
0: Je pravda, že sport není doménou Ivy Hitnerové. Přesto ale je činnost, kterou občas dělá ráda. Šlape do pedálu na kole. Užívala si to dlouhá léta i se svými přáteli a kamarády. A ti občas i parodují. Jako třeba David Prachař, kdysi v pořadu Věšák České televize. Zahrál si na Ivu, když s nimi vyrazí na výlet na kole. Třeba do jižních Čech, k Třeboni, kde to má ráda.
3: Rybníka Svět, to vpravo, to je rybník Svět. To založil pan Jakub Krčín z Jelčan.
4: Ano.
3: A tohle to jsou 300 let staré duby, co měl pan Ulm v ruce. To byl 300 let starý dub.
4: Mohli bychom si dát pauzičku?
3: Žádnou pauzu, holky, ale vy se na těch kolech nějak divně klepete. Choďte na ty pravidelné prohlídky. Říkám vám to už dávno. Kopce, pozor, největší převýšení. Jedeme na hráz. Ze sedla, holky, ze sedla. A už jsme zase na hrázi. Holky, znáte zábavný pořad Věšák?
5: Ne.
4: Ne.
3: Vy neznáte Věšák?
5: Ne.
3: Vy jste nikdy neviděli Věšák?
5: Ne.
3: No tak podívejte se, to je nejlepší pořad, co teď jde na ČT1. A já v něm budu vystupovat a vás si pozvu jako svoje nejlepší kamarádky. Ten pořad je vkusnej, Davida tam samozřejmě nepozvu, protože by si vzal paruku a parodoval by mě.
0: Ale vraťme se do toho dětství Ivy Hitnerové, kdy bydlela u babičky. Ta ve svém malém bytečku dokázala vždycky vykouzlit útulnou atmosféru. Měla tam háčkované záclony, vyšívanou kuchařku na kamnech, šicí stroj, stahovací lampu a vařila ta nejobyčejnější a nejlepší jídla na celém světě. Malou Ivu vedla velmi přísně. Když pak v jejich 15 letech zemřela, byla Iva tak trochu jako utržená ze řetězu. Ztratila pevnou ruku. V té době navštěvovala na základní škole i dramatický kroužek a mezi její záliby patřila literatura a divadlo. Studium na gymnáziu ale díky svým peripetým pubertáním nedokončila. Začala pracovat, bez maturity, a pak se přihlásila na DAMU. Navzdory původní skepsi svého otce se chtěla stát herečkou. A taky čekalo i absolventské představení ve slavném divadle Disk, které se později stalo divadlem Lucie Bílé. A tam se po letech také Iva potkala i třeba se svými přáteli.
2: Ano, tohle divadýlko se jmenovalo původně Disk a patřilo divadelní fakultě a já jsem tady před 53 lety hrála své absolventské představení.
4: To ti nikdo neuvěří.
2: Ano, jsem tady hrála jsem dohazovačku v Gogolově, v ženitbě. A hrozně vlastně pořád to tady v těch zdech je, ty generace těch herců.
5: Ale i v šuplíkách, protože já jsem zachovala při rekonstrukci věci, které teda i mě dělají dobře, protože já jsem tady příští rok 30 let, jo, tak utíká to. A v šuplíkách mám názvy různý a jména prostě opravdu velmi slavných lidí a tady prošlo opravdu velký legendy. No?
6: Já, to je úžasný, Ivuško, jestli jsi tady tenkrát něco zapomněla, tak můžeš do toho šuplíku a je to tam furt.
5: Ne, oni mi totiž říkali, než by jako rekonstruovali ten stolek, co jsou v těch šatnách, že je levnější koupit jako novej, ale mě se nechtělo, protože já jsem chtěla, aby
2: přesně,
5: to tady
2: přesně,
5: zůstalo.
2: A ta šatna dámská byla tam, kde je a ten stoleček si pamatuju, kde jsem seděla, je to dojemný. Já.
6: Ne, je to. Teď jsem to matně spočítal, když jsi tady byla před těma 53 lety, ano. To znamená, že ti bylo 5 let, když jsi absolvovala, ano. Počítám to správně, ano. Bylo to dost gentlemanské gesto, doufám, že jo.
0: Už z těch několika málo dnešních ukázek je slyšet, že Iva je nadanou vypravěčkou. A přitom se bojí vyprávět i vtipy. A docela dost jich zná, jak nás kdysi v rozhlase přesvědčila.
7: Já říkám, takový jemnej. Vltava je plná lodiček, najednou se zatáhne nebe, chystá se déšť, všecko stmavne, ten plavčík veme tu rouru a křičí: jedničko, dvojko, trojko, vraťte se, hned se vraťte, devítko, zpátky, zpátky. A ten druhý plavčík říká: my ale nemáme devítku. Šestko, máte nějaký problém? Nastoupí babička do autobusu a říká řidiči: chlapče, nechceš oříšky? On říká: dobře, babičko, děkuju. Druhý den babička nastoupí do autobusu a přijde a říká: chlapče, nedáš si oříšky? Děkuju, babičko. Třetí den: chlapče, dáš si zase oříšky? A on říká: jo, dám se, ale babičko, kde ty oříšky takhle pořád berete? A on říká: ty jsou stofifé. Já mám takový něžnej nakonec, malinký mol, poprvé v životě vyletí ze skříně, maminka mu mává a když se vrátí, tak říká: tak jaký to bylo v tom světě? A on říkal: krásný, maminko, všichni mi tleskali.
0: Některé své přátele si v životě neseme už od dětství nebo od mládí. Podobně na tom Iva Hitnerová. Takhle se už dlouhá léta zná s Petrou Černockou.
2: Mi brousila mezi mými spolužáky, ano, na Damu a díky tomu jsme se vlastně skamarádili. Jsme měli, já jsem nějakého hezkého spolužáka.
8: A Petra ti ho přebrala?
2: Ne, já jsem s ním nic neměla, ale chodila
9: já
2: jsem
9: taky
2: s ním
9: ne,
2: do roční.
9: Ne, já taky
2: měla.
9: Jo, tak
2: to máš sedláček,
9: to máš sedláček.
2: Ty jsi s ním chodila.
8: Teď si to po těch 50 letech můžete zvládat všechno, jak to bylo, člověče, no.
9: Nemá pravdu. Já jsem chodila s krásným blondýnkem, no. Tomáš Sedláček se jmenoval, herec.
8: No. Tomáš Sedláček.
2: Ale to je strašný. My když se s Petrou pustíme do vzpomínání právě na tyhle časy a s kým jsme chodili, tak pak zjistíme, že spousta z těch našich kluků vlastně nebo těch nápadníků už je dávno po smrti.
9: No.
2: A my pořád ještě tak jako...
8: A vy pořád ještě jezdíte.
2: Ano.
9: My máme nějaký asi dobrý kořínek, ale je to fakt, že když ti začnou, to je narada, to chlapům říkám, ale jakmile začnou vymírat ty bývalý milenci, tak člověk znervozní, co?
2: Znervozní,
9: ano. No, no, no.
8: Tak musí hledat v mladších ročnících, no.
9: No tak může,
2: tak
9: ale...
2: Tak to děláme v obě, víš, co máme doma.
9: Ale výsledky jsou mizerný. Pak jsme si každá odtáhla jednoho mladšího domu.
2: Domu manžela máme.
9: A celkem jsme to trefili.
2: Ano, dobře. A, teď
8: už... Máte mladší...
2: Ano, obě.
8: Obě.
9: Obě, obě.
8: To by jinak, no, tvý ho zná velice dobře.
2: Ano, to jednou říkala snad, já nevím, buď Pavlína Filipovská nebo Eva Pilarová, že kdyby si našla muže, který by odpovídal věkem, tak by ho musela vozit na vozejčku.
9: No jo, že... no jo.
4: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Koutky úst se nám roztahují a vzdalují od sebe díky vyprávění a humoru Ivy Hitnerové. Tak se nechme dále laskat.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Ještě na škole se Iva zamilovala do režiséra Ivana Raimonta, který se stal jejím prvním manželem a narodil se jim syn. Společně pak odešli do prvního angažmá do Karlových Varů. Tam se Iva bláznivě zamilovala do kulisáka a po třech letech manželství následoval velice bouřlivý rozvod. Hlasu svého srdce totiž nedokázala poručit. O ním kulisákem byl dnes všem známý herec Ondřej Pavelka, který se počase našel jinou a Iva zůstala se synem sama. V té době se obklopila hlavně přáteli, prací a příjemnými starostmi o malého synka. Osudové se jí pak stalo setkání se stavebním inženýrem Petrem Mendlem. Toho Iva okouzlila svým hereckým talentem v inscenaci Postřižiny. To už hrála v pražském divadle Na okraji. Prý měla asi ten nejzvláštnější převlek nebo kostým, který v divadle na sebe vzala. Možná i proto, že hrála strýce Pepina.
2: A tím, že jsem vlastně hrála chlapa, tak jsem byla jakoby chlapsky oblečená, měla jsem takový velký kalhoty, triko, kšandy a samozřejmě to jsem bylo asi o 30 let míň a měla jsem takový jako výrazný ňadra a takhle ty kšandy mi tam pořád jako jezdily a takový, ale jinak tím, že prostě jsem měla ten chlapský kostým, tak když prostě hraje ženskou, tak stejně furt má za krkem, aby jí to slušelo, což poprvé v životě u toho Pepina mi bylo srdečně jedno a myslím, že se to velmi kvalitně podepsalo na mém herectví, jako jo, že jsem byla tak uvolněná jako za toho chlapa a měla jsem to představení hrozně ráda, měli jsme asi 350 repríz a pak jsem v Mostecké ulici nedaleko Rubínu potkala Jardu Hanzlíka, který tam bydlel kousíček a volal na mě a říkal, protože on zrovna hrál strýce Pepina v tom filmu v Postřižinách a volal na mě přes ulici a říkal, tak mi všichni říkají, jak hraješ toho strýce Pepina, že prej to hraješ líp než já, říkal mi to i Menzel a já jsem říkal, no všichni říkal, se ti to hraje, když máš prsa, viď?
0: Připomeňme, že tohle představení viděl její budoucí muž, Petr, zhruba třikrát, než se odhodlal herečku oslovit. Dnes už jsou spolu několik desítek let. A manželství je podle Ivy velmi vtipné. Třeba i díky výzvám, které od něj slyšela a splnila.
2: Jenom jednu takovou droboučkou příhodu, jak jsme byli na obědě u šéfa mého muže a tomu na tom hrozně záleželo, abych jako mě varoval, abych neříkala na nic žádnej názor a vůbec dokonce kontroloval, co mám na sobě a tak. A tak jsme jako oficiálně obědvali a tam pak po obědě přišla řeč na to, jako na nějaký dovednosti a já jsem najednou řekla, já umím stojí na hlavě a můj muž řekl velmi pohrdavě, ty umíš stoj na hlavě. A já nevím, co mě to napadlo a řekla jsem, hele, chceš to vidět? A udělala jsem bez varování stoj na hlavě na té návštěvě a vůbec mi nedošlo, že mám šaty a co to vlastně udělá, když se se vším všudy, jak ta gravitace, tak vím, že to bylo takový překvapivý gesto, ale nemohla jsem za to, vyprovokoval mě.
0: Dávky se svým druhým mužem absolvovala Iva Hitnerová v roce 1982 a společně mají dceru Kláru. Když už jsme u těch dětí, připomeňme i film, který natočila Iva Hitnerová s režisérem Karlem Smyčkem, Krajina s nábytkem. Hlavním hrdinou je Vladimír Javorský a z jedné jeho letní avantýry je nakonec prý dítě. Později sice zjistí, že není jeho, ale už ho má tak říkajíc na krku. Stará se o něj sám. No a Iva Hitnerová, ta si ve filmu zahrála sociální pracovnici.
3: Tak co, pane Klouček, co s váma uděláme?
4: Snad s ním ne.
3: Jde přece i o vás, takže babičku, dědečka nemáte.
4: Ale máme, akorát, že když to není můj kluk, tak po nich těžko můžu něco chtít, ne?
3: No, to jistě, a vy sám se o dítě starat nemůžete.
4: Chodím do školy.
3: Máte k dítěti nějaký vztah?
4: Je to úplně cizí dítě, to on si myslí, že jsem jeho.
3: Nic si nemyslí. Tady mi vypište vaše nacionále, já už to za vás dodělám.
4: Nemyslí, to byste ho měl vidět, jak se třese, když mě vidí. Jméno otce, co to mám napsat?
3: Tak napište svoje.
4: Jak svoje? Vůbec já si nemám nic společného. Kdybych ho našel někde na cestě, tak je to snad to samý, ne?
3: Pane Klouček, na cestě jste ho nenašel. Má přece vaše jméno.
4: To už mi ho nikdo neodpáře.
3: Prosím vás, nejdřív vyřídíme umístění do ústavní péče a teprve potom přijde na řadu otázka otcovství.
4: Kdybyste se mohli vzít?
3: Třeba hned zítra, když to stihnem.
4: To je takovým fofrem?
3: Všechno jde. Jenom vás musím upozornit, že po půl roce nezájmu je dítě vhodné k adopci. A potom už se vás nikdo na nic ptát nebude.
4: Kdyby se do půl roku vrátila, tak by dítě zase dali?
3: Podívejte, pane Klouček, to je zanedbání povinné péče, paragraf tuším 212. To by asi nebylo tak jednoduchý.
4: Takže ona už byl vlastně vůbec nemusela dostat?
3: Opustila dítě ve vlastní péči, to je trestný čin.
4: Ale já bych nerad nějak...
3: No tak jak to chcete udělat?
4: Snad počkat. To on by potom nikoho neměl.
3: Samozřejmě je třeba uvážit, co je pro dítě nejlepší, ale to už je na vás.
0: Byla-li tu řeč o dětech, tak co třeba jedna dětská hláška od vnuka Ivy Hitnerové?
5: V párným dnu a měla jsem asi 6 obrovských tašek nákupu. Ty tašky jsem vytáhala z toho auta, bylo 35 stupňů spocená. Přiběh můj nejmenší vnouček Péťa, obejmul mě a řekl mi, babičko, ty voníš jako smrad.
0: Ke svému oblíbenému herectví si už brzy v mládí Iva Hitnerová přidala i malování. Přivedl ji k němu kamarád ze školy, herec Jan Kaniza. První výstavu svých obrázků uspořádala už v roce 1974 v prostorách divadla v Karlových Varech. Bylo to asi 15 nebo 20 kousků. Dnes už jich jsou stovky. I těch výstav bylo víc než 250. Vystavovala i v Paříži, Stockholmu, dokonce i v New Yorku. Tam výstavu zahajovala Aja Vrzáňová, naše první mistrně světa v krasobruslení. Iva se už dokonce dostala i do encyklopedie naivních umělců. A nápadů na malování má prý víc než dost, dokonce je nestíhá ani malovat. Ráda se vrací do starých časů, které jsou z jejího pohledu klidnější a poetičtější než naše uspěchaná doba. To ocenila kdysi i Marie Rotrová ve svém pořadu Divadélko pod věží na obrazovkách tehdy Československé televize, kam si Ivu pozvala jako hosta. Ta zas jako dárek Marušce přinesla, řekněme, malou malovanou brož.
6: Jak vás napadlo vyrábět tyhle ty věcičky, roztomilé, a jak jim říkáte?
7: Já jim říkám placky. Víte, mě už jako malou holku hrozně bavily takový ty zprávičky, že třeba Liz Taylor šla na ples a měla tak příšerně drahý náhrdelník, že jí museli dva ozbrojený muži celý večer hlídat, aby ho nikdo neukradl z krku. A tak jsem tak žensky zatoužila si podobný klenot pořídit, a protože to nevypadalo a bohužel ještě nevypadá, že bych něco takového vlastnila, tak jsem si ho musela vyrobit sama. A protože už mi dvě ty placky někdo z kabátu ukrad, tak z toho jsem usoudila, že jsem asi na dobrý cestě. A pak i moje přítelkyně chtěly v si chvíli třeba připadat jako Liz Taylor, tak jsem je začala vyrábět i pro ně.
6: Takže pro zmenšení pravděpodobnosti krádeže jste začala malovat i takové větší formáty. Ivo, já jsem vás viděla v Divadle na okraji a mám takový pocit, že vy jako herečka tíhnete spíše ke komice, kdežto ty vaše obrázky jsou takové melancholické, možná trochu smutné.
7: Víte, ona někdy ta hranice mezi slzami a smíchem je velmi křehká a mě to vždycky hrozně zajímalo a třeba o tom jsem chtěla ty obrázky malovat, nebo vlastně bych o tom chtěla hrát i divadlo.
6: A podařilo se vám někdy skloubit tu svoji profesi herečky a toho koníčka malování?
7: Já už totiž sama nevím, co je profese a co je koníček, ale jeden takový pokus o skloubení vám tady dneska ukážu. Nevím, jestli se mi to povede, ale namalovala jsem obraz a zaspívám vám k němu píseň.
6: Ano, takže Eva Hitnerová zaspívá hrůzostrašnou píseň o tom velkém krveprolití pro hloupou žárlivost. Aneb, žárlivý krejčí čtyřnásobným vrahem a nakonec sebevrahem.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Ivu Hitnerovou si teď opět představíme jako skvělou vypravěčku a zmíníme i další její zálibu.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Iva Hitnerová miluje květiny a zahradničení. Kdysi jí prý jeden velký kamarád a odborník řekl, že se narodila se zelenýma rukama. Nikdy neměla tušení, po kom tuhle zálibu zdědila. Tatínek sice pěstoval neustále něco ve Vokovicích nebo na chalupě, ale spíš to byly věci užitečné, třeba řetkvičky. Navíc byly 30 čísel dlouhé, tenoučké, salát ten zas vypěstoval do výšky 5letého dítěte, ale hlávku neměl žádnou. Vůbec se mu prostě nedařilo, ale dělal to zvláštní. Zahrada Ivy Hitnerové je zcela neužitečná, ale okrasná. To prý tatínek nikdy nemohl pochopit. Kdyby ale přijel za Ivou na zahradu teď, určitě by oči zaplesaly. No a k zahradě a k domu patří i zvířata. A o nich bude řeč právě teď. Třeba o jednom dárku od manžela.
2: Na chalupě byl začátek léta, zazvonil mi telefon a volal mi můj manžel s dcerou, který byli někde na návštěvě a vraceli se, že už jedou a že mají pro mě dárek, že to se zblázním, že mají takový překvapení, že to budu zírat a tak hrozně mě jakoby natěšili a z toho auta se vozíval neuvěřitelný zvuk, který vůbec se nedal přirovnat k něčemu, co jsem znala. Takový jako lidský zvuk to nebyl, ale zvíře mi to leda tak řev, když páv řve v zoologický, tak takovej zvuk se vozíval z toho auta.
3: Promiň, ty myslíš takový to.
2: Ano, ano. Načiž se za chvíli přijeli, otevřeli se dveře a do dvora naší zahrady vběhla rozkošná malá černá koza. A teď Petr takový šťastný přišel a říkal, tak to jsme, Ivo, představ si, jedu, takhle prostě ženská pase dvě kozy, tak jsme zastavili, koukáme se na ně a říkáme, jí to máte, ale hezký ty kozičky, a ona říká, jestli chcete, tak já vám jednu nechám, chtěla za tu kozu 1500, já jsem jí ukecal na tisícovku a ta koza, ta za tebou bude chodit jako pejsek, to se zblázní, ona je hrozně chytrá, všecko se... A mezi tím, co mi tohle to povídal, tak ta koza šílenou rychlostí vojela všecky moje keříčkový fuksie, který jsem měla takhle u vchodu, který přezimuju, pěstuju, aby se s nima pro boha něco nestalo, tak ta koza všecky sežrala a protože byla horská, tak už seděla na parapetu u okna a vojížděla mi zrovna pelargonie na okně a já jsem stála úplně ochromená a Petr už tak jako znejistě a říkal, ona to víš, ona to není koza, on je to vlastně kozlik, my jsme mu dali jméno Lucifer, no a kdyby se ti to nelíbilo, jak mu můžeš říkat, jak budeš chtít a tak, a to už mi ten Lucifer takhle tahal klemátis, ten pnoucí, sundal mi ho ze zdi a tak, to já už jsem se tak jako třásla, teď dcera, která okamžitě odhadla situaci, tak říkala, no já jsem říkala tátovi, že možná nebudeš ráda, když tu kozu koupí, ale on říkal, že budeš mít radost, no tak to a teď ta koza prostě po té zahradě, ta rychlost, tý horský kozy, jak to tam demol, a teď Petr už viděl, že to třeba není tak úplně nejlepší nápad, tak začal hrozně aktivně, udělal, my tam máme takový jako kurník, kde já mám zahradnický náčiní, tak to rychle vyházel, že jí tam udělal chlívek, hned půjčil seno a dal tu kozu do chlívu a jakmile jí tam zavřel, tak se vozval zase ten šílený řev, ten letní podvečer na té vsi a to bylo, tam celá vesnice už byla úplně hrůzou bez sebe, co a už stáli plno jich za vratama, jestli tam něco porážíme nebo zabijeme. Ta koza hrozně řvala, naříkala v tom chlívku a Petr tak ustaraně říkal, no to víš, ona byla zvyklá na maminku, teď poprvně jí vzali jako takhle od maminky, tak musíme tu kozu vzít dovnitř, protože ona by takhle křičela, tak by po té vsi. Tak jsme vzali kozu dovnitř, teď ta koza nám to, já furt říkám koza, to byl koze, Lucifer, takhle tu chalupu, jako všude, kde chodil, tak za sebou trousil ty bobky, ale všude. Vyskočil mi na tu linku v kuchyni, schodila kávovar, hledala, pak si sedla na takovej gauč, co máme proti televizi a ten gauč, to je takový, já tam mám takový nádherný proužkovaný přehoz a mám tam polštářky takový, co škrobím ty kraječky a já prakticky nesnáším, když mi na ten gauč vůbec někdo sedá, jo, to, ale to bohužel musím vydržet, ale ta koza si tam sedla do prostě těch polštářků, koukala na televizi, pak se vždycky postavila, takhle kolmo se vyčůrala na ten střehov. A to já už jsem se takhle třásla, už jsem se zavřela v pokoji a řekla jsem, jestli tady bude ta koza, já nevylezu, dokud tu ta koza bude, Petřek. Zase jsi hysterická, no tak kam teď v noci s ní to? A tak prostě to skončilo ta noc tím, že koza spala s Petrem v posteli, protože aby nenaříkala. Zapomněla jsem říct jednu šíleně důležitou věc, že příšerně smrděla, ale strašně. Načež bylo ráno, tak jsme říkali, co budeme dělat. Petr seděl celý den u telefonu, volal všechny instituce, kde by vůbec padalo v úvahu, že by mohli chtít horskou kamerunskou kozu. Nikde nechtěli ani slyšet, volal všem známým, co mají zahradu, nabízel strašlivý částky, daleko větší, než sad, kolik to koupil. Že jo? Večer už hledal v atlase, kde je Kamerun, jestli by jí nehodil domů třeba. Naprostá beznaděj, nikdo tu kozu zoologicky řekli, že je mají přemnožený. Nikde její nikdo nechtěl. Až se nad náma slitovali naši sousedi, kterých jsme se ptali hned první, ale ty řekli, že o kozlovi nechtěli ani slyšet, ještě kdyby to byla koza, ale že je úplně neužitečný. Tak když viděli, co se u nás děje, jak já jsem celá z toho psychická odrovnaná, tak řekli, že si teda tu kozu vemou, že jí dají k jejich koze do kurníku, že to tam s ním nějak tak tu kozu dali k jejich koze do kurníku, ta úplně zešílela hrůzou, ta jejich koza, protože když viděla toho čerta, ještě zlýho, takže museli udělat vlastní chvílek. Myslím, že do dneška nepříčetně litujou, že vůbec něco takového řekli, že se nabídli, že si tu kozu nechají, protože z ní se stala ohromnej kozel jak Almara, který je zlej, strašně smrdí. Nemají v zahradě jedinej kvíteček, protože když ho někdy pustí, tak jim to všecko sežere. A můj muž nikdy nepřiznal, že to byl blbej nápad, ale řekl, že fakt teda pro mě kupovat dárky nemá smysl. Že to bylo naposled, co mi něco koupil, že když jsem takhle nevděčný.
1: Jestli jsme řekli, že Iva Hitnerová miluje zahradu, určitě má velký problém.

0: ke štěňátku nějakým omylem a řekl, když jsme přišli o pátýho jezivčíka, jestli bychom nechtěli prostě ořecha, a já jsem řekla, že jo, a vůbec jsem nevěděla, že existují psy, který třeba přijdou, když na ně někdo zavolá, nebo takovýhle, jako jo. A teď samozřejmě u každého psa, to znají všichni pejskaři, když si ho přivedete domů, tak řeknete, ale tentokrát tenhle bude fakt poslouchat, jo, od stolu, nepadá v úvahu, jo, do postele, no vůbec, jako, jo, prostě všechny ty předsevzetí, který vydržejí opravdu jenom tu krátkou chvíli, než to upřený, šílený oko vám, že se, a jak se k tomu psovi začnete chovat, jako ke členu rodiny, přinesli jsme si pejska, kůl, to byl ten, co jsme měli teď předruženou. Říkali jsme, jak mu budeme říkat Kulda. Já jsem říkala, proč Kulda? Dcera říkala, no protože je celý jako ty. Ona mi říká Kuldo, takže bude, ten pejsek bude Kulda. A přišla asi za 14 dní moje ségra a podívat se na pejska a říkala, ale Ivo, to není pes, to je fena. A já jsem říkala, co blbneš, prosím tě, to všecko ještě doroste, to vypadne, jako. A mě říkala, hele, tady nic nevypadne, to je fena, jo. Což způsobilo veselí mezi mými přáteli, můj kamarád doktor mi volal, abych ještě radši zkontrolovala děti, jestli jsem se jako nesekla i takhle.
1: A manžela?
0: Toho jsem měla zkontrolovat. Ale teď prostě, jak si každý myslí o tom psovi, že je ten nejkrásnější, nejchytřejší, tak byla Praha 6, pořádala soutěž o nejkrásnějšího psa Prahy 6. A moje dcera pracuje na tom národním výboře, teď se to jmenuje jinak nějak výbor.
1: Obecní
0: městský úřad. Městský úřad.
2: Národní výbor.
0: Národní výbor, bejvele. Tak tam pracuje a tam prostě mi to říkala, že tam je soutěž o nejkrásnějšího psa. A já jsem řekla, no jasně, tak to Kuldu přihlásíme do soutěže. A její kolegyně z kanceláře řekla, no leda tak do hvězdný pěchoty. Ale jak...
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
4: Houpací kůň, píseň.
5: A teď necháme trochu zpěv i na Ivě Hitnerové. Co říkáte?

0: To bylo dost dobrý, tohleto.
1: Za Ivou Hitnerovou se teď vypravíme jako za filmovou herečkou.
2: Hvězdné návraty.
1: Herectví vystudovala pod vedením Oty Sklenčky a absolvovala v roce 1971. Její první kroky před filmovou kamerou jsou spojeny s Vávrovým eposem Dny z rady, které byly natáčeny o 2 roky později. Svou filmografii pak rozšířila hned o několik postav. Připomeňme dramatický film Ráno budeme moudřejší Evy Sadkové z roku 1977, kde si zahrála jen drobnou roli na úřadu.
3: Jistě, to víš, že rozumím. Hele, já už musím končit, tak ahoj.
1: Svou filmografii pak rozšířila i o několik učitelek. Třeba ve filmu Neohlížej se, jde za námi kůň, nebo Pětka s hvězdičkou, která byla natočena v roce 1985 režisérem Miroslavem Balajkou.
4: Danieli. Pojď se. Proč jsi včera utekl z vítání delegace?
5: Já jsem prosím neutekl.
4: Ale, a že jsem tě tam při druhé zloce už neviděla?
5: Když mě se udělalo nevolno.
4: No ale to jsi se přece mohl omluvit, ne?
5: Když byste zrovna zpívala.
4: Danieli, představ si, že by nám každému se udělalo nevolno zrovna, když je u nás delegace. Co by si o nás pomysleli? Píšu ti poznámku do třídní knihy.
1: A asi nejslavnější roli pak stvárnila pod dohledem Víta Olmera v jeho filmu Co je vám, doktore? Nehrdinského hrdinu příběhu 40-letého Bohouše Bordu hraje Zdeněk Svěrák. Je to věčný idealista, který je nespokojen s tím, jak žije. Manželství nestojí za nic. Jeho žena žije zcela v zajetí počítačů a nemá pochopení ani pro jeho recesní vtípky.
6: Podívej, Blaní, když už jsme v tom, já ti něco řeknu, ale ty se hrozně naštveš. Já jsem prodal naše auto.
4: Cože jsi prodal?
6: Naše auto jsem dneska prodal. Budeme chodit pěšky, no, někdo s tím začít musí. Blaní, ale prodal jsem ho za 19 tisíc, to není málo, ne? Nechtěl by to dát, ale skřípnul jsem ho a 19 tisíc.
4: Ty idiote! Ty se nech vyšetřit od nějakého psychiatra, jsi vážně zralý na blázinec. A jestli ti to tady nevoní, tak si jdi bydlet tomu svýmu kamarádičkovi. Bude půl roku na Kubě. Stejně za pár dní přilezeš.
1: Iva Hitnerová má za sebou i desítky divadelních představení. Jedno z těch slavných se jmenuje Lucerna, aneb Boj o lípu. V tomto kusu si zahrála díky divadelní společnosti Josefa Dvořáka.
7: A teď právě píšu o té kruté vojně. Až se půlnoční národ do naší země přižene,
8: Teď co, veď?
7: Jak dál, babičko?
8: Jo, hochu, to neví nikdo.
7: No a co klade Sibyla?
8: Sibyla?
7: Ano.
8: Sibyla klade.
7: Sibyla klade?
8: Že to bude hrozná vojna. Hrozná. Až krev kolébkami poteče a zasteskne se naživu býti starému i mladému a nejvíce pak obecnímu lidu.
7: Obecní. Ale to tam psát nebudu, že, babičko?
8: To nepiš, to se rozumí samo sebou.
7: Jistě.
8: 12 dní bude bojováno. 13. dne přijede na pomoc svaté vojsko a to povede svatý Václav a ten pojede na bílém koni. Napiš to, hochu, napiš to.
7: Čárka.
8: No to tam nepiš.
7: To tam nepiš.
8: Tak to tam napiš. Aby kdož zkormoucení bude číst, ti se potěšil.
7: Sakra, to se moc nepotěší, babičko.
1: Dnes by to asi hlavní hrdina nezapisoval ručně, ale nejspíš na počítači. Možná by to poslal někomu i po internetu nebo po sítích. Ovšem nejsem si jistý, jestli by tohle zvládla Iva Hitnerová. Když začínala s internetem, občas s ním i bojovala.
9: A rozhodla jsem si, že si koupím knížku o hrobech, kde byly krásné obrázky a takový, že jako by se mi to hodilo i na malování. A objednala jsem si knížku o hrobech, šťastná. A najednou, asi za 3 dny, ta knížka přišla 9krát. A já jsem vůbec netušila, proč devětkrát. Oni, já jsem napsala, že chci knížku o hrobech, nikdo nic neříkal, tak jsem asi ťukala znova. Ne, že bych měla nějak...
10: Ty si přidávala do košíku a nic si nevěděla.
9: Přidávala jsem, aby mi toto, a teď ale knížku o hrobech ani nikomu nedáte, že jo, to je hrozně, hrozně blbej dárek.
10: Já bych si ji vzal, jestli mi ji podepíšeš.
1: Tím se dostáváme k závěrečnému tématu a to jsou tedy i smuteční obřady. Jaké perly mohou zaznít během posledního rozloučení, připomněla Iva Hitnerová citací z jedné knihy. V pořadu Sejdeme se na cibulce v režii Jakuba Wernberga.
9: Život zesnulého soudruha se vyznačoval pracovitostí pro své milované lokomotivní depo a jeho rodinu. Nelze než popustit uzdu slov, která vyplývají z našeho přirození. Měl 6 dětí, naživu, ale zanechal jenom 3. Osud mu popřál vychovat děti, které měl s jeho manželkou. Vzpomeňme si často na naši zesnulou, protože my, až tu budeme ležet na jejím místě, si to taky budeme přát. Měl jednu sestru a vysokoškolské vzdělání. Byla letitou členkou diabetiků a vykonávala i funkce. Většinu života, prakticky od dětství, byl v invalidním důchodu. Hrdlo se zajíká slzami. Život ho povolal v poměrně mladém věku. Nedávno oslavil své 83. Tohle jenom doplnit, než dojde na Haníčku. Já mám naprosto jasnou
11: ona
9: představu.
11: Ona ještě vypadá zdravě.
12: Ty mě to napadlo. Ani vydrž.
9: Držím. Jasnou představu o svém hrobě a pořád to cizeluju a mám hrůzu z toho, aby mi to neudělali nevkusně. A vždycky to svýmu muži vyprávím, jak bych to chtěla, jednoduchý, elegantní ten kámen. A on mě se zájmem poslouchal a říkal, víš co, to bude lepší, když já umřu první. Ty si to udělej, jak chceš, a pak si přilehneš.

Patrik Rozehnal jen doufá, že to bude ještě za hodně dlouhou dobu. No a tím se pro dnešek loučíme a Ivě přejeme ještě dlouhý, spokojený, plodný a příjemný život. Máme ji moc rádi.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Krásnou pozdní neděli a pokud je u vás stejně jako tady, tak i velmi teplou, skoro tropickou noc přeje Jarka Barboříková. Možná máte otevřené okno, posloucháte cvrčky, nemůžete usnout, jaké je teplo, anebo si jenom užíváte klidu, který noc přináší. Ať už jste doma, na zahradě, na cestách nebo právě v práci, jsem moc ráda, že dnešní linku trávíte spolu s námi. Dnes si budeme povídat o setkáních na cestách, o lidech, které nám život poslal do cesty, třeba jenom na malou chvíli, ale přesto v nás zanechali něco, na co dodnes vzpomínáme. Někdy stačí pár slov, nečekaná pomoc, nějaký obyčejný lidský zájem a člověk si uvědomí, že i náhodná setkání mohou změnit náš pohled na svět. Vzpomenete si na někoho, koho jste potkali úplnou náhodou, třeba po cestě na dovolenou a nikdy na něj nezapomněli? Kdo vám pomohl, inspiroval vás nebo vás nasměřoval ve správnou chvíli? Budu moc ráda, když se podělíte o svůj příběh. Volat můžete do zlínského studia z celého Česka na 731 800 900, psát můžete na e-mail linka@rozhlas.cz a nebo své příběhy přidávejte na stránky rozhlas.cz/linka. Tak ještě jednou přeji příjemnou noc a těším se na naše povídání. Jarka Barboříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na burek a taky porcelán. Jsem modrý maximum kamo, tapety parmazán.

0: Moc hezky zpíval Richard Miller, co říkáte. My ho rádi hrajeme, doufám, že vy ho rádi posloucháte. Pojďme dál, je 6 minut po 23. hodině a než si pustíme Michala Tučného, tak přivítám návštěvu. Krásnou noc přejeme. Halo, halo, už jste ano? V éteru, už jste ve vysílání, vítejte.
1: No tak halejte, tak já to začnu už od mládí.
0: Dobře, pan Miloslav Kaleš z Uhlířských Janovic, povídejte.
1: Halejte, já jsem nastoupil do Kežmaroku na vojnu, to jsou Vysoké Tatry. A hrozně jsem se díval, říkám, Hergodik, já jdu snad ze všech nejdál, když to není možný. Tam co byla podůstojnická škola na půl roku a rok a půl jsem potom strávil v Písku. Že jo, to jsou zase jižní Čechy. No, ale na ten Kežmarok, které nezapomenu, to byl hrozný, to byl, my jsme tam dostali takový záklus, že když jsem přišel do Písku, tak jsem myslel, že jsem přišel na dovolenou, jo. Jaký to byl rozdíl? Protože my jsme tam měli takovýho, jak se říká, blázna, že prostě ten hned první den nám prostě řekl, že nebere vojnu jako vojnu, a že má vojnu jako koníček. A vy budete, on to byl Slovák, jo, a vy budete běžet anebo ležet. A když budete ležet, tak se budete zahrabávat, jo. A tam to bylo doslova, jo. To jsem teda v životě nezažil, takový režim, jo. Mm-hmm. To bylo věčně pokusem a to, no, hruze a děs.
0: Dobře. Pane Miloslave, a nějaká setkání třeba po cestě na dovolenou? Nemyslíme teď třeba setkání, které bylo v práci nebo ve škole, ale takové, které přišlo z ničeho nic, kdy jste se někam vydal a najednou jste potkal někoho, kdo vám převrátil život. To se možná trošku nadnesla, ale kdo vám dal takový opravdu jako velký impuls?
1: No hlejte, a já když jsem přišel do toho Písku, tak jsme chodili na vycházky, že jo. A to už jsem za nějaký čas už jsem měl i svobodníčka, tak jsem šel na procházku, říkám, no Písek, že jo, tam je ten druhý nejstarší, nebo první nejstarší ten most kamenej, jo, to je Karlův most a potom je ten druhý nejstarší v Písku, že jo. Tak jsem říkal, no musím se tam podívat, jak to tam vypadá, tam jsou ty soky, že jo, krásný. A jak takhle koukám a jdu, a, no tak říkám, no dobrý, tak podívám se tady do toho města, jak to tady vůbec vypadá. A takhle vám jdu a najednou potkám jednu takovou známou osobu, já říkám, no sakra, kdo tohle to může být? Tak pořád na tu ženu koukám a najednou si říkám, Ježíši, dej, to je snad spolužačka. Tak jsem se tak povotočil a křičím na ní, jo. A najednou ona se otočí a tak po mně taky kouká a říká, co ten voják asi mi chce, že jo. Tak já jsem ji oslovil jako jménem a říkám, Ilono, seš Ilona, ne? A ona mi říká, no jo, ale jak mě znáš? A já říkám, hele, když my jsme spolu byli ve škole přeci, v Uhlířských Janovicích, Ježíš, to není možný. Jo, teď ona si vzpomněla, povídá, a co tady děláš, prosím tě? A já, pamno, to bys neuhádla, ale já jsem tady na vojně. No, tady jsou vojáci, já, pamno, vidíš, no. Tak hned mě tahla domů, ale že pojď si pojď, kde tady bydlím. A já říkám, a prosím tě, v Uhlířských Janovicích, jak jsi se dostala takovou dálku až do Písku? No, říká, ale pojď, já ti to budu vypravovat, no. Tak mi to vypravovala, no. To byla taky taková náhoda hrozná, jo. Takže jsem říkal, tak to člověk přijde na vojnu takovou dálku a najednou tam má spolužečku, jo. No, to jsem opravdu koukal, no.
0: Dobře. Pane Miloslave, a máte ve svém životě nějaký příběh, kdy stačil krátký rozhovor s nějakým neznámým člověkem k tomu, abyste si z něj odnesl něco důležitého?
1: No co
0: třeba jste stál
1: ani
0: v obchodě,
1: ne?
0: Třeba u lékaře, třeba právě na té dovolené. My to směřujeme právě k tomu tématu setkání na cestách. Kde vás někdo oslovil?
1: No hledajte, já vám řeknu, já když jezdím takhle třeba po lékařích nebo takhle, si někam vyjedu s manželkou, no tak já říkám svoje básničky, že jo? A lidi se strašně diví, ježíš, teda vy máte krásný básničky, vždycky říká, já pám, no vidíte, no. No, takže já ohromuju s těma básničkama většinou lidi. No pro svého doktora jsem taky složil básničku a pro všecky, že jo. Různý, hlavně pro Karla Gotta, 8 jsem jich složil.
0: Dobře. Tak vy vlastně lidem dáváte něco, co se jenom tak často nevidí, chvilku zastavení, pár veršů od srdce. Máte i pro nás nějaké?
1: Mám tady taky básničku, samozřejmě.
0: Tak se tím můžeme rozloučit, povídejte.
1: Tak. Bez vody tu nelze žít, s ní je život, v duši klid, tak si vodu opatrujme, úctu k ní tu všichni mějme. Tenhle zázrak přírody nás tu v žití udrží. Starejme se o ní dobře, ať se nikdy neskazí, to by pak byl s námi konec, ať tu život nezmizí. Buďme rádi, že žijeme s tou přírodou v souladu, že tu nikdo, když je voda, nemusí žít ohladu. Tak přírodu mějte rádi, chrajte si lidičky, ať tu všichni žijeme šťastně na té zemi maličký. Radujme se z toho žití, dokud nám to slunce svítí. Vždyť je krásný ten svět, stačí se mu přivonět. Každému to štěstí dává, všem nám patří stejná sláva. Proto hrajte lidem všem, ať si štěstí užijem.
0: Přeji vám, ať vás inspirace neopouští, pane Miloslave, ať vám slova dál přinášejí radost. Děkuji za zavolání. Krásné léto přejeme.
1: Přeji všem krásnou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Máte v paměti nějaké výjimečné setkání s člověkem, kterého jste potkali úplnou náhodou a který vám ovlivnil život? Ať už šlo o spolucestujícího ve vlaku, člověka z dovolené nebo někoho neznámého na ulici. Někdy právě taková setkání zůstávají v člověku dlouho. Vidíte.

0: Děkujeme, že jste s námi. Jsme rádi, že posloucháte Český rozhlas Noční linku, ve které se dnes povídáme o nádherných setkáních na cestách. Co vám dali? Jak vás změnili nebo inspirovali? Možná vám někdo pomohl v těžké situaci, ukázal nový pohled, možná vám ukázal cestu nejenom na mapě, ale i v životě. Zkrátka, že vás dobře nasměroval. Dnešní téma zní setkání na cestách. Co k němu máte? Krásnou noc přejeme. Slyšíme se?
1: Dobrý večer, tady Robert Olomouc.
0: Roberta, povídejte.
1: V první řadě vám musím poděkovat, to je slušnost, že jste mě vzala, protože do několika dní jsem se nedovolal, takže moc děkuju, tím začnu. No a teďka trošku slumím rádio, dobrý. A hodně mě pomohla paní Rejksenová, už teda 4 roky nežije, vždycky jezdila k nám tam, tak se mi zprávovala kolo, moc prima paní, moc si vážím. A potom si vážím pana Stavila, znám ještě na Hané, to už není 2 roky.
0: Roberte, kdybychom jenom správně pojali to téma setkání na cestách, kdy jste se někam vydal, ať už to byla cesta do práce, cesta na dovolenou, a potkal jste někoho, kdo vás nějak poznamenal, kdo ve vás nechal nějakou vzpomínku, na kterou jste dlouho potom myslel. Tak bylo to téma myšleno. Setkání na cestách, tak se to jmenuje.
1: Jo, takže já to teď trošičku napravím, vzpomínám si na pána, kterýho teda neznám. A stalo se mě taková věc, že jsem, bylo to předloni za této Lukavice na kole. No a zkrátka jsem zabloudil. No a dojel jsem do Medlova, vůbec jsem nevěděl, kde jsou. Už jsem 4 hodiny bloudil, tak už jsem aj plakal. A potkal jsem tam cizího pána a říkal, můžete mě poradit, jak se dostanu do Lukavice. A mě to vysvětlil, já jsem mu poděkoval, dal jsem na jeho radu a dorazil jsem do města Cíla. A už jsem byl zoufal, já jsem fakt nevěděl, kde jsou. Jako, to byla malá hruze, jako. To bylo dost nepříjemný, teda.
0: Takže tam byl někdo ve správný čas na správné místě.
1: Jo, vůbec ho neznám, toho pánu, ale pomohl mě.
0: Dobře, tak Roberte, děkujeme, že jste si námi tu
1: chvíli
0: vysílal.
1: Jo, ještě na závěr.
0: Ano?
1: Jenom krátce, chtěl bych pozdravit paní Ludmilu z Brna, potom včelaře, vlastičku z Krnova a všechny linkaře a přejím, ať se dovolají. A to je všecko.
0: Prima.
1: A moc vám teda děkuji, že jste mě vzala, to je slušnost. Naschledanou.
0: Pojďme zvednout ještě jeden telefonát, co vy na to, to bylo kratší. Tak kdo nám volá, kdo je s námi? Haló, ještě tady jednou, Ludmila. Prosím, představte se.
2: Ludmila, Křemže.
0: Paní Ludmilko, vítejte, téma znáte?
2: Prosím?
0: Setkání na cestách, téma i pro vás, povídejte.
2: Jela jsem do práce autobusem, nebylo mi ani 18 let. Seděla vedle mě jedna známá paní, asi o 20 let starší, a řekla mi, Liduško, chceš chodit do školy? Tak jsem kývla a ona mi dala přihlášku do ekonomické školy. Já jsem ji teda celou udělala s maturitou a změnilo to můj život. Haló?
0: No. To jste to vzala hezky rychle, ale jak se to tak stalo?
2: To... No, seděli jsme na sebe v autobuse, znali jsme se. Ona měla blankety do školy, nevím pro koho ještě. No a tak mi tu řekla mi prostě, nebylo mi ani 18. A řekla mi, Liduško, chceš chodit do školy? A dala mi přihlášku nevyplněnou, já jsem ji vyplnila. A tím pádem se úplně udělala jsem školu s maturitou v pořádku.
0: No a jak si to vysvětlujete, že zrovna vás oslovila, nebo takto podávala ty přihlášky ostatním dívkám nějak?
2: Ne, my jsme se znali, my jsme vlastně spolupracovali. Ona byla taková hodná a měla více přihlášek a takhle mě oslovila. A tím pádem to tak dopadlo.
0: Tak tomu rozumím, že to je setkání, na které se nezapomene, protože to vám skutečně ovlivní celý život.
2: Ano.
0: A byli jste dále v kontaktu?
2: Tak. Prosím? No, byli jsme v kontaktu, byli, ale dneska mi 84 a to mi nebylo ani 18. A takže ani nevím potom za nějaký rok o té paní už nic. A takže to opravdu byla taková náhoda.
0: A nebo to nebyla náhoda, ono to nezní jako náhoda. Ludmilko, to tak mělo být, to byl osud, protože to je skutečně velký, to je velká věc. No, myslíte, že vy jste takto potkal někdy někoho, koho jste tak
2: ovlivnila? No.
0: Neměla jste někdy pocit, že to musíte oplatit?
2: To si vůbec nevzpomínám. To ne, tak takovouhle věc jsem asi neudělala nikdy. A opravdu to byla velká náhoda a s tím maturitním vysvědčením jsem vystačila do důchodu na živnosťáky. Tak na to vzpomínám pořád, že jak by se asi ubíral můj život, kdyby mi tu přihlášku nedala. No.
0: To vidíte, to tak jste pro ně byla důležitá a ona vlastně potom pro vás nakonec také. Z takového drobného setkání vzniklo něco tak úžasného jako vaše škola a možná člověk potom cítí takovou vděčnost, už tedy, jak jste říkala, že vám nebylo ani 18, tak už jste dostala do vínku tak krásný dárek a
2: hezky se to poslouchala. Se tomu divím. Do dneška se tomu divím, jak to tak náhodou vyšlo.
0: Děkuju, že jste nám o tom pověděla. Mějte se hezky a zase někdy v noční lince naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Každý z nás má v paměti člověka, kterého potkal jenom jednou a přesto na něj nikdy nezapomněl. Pojďte nám o tom vyprávět.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer přejeme. Dnešní téma patří náhodám, které se proměnily v nezapomenutelná setkání. Vítám vás u noční linky, paní Boženko. Jsem ráda, že jste s námi, že posloucháte i že se zapojujete. Zdravíme ze Zlína do Hradce Králové.
1: Zdravím a chci vám říct takový příběh. My jsme jezdili na dovolenou na Slovensko, kde prostě Revizí, kde odkud pocházel můj manžel a pocházel z takového lazu, kde bylo asi 9 čísel. A protože to bylo v horách, tak jsme mohli jenom do doliny, tam jsme nechali auto a šli jsme pěšky nahoru. A povolený vjezd jsme měli pouze my, chalupáři. A my jsme tam jednou jeli, měli jsme 2 vnoučata malí a před závorou stálo auto, Pražáci, a tak manžel otevřel tu závoru, že a my jsme museli přejet takový potok a potkali jsme tam 2 manžele. A říkáme, co tady děláte, Pražáci? A oni říkali, co pak my? Ale kam vy tady jedete, Hradečáci, jo? A tak jsme se dali do hovoru a my jsme říkali, že tam máme jako chalupu nahoře a oni říkali, jestli by nemohli jít s námi. A tak jsme šli, děti se jich chytli a hned jsme jako šli nahoru na tu chalupu a oni nám říkali, no my bychom nikdy nevěřili, že tady nějaký las může být, že sem jako ještě někdo jezdí a stojí tady vůbec nějaký chalupy. No tak nám ještě pomohli vzít nějaké věci a došli jsme na chalupu. Tam jsme si vzali sebou plynový vařič, manžel došel pro vodu do studánky a dali jsme se do hovoru. Paní byla zdravotní sestra, říkala, a pán spravoval výtahy a říkala, že jsou u Previdzi nadovolený a že manžel dlouho do noci čte a ta jejich parta, že brzo vyjíždí na zájezdy a že oni s nima nemůžou jako nikam jet. Tak jsme povídali a oni říkali, že tam jsou ještě do soboty, jestli by mohli za námi přijít. Manžel šel s nima dolů do té doliny a my jsme jako se domluvili na ten čtvrtek, no ale ono pak začalo pršet, takže jsme se už pak s nimi nesetkali. Ale bylo nám to docela líto, protože byli příjemní a docela jsme si popovídali. A v životě jsme už pak je neviděli.
0: A nebyla to škoda, že jste se na sebe nepředali kontakt?
1: No byla, jenže oni byli z Prahy, že jo? A my z Hradce, a tak už já nevím, jestli už asi nepřijeli, nebo na tu dovolenou tam k té Previdzi, tak no prostě už ne. My jsme si mysleli, že si ještě jako dáme adresy, že přijdou ten čtvrtek, no jenže bohužel už to počasí bylo špatný a už jsme se nesetkali, ale bylo to milý poznání takový. No,
0: tak to je asi tak. Jestli by pak ještě šlo, abyste se někde potkali náhodou, ale to už by asi nešlo, to už by byla hodně velká náhoda. Tehdy, když tak někdo s někým ztratil nebo přerušil kontakt, tak to nebylo tak jednoduché jako dnes, že byste si ho někde našli na internetu a to
1: no, tak
0: spojení.
1: To už je paní Jaruškom dlouho, tak to už prostě to bylo, my jsme pak ty chalupy začali opravovat a vraceli se tam děti těch domorodců a teprve pak se to dávalo všechno dohromady. No, takže my jsme jezdili se 2 vnukama, pak se 4, pak se 6 a ještě kamarády a sebou měli děti a tak nás jich, pak jsme museli si vzít karavan, aby jsme se tam všichni dopravili.
0: Boženko, věříte na osudová setkání, nebo jsou podle vás všechna setkání jenom dílem náhody?
1: Jarko, já si tohle nemůžu tak nějak vysvětlit. Většinou to byly, bych řekla, že to jsou náhody. Protože jednou jsme byli v Kováčoví, jeli přes Kováčovou do Krupiny se známýma, protože za námi jezdili kamarádi odsud z Hradce na tu chalupu a stavili jsme se na tom koupališti v Kováčově a my jsme kousek šli a potkali jsme sousedy z ulice, se kterými jsme se tady nikdy ani tak znali jsme sebe nebo věděli jsme o sobě, ale tak nějak, abychom se tady potkali, to ne, ale na ty Kováčovi jsme je potkali.
0: Boženko, děkujeme, že jste s námi dnes strávila čas tady v éteru, že jste se podělila o svůj příběh. Bylo to milé, lidské a krásně to zapadlo do dnešního vysílání.
1: Dobře to dopadlo. Děkuju vám moc a všem přeju dobrou noc.
0: Někdy je to krátká cesta nebo pár slov a vznikne vzpomínka na celý život. Jako o tom mluvila třeba paní Boženka. Pojďte přidat i to vaše setkání na cestách. To je téma dnešní Noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: pan Luboš ze Slovenska volá noční linku Českého rozhlasu. Já jsem za to moc ráda, vítejte v našem éteru.
1: No, mám taky příběh z mojeho setkání. Byl jsem na návštěvě se zimou v Ústí, v Tábora, u mojí rodiny a...
0: Dobře, připomeneme téma, tedy setkání na cestách, takže teď jsme v Ústí nad Labem, ano?
1: Ne, se zimově Ústí.
0: Aha, dobře.
1: U Tábora.
0: Aha, výborně, tak pokračujte.
1: A byl jsem se podívat tam na vilu a hrobku prezident Beneš a tam bydlela paní Hana Benešová, jeho manželka, když teda umřel a nastarala se tam o to a tak jsem se tam procházel, to bylo volně přístupný, než si to zavřel, štrougal pro sebe, tak mohli lidé chodit a procházet se tady kolem Lužnice. No a nějak mě to nedalo, měl jsem jít na oběd k rodině a nějak mě to nedalo a musel jsem jít do kopců, nahoru do lesů a asi 2 kilometry ještě takovou jako procházku, ale nějak by mi tam něco volalo. No a došel jsem k takové zřícenině postatku a byl ocený a na bráně byl řetěz a byl odemčený a zámek byl s klíčem na tom. A to bylo divný, žádný dělníci, tak já jsem měl 16 roků, já jsem měl strach, budu mít problém, když tam půjdu, ale furt mě tam něco tahlo, tak jsem šel dovnitř, do té zříceniny, šel po schodech, tak je staré dřevěné schody, šel jsem tam nikde, ani človíčka, ticho, jsem zavolal, halo, a ozvalo se pomoc, a říkám, to bude nějaká léčka, nebo někdo mi tady dá, tak jsem pomáhal tam, se pomoc, tady jsem. A úplně vzadu v také opuštěnosti na štrozoku ze sena ležel pán a svíjel se bolestka. A já jsem tam nahlížel dovnitř, čekal jsem, kdy na mě vlítne. A on že prosím vás, pomožte mi, já mám záchvat asi lučníkový, strašné křeče mám a potřebuji rychle sanitku, můžete mi zavolat sanitku. A já říkám, no to musím zpátky, to je jako daleko, tak musíte počkat. Tak jsem utíkal zpátky z kopce do Sezimova Ústí, tam do hospody, k telefonu, říkám, potřebuji rychle volat sanitku. Leží, tam je nahoře nějaký statek a leží tam pár v pečích. Tak jo, si zavolejte, tak jsem zavolil nemocnice, nebo co to bylo, jo, jeden, tak jsem to vysvětlil, je to nějaké nahoře na kopci, ale nevím, jak se tam dostanete, já jsem musel přejít lávku přes Lužnici a tam cesta žádná nevede. Nevím, jak se tam dostanete z tu sanitku. A jo, to nějak uděláme. A tak jsem utíkal zase zpátky a řekl jsem, už jsem zavolil sanitku, musíte počkat, oni že vědí, že kde to asi je. A on mě požádal, že on dojel z Prahy Krče, do okolností já jsem byl kusek otát, takže jsme se setkali dva Pražáci tam a on mě požádal, jestli bych mohl změřit stunu, že on došel změřit stunu a dal mi takový pásmo, tam byla písťalka, že až to zapíská, tak se podívejte, kolik metrů je ta studna, potom tam hrneček mi dal, nalejte tam vodu, zmačkněte stopky, až uslyšíte, že ta voda dopadne, tak zmačkněte stopky, já si počítám přesnou vzdálenost vody. No já jsem z toho byl úplně vykulený, 16 letech takovýho technikálie tam mám dělat, tak jsem něco s tím vyvedl a utíkal jsem zpátky a sanitka furt nikde, tak jsem mu to tam dal a říkám, jo, tady to je a já nevím, já budu ještě jednou tam utíkat, ta sanitka nejde, to už bylo pomálu půl hodinu, z nás vyjel v bolestech a tak jsem utíkal znovu zpátky do té hospody, zase jsem volal, oni mi řekli, no my jsme si mysleli, že si děláte srandu, protože já se nedá sanitku dostat, to se musí v oběd 50 kilometrů na Bechyň a z Bechyně tam je taková polní lesní cesta. No, já říkám, to je vaše vize, že tam dostanete, ale ten pán je na tom špatně. Jo, tak jedeme tam. No, tak nakonec teda dojeli, já jsem tam došel, pomohl jsem, no, ten se svíjel, oni ho odnesli do sanitky, já jsem mu dal ještě stopky, co jsem měl u sebe, a on mě poděkoval, že jsem zachránil život, zamknul jsem bránu, dal jsem mu klíč a rozloučil se a odjeli pryč a už jsem ho vlastně od té doby neviděl, akorát jeden čas vycházeli květiny, takovýhle příběhy o setkání a tak. Tak jsem to začal do květů a vybral si to cestovatel Arnoš Tvašíček z Ostravy, televize Nova, a dojel za mnou, jako nabídnul mi, že to natočí s celým štábem a do tábora, tam spali v hotelu Palca, tam mě vyzvedli a já říkám, no ale to musíte jít okolo na Bechyň, protože se tam nedá tady vůbec, tak jsme 50 kilometrů a zase mi to nemohli ani najít, no dojeli jsme tam a já jsem ukázal, tady u té studny to bylo, tam přestavěný palác, luxusní, a bylo tam napsáno rekreační objekt pro prokuraturu a soudy. A říkám, no to bude veselý tady, tak jsme šli na recepci a

0: a po obědě a on říká, já natočím, jak si tady žerete za naše peníze a ještě nám budete zakazovat tady natáčet, jdeme natáčet, pojďme. A šli jsme natáčet tady bez souhlasu a normálně jsme to natočili u té studně a všechno v pohodě a odjeli jsme pryč, no a no, potom on mi poslal nějaký peníze jako za to, že jsem teda to pro ně natočil. A to byl celý ten zpět, pak to šlo v televizi, ale třikrát. Já jsem v práci, mě pušil u televizi, prodával se lístky na večeře a chodil a říkal, já to tam chceš.
1: Jejde, teď ten signál se ztrácí, je to horší a horší, Luboši.
0: No? Není slyšet?
1: Ano, teď jsme neslyšeli možná posledních pár sekund, ale já myslím, že to hlavní jste řekl, že jsme to pochopili, že jste byl teda hlavní hvězda záchranné mise a potom taky televizní.
0: Ano.
1: No.
0: Že to tak dopadlo.
1: Mm-hmm. No já bych se ještě doptávala, ale teď jsme teda velmi výrazně přesáhli čas, takže my se budeme muset rozloučit. Ale teda ano, rozumím tomu, že tohle bylo přímo k tématu, já děkuju, že jste zavolal, protože to my máme rádi, když se toho někdo opravdu drží. A tento příběh jsem patřil a vy taky. Jsme rádi.
0: Díky.
1: Mějte se co nejlépe.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Možná si člověk často ani neuvědomuje, kolik osudových setkání nám ten život vlastně přinese úplně nenápadně. Dobrý večer vám všem. Dnes se zaměřujeme na chvíle, kdy nám do života vstoupil někdo úplně cizí a už nikdy nezůstal jen cizím. Volejte noční linku, čeká vás Jarka.

0: Marcel Zmožek. Za 10 minut bude půlnoc a přivádíme milou návštěvu. Je to paní Eliška, která volá z Olomouce. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer, Jaruško, já vás zdravím a zdravím všechny posluchače.
0: Připomenu téma setkání na cestách. Někdy právě náhoda přinese ta nejdůležitější setkání v životě. Tak nám o nich pojďte vyprávět.
1: No, stalo se mi, už je to mnoho let, to jsem měla tu nejmladší dcerku, měla 4 roky a v té době jsme bydleli ve Štenberku. A já jsem jela s ní sem do Olomouce, manžel tady na nás čekal, že pojďme něco nakoupit. No a přijela jsem na to nádraží, dcerku jsem vedla za ruku a proti mně šel člověk, kterého já jsem znala ve svých 17 letech, to už bylo hodně moc roku a byla to moje první láska. Uh-huh. A já jsem šla proti němu a automaticky jsem ho poznala, ale jsem se tomu divila, že za tolik let se vlastně ani nezměnil. On v Brně studoval stavební průmyslovku a mě bylo 17 roku, on byl asi tak o 2 roky starší. No a já jsem mezi tím odjela do Karlových Varů na studie, na zdravotní, takže on ani, já jsem se s ním nerozloučila a on pořád se po mně ptal, a potkal jednu moju příbuznou, ona mu teda pověděla, že jsou v Karlových Varech. No a od té doby jsme se teda o sobě nic nevěděli. No a tak já jsem totiž úplně zastoupila cestu, protože v tom vestibulu jsme se potkali, on šel do protičky a podíval se na mě a říkal, ježiš, Eliška. No a tak já jsem mu říkala ano a tak jsme se teda pozdravili a říkala jsem mu, že bydlím ve Štenberku. On jako student vždycky mě vodil na takový všelijaký mosty a to bylo před výstavištěm ten nájezd a říkal, až doštuduju, tak toto budu stavět. No a tak já jsem si to pamatovala a on a říkám, že bydlím ve Štenberku a on se smál a říkal, a kde tam? Já mám, no na Komenské, to je tady na začátku. Na Komenskou ten nadjezd jsem teď stavím. A já jsem se tomu musela smát. Že jsme se nepotkali ve Štenberku. Tak takhle taková náhoda to byla, že stavěl ten nadjezd nějaký v tom Štenberku a musíme se potkat v Olomouci, aby jsme se pozdravili. Tak mě řekl, že je ženatý, že má lékařku a že bydlí v Kroměříži. Takže za tolik let jsme se potkali a byla to velké překvapení. No, tak, takový jsem já měla ze Štenberka, když jsem bydlela v Olomouci překvapení.
0: Milé, určitě dojemné.
1: Milé, bylo to milé, protože mě bylo tenkrát 17 roku a on byl 2 roky starší, byl na těch studiích. No a tak já jsem mezi tím odjela do těch Karlových Varů a tam jsem byla delší dobu, že? No a pak jsem se vdala a tak jsme se neměli ani možnost nikde potkat. To byla skutečně náhoda, tak já si právě tady na ty náhody ráda vzpomínám, že to byla moje první láska. My se za tolik roku jsme se poznali.
0: Ano, vy už držíte 4letou dcerku.
1: Že on se nezměnil, ale já jsem si myslím, že jsem se taky nezměnil. A pak se okamžitě poznal.
0: A no, tak, paní takové, Eliško, pomohl vám někdy úplně neznámý člověk ve chvíli, kdy jste to potřebovala?
1: No tak určitě.
0: Vy jste tady teď mluvila o setkání s někým, koho už jste znala. A někdo úplně cizí.
1: No tak určitě se taky stalo. To víte, že pan, že já jsem jezdila už jako vdaná i svobodná, takže já jsem byla takový cestovatel. Takže to víte, že jo, určitě. Já jsem patřila na tu zdravku a nakonec jsem ji nedělal a šla jsem tam pracovat do porcelánky. A tam mě pomohli, jen jsem tam nastoupila, tak prakticky jsem byla bezdomovec, když jsem tam přijela. Akorát jsem jednu noc spala na hotelu a když jsem se šla přijat, když jsem chtěla jít do té porcelánky, tak tam se sekretářka nabídla, že než mě seženou byt, takže můžu bydlet u ní. Tak jsem skutečně byla u ní asi 14 dní a pak jsem dostala, tenkrát to nebyl problém dostat dvoupokojové byt. Tak jsem tenkrát dostala dvoupokojové byt a pracovala jsem delší dobu v té porcelánce. Protože já jsem na těch studiích to nemohla vzít. Já jsem tam byla už na té přijímačce, ale oni mi řekli, kolik mi to bude stát. A já jsem neměla nikoho, kdo by mě pomohl. Že by mě pomohl to finančně to zabezpečit. No tak jsem musela jít pracovat, protože to už já jsem si tu zdravku dělat, to bylo na porodní asistenci, takže mě to mrzelo celý život, no ale nedalo se nic dělat, musela si jít pracovat, no. Takže a tam mě pomohli teda taky, že jsem byla 14 dní u té sekretářky.
0: Paní Aleško, takže děkujeme moc za vaše vyprávění. Máme vás rádi, bylo, jsme rádi, když se zapojujete.
1: No, děkuji moc, Kadejavško, a mějte se moc a moc pěkně a hodně zdravíčka vám přeju. A už ať to slunko máme za sebou, nebo se tady doma jenom počím.
0: No, Eliško, je 28. června, teprve začínáme. Já myslím, že si to přejete moc brzy, aby nás to sluníčko trošku méně hřálo.
1: A trochu, aby se to ochladilo. Já mám ráda teplo, ale když už nemáte kam utíct, takže jinak já chodím denně na procházky a dnes to mě dcera zakázala jít vůbec ven. Mami, nechoďte, tam bude strašně horko a důchodci kože to, tak jsem si netroufala jít dnes ven. Takže už čekám, když vyrazím taky na svůj pochod.
0: Děkujeme, opatrujte
1: já
0: se.
1: Já taky děkuju, mějte se moc a moc pěkně a hodně zdravíčka a všeho nejlepšího vám přeju. Děkuji, Jaruško, a nashledanou, dobrou noc.
0: Ano, všichni buďte opatrní, protože ty vysoké teploty jsou něco, co nám nemusí udělat dobře, takže dělejte si doma pohodlí, poslouchejte Český rozhlas a užívejte našich písniček a našich pořadů. Teď je tady pořad, který se jmenuje Noční linka a téma dnešní noci jsou lidé, kteří se objevili náhodou v našem životě, ale zanechali velkou stopu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Máme 4 minuty po půlnoci a vstupujeme do 2. hodiny noční linky Českého rozhlasu. Dnešní noc patří setkáním na cestách. Příběhům o lidech, které jsme potkali úplnou náhodou a přesto v nás zanechali něco, na co se nezapomíná. Někdy to byla pomoc v pravou chvíli, jindy pár milých slov, nebo jenom krátký rozhovor, který změnil náš pohled na svět, třeba po cestě na dovolenou. Budeme rádi, když se i teď v noci podělíte o své vzpomínky. Zavolat můžete do zlínského studia na 731 800 900, psát můžete na e-mail linka@rozhlas.cz a nebo se zapojit přes náš web rozhlas.cz/linka. Jsme tu s vámi, nasloucháme vašim příběhům a těšíme se na další setkání v éteru. Jarka Barboříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pěkný večer vám všem, kteří jste s námi v noční lince Českého rozhlasu. Dnešní noc patří příběhům o lidech, kteří nám vstoupili do života ve chvíli, kdy jsme to nejméně čekali. Je s námi paní Emma, která volá. Vy jste říkala Javorníky nebo Jeseníky?
1: Javorník u Jeseníku.
0: Aha, dobře. Tak povídejte.
1: No tak já vás srdečně zdravím. Konečně jsem se taky k vám dovolala. Skutnu jenom rádio. Protože takové téma, co byly tento týden, jsou úžasné. Bez vás bych nemohla usnout večer s pejskem v náruči. Mm-hmm. No a dnešní téma. Já vám řeknu tak, nebudeme chodit daleko. Já jsem se přestěhovala ze Zlatých hor do Mikulovic, otázka 10 kilometrů. Uh-huh. Rozvedená s dvouma dětma a potkala jsem se tam s pošťačkou. Příjemná, úplně superová ženská. A tak jsme se tak bavili, kamarádili a to. A já říkám, ty neznáš jako automechanika, mi se pokazilo auto. A ona mi říká, pátek můj manžel přijde z Německa, má autodílnu, tak já ti dám vědět a on se ti na to mrkne. No, tak mi v pátek zavolala, ne v pátek, pardon, v sobotu, že její manžel už je doma a to. A že se sejdeme tam v jedné hospodce. Já říkám, ty prosím tě, já jsem hospodská, já mám hospod za celou šichtu, plné zuby. Tu práci dělám od 18 let. No a říkám ty, a synové mi říkali, mamko, chodíš do práce, jsi doma, staráš se o nás. Tak běž mezi lidi. Tak jsem tam teda šla, otázka 2 kilometry. No a ta pošťačka Jaruška mi představila manžela, představila mi svého tatínka a už jsme 20 let spolu. Úplně superové.
0: Tak, to teda je něco. Vidíte, to je jakou náhodou to k vám přijde, člověk ani neví jak a najednou je to tady. Takže vy jste získala manžela, pak taky dceru.
1: Dceru, a já mám dva syny, tak mám i dceru, která mi říká, že manžel byl vdovec, na nemoc mu umřela manželka, 10 let se staral o děti, sám pomohl mi vychovat moje kluky. Já jsem získala dceru, získala jsem, už mám i 3 pravnoučata. Vnoučata mi říkají normálně babičko, Jaruška mi říká normálně maminko, všechno to úplně superové, fakt.
0: To je milé.
1: Jste tam?
0: Ano. Řekněte mi, jestli jste si někdy povídali s mužem, jestli to byl osud, jestli to byla náhoda, anebo jestli to třeba nebyl postranní úmysl už té dcery, jestli třeba to nebylo už takové účelové. Nepřiznala se vám ona pak, že to si třeba jakoby už hned na to pomyslela, že by mohla přeskočit Jiskra?
1: No tak to máte pravdu, protože já jí to několikrát jako tak slušně, krásně. Říkám, Jaruško, poslouchej. Ty jsi se nechtěla už starat do tatínka, tak jsi mi ho předhodila. Ona se tomu hrozně vždycky směje a říká, já jsem vůbec netušila, že vy dva, když se uvidíte, že to prostě klapne. Protože z hodou okolností v té restauraci, kde jsme se potkali, tak od mého manžela obsluhovala sestřenice, takže bohužel taky nahoře s mým tatínkem tam v nebi. A Blanička vždycky říkala, Emo, vidíš vy dva, ty a František jste si podali ruku, dali jste si pusu na tykání, já jsem viděla, že je to tutovka.
0: A co tak vás na něm tehdy zaujalo jako první?
1: No, říkala, tak toto je tutovka, jako to už není o čem bavit se, no. No už jsme 15 let manžele a 5 let jsme spolu žili, tak jenom jako jak se říká. Napsi knížku, jak se u nás říká tady na Moravě.
0: Krásný příběh, romantický.
1: No, nemuseli jsme nikam jezdit do zahraničí, já jsem pošla o 2 kilometry dál od bytu, kde jsem bydlela a úplně paráda. A jsem spokojená, jako, je pravda, manžel už má věk, je nemocný a to, ale tak to není, že? V dnešní době. No a jinak vám chci říct, že jako vaše rádio, to je úplně úžasné. Já se neumím představit, že bych večer šla spát a nepustila si vaši stanici.
0: To je dobře, od toho téma, jsme tady.
1: Bylo třeba téma, jestli teda ještě můžu, já vím, že čas vás tlačí, partneři, anebo to. Já když jsem zašla s Františkem chodit, tak jsem byla v Jeseníku na nákup a teď jsem ho viděla jít takovou malou, prsatou, tlustou. Já mám možná 45 kilo.
0: Paní Emo, držíme se stále tématu, nebo jsme někam
1: přeskočili? Držíme se tématu, no.
0: Dobře.
1: A on přišel ke mně, já jsem byla teda uražená, naštvaná, všechno to. A on mi říká, co ti je, a já mu říkám, no, jako, já jsem tě dneska v Jeseníku viděla s takovou malou, tlustou, ožralou ženskou a bylo mi na zvracení. A on začal smát a říká, jo, miláčku, tak to je moje jedno bude ještě dvojče. A pak nás seznámil, jo, takže je úplně superové. A právě byste měli téma takové to setkání a to, a já jsem se k vám nemohla za Boha dovolat, chtěla jsem tady tu zkušenost nebo tu srandu říct prostě.
0: Děkujeme.
1: Opravdu, jedno buněčně dvojče.
0: Tak jsme rádi, že jste teda přidala i k tomuto tématu svou historku a budeme se těšit, že budeme v setkání pokračovat příště
1: no
0: i tady na vlnách Noční linky Českého rozhlasu.
1: Děkuji hodně posluchačů. Jo, jen tak mimochodem třeba bylo téma teplota, to jsem se taky nevolala. Jo, já jsem
0: ale toto už, to už bychom zase zabrousili někam jinam. Paní Emo, je čas se rozloučit. Ať se vám daří.
1: Dobře. Přeji vám hodně pracovních úspěchů. Já jdu ráno taky točit pivo, takže ještě půjdu s pejskevem, protože přes den se nedá tam horku, ona nechce Dianka chodit moc. Ano. Ještě půjdu vyvenčit miláčka a půjdu si lehnout a doposlechnu vás. A potom běžím
0: to
1: ráno do práce.
0: Rádi. Tak mějte tak, se co nejlépe. Dnes se společně vracíme k setkáním, která přišla náhodou, ale zůstala v nás na pořád. Volejte Noční linku Českého rozhlasu, čeká na vás Jarka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu vítá dalšího volajícího. Ozvěte se prosím, pozdravte nás. Vysvětlete ostatním posluchačům teda, jak to myslíte, když přicházíte inkognito s příběhem s tajnou přezdívkou, nebo jak to mám říct, Jiřinka.
1: Ano. Asi před 3 roky jsem nastoupil do svozové sanitky, malý moment, do svozové sanitky a nechal se dovést do Brna na oční operaci. Na oční operaci mě nevzali, tak jsem musel čekat. A čekala tam taky jedna paní, tak jsem mu pozval, aby si ke mně sedla. Paní si sedla, velice jsme si rozuměli. A dneska už 9 měsíců Jiřinka spává se mnou. Krásný příběh a krásný sešlost. Děkuji vám.
0: No my vám taky děkujeme, ale ještě ještě neodcházejte. Aha, tak. No, to bylo až příliš krátké. Klidně jste ještě mohl počkat a určitě bychom našli cestu, kterou bychom to mohli rozvinout, ale v pořádku. Tak pojďme přivítat dalšího z vás. Tady je Jarka, studio Český rozhlas.
2: Dobrý den, u telefonu Martin.
0: Martine, vy jste na cestách.
2: Já jedu opět kamionem jako minulý týden.
0: Tak budu doufat, že teda spojení vydrží, že nám signál bude přát. A vítejte, povídejte, co máte k tématu setkání na cestách. Vy teda do slova do písmene voláte z cest, tak jsme zvědaví.
2: Tak, jako já bych to docela zkrátil, ono na cestách toho děje strašně moc, ale vlastně vůbec nic, jo. Ale jednou jsem vez Coca-Colu, jo, 24 tun Coca-Coli. A vez jsem to tamhle za Plzeň do jednoho skladu. Na papírech bylo prostě napsáno nějaká dodací adresa, tam jsem dojel, pak jsem zjistil, že je to jako úplně jinde, takže zase jsem se musel vracet. Ale nevěděl jsem, že tam do toho skladu vede pouze jedna cesta. Takže jsem jezdil furt okolo, já nevím, třeba jako 1-2 km, jsem furt jezdil okolo a nemohl jsem to najít. Tak jsem byl úplně zoufalý, jako to jeden posluchač už to taky říkal, že už se málem rozbrečel a pak mu někdo pomohl, že mu řekl tu cestu, tak tohle to mě se stalo taky. Ale s tím kamionem je to prostě velice, jako ještě podle mě horší, než když se ztratíte, já nevím, na kole nebo osobákem, jako jo.
0: No určitě.
2: Jo, tak to mě strašně pomohl, prostě všichni jezdí, všichni, já nevím, prostě, že jo, 9 aut projede, všichni čumí na vás, ještě si ťukají na hlavu, co tam děláte mezi prostě barákama, jenomže nejhorší, když kouknete na tu navigaci a teďka ono, vy jste vlastně pod tím, vy na to koukáte, jenomže cesta je tam jenom jedna a bylo to přes nějaký ještě jako staveniště, ale dalo se tam projet, jenomže to já samozřejmě se nemohl vědět, že jo.
0: Martine, no vy teda, když jste tak často na cestách, tak musíte mít spoustu zážitků. Potkal jste někde nějakého člověka třeba z jiné země, kultury, který vás nějak obohatil, když jste se někde zastavil? No.
2: To jsem takhle jednou jel jako, už jako v Itálii, už na cestě domů a ono je problém zaparkovat, to je hrůza, prostě tou velkou, když to řeknu krávou, prostě fakt není pomalu kde. No a já jedu, měl jsem vyhlídnutou nějaký prostě odpočívadlo, jenomže oni mi ho zavřeli. Jako mi ho zavřeli, no, tak já jsem ho musel jet dál. No a přetáhl jsem prostě jízdu, což to je na pokuku docela velkou, dejme tomu. Takže já už jsem prostě našel na mapě letecký snímek, nějaký plat, říkám, buď mě někdo vyhodí nebo ne. A tam přijedu, tam stáli nějaký chlapy, tak jestli tam budu spát, říkám, budu, tak oni, že třeba 5 €, ale že mi nedají lístek. Říkám, to nemůžu, to mi šéf neproplatí. Tak jsem to s Italama usmlouval na pivo, tak jsem jim dal pivo. No a pak jsem zjistil, že tam jezdí takový svoz, který vás doveze do těch outletů, to město, kde prostě jsou ty obchody. No a tam jsem se držel jednoho řidiče kamionu a zjistil jsem, že to byl, myslím, Maďar asi, který žil asi už 20 let v Itálii a uměl rusky, německy trošku, no italsky, že jo, a jezdil i někdy do Čech. Já moc neumím jazyky, ale tak jsme si povídali trochu německy, anglicky vlastně, trochu rusky, někdy na překladači, no prostě strašná bariéra, ale dozvěděl jsem se o něm prostě nějaký jeho životní situace, on zase o mně, měli jsme italskou večeři, prostě víno, jedno jídlo, další jídlo do kamionu, no prostě na tohle to já nikdy nezapomenu, to je prostě tak jako krásná věc, která se prostě stala opravdu náhodou, že jsem se rozhodl zastavit zrovna tam.
0: Tak to nebyla náhoda. Věříte na osud nebo spíš na náhodu?
2: No já jako někdy si říkám, že osud asi je a pak si říkám, že je to pěkná blbost. No, že to prostě nemůže být.
0: To by bylo téma k zamyšlení, tak možná ho někdy nasadíme do vysílání. Teď vám moc poděkuju, popřeju bezpečnou jízdu, poslouchejte dál Český rozhlas a dál tedy ukládejte naše telefonní číslo, abyste se mohlo příště ozvat a zapojit se, my jsme za to rádi. Martine, loučíme se.
2: Taky se s váma loučím. Mějte se a pěknou dobrou noc.
0: Pěknou teplou noc, ještě bychom mohli dodat. Nevím, kolik máte vystupňů u sebe, my doma 33,5, představte si to. Teď cesty lásek, taky tematické k dnešnímu tématu, setkání na cestách a Marcela Holanová.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Jsou chvíle, kdy se cizí lidé potkají jenom na okamžik a přesto se něco stane. Paní Anna Zavířová je s námi, přichází si povídat k tématu setkání na cestách. Krásnou noc.
1: Dobrý den, paní Jarko. Chtěla jsem říct svůj příběh. V té době jsme bydleli ve Frenštátě a kluci měli tak asi 2 a 3 roky. No a jeli jsme na výlet prostě autobusem do Kopřivnice. Tam jsme si všechno prohlédli. No a já jsem si potřebovala ještě před cestou zpátky jako odskočit. No a manžel si nechal teda kluky a protože tenkrát nebyly prostě plenky na jedno použití, tak prostě jako jsem měla trochu větší tašku. A manžel mi řekl, abych tu tašku jako sebou nebrala, že mi ji prostě pohlídá. Tak já jsem se šla odskočit do nějaké restaurace, no a pak jsem přišla na místo, kde jsme se měli potkat, jenomže manžel tam s klukama nebyl. Já jsem byla bez koruny už, asi tak asi 25 kilometrů od Frenštátu. A jak se dostat domů? No a tak mě napadla spásná myšlenka, protože jsem viděla, že z Kopřivnice jezdí vlak, ale že je to s přestupem. No a neměla jsem peníze jako na lístek, na jízdenku. No ale shodou okolností můj bratr dělal na železnici, ale tam kousek v jiném městě, tak jsem došla k pokladně a řekla jsem té, co prodávala lístky té pracovnici, že prostě mám takový problém, že bych se potřeba dostat do Frenštátu, ale že nemám peníze, ale že brácha dělá prostě na dráze, jmenuje se tak. No, že jestli by mi ten jako lístek jako prodala. Ta paní se jako začala jako smát, no a lístek mi jako prodala, jako dala mi ho jako. No uh-huh. A pak asi volala bratrovi a pak jsme bratrovi za nějaký čas přijeli a bratr řekl, no, musel jsem za tebe, i když jsem mladší, musel jsem za tebe platit. A ještě mi to stálo kafe. No samozřejmě, že jsem to bratrovi jako všechno vrátila, no ale tak mě vlastně cizí paní zachránila od toho, abych vlastně z Kopřivnice do Frenštátu šla pěšky, což bylo asi tak, já jen víc jak 10 kilometrů asi určitě.
0: To je dobře, že ještě takový laskaví lidé jsou mezi námi a vy na to vzpomínáte po kolika letech?
1: No to bylo začátkem 90. let, tak asi 91.
0: To je neuvěřitelné. Ono se v podstatě asi nejednalo o velkou částku, ale i do dobrý skutek.
1: Zenky jako, ale prostě vůbec se steklo, přijde se do toho Frenštátu jako dostat. Protože to bylo odpoledne a manžel potom měl jít jako na noční a on vlastně musel už 8 hodin jet, protože jsme byli ve Frenštátě a on jezdil do Frýčku a vždycky musel na tu noční už těch 8 hodin prostě jít z toho domu. Takže já jsem, a to už byly 4 hodiny odpoledne, takže já jsem viděla, že za ty 4 hodiny prostě se nějak musím dostat, aby vlastně měla jako, abych mohla být jako s dětma.
0: Tak to vás někdo mile překvapil svou laskavostí a řekněte mi, máte zkušenost s tím, že vám nějaké náhodné setkání přerostlo v přátelství nebo nějaký vztah?
1: Vztahne, ale přátelství ano. Musím začít trošku ze široka. Tchyně měla přítele. A prostě manžel tam ještě jako kluk, prostě jako jezdil prostě někde, oni bydleli prostě u Zlína a prostě oni jezdili s tím přítelem, tam jezdili prostě do Jeseníku jako, ne do města, ale prostě jako do toho pohodí. No a pak on umřel ten prostě ten pán a ta rodina prostě, ten syn se oženil, měl svoje děti, no a v roce 92 my jsme Manžel byl na léčení v Karlové Studánce, já jsem tam za ním s klukama přijela a protože byly ty květnové dny a procedury jako nebyly toho prvního a tenkrát vlastně, já nevím, jestli to bylo 8. už tenkrát nebo 9. no zkrátka jako ty květnové svátky, tak procedury nebyly a manžel říkal, no my jsme tu jezdili, ale nevím přesně do které vesnice, tak to zkusme projít. No čas jsme se zvezli jako autobusem, pak jsme dojeli do jedné vesnice a tak jsme jako šli do vesnici a na nás manžel říká, to je asi ten kopeček, tam byl potom les, tam byla chalupa, tam byl zatím les, to by mohlo být ono. My jsme jako přesnou adresu jsme jako neměli, akorát jsme věděli příjmení jako toho syna od toho přítele jako Pepříně. No a došli jsme tam, tam byl pán, manžel ho oslovil, no samozřejmě byl to on jako, no tak jsme se jako dali bavit, no tak vlastně řekl, že vlastně manželka je na přísaze tomu staršímu synovi, mladší syn pak proto potom přišel, no my jsme tu, manžel chtěl tu jako tu manželku vidět od toho pána, tak vlastně jako jsme se domluvili prostě za pár dnů, že vlastně měla být neděle, procedury zase nebyly, takže jako volný den, takže jako přijedeme, tak jsme jeli už tenkrát na jistotu, no a od té doby vlastně se s něma vlastně jako ani ne tak scházíme, ale spíš si telefonujeme, ten pán už jako umřel a ten jeden syn, ale s tou paní, s tou Helou si prostě jako voláme a prostě víme o sobě jako.
0: Taky pěkné. No, máte na to štěstí, Aničko, na ty dobré lidi kolem vás a na takové malé zázraky, bych řekla. Hlavně tady ta první historka byla milá. Kéž by bylo víc takových ohleduplných lidí kolem nás, víte. Měla jste někdy vy pocit, že byste to mohla oplatit a někdy jste taky tak někomu poskytla nezištně nějakou pomoc?
1: Tak já jsem jako dělala celý život v obchodě, takže já jsem se snažila být na lidi příjemná a milá a prostě třeba, když to byly starší paní, tak prostě třeba byli rádi, že jim člověk třeba uložil nákup jako do tašky a prostě jako, že to, že vlastně měli nějakou pomoc.
0: To jste hodná. Děkuju za vaši účast v dnešní noční lince. Aničko, přeju vám krásnou noc, krásný celý nový týden, ať vás potká něco milého.
1: Děkuji a vám hlavně hodně zdraví k vašemu středečnímu svátku, paní Jaruško.
0: Ano, mám svátek, myslíte? Já si to nemyslím. Kdo má svátek ve středu?
1: Vy jste Jaroslava, nebo?
0: Já jsem Jarmila, ale popřát mi můžete. To určitě.
1: Aha. Takže Jarmila někdy v únoru, myslím, že?
0: Ano, 4. února.
1: No, já myslím, že jste jako Jaroslava, jako, no tak se omlouvám.
0: Ne, naopak, je to moc milé. Děkuji, že jste si všimla. Mějte se dobře a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: v Praze tady, v hotelu. A pak jsem, to bylo v 89., tak jsem odjel jako na druhý konec světa do Ameriky zkusit štěstí takhle v zahraničí. A teď, když jsem tam dorazil první den, já jsem tam vlastně tak jako napůl legálně, v podstatě jako ilegálně, jenom jsem měl to vízum, tak tam jdu po ulici se tak jako rozkoukat, jako co a teď jako jdu na ulici a jako proti mě jde kluk, který vypadá úplně jako můj kolega z práce, Zdeněk. Já jsem si říkal, to je tam nějaký jednovéční dvojče nebo něco takového, kdyby to nebylo tady, tak jsem si říkal, to je on. A on teda jako čau, on to tady děláš a to, tak jsem si říkal, pane bože, to snad není možný, tak mě tam jako uved nějak a on teda zrovna odjížděl, takže jako mi pomohl tam se nějak jako trochu uvést a prostě sehnal mi tam práci a prostě udělal mi tady tyhle ty jako věci, takže jako strašně mi tam pomohl. A víceméně, kdybych ho tam asi nepotkal, tak jako se budu muset prostě nějak vrátit, nebo prostě skončilo by to neúspěchem, no. Tak to bylo takový docela zajímavý, že jsem si říkal, že no, to možná stojí za to, jako říct, že ještě opravdu, jako nevím, jestli to byla náhoda, nebo to nebyla náhoda, ale jako pravděpodobnost byla jedna ku milionům, že prostě jako někoho takhle potkám a že mi jako pomůže, a docela významně mi pomůže, no. Takže ta moje mise je taková, tak to byla úspěšná jako díky němu, no, tak.
1: Tomu rozumíme, ano, významné to bylo. A myslíte, že vy jste někde někomu takto významně pomohl?
0: No, já jsem asi neměl zatím tu možnost, jako, tak jako snažím se být klidem, jako vstřícnej, milý, nebo tak něco, ale asi takhle významně jsem nikomu nepomohl, no, to asi ne.
1: A vzpomínáte si na místo, kde se vám stalo nejdůležitější setkání vašeho života? Je to trošku záludná otázka, musíte dlouho přemýšlet.
0: Jo, určitě, jo. To je zase druhá věc, já jsem potkal jednu holčinu, to mi bylo 16 let, a takže teď je mi 58, no a v podstatě jako celý život jako mě to drží. Ona má rodinu a všechno, takže jako tam nic nebylo. No, nicméně to bylo takový asi nejvýznamnější jako v mém životě, co bylo. No, ale nedopadlo to, ní to dopadlo dobře, no se mnou to dopadlo špatně, no. Takže
1: Honzo, ale vy jste řekl, že máte kolik let?
0: 58.
1: To vám vůbec nevěřím podle toho hlasu. To už vám někdo řekl, že máte mladiství hlas?
0: No, možná jo, no. Jako ono to taky není nic moc dobrýho, protože
1: tak teď by mě zajímalo, jak jste to myslel, ale nebudu vás trápit. Máte někdy chuť oslovit cizího člověka jenom tak? Že třeba jedete vlakem, jedete autobusem, jste u lékaře. Máte chuť se dát vždycky do řeči s někým, kdo je blízko vás?
0: Takže asi spíš ne, no.
1: Spíš ne, no tak to doufám, že mě nepotkáte, protože já vedle koho si sednu. Teď jsem jezdila rok do Prahy skoro každý pátek a vždycky jsem si sedla do nějakého kupé a tam jsem se tak snažila očima navázat první kontakt a když se někdo chytil, tak už jsme si povídali s jednou paní, to byla rekord 4 hodiny, 10 minut, převlak měl zpoždění. Ale s námi se vám doufám povídá dobře.
0: Jo, určitě. No tak ať se teda nepotkáme, no, když si to takhle myslíte.
1: Ale kdybyste někdy jel tady do Zlína, tak se zastavte u nás a já vás provedu vilou Jana Antonína Bati, protože
0: já to plánuju určitě, no, někdy tam zajít.
1: Výborně. Tak se budeme těšit na vás tady na návštěvě ve studiu a nebo v noční lince naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: V noční lince Českého rozhlasu jsme si dnes od 23. hodiny povídali o lidech, kteří se v našem životě objevili úplnou náhodou, ale evidentně ve správný čas. Setkání na cestách, téma i pro pana Olina. Jako poslední přichází. Zdravíme vás.
1: Já vás taky zdravím, dobrý večer, nebo skoro dobré ráno už. No, takže k tomuto tématu na cestách. Já bych to otevřel tím, že v září 69 jsem nastoupil do prvního ročníku střední průmyslové školy vakové elektrotechniky v Rožnově pod Radoštěm. Byla to jediná škola v tohoto typu v republice, takže nás se tam sešlo ve dvou třídách asi 60, skoro 70 človíčků z celé republiky. Od Aše přes Prahu a tak dál, tak dál. Mimo těchto, teda ve třídě jsme byli sami kluci skoro, a dvě děvčata. Takže toto setkání bylo pro mě osudové, protože s tou jednou dívkou jsem už 51 let ženatý. Takže já zastávám jeden názor. Nic se na světě neděje náhodou, všechno je nějakým způsobem řízeno. Nevím kým, nevím jak, ale prostě je to tak. Dokonce mám v ruce knížečku, která má název Žádná setkání nejsou náhodná. Napsal to nějaký Kej Polak. A ten uvádí v té knížce, že každý člověk, se kterým se potkáme, nám něco přináší. Záleží na tom, jestli se s ním zastavíme, jestli se s ním dáme do řeči nebo promluvíme s ním a podobně. Takový uvedu příklad. Chodíte po městě, potkáte nějakého známého. Nazdar, jak se máš, dobře a tak dál. Jdete, za dvě hodiny ho potkáte znovu. A to co každý řekne, co si dlužíme, nebo co to... A jdete dál. A pak potkáte po třetí. A řekl jsem, brzmíte, co se stalo? Byste řekli, ale prosím tě, mám rozdělanou koupelnu a chybí mi 4 kachličky. Modré. Erika, značky Erika. On řekl, já to mám doma. Já jsem obkladal, taky já nějaký mi tam zůstali. Takže to je takový jako naivní příklad, jakoby, jo? Ale prostě každý člověk, se kterým se potkáme, je nějakým naším učitelem, se říká. Jeden další příklad. Včelařím, jel jsem kdysi ke svému vozu kočovnému, teda kočovnému, to bylo stanoviště pevné, přijel jsem tam a při otvírání dveří jsem se otočil tak divně, že mě vyběhla plotinka. To byla bolest, no prostě šílené. Dostal jsem se nějakým způsobem domů, manželka mě dovedla k doktorovi, brečel jsem, odvezli mě do nemocnice na kapačky a náhodou, já říkám náhodou, ale to nebyla náhoda, byl tam pan primář Kroupa z Ostravy, z fakultní nemocnice, který tam měl vždycky, každý čtvrtek, on tam má takovou ordinaci. Když mě tam viděl, jak na těch kapačkách, a tak jsme dali se do řeči, a on jakoby si mě vzal po svá křídla, potom mě operoval ty záda, ale o to by nešlo. Byl jsem už u něj evidovaný a v minulém roce jsem měl veliké problémy s krční páteří. On díky své erudici, svému vzdělání zjistil, že mám nějaký výrůstek do míchy a podle rentgenu tam chybělo 4-3 mm, aby ten výrůstek, kdyby rostl dál, tak by mě tu míchu v krční páteři předsvakl jakoby. No to znamená od vrchu až dolů nepohyblivý. Takže i toto setkání pro mě osudové a vděčím mu za to opravdu strašně moc, že takový člověk existuje a když jsem potom byl na operaci a tak dále, když mi brali někteří další lékaři a vyšetřovali mě nebo připravovali mě na přijetí do nemocnice, jak on na to přišel? Já říkám, mě se neptejte, prostě oni nemohli pochopit, protože většinou ty výrůstky jsou z páteře ven a utlačují nějaké nervy, takže vám brní ruce a tak dále. Pořád se mě ptali, jestli mě brní ruce, prostě nic takového se nedělo. Takže tyto dvě setkání, střední průmyslová škola, manželka 51 roku a pan primář, kterému jsem vděčen za, možná opravdu chci říct, za život. Takže to je můj náhled na to vaše téma.
0: Oline, díky za to. Mějte se dobře a naslyšenou.
1: Já vám děkuji, mějte se krásně, přeji vám dobrou noc.
0: Jarka Barvoříková, děkuji za pozornost. Těším se na vás příští pondělí v noční lince. Do té doby vám přeji mnoho krásných setkání nejen na cestách.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Řeknu vám, že takové hvězdy, jaké bude dnes hostit Divadlo pro vaše uši, jsme tu už opravdu dlouho neměli. Jen si to vezměte, Zdeněk Svěrák, Jiří Suchý, Vladimír Svitáček nebo Bolek Polívka. Tak uznejte sami, že tohle je přece vybraná společnost. Buďte vítáni a hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Filmový smích nebo festival filmového smíchu, to bývalo setkání klubařů a fanoušků v Rychnově nad Knižnou, samozřejmě filmových klubařů. První ročník s promítáním filmů a odbornými semináři byl asi přirozeně věnován rychnovskému rodákovi Karlu Poláčkovi. A další léta postupně představila významné herecké osobnosti československé filmové a televizní komedie. V roce 1987 se v Rychnově nad Knižnou promítaly filmy Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka. No a kolegové z Královéhradecké redakce Československého rozhlasu u toho nemohli chybět.
2: Vážení přátelé, za prvé je mě slyšet, ještě blíž, takhle? Křičet, no to já do půlnoci nevydržím. Začneme tím, jak vzniklo divadlo Járy Cimrmana. Všechno začalo v rozhlase československém pořadem, který se jmenoval Nealkoholická vinárna u Pavouka. Vy starší ho budete pamatovat. To byl takový pořad založený na mystifikaci. My jsme předstírali, udělali jsme znouzecnost, že v rozhlase není vidět, kde se co odehrává. Takže jsme posluchačům lhali, že v Praze existuje vinárna, kam se sjíždějí světové kapacity jazzu a je tam pořád vyprodáno, takže není možné tam dostat vstupenky, protože zájezdy se hlásily, že by tam chtěli jet a my jsme odpovídali, že to není možné. Nikomu nebylo divné, je zajímavé, jak lidi jsou zvyklí, že co se z rádia řekne, to je pravda. Tak nikomu nebylo divné, že třeba jsme tam říkali, že ve vinárně vystoupí Louis Armstrong, ale má čas jen do 10, protože pak jde do Parku kultury Julia Fučíka na ples stavařů. To všechno se bralo vážně. A pěstovali jsme tam takový ten mystifikační humor ve spolupráci. Tenkrát jsme to dělali ve Hvězdoslavově ulici číslo 14, to je rozhlasový dům, odkud se dnes vysílá Zelená vlna hvězdy. A tam jsme třeba spolupracovali s Vrátnými a s Topičem a ti nám vystupovali v té vinárně jako zaměstnanci. Já bych vám na ukázku rád pustil jeden namátkově vybraný kousek z vinárny u Pavouka. Je to rozhovor s Vrátnou, jmenovala se paní Jenčová, která, to bylo zajímavé, ona se propůjčila a velice hladce vystříhla takový rozhovor na téma vanové lázně. V té době se ve vinárně konal sjezd přátel panelových domů. Totiž panelové domy měly mnoho nepřátel, takže jsme založili klub přátel. Byli to zejména osamělí jedinci, kteří uvítali, že nejsou tak sami a slyší zleva, zprava, zhora i ze zdola. No a pro ně se tam taky zřídili vanové lázně. Já bych prosil rozhlasový vůz, aby nám tu ukázku z vinárny u Pavouka pustili.
3: Já teď přicházím s mikrofonem četně, kde má službu paní Jelena Kubátová. Dobrý večer, paní Kubátová.
4: Dobrý večer.
3: Co je na tom pravdě, že je tu možnost se vykoupat?
4: No tak zřídili jsme tady vanovní lázně a prostě z mojí iniciativy, já jsem tomu dala podnět, aby se tady ty vanové lázně zřídily. No a...
3: A kolik van je tu?
4: Jedna vana. A prostě chodějí sem hlavně úředníci, jo, aby se vykoupali, protože je to opravdu dobré.
3: Proč právě úředníci?
4: No, úředník celý den sedí a prostě tady je ta vana lehací, tak si se může přijít pohodlně lehnout.
3: Když to doma má vanu sedací, ale...
4: Ano.
3: Aha. Jak je dlouhá ta vaše vana?
4: No je...
3: Zkoušela jste ji sama následně?
4: Ano, byla jsem samozřejmě, že když jsem to dala dohromady všecko, tak jsem to taky musela vyzkoušet. No. Takže se tam dá třeba i 3 najednou lehnout.
3: Vedle sebe?
4: Ano.
3: No, to je prostorná vana. A kde jste ji sehnali, takovou vanu?
4: No to... Dalo velkou práci schánět v dnešní době takovouhle takovou velkou vanu. Vyřadili ji v zoologické zahradě. A tak jsem se čistě náhodou o tom dozvěděla, tak jsem ji prostě hned sehnala pro náš podnik tady.
3: A v zoologické zahradě ji měli zřejmě k jiným účelům.
4: Ano, tam to měli prostě pro koupání zvěře.
3: A jaký je o tu vanu zájem?
4: No, zájem je velký, opravdu, protože lidi se tady opravdu můžou pohodlně natáhnout a kdyby člověk mohl takto poslouchat, jak si vzdychají a lahodějí, tak to je opravdu...
3: Slyšíte nějaké zvuky o tamto?
4: Ano, slyšíme.
3: Jaké?
4: No, takový vzdychání. Teď zrovna tady má schůzi klub přátel panelových domů a ty si tak v tom strašně libujou a ručník a mýdlo, to si oni nosejí svoje vlastní.
3: Takže vy pak máte starost jen s tím tu vanu vymít, že? Po každém, nebo nevymýváte ji po každém?
4: Ale jo, to my vymejeme, uděláme to všechno a já to vydesinfikuji a...
3: Čím to desinfikujete?
4: To máme takový zvláštní desinfekční prostředek, to je vápno.
3: Já vám, paní Kubátová, děkuji za rozhovor a přeji vašim lázním dobrý provoz.
4: No, děkuji a nemáte za čas.

0: Italský vědec a publicista Gennaro Castelli nedávno přirovnal našeho Cimrmana k sobce, která svou činností zasypala sama sebe. My se domníváme, že to je přirovnání velice výstižné, protože z Cimrmana opravdu jako z nějakého vulkánu tryskali na všechny strany mohutné erupce objevů z oblasti fyziky, chemie, botaniky, pedagogiky. Na ně pak dopadala sprška soch, obrazů, divadelních her, básní, referátů, i jeho slavných kondolenčních listů. A zůstaneme-li ještě u tohoto přirovnání, vysoko nahoře se pak ještě dlouho vznášelo mračno drobnějších aforismů, matematických vzorců a historických dat, aby se nakonec, kdy už se zdálo, že se živel zcela uklidnil, snesl z čisté oblohy výmluvný mistrův epitaf. Budoucnost patří aluminiu. Nemělo by nás proto překvapit, že Cimrman byl snad vůbec největším světovým sběratelem pohádek. V jeho stínu zůstávají i taková jména jako Kubín, Bartoš, Němcová, Božena, Božena Němcová a dokonce i bratři Grimové, přestože na to byli dva. Cimrmanův názor na pohádku byl však velice zvláštní. Ve své studii na toto téma, ve studii nazvané Sbírejte pohádky, která byla otištěna v anarchistickém časopise Doutnák, Cimrman doslova píše, jak vlastně připravujeme naše děti na život. Čteme jim před spaním příběhy, v nichž nejmladší a odstrkovaný princ dostane nejkrásnější princeznu, hloupý Honza přelstí všechny chytráky a smolíčka pacholíčka zachrání na poslední chvíli jelen. Když ale děti vyrostou, vykročí do života, v němž odstrkovaný nakonec stejně ostrouhá, naivní sedne na lep chytrákovi a zatímco si na člověku smlsne kde jaká havěť, jeleni se klidně pasou. Taková literatura, uzavírá Cimrman, je podle mého soudu pro děti nebezpečnější než alkohol či zápalky. Krátce po otištění tohoto článku kupuje Cimrman vyřazený pivovarský valník, pár koní a začíná po českém venkově pohádky sbírat. No tak někde postačila domluva. Jinde se musel prokázat falešnou legitimací jezuitského řádu. Ale většinou se musel s paličatými sedláky o jejich pohádkové knížky doslova porvat. Čím větší byl jeho sběratelský věhlas, tím byla práce v terénu pochopitelně obtížnější. V chalupách ho vítalo zaryté mlčení a poličky bez jediné knihy. Stačilo však sáhnout za trám nebo vylobit prkno v podlaze. To už Cimrman věděl, kde to mají poschovávané. A už lezli na světlo všichni ti neohrožení Mikešové. Obušky z pytlů ven. A když zalovil ve skrýši hodně hluboko, někdy se mu podařilo vytáhnout za hřbet i chytrou horákyni. Nakonec se však Cimrman musel své sběratelské činnosti vzdát, protože situace na českém venkově se nebezpečně vyostřila. Například nedaleko Chlumce si na něho počíhali sedláci. Vypřáhli mu koně. Celý náklad knih si rozebrali a valník svrhli do cidliny. Toto jejich vítězství bylo takovou chabou náplastí na jejich předchozí neúspěchy. Cimrmanova pohádková tvorba spadá do období, kdy Cimrman v německé literatuře, už poměrně renomovaný autor, se teprve rozhodoval, že vstoupí i do literatury české. A tento jeho vstup nebyl zrovna nejšťastnější. Když totiž poprvé překročil hranice naší vlasti, bylo to u Rozvadova, směrem dovnitř, zeptal se celníka, jenž ho odbavoval, které dílo z české literatury je nejlepší. Celník, a byl to nadporučík Mleziva, odpověděl, že to je Babička. A zatímco se podrobně probíral jeho zavazadly, podrobně mu vyprávěl obsah. No. Cimrmanovi se Babička hned na celnici zalíbila, Do svého deníku si poznamenal, že zvláště oceňuje babičin drsný vojácký jazyk. A ještě téhož večera v plzeňském hotelu Slovan, kde se ubytoval, se pustil do psaní své první české knihy. Ovšem, postavíme-li vedle sebe babičku Boženy Němcové a dědečka Járy Cimrmana, pak se tak nějak neubráníme pocitu, že Cimrman přes veškerou snahu pojednat téma po svém, že se prostě nedokázal od svého velkého vzoru oprostit. Je pravda, že zalidnil dědečkovo údolí celou řadou postav nesoucích pečeť jeho osobnosti. Třeba dědeček je zdařilá postava, jeho vnoučata Bohoušek, Toník, Jiřinka a Vilma. Nebo zámecký pan Kníže se svým schovancem Narcisem. Hezká postava je i bláznivý Viktor. Ale to všechno jsou jenom výjimky. Jinak zůstává Cimrman své předloze skutečně poplatný. Jsou tam některé stránky, které až jakoby od Božiny Němcové opsal. Tady mám na mysli třeba dědečkovo vyprávění o tom, že za mlada viděl císařovnu Marii Terezii, jak se nedaleko Hořic dívá trubičkou. Tak asi byla bez náplně, si myslím.
1: Jednoho letního večera na návsi pod Starou Lípou hostinský Antonín Kučera

Kdo tu všechno byl? Okresní a krajský inspektor, hasičský a recitační sbor, poblíže obecní váhy tříčlenná delegace z Prahy, zástupci nedaleké posádky pod vedením poručíka Osádky, početná skupina montérů, jeden z nich pomýšlel na dceru sedláka Krušiny, dále krojované družiny, alegorické vozy, italský zmrzlinář Antonio Cozzi na motocyklu Indián a svatý Jan z kamene vytesán.

Na stránkách obecní kroniky ozdobným písmem je psáno. Tento den pro zdejší rolníky znamená po noci ráno.

z projevu inženýra Maliny z elektrických podniků. Vážení občané, vzácní hosté, s elektřinou je to prosté. Od pantáty vedou dráty do žárovky na devraty. Odtud proud se přelévá do stodoly do chléva. Při krátkém spojení dvou drátů dochází k takzvanému zkratu. Kdo má pojistky námi předepsané, tomu se při zkratu nic nestane. Kdo si tam nasrká hřebíky, vyhoří a začne od píky. Do každé rodiny elektrické hodiny.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Dneska už je to jenom takové úsměvné vzpomínání, ale kdo si dnes představí, co měli v roce 1988 organizátoři filmového festivalu smíchu v Rychnově nad Kněžnou práce, aby jim vůbec tehdy povolili vystoupení už tenkrát klasika Jiřího Suchého. Vzpomínalo se mimo jiné na Jiřího Šlitra, takto rychnovského gymnazistu, a Jiří Suchý sebou na besedu s diváky přivezl i režiséra a skvělého, byť v jistém slova smyslu, velmi originálního vypravěče Vladimíra Svitáčka.
2: Teď jsem chtěl mluvit o tom Šlitrovi. Myslím, že je to taky v tom časopise, co máte, ne, jak se tomu říká, teda ten svazeček, jak ty to?
3: Svazeček.
2: Ten tam si k mě má přečtenýho, ale tohle se naučil ode mě, ty byli. To jsem si na sebe ušil, to. No, svazeček, tak tam píšu o tom, že... Ne, on píše o tom, že já to říkám, tak je. Že upozorňuju, že než Jiří Šlitr vstoupil na scénu Semaforu, že už měl za sebou víc jak 2000 představení, a to není žart, v metropolích Evropy, jako je Brusel, Vídeň, Moskva, Praha. Pojač on hrál finále k ty Laterně Magice. A tady už jenom předešlu, že Laternu Magiku ve slovníku, který vyšel před 20 lety, příruční encyklopedický slovník. Všimni si, jak ten úvod je stručný, že se nezakecávám. Je to hodný chlapec. V tom slovníku příručním naučným před 20 lety je napsáno, že Laternu Magiku vytvořil Alfred Radok se svými spolupracovníky. Ve slovníku, který vyšel později, ale za to je ilustrovaný asi před 3 lety, naučný slovník, tak tam je napsáno, že Laternu Magiku vytvořil Josef Svoboda, architekt, národní umělec. My jsme mu říkali Svob. Asi před 3 lety psal do Květů. Laternu Magiku vytvořili kromě něj ještě Roháč a Forman, a tam jsou 4 tečky. Moje kariéra vzrostla, až jsem se dostal už mezi 4 tečky. Jedině to jsem chtěl říct úvodem k tomu, co budu říkat. On už je vytrénovaný tousík, pač ani nezbled.

Byla vám zajímavá věc, my jsme jezdívali kdysi velmi často na zájezdy do obou Německ. Do obou Němecek. Jo? A tam jsem zpíval německy tu Zuzanu a jednou jsme v Hamburku točili televizi a já jsem to měl naspívat. Ta písnička se mi zpívala celkem dobře, až na jedno místo, totiž na medařské soutěži to vyhraje, znělo v němčině jeden imker güte beber gewinnt. To bylo jako to úskalí moje. A poněvadž přece jenom, když člověk najednou se rozsvítějí ty reflektory, blikne ta červená na té kameře a teďka ještě v cizí řeči a teďka oni... Takže vznikne taková nervozita a ještě jsem si nebyl právě jistý s tím. Takže když jsem došel k tomuhle tomu místu, že jo, tak jsem, tak to začalo, jo, to byl jeden imker, tak oni samozřejmě stop a noch einmal Herr Suchy, jo. No, tak jsem spustil po druhý a zase a jeden imker, güte, ve, a zase tak. A oni byli takový velice jako decentní a říká, nix, noch einmal bitte. A tak. A furt, když to bylo po pátý, tak už jsem viděl, jak říkají, noch einmal bitte, Herr Suchy. Ale pořád se ovládali a představte si, že mě po osmý, teprve po osmý jsem to, víte, co to byly za muka? Po osmý jsem to nějak odspíval, ne zrovna nejlíp, poněvadž pak už jsem dělal chyby i na jiných místech, jak jsem ztrácel tu jistotu. Ale pak to po osmý to dopadlo nějak, no ale bylo to hrozný. To byl jeden z takových nejhroznějších okamžiků, který jsem tam zažil. Totiž to je taková zvláštní věc, která, ne že bych se k němu chtěl přirovnávat, ale která postihla i Laurence Oliviera jeden čas, že když herec dostane strach z určitý pasáže, tak prostě ta nervová soustava je už tak uspůsobená, že prostě i kdyby to ovládal, třeba celý den si to může říkat perfektně a když potom dojde na tu scénu, tak selže. Já jsem se doslech právě, já jsem občas tímhletím trpěl, že jsem měl třeba ve hře Smutek bláznivých panen jsem měl jednu písničku, kterou jsem nikdy si nebyl jistý, jestli se mi povede nebo ne a za těch, já nevím, jsme to hráli asi 300krát, za těch 300 repríz se mi to snad 30krát nepovedlo prostě. Jenom ze strachu, že to zkazím. A tak jsem měl o sobě hrozně špatný mínění a pak jsem se dověděl, že to byl případ, psychický problém Laurence Oliviera, který jednou někde něco zkazil a pak měl takový jako trauma z toho místa a léčil se u psychiatrů z toho. No byl to velký problém, poněvadž potom kdykoliv k tomu přišel, k tomu místu, tak ztratil nervy a Laurence Olivier a já máme tyhle ty problémy. Tak takhle jsem to vlastně chtěl shrnout. No.

0: Totiž Československá televize ve svých teda začátcích potřebovala občas tak na 4 minuty nebo na 5 minut, aby nějakým způsobem překlenula nějaký trapas nebo takhle. Abych to měl možná uvést tím, že pamětníci možná vědí, že tam v tom začátku občas že oko účinkujícího uskočilo takhle brada, jo, protáhla. Najednou člověk měl třeba dvě hlavy a to, a potom byla tma. Čili v těchto dobách, když člověk nevěděl, jestli je to v jeho teda tom aparátě, na který se dívá doma, anebo jestli to je vůbec centrální, tyhle poryvy. Dneska už je to jasný, že to ne. Tak potřebovali vyplnit z ničeho nic 4 nebo 5 minut a vznikl ten žánr, ty televizní písničky. Já si vzpomínám, že po jednom takovým jako porivu byla chvilku tma, potom se objevila hlasatelka a takovým sladkým úsměvem říkala: prosíme naše milé příznivce televizního vysílání, aby nám prominuli tuto malou technickou... My jsme jich s Daníkem udělali asi 40 a většina jich byla právě na muziku Jiřího Šlitra.
1: Já jsem vám chtěl donést malý kotě. K malý kotě mám rád a tam jsem udělal malý forn nakonec. Já nevím, jestli si na to pamatujete. Po jaru to fázoval ty kočičky. A končilo to tím, že v závěru ty písničky kamera odjíždí a vidíme televizor a před televizorem sedějí dvě koťata, který se dívají, tak jsem to napsal do scénáře, že jo, se dívají na ten televizor a jedno se zhnuseně odvrátí. Já nevím, jestli jste měli příležitost někdy tady drezurovat koťata. Vždycky, když jsem měl točit s nějakýma zvířatama, jsem v panické hruze jako to. Ale tohle jsem si napsal já, tak Janík říkal, máme to rozdělený, ty těžší věci s koťatama, to točíš ty. Odešel a nechal mě tam. Nasadili jsme to na sobotu, to se ještě v sobotu točila, dopolední směna. A byl to jediný záběr, prostě odjezd od televizoru, kde doznívá ta písnička, tam ty fázovaný koťata. Před televizorem sedí dvě koťata a jedno se zhnuseně odvrátí. No, samozřejmě koťata nikdo neudržel. Byla to hrůza, až přišel rekvizitář, vzal si mě a říkal: Rýžo, podívejte, dejte pauzku 20 minut, já vám zaručím, že ty kočky budou sedět před tím televizorem. Byla to moje poslední naděje, tak jsem dal pauzu, všecko se to zhaslo, já jsem byl nešťastný, říkal jsem si: kruci, to byl blbej nápad, vole, proč si píšeš takovýhle tyhle? A přemýšlel jsem, čím to nahradíme. Tak. Ale stejně jsem si říkal, no za pokus to stálo, i když to nevyjde, no tak to je jedno. Po 20 minutách přišel rekvizitář, tam dal takovou teplou dečku pod ten televizor, posadil na to ty dvě koťata, posvítili jsme na ně, koťata se bohlíželi, dívali se na ten televizor, tam se to rozsvítilo, ta zadní projekce, já jsem říkal, kamera, sjeli jsme to na poprvní, dokonce i s tím, že nakonec to jedno kotě se odvrátilo od televizoru a šlo se mírně projít jinam. Na první záběr úplně dobrá, stopli jsme to, šli jsme domů. Já jsem šel za tím rekvizitářem a říkám: vy jste kouzelník, tohle děláte silou vůle, co jste probál s těma koťatama dělal. On říkal: já jsem je na tu čtvrt hodinu dal do ledničky. Já jsem jenom umělecký řemeslník, já bych to neudělal. Ale byl jsem hrozně rád, že to udělal on, aspoň jsem měl klidný svědomí a ten záběr se natočil.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: A ještě jednou dnes o filmu. Tentokrát ale s Tomášem Slámou a jeho hosty. Jiřím Vimrem, Bolkem Polívkou a Miroslavem Horničkem. A to na filmovém festivalu v Karlových Varech. O čem jiném právě tady mohla být řeč, než zase právě o filmu. Dobré dny ve zdraví a v divadle pro vaše uši, které má stále z čeho vybírat a je plné archivních zvukových záznamů, zase brzy naschledanou a naslyšenou.
2: Vzpomínám si, že jednou si v šatně vykládal příhodu, která potkala tebe, ale tam už si byl v jiné situaci, v situaci, kdy nešlo teda ty versus kůň nebo zvíře, ale ty versus filmová technika.
3: No, ano, filmová technika, ta byla skutečně, to se mi jen tak nepodaří točit ve skrovnějších poměrech. Nebo vlastně v obráceně, točit v honosnějších poměrech. Představte si, já jsem byl v Auzu, jo, na vojně. A jak je známo, když člověk podstupuje vojenskou službu, tak my jsme neměli správně, neměli a nesměli jako profesionál, jako herci a zpěváci, jak si přijímat nějaké takovéhle ty jako účinkování, nebo nesměli jsme takhle filmovat jako to. Prostě byli jsme na vojně. A mně se po roce asi namanulo, prostě mě volali domů, protože jsme měli častější vycházky, tak mě volali domů, jestli bych netočil takový film, velkofilm to byl vlastně, a odehrával se ta scéna, kde jsem měl takovou roličku, protože nic moc, já jsem jim říkal, že nemůžu nadílat. Oni říkali, to budete za den hotovej, to je na den. A já jsem si říkal, aspoň si přivydělám, ale nesměj se to dovědět v těch kasárnách. Jo. Tak jsem si to udělal tak, abych ten den mohl, jo. Ale musel jsem být odpoledne na nástupu ve 14. Já jsem říkal, musím do týdou, jo, to budete hotovej. To říkají vždycky ty filmaři, to budete hotovej. O tom člověk horko, těžko to. A jednalo se o takovou scénu monstrozní, kdy jako že jo, den osvobození a sovětská vojska přijíždějí chodkovýma sadama dolů a tam dojde k takovému prostě zastavení té tankové řady a Němci napadnou jako střelbou ten sestup těch tanků a já jsem hrál takovýho řadovýho vojáka, který prostě vyběhne zpoza tanku a dostane se před kameru do dost velkého detailu a jak si pálí takhle za kameru, kreje střelbou ze samopalu jako ten manévr potom tam. Takový zabití zranění tam je, tak oni odnášejí ty zranění. A já ještě s jedním kolegou jsme je kryli. Jo. A teďka ten režisér, prostě to bylo na velký takový vysílačky, ukazování, ty tanky se vždycky museli stáhnout dozadu, jo, aby nebyly vidět, aby celou tu zatáčku těch chodkových sadů vyjeli a tam se zastavili přesně tohle, ta kavalkáda té armády a tohleto. Tak ono, když to bylo všechno takhle připravené, tak ten režisér, ano, jste tam připravený, ano, tohleto, ano, prosím, tohle, zbraně, všechno tohle, tak, jedem, kamera, tohle a teďka. Řada těch tanků, teď lomos tohle, zastavili, já jsem vyběh, že jo, byl jsem nalíčený takhle tu sekirku, čepičku, tu ruskou, od hlíny podrápaný takhle, jo, tak mě vždycky popelem takhle, jo, smazali. No a já, jako, jak jsem přemýšlel furt jako na tu vojnu, tak jsem říkal, herko, potom se musím umýt strašně, já točím vojáka a furt jsem čistil boty a najednou mě to mazali všechno. A já jsem vyběh s tím klasickým takovým samopalem, co má ten kruh těch, ten zásobník dole, zastavil jsem se před kamerou a stop. Mně se to zaseklo. Teď si představte, chvilku čekali, ale najednou ten režisér, stop! Co je s tím samopalem tam? Pane Vimr, co to je? Já jsem říkal, no mně se to zaseklo. Hergot, Ježíši Kriste, vy jste v detailu. Já jsem říkal, no to já vím, to já s tím nemůžu nic dělat. To... Zbrojář, prosím vás, pojďte sem. Podívejte se mu na ten automat, co tam s tím má? Tak on to prohlížel, tak skutečně to bylo naštěstí zaseklý náboj. Ono to vypadalo, že mě zabije ten režisér. Ono se to kvůli tomu muselo vrátit, zase ty tanky, zase couvali. Jo, nacouvali Zase.
4: Prosím vás, jste připraveni už, tak bez maléru, ať to ne, jo, je to, prosím vás. To. Tak jedem, kamera, zvuk.
3: Tak se zase ty tanky rozlítly. Sjedou dolů, já vyskočím, zase samopál a teďka. Pálím, nezaseklo se, tak pálím, on říkal.
4: Stop! Prosím vás, pane Vimr.
3: Já jsem říkal, Ježíši Kriste, co zase?
4: Vy mhouříte ty oči, pane Vimr. Vždyť vy jste v detailu.
3: Teďka mi, já jsem si za celý aus nevystřelil, jo. Takže já opravdu, ono to byly strašné rány, já se toho bál, že jo. A tak jsem tak střílel trošku, jako ono, tak koho zasáhnu, toho zasáhnu, že jo. Tak jsem si říkal, musíte koukat, to je důležitá akce a ty Němci jsou na dostřel, vy musíte otevřený oči a ne slepej celý. Já jsem říkal, dobře, tak promiňte, tak oni zas ty tanky nahoru. Ježíš, ono to, než se to zase, oni couvají tanky, to jsem nevěděl, jo, oni to neobraceli, ten nadsouvali. Teďka ten Lomos, teď já tam byl, si připadal, oni tam točili Národní umělci zasloužilí a já, jo, takovej, tam od tanku jenom takovej a on to kazí všechno. A tak to, tak do třetice, já jsem si říkal, ježišmarja, aby mě to se nezaseklo, aby to otevřít oči, dobře, odhodlaně, tohle. Tak,
4: prosím vás, přivést, jedem, ty tanky spustit.
3: Tak to, tak, zas ty tanky, Lomos, najelo. Já už dušička ve mně malá, stojím, otevřený oči, pěkně jsem pálil. Ale jak jsem takhle střílel a to se mnou třáslo, jo, tento, tak cítím, že ta čepička vojenská mi takhle pomalu sklouzává k uchu, jo, a já pamětlím si těch našich pokynů na vojně, že nesmím, aby dopustit, tak jsem takhle kroutil trochu hlavu, aby mě tam vydrželo. No, hrozný. Pálil jsem na Němce sice otevřený oči, furt z toho šly rány, ale já už takhle hlavu nakřivo a už ta sekýrka

0: po čtvrtý už se to natočilo s tím, že se mi to nějak přilepil k hlavě nebo přišpěle. Tak jsme to natočili a to mělo dohru, protože já tímhletím, že se to musel vracet, tak já prošvih samozřejmě ten nástup. Já jsem se tam přiřítil, potom už umytej, že jo, nebo ty hlíny. A tak jsem se jako vrátil do tým. No, do těch kasáren a měl jsem průšvih, on se mnou to, a já jsem mu to teda vyprávěl, přiznal jsem se, protože jsem nemohl, neměl se ani alibi, abych si rychle, tak jsem mu to celý vyprávěl, jaký teda to, a myslel jsem si taky, že když bude o takovýhle film, že přimouří oko, jo, a on jako, měl jsem správně, že jsem se nedostal, měl jsem správně jako jít si sednout na náměstí republiky do vězení, jo, za to. Ale on mě to odpustil a při tom hlášení on potom říkal, že jak jako vyzněl ten můj přestupek, tak on říkal, že jediný mě zachránilo při tom, že jak mě to, jak to vyslech, takže jsem byl na druhou stranu ochoten, jako že jsem byl schopen položit život za to, abych byl předpisově oblečen. Ale já jsem si v koutku duše myslel svoje, abych radši položil život, kdyby mě ten režisér ještě někdy obsadil.
1: My jsme seděli jenom s Borkem takhle, a bylo to ve filmovém klubu, a on vzpomínal vlastně na svůj vztah jaksi herce k filmové technice, a to nás zaujalo a říkali jsme si, že by možná bylo dobré, kdyby se to objevilo právě i na té gramofonové desce. Jo, to šlo o zvukaře, si vzpomínám tenkrát.
2: Jo, to je právě, že vlastně film ruší všechny zákony, že jo. Vlastně na filmu ty lidi jsou, jak byli. Vlastně hodinu po tom záběru už ten člověk je, jak byl. Potom je za 5 let, jak byl, za 10 let, jak byl, za 20, za 100 let, jak byl. Od okamžiku, kdy se to natočí, on byl, jo. A teď to ruší ty zákony taky. Třeba ve filmu, jo, si pamatuju, když se točil záběr u nějakého stromu tam, jo. A oni napřed přijdou zvukaři. Zvukař si vezme takovou plátěnou židli, sedne si, má jako síťovku a v té síťovce má sodovku, nebo... Jo, a má něco. Má tam něco prostě k pití, něco k jídlu. Salámek tam má, na vajíčka na tvrdo. A mají třeba v tom ubrousku mají tu sůl, tak jak na maminka vždycky dávala na výlet, jo. A to oni mají všecko a čekají. A teď přijde režisér a říká, tak tady to bude, jo. A osvětlovači začnou osvětlovat a říkají, tady neseď, tady bude záběr. Tak on si přesedne o 5 metrů dál a sedí dál, pojídá, popí a čeká, jo. Pak přijdou osvětlovači a začnou to osvětlovat, jo. Takže to je další prostě porušení všech zákonů přírody. Zvuk je rychlejší než světlo.
1: My jsme byli při vyhlášení vlastně filmu roku, když to řeknu hodně zjednodušeně, za účasti filmových kritiků, tedy Šašek a Královna. Při natáčení tohoto filmu dostal ses do nějakých situací nezvyklých, ale absurdních, anebo pozoroval si, anebo dostal ses do věcí, kdy jsi to komentoval vlastně už mimo rámec té postavy?
2: Já jsem chtěl, aby spolupracoval na tom filmu muzikant Bulis, on je z Brna, že jo. Teď jsme potřebovali o obraz, tak to namaloval Kucharský, ten je taky z Brna, jo. Architekt Ždímal, taky z Brna, takže Věra měla zbraň. Ty tvoji brňáci mě to všechno pokazí, jo. A teď jednou brňáci prostě to zase kazili, protože přivezli obraz, obrovský obraz, a na tom obraze byli bojovníci a mezi těma bojovníkama byl Šašek Potácivě. A ona říká, to není dost červený, ten Šašek je červený. A Kucharský říká, já to domaluju, paní režisérko, to se nebojte. A teď Frety si vzal můj plášť šaškovský, že mu bude stát modelem. A tak jsme odešli a točili jsme něco tam v přírodě a vrátili jsme se na ten dvorek takového statku, kde oni prostě, kde mu stál modelem, a Frety tam ležel a vedle něj bylo polo vypitá flaška vodky a Kucharský taky maloval odvázaněj a dával tam ty barvy červený do toho. A on říká, co to zase dělají? Já říkám, on mu leží modelem, jo. Ležel modelem.
3: Já jenom úplně na závěr bych se rád zeptal, ty jsi osobně přivítal Henry Fondu, anebo je to jenom sázka legenda?
4: Ne. Já jsem byl náhodou před pupem, když přijel.

Henry Fonda v obrovském americkém bouráku z amerického velvyslanectví, že? A vylez, a teď já jsem ostrnul, protože jsem viděl tu chůzi těch jeho dlouhých nohou, jak on chodil těch westernech, že? A to, a šel, a já jsem zůstal štajf, teď nikdo tam nebyl, kdo by ho vítal, nebo tak, tak jsem prostě, neznámý uličník, jsem k němu šel a přivítal jsem ho, ovšem francouzsky, protože jinou řeč neovládám, tak jsem mu řekl, so je bienvenu, monsieur Fonda a Karlovy Vary, že jo. A on na mě koukal tak chvilku, jako, tak, kdo to na něj mluví francouzsky a co vlastně, že jo. Podal mi ruku, já skoro omdlel, a on odkráčel, no a pak jsem s ním točil rozhovor u táboráku večer a jemu se tak líbily ty momenty filmového festivalu, že si dal den na to dopoledne promítnout všecka zbývající čísla. Byl ohromně nadšený. Francouzi byli nadšený. Ty říkali, to zavedeme v Cannes.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.